0: Proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je útočník Barcelony Lamine Yamal, o kterém mluvil záložník Alex Král.
1: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
0: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V první lize čeká zápas i oba přemožitele české reprezentace. Utkání mezi Chorvatskem a Anglií začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem, řidič mění kolo. U vozidla světelná šipka. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem bez zdržení. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště, i tam se přejíždí do protisměru. Na silnici 57 na výjezdu z Krnova ve směru na Opavu za čerpací stanicí Eurooil zvyšte pozornost. Na úrovni Petrova rybníku probíhá nakládání řepy, projíždí se kyvadlově bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů, tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: To ve 2:06 pokračujeme v sobotu 3. října telefonickou soutěží. Zavolejte si právě teď o CDčko s rozhlasovým pořadem, který v 60. letech minulého století uváděla na stanici Československého rozhlasu dvě legendární dvojice Suchý Šlitr. Telefonní čísla, která vytáčíte právě teď, 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
2: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: byl v Radiožurnálu pro vás George Ezra, ten si teď dává pauzu nejen od skládání nové hudby a taky od vystupování. Takovým Jiří Suchý, tak ten je stále na pódiu, stále vystupuje a nejen o něm bude taky dnešní telefonická soutěž. Můžete vyhrát totiž legendární pořad na CDčku Gramo Tingle Tangle dvojice Suchý Šlitr. Tady jsou telefonní čísla, volejte studio 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý Šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Na telefonu Ladislav. Ladislave, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Odkud nám voláte dneska v noci?
4: Ze Všenor.
0: Tak vás zdravíme do Všenor. Jak se máte tam? Je to všechno v pohodě dneska? Tak jo, tak pojďme soutěžit, Ladislave. I dneska po vás budu chtít slyšet název písničky od dvojice Suchý Šlitr. Mám pro vás, Ladislave, ukázku a na vás bude, abyste mi řekl, jak se ta písnička jmenuje. Tak tohle je ta ukázka, dobře poslouchejte.
5: Každý ráno na piano hraje Čech. Každý ráno na piano hraje Čech.
0: Tak a teď už bych taky chtěl slyšet, jak se tahle píseň jmenuje. Víme nebo dáme tři možnosti?
4: Dejte tři možnosti.
0: Tak buď za A Kočka leze dírou, za B Honky Tonky Blues, za C Ach synku synku.
4: Honky Tonky Blues.
0: Ano, přesně tak. Honky Tonky Blues píseň byla nahrána v polovině 60. let a to ve studiu tehdejšího Československého rozhlasu. Takže Ladislave, dobrá zpráva pro vás. Gramo Tingle Tangle CDčko s legendárním rozhlasovým pořadem vaše. Budete poslouchat vy nebo někomu věnujete?
4: No, budeme poslouchat.
0: Ať se vám dobře poslouchá tedy nejen tohle CDčko, ale taky naše noční vysílání. Přeju hezkou sobotu, pěkný víkend a ještě mi vydržte na telefonu. Naslyšenou.
4: Mám taky.
0: Telefonická soutěže zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Čeští fotbalisté dnes v Ovědu nastoupí k dalšímu zápasu elitní skupiny Ligy národů. Po domácích prohrách s Chorvaty a Angličany se ve Španělsku utkají s úřadujícími mistry světa. V klubu s tamní nejvyšší soutěže aktuálně působí jediný český hráč, brankář Jiří Letáček.
1: V létě 2024 přestoupil Letáček z ostravského Baníku do Chetafe. V klubu je po celou dobu golmanskou dvojkou. Na start v Lalize pořád čeká a pravidelně nastupuje aspoň v domácím poháru. Pardubický odchovanec tak může mimo jiné zblízka sledovat, jak pracují s fotbalisty v zemi posledních světových i evropských šampionů.
2: Co se týče, proč ty hráči jsou tak dobří, tak já bych asi řekl, že tou výchovou od malička, kdy tady ty hráči mají servis víceméně ve všem a trenéři je vedou k tomu, aby furt hráli, aby byli techničtí. Tady, když třeba máme trénink, tak vedle mu trénují, já nevím, přípravky. A když se na to člověk zadívá, tak někteří ty kluci fakt po té individuální stránce jsou jako neuvěřitelní.
1: Popisoval v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Jiří Letáček. Hlavním strůjcem nedávných úspěchů španělských fotbalistů je trenér Luis de la Fuente a tým jeho Evropanů převzal v prosinci 2022. Následující rok s ním ovládl Ligu národů, v roce 2024 Euro a letos i mistrovství světa.
3: A je hotovo! Španělsko vyhrává po druhé v historii fotbalové mistrovství světa. Argentinu poráží ve finále 1-0 po prodloužení.
2: S tím týmem odvedl skvělou práci jak na tom mistrovství, tak právě dlouhodobě odvádí konstruktivní práci, která má jako hlavu a patu a je to progresivní ty výkony. Všichni ho tady víceméně uznávají a kvitují si, že právě on je trenérem nároďáku.
4: Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního kouče Španěla Santiho Deniu. Denia dlouho trénoval mládežnické reprezentace Španělska. Řešil se jeho příchod do Česka nějakým způsobem ve Španělsku?
2: No upřímně si myslím, že se to tady asi moc neřešilo, nebo se to ke mně nedostalo. Byť teda tyhle ty stránky zpravodajské ohledně sportu sleduju snad všechny v momentě, kdy se to stalo oficiálním. Mi bylo řečeno, že to je velmi dobrý trenér a že českému fotbalu určitě zvládne pomoct.
1: Říká fotbalový golman Chetafe Jiří Letáček. Utkání Španělsko-Česko začne v sobotu ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Ověda Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 2 hodiny 30 minut. Lukáš Pastejřík má přehled zpráv.
1: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizace Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. A Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na pražském Chodovci představuje také dvě faskimile, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Sport. Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili. Po čtvrtečním bronzu žen v týmové soutěži mají kov stejné hodnoty v disciplíně duet Anna Šindlářová a s Danielem Korčákem. Druhá česká dvojice Jakub Tomaček a Barbora Šumová obsadili 9. místo. Zvítězili Poláci Kacper Baskary a Viktoria Voldarčiková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem. U něho asistenční vozidlo a světelná šipka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jičín pracují silničáři. Mezi kilometry 41 a 35 probíhá úprava dopravního značení a projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 199 výstoviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem bez zdržení. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dávejte pozor na omezení v Lochovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
4: V tom sobotním s datem 3. října 4 minuty po půl třetí tahle neděle mimochodem bude v našem vysílání patřit Václavu Havlovi. Od 10 do 18 hodin budeme vysílat přímo ze zámecké zahrady v Lánech. No a celý poslední měsíc jsme vám nabízeli taky unikátní vzpomínkovou sérii Svět podle Havla. Závěrečný díl uslyšíte do 15 minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.

0: Radiožurnál.
1: Víkendový radiožurnál.
2: It's a rainy afternoon, 1990.

0: Na hodinách 3:15 tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Celý měsíc jsme vám přinášeli Svět podle Havla, tedy seriál, který vzpomínal na významné milníky v životě posledního československého a prvního českého prezidenta. Poslední díl vychází z Hovoru z Lán z ledna roku 1997. Tehdy se natáčeli bezprostředně poté, co se Václav Havel oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou. No a rozhlasu poskytli společný rozhovor.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
3: Hned první relace Hovorů z Lán v lednu 1997 byla svým způsobem unikátní. Rozhovor se tehdy natáčel jen pár desítek minut poté, co se Václav Havel podruhé oženil. Moderátorka Eva Hůlková proto přivítala u mikrofonu nejenom jeho, ale i jeho druhou manželku Dagmar.
4: Vítám vás oba v Hovorech v Lánech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Václav Havel zavzpomínal, že obřad se podobal jeho první svatbě.
2: Mělo to dokonce i další podobné parametry jako náš tehdejší sňatek. To znamená, že to bylo v tichosti jenom za přítomnosti dvou svědků. Je to pro mě takové určité znamení kontinuity. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše. Olga mi před smrtí doporučovala, abych se znovu oženil. Já to tehdy naprosto kategoricky vylučoval a byl jsem rozhodnut dožít své dny sám. Ona byla ale přesvědčena, že sám žít neumím a nemám. Samozřejmě měla pravdu ona. A potvrdil to konec konců i život sám, když mi dopřál poznat Dášu. Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života.
3: Dagmar Havlová zase veřejnosti vysvětlila, jakým způsobem se chce role první dámy zhostit.
4: Tak já si v prvé řadě uvědomuju, že život mě přisoudil úplně jinou roli, než jaké jsem byla dosud zvyklá hrát, a to roli velmi náročnou, protože mimo jiné i proto, že se nedá předem nazkoušet. Pokusím se ji plnit, jak nejlíp umím, a mým hlavním cílem bude být samozřejmě oporou svému muži a být prospěšná a užitečná i všem lidem, kteří budou jakoukoliv pomoc potřebovat. Naději, že obstojím, mi dává především láska a rozhodnutí stát při svém muži v dobrém i ve zlém.
3: Prezident Havel se vyjádřil i k tomu, jak podle něj přijme jeho sňatek veřejnost.
2: Já nevím, jaký si pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat. Kdo mne trochu zná, ten ví, že v zásadních věcech jsem vlastně po celý život vždycky dělal jen to, co jsem vnitřně považoval za správné. A neohlížel se přitom na míru libosti či nelibosti, kterou tím u někoho vyvolám. Platí to i o téhle věci.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

0: svěžně do nového dne a taky do víkendu. Tohle byla v radiožurnálu Lara Fabian. Za chvíli pro vás máme aktualizaci zelené vlny. 3 hodiny v noci. A zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Studentské protesty ve Francii včera zasáhly zhruba 600 škol. Vláda přijala studentské odbory. Voda z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. Lezec Adam Ondra skončil v soutěži Rockmaster v Arku 2. Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města dosud způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti včera znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffrey přijal zástupce studentských odborů.
3: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
4: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je od včera znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
5: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
1: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let, pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
6: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a 2 vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
1: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036.
2: Sport.
1: 7-násobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v Arku 2. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Ondra prohrál s Šenkem a vítězem z Arka z roku 2024 o necelou sekundu. Jeho soupeř z Itálie byl letos prý nad jeho síly.
7: Filip Šenk byl letos hodně silný. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce. Každopádně myslím, že závod to byl skvělý, já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně, už přes týden se cítím poměrně nachlazený, naštěstí jsem se ve finále cítil dobře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 u Loděnice a na D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 mezi Prahou a Berounem dejte pozor mezi 9. a 10. kilometrem obou směrně. Pracuje se tam na opravě a údržbě středových svodidel, projíždí se pouze pravým pruhem. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení. Průjezd jízdními pruhy řídí světelná šipka. A úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky, jeďte proto opatrně. V okrese Třebíč na silnici mezi Loukovicemi a Čáslavicemi havarovalo u loukovického rybníka auto mimo vozovku. Na místo jedou záchranáři a policie. Další zelená vlna za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: Dobré jitro. Ve 3 hodiny 6 minut v sobotu 3. října. Digitální podvody nebo falešný obsah vytvořený umělou inteligencí. Česká asociace pojišťoven varuje v říjnu před rostoucím rizikem kybernetických podvodů. Jak policisté hodnotí aktuální trendy, i o tom uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu ještě v čase do 15:45. No a z hudby třeba Adele, Chris Ria, skupina Lake Malawi a teď taky zpěvák, který se říká Owl City.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. We'll be right back.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Kybernetické hrozby v Česku sílí, další téma pro vysílání víkendového radiožurnálu. Ukázal to říjnový risk radar České asociace pojišťoven, který nově upozorňuje na rizika na každý měsíc. Klientům hrozí třeba krádeže dat, digitální podvody a útočí na ně i falešný obsah s využitím umělé inteligence. Policie letos od ledna do srpna zaznamenala už přes 16 000 skutků kybernetické kriminality. S Ondřejem Kaprem z odboru hospodářské kriminality kriminální policie si o tom povídala moderátorka Hanka Schánělová.
1: Jak si vysvětlujete, že těch podvodů stále přibývá? Mají podvodníci propracovanější postupy, anebo je chyba prostě v nás, že nejsme dost opatrní?
2: Přesně tak, jak říkáte, ono vlastně posledních 6 let zažíváme výrazný nárůst organizovaného zločinu, který přichází do online prostředí. Pachatelé mají čím dál propracovanější techniky, útočí ve větším měřítku a pak je samozřejmě daleko větší pravděpodobnost, že někoho zasáhnou, jak se říká. A druhá věc je to, že jako občané absolutně podceňujeme pachatele, přeceňujeme svoje vlastní síly a pak samozřejmě můžeme přicházet s různými preventivními aktivitami, ale když si řeknete, mně se to stát nemůže, tak prostě nic číst nebudete na to koukat a pak je takovýhle člověk ideální obětí takového útoku, protože je prostě nepřipraven.
1: Pojišťovny upozorňují na krádeže dat, na phishing nebo falešný obsah vytvořený umělou inteligencí. Jaké typy útoků jsou úplně nejčastější?
2: Co se týká kvantity, tak nejčastěji se setkáváme s podvody, které mají souvislost s inzercí, ale řekl bych, že ty nejsou nejrizikovější, daleko rizikovější jsou podvody, které jsou spojené s podvodnými telefonáty. To znamená podvodné investice nebo nabídky podvodných investic a především, kdy se pachatelé vlastně vydávají za policisty a za bankéře, snaží se někoho vystrašit, že má napadný bankovní účet nebo že se na ně někdo chce vzít úvěr a pak vás už ženou do pasti. To znamená, chtějí, abyste převáděli peníze na jiné bezpečné účty, předávali je kurýrům a tak podobně. A tady vidíme velké riziko.
1: No a sledujete v poslední době nějaký nový trend, nějakou takovou novinku?
2: Řekl bych, že se to celkem vrací, přicházejí, odcházejí různé legendy, ale v současné době hodně nebo často zaznamenáváme případy kombinace právě podvodných SMS zpráv a následných telefonátů, kdy samozřejmě potom ten telefonát od falešného bankéře má určitý reálný základ a všechno se zdá absolutně seriózní a jak říkám, ta legenda je tak propracovaná, že obětí takového útoku nejsou rozhodně jenom hlupáci, jak si mnozí myslí, nejsou to ani seniori, je to ta střední generace a jsou to často velmi inteligentní lidé, kteří si bohužel mysleli, že jim se to stát nemůže.
1: Kdybych potřebovala nějaké rady, jak se bránit podvodům, kde je můžeme najít?
2: Ano, je pravda, že klíčem je právě vzdělávat se. Tady doporučuji sledovat sociální sítě policie, kde se snažíme varovat před aktuálními hrozbami, aktuálními trendy, ale je to i o tom, že si máme číst varování od svých bank a doporučil bych třeba i udělat si kybertest v rámci kampaně Nepindej, kde si každý vlastně může ověřit ty své schopnosti na vlastně skoro reálných případech.
0: O obraně proti kybernetickým útokům mluvil ve vysílání radiožurnálu Ondřej Kapr z odboru hospodářské kriminality kriminální policie.

0: Posloucháte vysílání víkendového Radiožurnálu. Za pár minut bude 15:30. Dobré sobotní ráno. Do lesů na Velkobítešsku se jezdí podívat odborníci z celé Evropy i ze světa. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Namísto, aby napadené stromy těžili a holiny osázeli novými stromky, nechali většinu procesu na přírodě. Ukázalo se, že praxe, která je běžná třeba v národních parcích a přírodních rezervacích, může fungovat v hospodářském a zároveň ekonomicky výdělečném lese.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
3: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému, rychlému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobítešsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy. Jehličnany tady spíše dožívají.
3: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: Když se kolem rozhlédnu, les je mimo vyšlapanou cestu skutečně hustý a zarostlý i keři a ostružením. Podle Jiřího Nohela je to ale výhoda.
3: Právě ty tlející stromy, které pak se postupně zalamují, tak vytvoří takový jako opravdu funkční oplocenky, tak jako ten les je neprůchozí pro člověka, jo, tak úplně stejně je neprůchozí pro tu zvěř. Toto tady vidíme, když se podíváme kolem sebe, tak si vemte, že 9 roků po kalamitě a tady je takovýhle les.
2: Naráží Jiří Nohel na vysoké stromy, které v době jejich růstu i bez oplocenek nijak nepoškodila zvěř. To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
3: Obcím peníze vyplácíme i v době po kalamitě. Takže v podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Bíteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
4: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamitě, a pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Hovory Zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, ale pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský. A k tomu

0: Přehled zpráv má Lukáš Pastejřík.
1: Britští policisté obvinili dva muže íránského původu z podílu na přípravách teroristického útoku proti židovské komunitě v Manchesteru. Oba policie zadržela na konci září. Obvinění podle policie plánovali útok před židovským svátkem Jom Kippur. Dvojice byla v kontaktu se třetí osobou nebo skupinou v zahraničí. Podle kriminalistů se muži snažili získat součástky pro výrobu bomby. Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. V noci na sobotu i na neděli se můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy. Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou Pavel odjel včera. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. A vysutá lávka na Židově Strouze v Bechyni na Táborsku je opět v provozu. Po 13 měsících dokončil klub českých turistů Bechyně její opravy a včera ji otevřel veřejnosti. Loni na začátku září na lávku spadl strom a poničili. Obnova vyšla na víc než 1 milion korun. Sport. Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl v prohlášení. Atlety čeká v halové sezóně ve Valencii mistrovství Evropy, které Duplantis v posledních letech vynechával. Vrcholem letní sezóny bude zářijový světový šampionát v Pekingu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem. U něho asistenční vozidlo a světelná šipka. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem bez držení. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochovském tunelu. Silničáři tam převedli provoz do protisměrného tunelu, to samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. Na silnici 57 na výjezdu z Krnova ve směru na Opavu za čerpací stanicí Eurooil zvyšte pozornost. Na úrovni Petrova rybníku probíhá nakládání řepy, projíždí se kyvadlově bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
4: Ve 3 hodiny skoro 34 minuty v sobotu 3. října dobré ráno. O víkendu vás zveme za historií, sportem, chutěmi i rodinnou zábavou. Čekají vás večerní prohlídky hradu, plochodrážní závody, vinařský festival, jablečný jarmark, pivní slavnosti i přehlídka techniky. No a na své si o víkendu přijdou i milovníci železnice. Víkendové tipy, ty konkrétní, pro vás máme na našem webu radiožurnál.cz, tak se podívejte.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ve 3:15 pojďme ve vysílání víkendového radiožurnálu do světa filmu připoutat 4 tanečníky k sobě a nechat je dělat hvězdy. Takhle se rodil pohyb děsivého monstra pro film Resident Evil. Záběry ze zkoušek mají miliony zhlédnutí a pochválil je i režisér Guillermo del Toro. Jedním z lidí v tomhle klubu je český choreograf Jakub Hudlický.
1: Na začátku bylo jen stručné zadání režiséra a tvůrce Barbara i Oscarové hodiny zmizení Zacka Craigera. Chtěl vytvořit Human Tumbleweed, něco jako lidskou obdobu chomáče, který se ve westernech kutálí krajinou. Jakub Hudlický se proto zavřel do studia z kaskadéry z filmka Stunt týmu a akrobaty z Cirkula Putika a začali zkoušet.
2: A zkoušeli jsme, aby to bylo co nejrychlejší, protože zachtěl, aby to se hýbalo hrozně rychle. A potom ten, kdo viděl film, tak tohle bude takový trošku spoiler, ale ono se to pak hejbe ta příšera i jako v malejch takových uličkách. Vlastně jsme došli k tomu, že to není reálný, aby to byli ty lidi a zároveň jsme se nemohli úplně zbavit hlav. Takže by tam bylo potřeba nějak jakoby nás dát do green screenu a tak. Takže nakonec tohle to byla jenom taková předloha k tomu, aby ta příšera, která nakonec v tom filmu je udělaná speciálníma efektama a aby vypadala realisticky.
3: Pojď, zrychli to. Yes. Super. Dobré.
1: Když pak Jakub Hudlický zveřejnil záběry ze zkoušek, původně jen jako zajímavost ze zákulisí, začali žít vlastním životem. Vůbec nečekal, že na sociálních sítích nazbírají desítky milionů zhlédnutí.
2: Já jsem to jenom pousnul, protože prostě mě to bavilo a najednou mi začal vybuchovat Instagram a byl jsem, že aha, tak tím pádem teda asi se to lidem líbí, tak super. A byli jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme ukázat to, co v Česku děláme.
1: Alžběta Havlová, Radiožurnál. Come here, baby.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
2: Proč tě stále v hlavě mám? Prosím zas, už jdi jinam. Ty mě vůbec neposloucháš.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
1: Radioservis představuje
2: CD Gramo Tingle Tangle.
3: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
2: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý Šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
3: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
2: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Lukáš Pastejřík.
5: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Česko, Rakousko a Slovensko v Podgorici slíbili Černé Hoře podporu při snaze o začlenění do Evropské unie. České fotbalisty čeká zápas s nejlepším týmem světa, nastoupí ve Španělsku a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
6: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
5: Ministr školství Robert Plaga zano připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to včera po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27 v procesu nejdál.
7: Ministři zemí tzv. Slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř napěchovaná trnkovými větvemi, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Inspirací pro karvinské inhalatorium byla podobná zařízení v sousedním Polsku, kde jsou takové volně přístupné stavby poměrně běžné, říká jeho autorka Ivana Kuchařová.
8: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikdy nezažila, takže to byla úplně jako premiéra. Spouští se to po těch větvičkách, které to teda tříští. To jsou teda trnkové větve, to jsou speciální větve, protože jsou tvrdé, vydrží dlouho a zároveň jsou ostré, jsou tam trny, takže vlastně by měli tu vodu tříštit jako nejlépe, aby se tady dobře inhalovalo.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů na půdě Španělska, nejlepšího národního týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. De la Fuente o Deniovi říká:
9: Se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách. Naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří. Je skvělý trenér.
5: Zápas mezi Španělskem a Českem ve třetím kole Ligy národů začne v Oviedu ve 20:45, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D5 u Loděnice a na D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 mezi Prahou a Berounem dejte pozor mezi 9. a 10. kilometrem obou směrně. Pracuje se tam na opravě a údržbě středových svodidel, projíždí se pouze pravým pruhem. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení, projíždí se jedním pruhem. A úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky. Jeďte proto opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a je s vámi Jiří Štefl.
4: A taky už ten víkendový, je sobota 3. října. Dobré ráno vám přeju.

0: Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném by už nemuseli vymáhat soudní exekutoři, jako je tomu dodnes. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, kteří by agendu převzali. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory. A to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky.
1: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
2: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 by nově měla dluhy vymáhat finanční správa. Podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové to zvládne levněji.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
4: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
2: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
3: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
2: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek.
5: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
2: Říká mluvčí Lucie Miarková. VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Připomínám, že necelý týden zbývá do voleb. Volební servis najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, ale taky v našem vysílání politické strany mizí z komunálních voleb. Ve velkých městech se strany ještě prosazují, v malých obcích je ale stranická příslušnost spíš na obtíž. Dokládají to datové analýzy Českého rozhlasu a pro jeden příklad teď zamíříme na Litoměřicko pod kopec Radobíl do obce Žalhostice. Tam, kdy si kandidovaly politické strany, později s nimi různá sdružení nezávislých a nakonec jim tam zbyla jenom jedna nezávislá kandidátka. Jeden straník se jim tam ale stejně objevil.
1: Vyšplhal jsem se na Radobíl, krásný čedičový kopec v nadmořské výšce 399 metrů, z dálky vypadá jako kus uraženého zubu, no a hluboko pode mnou ve strmých svazích s vinicemi se na pravém břehu Labe rozkládá obec Žalhostice. Žije tu téměř 600 obyvatel.
2: Je to malá obec, takže jsem se spíš řídila lidmi, které znám, takže určitě jsem volila podle lidí, podle tváří a určitě ne podle politické strany.
3: Místostarostka Jana Kleinerová také nikdy nebyla v politické straně.
2: Ne, nebyla a ani nebudu.
4: Předtím, když jsme na to koukali jako jinak, tak mi to jako nepřišlo, že to je politika.
3: Nezávislý starosta Jan Hamerník.
4: Jsme byli na vesnici, jako malý dítě, že znali jsme se od malička.
3: A dneska to je politika už?
4: No, teď už to tak brát bohužel musím. No. Jako nevím, co se změnilo, asi tím, jak jsem starší, už na to koukám trošku jinak.
2: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany, když si 100% nejsem jistá těmi cíly.
1: Místo starostka i starosta jsou neuvolnění, takže chodí do práce a na úřadování v 600 hlavé obci si musí najít čas ve svém volnu. Takový koníček mnoho lidí neláká.
5: Zajímá mě, jako kdo tam je, ale jako nezasahuji vůbec jako nějak do toho.
3: Nikola tady čistí auto v garáži, blízká ho.
5: Možná ty mladý lidi jako.
3: No vy jste mladá.
5: No ale já do toho jako vůbec. Já jsem ještě teda jako neviděla ty nějakou ten list toho, ale jako budu, no. Uvidím, kdo tam bude, no. Jako nevím ještě o tom nic.
1: Po hlučné silnici přejíždí auto za autem, po úzkém chodníku nalepení na zeď rychle přecházejí chodci, na parkovišti schovaný v autě čeká Bořivoj.
6: Tak tady to dřív byla komunistická vesnice, no tak teď už pomalu vymřeli, tak už tady jsou ty nezávislí. No. Tomu nevím, co bych řekl.
1: Politické strany ve stovkách obcí zmizely, i když v Žalhosticích výjimka potvrzuje pravidlo.
7: AŽD Praha do stanice Litoměřice Horní nádraží s odjezdem...
1: Za kolejemi stojí neobvyklý dům ze slámy a vápna. Postavil ho Václav Rotter, který je na nezávislé kandidátce za Zelené. Žádný význam to prý v obci ale nemá.
8: V podstatě ne, možná lidi, co mě moc neznají, tak si můžou přečíst, že jsem zelený, tak třeba proto mi můžou dát hlas, ale jinak ty lidi, co mě znají, vědí, jaký jsem, takže ten vliv je minimální.
1: Jinak se tu ale na politické strany může leda tak vzpomínat. V bufetu u koníka na břehu Labe ideální místo.
9: Tak to bylo, já si pamatuju třeba před x lety po revoluci, tady se zakládala strana piva, strana tábleto, takže se různě tady vždycky byly kloučky, partaci byly v tyhletý straně, že jo, pak že jo, zase říkám, časem se to rozpadne a takže to je takový.
1: V roce 1994 šlo do voleb 35% nezávislých kandidátů. Letos jich kandiduje 60%, tedy skoro dvojnásobek. Ze Žalhostic na Litoměřicku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dobré jitro, je 4:30. A ještě jednou Lukáš Pastejřík a Astrály. A ještě jednou Lukáš Pastejřík a Astrály.
2: Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 5 až

0: korejského vůdce Kim Jong-una, Kim Yo-chong. Odmítla v něm požadavek Soulu na omluvu za severokorejské miny, které v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi vážně zranily dva jihokorejské vojáky. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do 3. kola. Rumunku Ruseovou porazila 6-4, 6-1 a narazí na Švýcarku Golubičovou. Pokračuje i Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Boltrovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Samsonová z Ruska. Ta ve 2. kole vyřadila Lindu Furbirtovou po setech 6-2, 3-6, 6-3. Ve 3. kole je i Sára Bejlek po výhře 6-3, 7-5 nad Australankou Inglisovou. Dále jde i Nikola Bartuňková, která zdolala Frechovou z Polska 2x6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 v Brně a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce i v pravém pruhu. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Probíhá tam servis technologie, oprava betonového povrchu a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. A upozornění pro řidiče jedoucí ve směru na letiště, za výjezdem z Lochkovského tunelu čekejte sníženou viditelnost v podobě mlhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Přeju vám dobré sobotní ráno, 4 minuty po 4:30. V Česku i teď o víkendu pokračuje den architektury. Díky téhle akci se podíváte na zajímavá místa a poznáte taky vaše okolí z jiné perspektivy. Tak třeba v Olomouci se můžete podívat do krytu civilní ochrany a v Praze zase můžete navštívit dočasné prostory Centra architektury a městského plánování Kemp v Karlíně. Kompletní dnešní program, ale i ten zítřejší, najdete na webu denarchitektury.cz. No a další víkendové tipy, tak ty zase najdete na našem webu radiožurnál.cz. Podívejte se.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

vždycky to tu bylo, šité přesně na míru, vždycky to tu bylo.

0: Radiožurnál.
1: Víkendový Radiožurnál.

0: 3:45 na hodinách. Moderátor Štěpán Pokorný s vámi bude ve vysílání víkendového ranního radiožurnálu po 5. hodině. Do té doby stihneme ještě jedno téma. Spolupráce mezi univerzitami různých zemí je běžnou součástí každodenního akademického provozu. Jsou ale země, pro které není kontakt s vysokými školami v zahraničí všedním a čistě pracovní záležitostí. Jde o Ukrajinu, kam se nedávno vydal i rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš.
1: Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš navštívil Lvov v rámci festivalu České sny. Hlavně se ale na západní Ukrajině setkal s kolegy z místních univerzit ve Lvově a Ivano-Frankivsku.
2: Masarykova univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1921 inicioval Masarykovu pomocnou ruskou iniciativu nebo akci, tak již dlouhodobě spolupracuje například s univerzitou ve Lvově přes naši filozofickou fakultu, slavistika, bohemistika, či historie.
1: Po začátku ruské invaze se ale tato tradiční spolupráce hodně změnila.
2: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500. Pomáháme i příchozím především akademičkám, protože jejich původní místa, například byla velmi konkrétní situace, která člověka vedla až k slzám, kdy říkala, její místo prostě neexistuje. Byla z Mariupolu.
1: Přijmout pedagožky z Ukrajiny a zvláště z univerzit na dočasně okupovaných územích, jako je ta v Mariupolu, to znamená se o ně také postarat.
2: Přicházejí typicky se svými malými dětmi, které jsou předškolního či raného školního věku, někdy se svými rodiči, pomohli jsme jim s nalezením těchto míst, postupně budováním angličtiny, češtiny, vůbec se zorientovat v tom našem systému. Kolem 100 osobností k nám přišlo a jsme za to velmi rádi.
3: Jakým konkrétním přínosem jsou pro naši vědu a pro naši univerzitu?
2: Tak v prvé řadě tam byla opravdu ta motivace poskytnout jim kontinuální možnost, aby pokračovali ve své práci anebo se zapojili do naší kolektivu vědeckých a určitě jsou velkým přínosem. Já mohu jenom říci, že jedna z těch kolegyň získala i například národní grant nebo se podílí na nových postupech ve vzdělávání, protože jdou i na pedagogickou fakultu a já myslím, že ten přínos je i v tom sdílení jiných kulturních zvyklostí s jinou historickou zkušeností.
1: Intenzivní spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami je podle rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše oboustranně prospěšná. I my se můžeme na Ukrajině lečemu naučit.
2: To znamená i v oblasti managementu nebo krizového řízení, nebo se posouvají. Bohužel je to akcentováno tou děsivou situací tady, že jsou velmi vpředu v náhradách končetin a tak dále a mají k tomu jako velmi dobrý přístup.
3: Vy jste tady ve Lvově zažili také jeden z mnoha poplachů. Jak to na vás působilo?
2: No, to je jako opravdu zážitek, který vlastně člověk určitě nechce, ale já jsem opravdu za něj vděčný, protože byť to bylo teďka několikrát po sobě, my, když už jsme se blížili k hranici, tak už nám to na našich mobilních aplikacích, které máme sebou, ukazovalo, že jako je opravdu velký atak a musí všichni do krytu, tak to jsme absolvovali teď v noci, aby to bylo jenom asi hodinu, tak není vám úplně dobře. Ale tady je potřeba si uvědomit, že my jsme to zažili jednou, nevím kolikrát, ale odjedeme odsud a zase budeme v naší bezpečné zemi. Ti lidé tady to zažívají dnes, každonočně a již skoro 5 let. A pokud to vezmu i třeba do oblasti vzdělávání, 5 let je o 1 rok více, než je studium na gymnáziu. 5 let je více než polovina docházky základní školy. 5 let je jeden celý cyklus magisterského studia. To jsou neskutečné, stresující a hrozivé situace a myslím si, že bychom si měli i v České republice uvědomit, co pro nás Ukrajina všechno dělá.
1: Brněnská Masarykova univerzita a její rektor Martin Bareš i proto pomáhají ukrajinským univerzitám s integrací do evropského vzdělávacího systému. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré jitro, je 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Rusko znovu zaútočilo na ukrajinský velkosklad léků. Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Hokejisté Třince zvítězili nad Litvínovem 3-2 a v extralize ještě nestratili body. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko večer pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole.
4: U Kyjeva schořily sklady společnosti Venta, jednoho z největších distributorů léků na Ukrajině. Firma zásobuje lékárny léky od více než 400 výrobců, jak z Ukrajiny, tak ze zahraničí. V podvečer Rusko znovu zaútočilo dronem na jižní most v Kyjevě, informoval starosta města Vitalij Kličko. V Charkově byli v důsledku dronového útoku zraněni 3 lidé, uvedly charkovské úřady. Večer ruský dron narazil do bytového domu v centru Dnipra a zranil nejméně 4 lidi, potvrdila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Po videokonferenci to oznámili vládní představitelé jednotlivých členských zemí. Nařízení začalo platit okamžitě a potrvá 4 měsíce, s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství ropy. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli konfliktu na Blízkém východě. V souvislosti s rozhodnutím skupiny G7 začaly globální ceny ropy už klesat. Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
3: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Na dokončovanou dálnici D3 mezi Kaplicí, Nádražím a na Židli na Českokrumlovsku se dnes od 10 hodin budou moct vydat zájemci pěšky nebo na kole. Den otevřené dálnice bude na 12-kilometrovém úseku. Lidé tam uvidí i silniční a stavební techniku a připravené jsou i soutěže pro děti. Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením první etapy od kaplického vlakového nádraží k městu v listopadu. Jihočeská část dálnice bude kompletně hotová v červnu příštího roku.
0: Sport.
3: Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a po 7 odehraných extraligových kolech jsou v tabulce první bez ztráty bodu. Vyrovnali tak 2 roky starý rekord soutěže, který se stejnou bilancí vytvořil Litvínov. O výhře nad Severočechy rozhodli podle asistenta třineckého trenéra Jiřího Rašky první minuty.
6: My jsme před zápasem apelovali na dobrý vstup, protože ty zápasy předtím to nebylo ideální, co si myslím, že se nám podařilo. Soupeře jsme dostávali pod tlak, si dovolím říct, a dobrým forčekem. Získávali jsme kotouče, jen škoda, že jsme neodskočili možná na více branek, protože ty šance tam byly v předbrankovém prostoru, jsme nějakým dorážkám se dostali.
3: V dalších zápasech Vítkovice prohráli s Karlovými Vary 0-3, Kladno po nájezdech s Hradcem Králové 3-4, Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech, Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2. Další zápasy typ Sport Extraligy jsou na programu zítra.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 u Poděbrad a u Chlumce nad Cidlinou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení a na 39. kilometru je uzavřený výjezd i vjezd na dálnici. A úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky, jeďte proto opatrně. Na D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 7. kilometru snížená viditelnost v podobě mlhy. A mlha je i na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice od 7. kilometru. Myslete na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy mírný. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste v 5 hodin a 6 minut. Českem se dál šíří nepůvodní druh drobného hmyzožravce, bělozubka tmavá. Vědci ji letos už čtvrtým rokem pozorují hlavně na Chebsku a o pomoc znovu žádají i veřejnost. Lidé už po celé zemi nahlásili více než 200 míst, kde zvíře pozorovali. Detaily uslyšíte v první reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Teď kapela Divokej byl. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.

0: Vědci znovu vyrazili na Chebsko a do dalších částí Karlovarského kraje mapovat výskyt bělozubky tmavé. Drobný hmyzožravec připomíná rejska a jeho původním domovem je severní Afrika. V Čechách tento nepůvodní druh zaznamenali odborníci poprvé v roce 2022 v Nebanicích u Chebu. Od té doby tam bělozubku tmavou pravidelně monitorují. Letos se 4 týmy hledají nové lokality jejího výskytu a vracejí se i na místa sledovaná v minulých letech.
1: Půjdeme zkontrolovat pastí, co máme teďka nastražené. Mrkneme se, jestli se nám tam něco chytlo.
2: Bioložka Alena Fornůstková otevírá podlouhlou plechovou krabičku.
1: Takže tady je první z nich, takže vidíme, že tam je bělozubka tmavá.
2: Je to taková malá myška?
1: No, ona to není úplně myška, je to vlastně hmyzožravec, a to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak a vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
2: Bělozubky vydávají slabé pisklavé zvuky. Jejich komunikaci zkoumá Irena Schneiderová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Vždycky jednotlivé ty druhy mají trochu druhově specifické hlasy. Takže předpokládáme, že by měla jít rozeznat na základě svýho repertoáru nebo těch jednotlivých typů hlasů od těch ostatních druhů.
2: Jak se to dá použít?
3: Například při monitoringu těch zvířat, takže bychom mohli vlastně takto neinvazivně vlastně zjišťovat, jestli ta bělozubka někde žije nebo ne.
2: Podle Aleny Fornůstkové bělozubky nejčastěji žijí v okolí lidských sídel.
1: My často najdeme na zahradách kolem rodinných domů nebo na farmách. Často se nás lidi ptají, jestli je to škůdce, ale právě tím, že je to hmyzožravec, tak spíš té zahradě pomáhá.
2: Vědci zaznamenali první výskyt bělozubky tmavé v Čechách před 4 lety.
1: Ona vlastně původem je severoafrický druh, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou. Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny se můžeme setkat, když je to vlastně druh, který bydlí pak u veřejnosti, tak je to relevantní otázka.
2: Pokud lidé naleznou uhynulou bělozubku, měli by ji vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Z Nebanic u Chebu, Václav Malý, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Sobotní ráno je v Česku jasné nebo polojasné, jenom místy máme zvětšenou oblačnost a taky počítejte s tím, že na severozápadě Čech jsou místy mlhy. Teploty se drží mezi 10 a 5 stupni a čeká nás slunečno a taky nadprůměrné odpolední teploty. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ránu, tedy hlavně na severozápadě Čech, počítejte místy s mlhami anebo nízkou oblačností, ale během dopoledne už se mlhy budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 a na Šumavě vystoupí teplota až na 19 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Představte si, že se teď nově můžete dobře nadechnout v Karviné. Ve městě, které bylo symbolem špatného ovzduší, vzniklo místo, které ocení lidé s dýchacími obtížemi. Karviná otevřela nové, volně přístupné inhalatorium. Uvnitř dřevěné konstrukce jsou trnkové větve, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se tak uvolňuje jemný aerosol.
1: Děti, tak pojďte, budeme dýchat pořádně a nadechneme nosíkem. A vydechneme pusinkou.
2: Se skupinkou 6 předškoláků tady do Karviné z Ostravy přijela Gabriela Lašková z dětské skupiny.
3: Protože my máme hodně nemocných dětí a vlastně tady to byla taková příležitost, jak spojit hru s něčím užitečným.
2: To, co asi teď slyšíte, tak to jsou tisíce kapek, které stékají z té vysoké konstrukce. To jsou nahusto napěchované trnkové větve. Já jako astmatik to můžu otestovat docela poctivě a tohle to znám z Polska, takže vím, že čím blíže, tím je to pro mě lépe. Je to hned cítit trošičku chlad a hlavně vlhkost. Dýchání to jednoznačně prospívá.
4: Problémy s plícema mám, takže zkouším, či to bude mít nějaký účinek.
2: Nové inhalatorium zvídavě zkoumá bývalý horník Petr. Znáte, jak to funguje, na jakém principu?
4: Ne, právě jsem teďka došel.
2: To je solanka, ta voda, která stéká. A vlastně to jsou trnkové větve, hustě takhle napěchované.
4: Ano.
2: A ty, protože jsou takové ostré, oni to vlastně tříští tu vodu, která vytváří takovou mlhovinu. A to se dobře...
4: proti slunci, že byla taková mlha, taký opar.
2: Ano, ano. A když půjdeme takhle, pojďte se mnou klidně blíž. A cítíte to, jak už je to chladnější?
4: Je. Já budu zkoušet, mám to blízko.
2: Jo.
4: Mám to kousíček od domu.
5: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikdy nezažila, takže to byla úplně jako premiéra.
2: Popisuje mi přímo u té konstrukce její autorka, architektka Ivana Kuchařová.
5: A jsou tady nádrže umístěné pod zemí, které se teda zásobují vodou tady z Darkova, to je Dobromovou, a to se vlastně čerpá do toho inhalatoria, vlastně vytahuje se to nahoru.
2: Nové inhalatorium bude fungovat do konce října. Pak se musí voda vypustit, aby všechny ty trubky v té konstrukci v zimě nepopraskaly. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: V Lotyšsku dnes budou volby. Lidé rozhodnou o novém složení 100členného parlamentu. Na výběr mají kandidáty ze 14 politických stran. Podle předvolebních průzkumů je favoritem středopravicová strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Výsledky by mohly být jasné po půlnoci. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Na 7 místech Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Na 7 místech v Česku se dnes lidé můžou podívat do lesů

0: českého šampionátu skončil sedmý. Další Čech Václav Milík obsadil v Pardubicích 12. místo. Zítra se Kvěch a Milík postaví ještě na start tradiční zlaté přilby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na Pražském okruhu a mlha v okolí Prahy. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Probíhá tam servis technologie, oprava betonového povrchu a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. Upozornění pro řidiče jedoucí ve směru na letiště za výjezdem z Lochkovského tunelu. Čekejte sníženou viditelnost. S mlhou počítejte i na příjezdu do Prahy po D5 od 6. kilometru a na výjezdu z Prahy ve směru na Brno od 7. kilometru. Myslete na správné použití světel do mlhy. A na D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště počítejte s omezením mezi 192. a 195. kilometrem, kde pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Možná to chce trochu opatrnosti na Karlovarsku, protože na mnoha místech se tam tvoří přízemní mlhy. Jinak Karlovy Vary hlásí zatažené nebe a teplotu na 10 stupních Celsia. Kolem 10 stupňů se drží teplota taky v centru Prahy. Když se podíváme na Vysočinu, do Telče tam je aktuálně 11 stupňů, Krkonoše Pec pod Sněžkou 6 stupňů a Ostrava hlásí jasné nebe a teplotu na 5 stupních Celsia. Před námi nakonec slunečno a taky nadprůměrné odpolední teploty. Jenom teď po ránu tedy počítejte místy s mlhami. Bude to hlavně na severozápadě Čech. Během dopoledne se ale mlhy budou rozpouštět.
4: Nejvyšší teploty dnes od 20 do 24 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech by měly být kolem 16, na Šumavě až 19. A vítr bude slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy může být až mírný vítr.
3: Podle meteorologa Štefana Hanžáka nás zítra čeká podobné počasí, bude opět jasno nebo polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Na severozápadě republiky se zítra ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty taky podobné těm dnešním, 19 až 23 stupňů. Teď je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
5: Dobré ráno vám přejeme v 5 hodin 34 minuty a teď Ronan Keating.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Ronan Keating, posloucháte ranní víkendový radiožurnál a vracíme se na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chodec na D48 se za Frýdkem Místkem. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína dejte pozor za nájezdem z Frýdku Místku. Na 53. kilometru jde po dálnici chodec ve směru na Český Těšín. Policie již jede na místo. Opakuji, na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína jde na 53. kilometru chodec po krajnici. Další zelená vlna po zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ani litvínovští hokejisté nezastavili rozjetou třineckou mašinu. Oceláři zvítězili v pátečním 7. extraligovém kole 3-2. A i v 7. utkání v sezóně tak získali všechny body. V tomto směru tak vyrovnali rekord v soutěže, který před 2 roky vytvořil právě Litvínov.
1: Jako každý zápas my chceme jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
2: Říká spokojený autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovařčík, který je už více než týden otcem. Oceláři mají po 7 zápasech maximální počet 21 bodů. V dorovnání litvínovského rekordu je chtěli právě Chemici zastavit.
3: Jo, tak my jsme s tím jeli, že my jim to přerušíme tuhle tu formu a je to škoda, no, že jsme nebudou zase žádný body. Od nás zase laxní start, stejně jako s Libercem, takže tam jsme vlastně nic moc neměli, ale pak se to zvedalo, druhá, třetí třetina už z naší strany vypadala líp, akorát prostě nedostávali jsme se před tu bránu.
2: Pokračoval k třinecké sérii mladý litvínovský útočník Viktor Šámal. Jak už bylo řečeno, před 2 roky měl podobný start do sezóny Litvínov a jeho kouč Robert Reichl ví, jak se pak hraje v psychické pohodě.
4: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 rokama. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
2: A tak odpověď na otázku, proč nechodí za Třinec v úvodu sezóny na tiskové konference hlavní trenér Boris Žabka, je jasná.
5: Pochopil jsem to správně, že teda chodíte na tiskovky, protože vítězíte.
6: Bez komentáře.
2: Usmál se třinecký asistent trenéra Jiří Raška. Pověrčivost je ve vrcholovém sportu součástí výkonů a výsledků. A tak uvidíme, jestli bude stejný muž v neděli v Olomouci hodnotit třinecký rekord, a sice 8. výhru na startu sezóny. Z Verkarény David Procházka, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Annie Lennox 5:47, posloucháte ranní víkendový radiožurnál a teď počasí.
1: Počasí. A zatímco takové Pardubice teď hlásí polojasnou oblohu, teplotu kolem 6 stupňů Celsia, tak na stanici Polom tam je jasno a teplota kolem 13 stupňů. I takové jsou rozdíly v teplotách dnes po ránu, ale většinou máme jasno nebo polojasno a takhle to zůstane i přes den. Čeká nás slunečná sobota. Jenom na severozápadě Čech ještě počítejte s tím, že se můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale mlhy se dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty dnes 20 až 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16, na Šumavě naměříte až 19 a foukat by měl jenom slabý proměnlivý vítr.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: V Buchlovicích u Uherského Hradiště dokončili tento týden po 3 letech opravu střechy takzvaného dolního zámku. Během prací za zhruba 60 milionů korun mimo jiné restaurátoři zachránili vzácné štukové stropy nebo balustrádu s barokními vázami. Teď se řemeslníci pustili i do rekonstrukce střechy horního zámku nazývaného Flora.
1: Teďka se demontuje část střešního pláště.
2: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Grebeníček, zatímco řemeslníci odštípávají staré střešní latě.
1: Opravujeme vlastně celý střešní plášť a napadené části konstrukce krovu. Lempířské prvky nahrazujeme novými, původně zinkovými, dneska do mědi. Opravujeme konstrukce gloriet. Jsou odvezeny v pasířské dílně báně, kterých je tady celkem 6. Ty se vytváří taky nové kopie. 2 se podařilo zachránit a ty budeme opravovat. Následně zlatit a montovat zpátky.
2: A slyšel jsem, že vás tady čeká taková neúplně, řekněme, běžná věc.
1: Za asi 3 týdny nás čeká demontáž zvonové věže, bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, ciferník hodin, zvon se bude následně taky odrestaurovat.
2: Na opravy tady každý den dohlíží kastelán Buchlovického zámku Jan Binder.
3: Naposledy ta rekonstrukce střechy probíhala kolem roku 1984, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. A taky se vyměňují tesařské prvky, které jsou napadené dřevomorkou, protože objekt památku je chráněn, tak se snažíme zachovat to, co jde a to, co má ještě dobrou kondici, tak tam zůstává.
2: Už to působilo nějaké problémy, ta střecha, že vám třeba zatěkalo do zámku?
3: Kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, když foukl vítr, tak už prostě jsme měli ty tašky rozeseté po nádvoří.
2: Takže opravuje se to, řekněme, za minutu 12?
3: No, už možná po 12.
2: Práce budou stát zhruba 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Z Buchlovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Vysoké školy zřejmě budou muset kvůli nedostatku peněz přijímat méně studentů. Francouzská policie při studentských protestech zadržela už přes 5 000 lidí. Čeští fotbalisti budou hrát v Lize národů s mistry světa ze Španělska. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Podle České konference rektorů je důvodem dlouhodobé podfinancování. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že o podfinancování ví a pro roky 2028 až 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 000 000 000 Kč. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Francouzská policie při studentských protestech zadržela od začátku týdne už přes 5 000 lidí, oznámil to ministr vnitra Laurent Nunez. Studenti protestují proti špatným podmínkám ve školství. Na mnoha místech demonstrace přerostly v potyčky s policií.
5: Studenti se stěžují například na přeplněné třídy, zastaralé učebny nebo časté rušení hodin. Ministr školství Edouard Geffrey některé požadavky studentů uznal. Ministr potvrdil, že s vedením škol v reakci na nedostatek učitelů připravuje plán na zajištění náhradních hodin, a to zejména v maturitních ročnících. Demonstrace se během několika dní rozšířily na stovky škol po celé Francii. V Marseille protestující zapálili hasičský vůz. V dalších městech na policisty házeli petardy nebo polili učitele hořlavinou. Policie při rozhánění davů použila proti studentům slzný plyn. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují taky borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou floru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a taky změny podmínek pro růst vegetace. Podle Radka Drahného z Národního parku je ale možné těmto problémům čelit.
6: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
7: Sport. Čeští fotbalisté dnes se hrají třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se v Oviedu utkají s mistry světa i Evropy ze Španělska. Výjimečný duel čeká španělského trenéra Čechů Santiho Deniu, který v minulosti v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
8: My country now is Czech Republic.
9: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým a na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
8: Vamos a intentar disfrutar.
7: Utkání Česko-Španělsko si od 25:40 můžete pustit v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a po 7 odehraných extraligových kolech stále vedou tabulku, a to bez ztráty bodu. V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3, Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4. Nájezdy naopak zajistili vítězství Brnu nad Mladou Boleslaví 3-2, Liberec porazil Olomouc 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D2 u Hustopečí a na D35 u Sadové. Na D2 z Brna do Bratislavy spozorněte za sjezdem na Hustopeče na 28. kilometru dodávka v odstavném pruhu. Kamiony mohou vybučovat, policie jede na místo. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Jičína za sjezdem na Sadovou zbystřete. Na 120. kilometru nehoda osobního vozidla, projíždí se jedním pruhem a bez držení. A na D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na Výstaviště počítejte s omezením. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce v pravém pruhu. A na silnici 3 mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi dejte pozor za kamenným újezdem. Osobní vozidlo tam vyjelo mimo komunikaci, na místo jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Vítám Pavla.
12: Dobrý den.
11: A vítám taky Mirka Vasiče, který dneska je naším kolegou, expertem. Mirko, vítej.
13: Hezký den.
11: Tak já připomenu, že Mirka s Pavlem, když slyšíte u mikrofonu, tak to většinou bývá krásný zážitek.
14: Kliment může rozhodnout, Kliment se rozbíhá, zadrobil z cíl. Gól! Gól! Češi vítězí po penaltách. Obrovská radost. České fotbalové reprezentace.
15: Já jsem úplně tlak.
11: Ale už jen Kliment, já jsem to pouštěl na Desítce živě a musím říct, že vždycky to mělo teda parádní grády.
12: No já přemýšlím, takhle já si myslím, že takhle ty chlapi všichni řvou i v tom hledišti, že jo? Protože my jsme v podstatě jako v tomhle případě, když hraje nároďák, tak můžeme být jako regulérní fanoušci podle mě. Takže jako sice se snažím být objektivní, ale když dostane někdo červenou kartu, tak samozřejmě jsem naštvanej, protože to vidím trošku jako jinak, ale když v nároďák skóruje nebo se jim daří, no tak logicky se projeví to fanouškovství a podle mě křičíme stejně jako chlapi opět řad pod náma, no.
13: Se prostě utrhnete, no. To se stává a třeba ta baráž, tam i dvakrát došel hlas, protože i člověk do toho prostě vletí a jak je v tom emotivním zápalu, teď má pocit, že musí přehlušit celé ty tribuny a tím pádem ještě přidáváte víc a víc a ono na konci zápasu už se mi občas stalo, že jsem i klepal do Pavla, ať chvilku mluví, protože jsem potřeboval polknout nebo se napít, protože to prostě mizelo, to nešlo.
11: Ale jako je z toho slyšet, že to je přirozené a to je ideální, protože asi si myslím, že někdy do toho komentátoři dávají trošku jako něco navíc, ale krásně jste to kluci tehdy komentovali, byl to březen 2026, Česi tehdy postoupili pod Miroslavem Koupkem na mistrovství světa, na ten mundial už zase nějakým způsobem jsme spíš asi raději zapomněli, nezdařil se, to je fakt, ale teď před sebou máme zase další dva těžké zápasy v rámci Ligy národů, my Češi, český nároďák a právě proto máme dneska speciální desítku, je to vlastně obdoba té pondělní, ale je to takový reprezentační speciál. Tématem týdne může být i ten zápas, který komentoval Mirko Vasič, to byl zápas s Chorvatskem, ale přece jenom blíž nám je ten zápas s Anglií, který jsme ještě neměli šanci v Desítce rozebrat. S Angličany to bylo tedy 0-2, byl tam Pavel Horváth, Lukáš Michalík komentoval s tebou.
12: Ano.
11: Bohužel český hosté komentovat nemohli, ale přece jenom si myslím, že mohl přijít dřív, než bychom čekali. Bohužel nepřišel, ale Pavel Šulc tam měl dvě zajímavé pozice, co myslíš?
12: No já jsem, musím říct, ještě teďka dneska koukal na nějaký highlighty a hodně mi naštvalo, že vlastně v těch highlightech, které jsou na oficiálních stránkách UEFA, nejsou ty naše šance, je tam jenom ta červená karta a vlastně šance a góly Anglie. Trošku mi to nadzvedlo, protože si myslím, že byť jsme samozřejmě byli outsideri, ten zápas jsme prohráli a jako nezvládli, tak tohle to je trošku zkreslující a myslím si, že Pavel Šulc měl obrovskou šanci. Trošku si myslím, že kdyby byl před 4-5 rokama, že by spadnul a byla by možná trošku, možná červená karta tam při tom prvním úniku, protože tam ho evidentně anglický stoper minimálně přibrzdil a pak ta druhá šance, kdy mohl se rozhodnout, jestli nahraje Adamu Hloškovi nebo zakončí sám, tak to trvalo tak dlouho, že vlastně z toho pak nic nebylo, ale byly to velké šance, takže samozřejmě nějaký náznak těch útočných akcí tam byl, ale logicky i vzhledem k té červené kartě prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.
13: No, ukázal se tam trošku takový rozdíl, nechci říct ve štěstí, ale když potom Harry Kane dal gol na 2-0, tak to prostě dostal skrz hranáče, skrz jeho nohy a vedle nohy Kováře. A když jsem si pak pouštěl ještě zpětně ten průnik Pavla Schulze, který byl nakonec zablokovaný, tak on zkoušel něco podobného. On chtěl počkat na pohyb toho obránce. Golman taky čekal, že to bude obstřelovat tak nějak, když to připodobním k české lize po Haraslínovsku. A on to chtěl dát do protipohybu mezi nohama a netrefil, no, prostě Kane to není.
12: No, je to, myslím si, tohle je velký téma, i dneska to bude pro mě velký téma, kvalita hráčů, prostě samozřejmě my v tuhle chvíli máme nějaký, teď bez urážky ke klukům našim, nějaký materiál, nějaký stupeň té kvality a teď se setkáváme prostě tady v těch zápasech vlastně s nejlepší světovou kvalitou.
11: My zůstaneme ještě u Pavla Schulze, to může být teď téma na úvod, protože i to vyloučení komentoval trenér Anglie Thomas Tuchel, že bylo klíčové pro celý ten zápas, ostatně tak to asi řekne každý. Měli bychom být ve spojení s bývalým kapitánem české fotbalové reprezentace, účastníkem mistrovství světa i Eura v roce 1996, tudíž držitelem stříbrné medaile, Václavem Němečkem. Dobrý den, Václave, slyšíme se?
15: Ano, dobré, ano, ahoj.
11: Tak Pavel Schulz, já jsem to psal Pavlu Horvátovi, že mi to připomnělo, že odehrál takový zápas blbec, jako když tehdy na Spartě nedal za Plzeň 3 tutovky v závěru v ligovém klání v únoru 22. Jak jste viděl jeho výkon, co ho ovlivnilo podle vás?
15: No tak je to pravda, já jsem teda neslyšel až teďka rozhovor naposledy s tou poslední šancí a úplně to tomu odpovídá. Já myslím, že jsme vstoupili dobře docela do toho zápasu. Překvapivě i Angličani dělali velké chyby vzadu. Ty chyby dělali už proti Španělsku, jak jsem viděl se střihu. Dalo se toho využít, bohužel jsme to nedotáhli do konce a to, že jsme to nedotáhli, si myslím, to ovlivnilo docela dost. A pak mě přišlo, že Pavel Schulz byl trošku frustrovaný, no, že šel do těch soubojů obranejch trošku zbytečně. Mně to teda přišlo nejdřív, že to byla taková ta klasická žlutá, já jsem byl nahoře zrovna na tribuně, takže jsem to neviděl podrobně v těch záběrech a pak doma na opakovačce, prostě dneska se za to ta červená může dát. No.
12: Václav, ahoj, my jsme spolu už mluvili, tak tě zdravím ještě jednou. Já jenom mám takovou jako konkrétnější otázku, samozřejmě chápu, že jak jsem zmiňoval, že ten level našich hráčů je malinko jiný. Ty jsi hrál středního záložníka, já jsem se o to taky pokoušel, tak jenom tě poprosím o názor. Jo. Já srovnání Modrič, Kovačič a teďka Anderson a
11: Luis Kelly,
12: který tam hráli veprostřed. Samozřejmě jdeme nějakou španělskou cestou, ale i ty španělský středáci, teď řeknu příklad, z 10 míčů 8krát vlastně jsou schopní hrát dopředu. A my máme na téhle pozici Lukáše Červa a
11: Michala Sadílka
12: a vlastně je ten poměr v podstatě obrácený. Co si myslíš, že rozhoduje o tom, že to takhle je?
15: No, říkáš to asi dobře. Já si myslím, že nám přesně chybí, takhle o kvalitě se nebudeme diskutovat, je to prostě daný tím, jaký máme hráče, kde hrajou, za jaký kluby, to je jasný. Ale za mě dobře, že se o to pokoušíme teda, ale ano, nemůžeme za každou cenu podle mě hrát, nebo chtít hrát, jako hrajou Španěle, když nemáme úplně tu kvalitu španělskou, ale přesně jak říkáš, mohli bychom tam třeba dát aspoň jednoho kluka doprostřed, který umí tu průnikovku, který se nebojí zkazit. Mně to přijde, že hodně ty kluci se bojí jako pokazit přihrávku, aby se neřeklo, aha, tak ten to zkazil, aby to prostě nebylo na něm. A to teda takhle, musím říct, ty se směptal na to srovnání španělských, středových a, nebo pardon, chorvatských a anglických. Mně třeba fotbalově se ty Chorvati líbí víc, musím říct. Jako ty Angličani mě trošku zklamali, jasně ten zápas se zkazil tou červenou kartou, ale pak to bylo takový obehrávání úplně bez ničeho. Právě ta průnikovka třeba i z té Anglie mě tam chyběla. Jediný, kdo se o něco snažil, za mě byl Gordon. Jinak jsem byl docela zklamaný.
12: Jasný, tak ta kreativita, si myslím, že Modrič, Kovačič prostě je, to je top světového fotbalu. Na druhou stranu, právě proto, že vlastně se to učíme, tak já bych čekal, když se podíváme, já vím, že to je i o těch spoluhráčích samozřejmě, ale je vlastně to, že ty středáci opravdu si chodí až k těm stoperům a přestože třeba Guardiol a druhý stoper, pardon,
13: Škovič.
12: Jo, ten vlastně taky to jsou fantastický hráči. Přesto, když ten Kovačič nebo ten Modrič si pro ten balon přijde, tak ho okamžitě dostává a tyhle ty hráči mu dělají vlastně servis. Jo. Tak jestli my tady máme vůbec takovýho hráče, já teďka mě napadá prostě Macek, který ve Spartě tohleto plní, ale samozřejmě je otázka, jestli Sadílek s Červem jsou ty praví hráči na to, aby jsme tenhle fotbal hráli. No,
15: no. Já si myslím, že prostě nemůžeme hrát jako Španěle, jako Chorvati, musíme hrát svoji cestu. Ano, je to dobrý tam zapojit tyhle ty prvky, aby jsme se jenom nezbavovali balonu, protože proč? Protože pak jsme utahaný, protože pořád běháme bez balonu, takže je potřeba se na ten balon dostat vzhledem k tomuhle tomu. Ale potřebujeme do toho dát právě i tu českou chytrost, trošku myšlenku a já si myslím, že je nutný dát přesně nějakou tu průnikovku třeba na Adama Hoška, který mě se teda velmi líbil. Jsem rád, že po zranění je zpátky v té formě, jakou vždycky ukazoval, takže stavit na tomhle, nebát se, průnikovka a zakončení. Mně se nelíbí, teda musím říct, když se to do nekonečna obehrává. Takže zkusit to.
13: Dobrý den, pane Němečku, ještě ode mě, Mirko Vasič. Ta španělská hra je hodně postavená i na, řekněme, defenzivním záložníkovi, který ale umí hrát dopředu. Já vím, že to je trošku dokola, ale přece jenom Sadílek a Červ, to není typ hráče, jako je Rodri a Busquets. A když se bavíme o tom, že tady třeba nemáme tak úplně kreativního toho středního záložníka, tak jak je možné, že si někdo najde takovéhleho borce i na defenzivního?
15: No jako prostě, protože to je o té kvalitě, no, my ho nemáme, my ho musíme vychovat, my musíme zkusit ho najít v mládeži, prostě já jsem to říkal už před lety, já bych dokonce klidně obětoval jednu kvalifikaci, aby jsme tam zařadili mladý, talentovaný hráče, který mají tyhle ty předpoklady, ale myslím si, že by to bylo asi moc odvážný tah, nikomu se do tohohle nechce, protože pořád to jakoby lepíme, když to řeknu. A takovýho hráče to opravdu je těžký jako najít a no. Vychovat si ho.
12: No, já si myslím, teď to řekl jako takhle možná natvrdo, ale ono vlastně možná to k tomu stejně směřuje, protože ta podpora teďka ať už vlastně jako hráčů nebo lidí kolem fotbalu je veliká, přestože výsledky se nám nepovedly, tak samozřejmě všichni tam vidíme nějaký takový ty maličkosti, který jsou dobrý a jestli právě teďka není ten pravý čas, do toho opravdu, já nechci říznout, ale vím, že 21 samozřejmě má svoji kvalifikaci. Hugo Sochůrek prostě si myslím, že je ten hráč, který třeba by se mohl na téhle pozici trošku pohybovat, takže já si myslím, že k tomu určitě dojde, že tyhle ty kluci budou, pozor, teďka implementovaný do toho háčka a já si myslím, že ta doba prostě by se měla přiblížit, no.
11: Já bych se jenom zeptal Václava, jak na ně působí to zařazení, právě ta implementace některých těch hráčů, o kterých bychom to třeba nečekali, nebo u kterých bychom to nečekali, jako je Sláma nebo Radosta, co z vašeho pohledu předvedli. Samozřejmě bavíme se stále o tom, že jsou neoskoušeni, na druhou stranu prostě už reprezentují.
15: Ne, tak tohle bylo fakt, jako to bylo fajn, ty kluci hráli dobře. I Ambroš, je to Ambroš, že jo, správně.
11: Vy to říkáte maďarsky, on je to Ambros.
15: Pardon, tak se mu omlouvám. Ten taky hrál velmi dobře, sebevědomě na míči, to jako bylo fajn. A podle mě je právě nutný využít tyhle ty zápasy, protože za mě teda já jsem velký odpůrce tyhle ty Ligy národů, nebo jak se to jmenuje. Protože to uměle přidává klukům zápasy, jsou pak strašně prostě vyčerpaný, unavený, na konci sezóny praskají svaly, kolena. Za mě je to zbytečný, je to jenom, aby UEFA prostě sebrala víc peněz. Za mě je to prostě přátelák, ale dobrý přátelák, je potřeba toho využít právě proto tam tyhle kluky dát.
12: Já se ještě zeptám na výkony některých hráčů. Samozřejmě vím, že Jirka Sláma, který šel z Olomouce do Jablonce, tak prostě už je to 27letý hráč, který samozřejmě má za sebou nějaký, řekl bych, minimální zkušenosti s evropským fotbalem a teďka vlítne do takovýchhle zápasů. Samozřejmě my jsme taky nějak začínali. Jestli si vzpomeneš na to, jak se cítil, když jsi nastupoval do těch zápasů prvně, jak jsi to vnímal a jak jsi se cítil při zápase a po zápase a jak jsi byl schopný sám sebe ohodnotit?
15: No, tak to je tak dávno, že se už těžko vzpomíná, ale jo, to bylo vždycky náročný psychicky, jako protože kolem mě byli jako velký borci a člověk přesně nechtěl udělat, nechtěl jim to zkazit, jako jo. Takže jsem se snažil hrát co nejjednodušeji, plnit si svoje úkoly a tím to postupně prostě přišlo i taková ta jistota, protože jinak, kdyby na to člověk myslel jako pořád, tak to hrát nemůže, že jo. Takže jo, nervozita na začátku určitě, ale pomáhalo mě udělat pár prvních dobrých balonů a pak měl jsem to štěstí na ty kluky, že mě i pomohli jako vždycky.
11: Václav Němeček, bývalý kapitán národního týmu, stříbrný medailista z Eura 1996, s námi ve speciální reprezentační desítce Pavla Horváta. Ještě věc, která se týká nového trenéra Santiho Denie, protože on do angažmá vstoupil dvěma soutěžními programy. Je to věc, která se už stala trenérům dříve, že dvakrát na úvod angažmá prohráli, dokonce třeba Michal Bílek s Pavlem Vrbou čekali až do pátého zápasu na lavice reprezentace na úvodní vítězství. Nicméně ta atmosféra právě kolem nového španělského kouče nároďáku je taková jako pozitivní, což je hezké, protože dříve kolem nároďáku panovala negativní atmosféra, ale otázka zní, jak to vidíte v té lize národů, přece jenom 6 těžkých zápasů, kdyby se prohrálo všech 6 zápasů, má se nějak měnit kurz, nebo opravdu jste zastáncem toho nechat ho tam nadéle a prostě vidět, co dokáže?
15: Takhle, pojďme se podívat na ty soupeře a pojďme si říct, že každý urvaný bod bude zlatý, jako jo. I když říkám, pro mě jsou to spíš přátelské zápasy. Takže nechal bych to být, využil bych toho, aby se právě ten tým tvořil a podle mě od základu právě a využil bych přesně tyhle ty zápasy k tomu, aby jsme pak naskočili na ty kvalifikace, protože kvalifikace je to, co rozhoduje. Teď myslím Euro, mistrovství světa.
12: Venco, děkujeme ti za tvůj čas, měj se hezky a slyšíme se, vidíme se.
15: Ano, nashle.
11: Krásně jim přejeme. Repríza pořadu desítka Pavla Horváta. Tak, Pavle, máme tady téma, které souvisí právě se Santim Deniou, chci se na to zeptat, protože on říkal po tom zápase, slyšel jsem vlastně to vyjádření hned pro Českou televizi, protože musíme říct, k tomu se dostaneme, ty tiskovky jsou až příliš dlouhé. Budu citovat, výsledek nás mrzí a jsme zklamaní, ale i tak jsme na tým a na výkon, který jsme podali, velmi hrdí. Ještě jenom řeknu svoji zkušenost ze zahraničí z houslí. Profi taky obrovská úroveň, vysoká úroveň těch zahraničních profesorů. Často jsem se setkal s tím, že jsem sám viděl, že na to nestačím, dobrý. Že to nebylo dobrý a stále tě ale oni plácali po zádech. Byla to jako taková schovývavost. Jo, že pak vystoupíš a samozřejmě tě motivují, ale jako není to dobré. Jo, a sám to cítíš. Jako k čemu tohle je?
12: Myslím si, že je to normální, že i v dnešní době ty trenéři prostě jednak veřejně nebudou kritizovat, nebo už to fakt je minimálně, že někdo to neunese a řekne otevřeně, tadyhle Pepik nám to prohrál, prostě Láďa hrál hrozně a to je to spíš obecně, dneska nám to nevyšlo, ale snažili jsme se, jsme hrdí. On i ten překlad, že jo, z té cizí řeči, já teda si můžu přeskočit těm tiskovkám. Já si myslím, že by prostě bylo lepší, kdyby trenér mluvil španělsky prostě a byl tam regulérní nějaký španělský překladatel, který je minimálně sportovní, spíš fotbalový, aby to bylo jako dobře překládaný, protože vím, že to přeskakování v té řeči je normální, ale spíš si myslím, že to patří do té šatny. A teď to není kritika, myslím si, že i pro fanoušky by to bylo lepší. Jsem přesvědčený, že v té hráčské šatně to přeskakování ze španělštiny do angličtiny vůbec nevadí, protože ty hráči prostě ty výrazy znají a naopak si myslím, že si z toho dělají srandu i mezi sebou, jako že já si pamatuju, že když jsem se vrátil z Japonska, tak jsem v Plzni počítal japonsky v bagu a německy jsme počítali v bagu, prostě jo, děláš si v Teplicích, když tam byl Franta Straka, takže to prostě k tomu patří, ale myslím si, že na těch oficiálních tiskovkách by tam mělo být prostě jako ta kvalita té řeči, teď ode mě to zní prostě blbě, protože já taky anglicky mluvím jako špatně a bylo by to hodně podobný, ale jako já bych to asi chtěl takhle. No.
13: No, hlavně tam je problém v tom, že Santi Denia nad tím přemýšlí, to je vidět, a teď loví tam to slovo, jasně, no. Zároveň loví nějak tu gramatiku, aby to dávalo smysl. Teď samozřejmě on potom používá stále stejná slova, víceméně na každou otázku, on to převede do stejného směru. Je to pro něj hrozně těžké a jeden takový poznatek, tisková konference po Chorvatsku, Santi Denia na mě působil trošku jako nervózně, teď samozřejmě i v tom, s tím jazykem a podobně, a na konci, no to bylo vlastně takové kouzelné, teď se řeklo, že je konec tiskové konference, Santi Denia se tak podíval, teď si klepnul rukama do stolu a s takovou jako úlevou vstal, jo. Že už to má vlastně za sebou. Ani jemu to podle mě vnitřně není osobně moc příjemné to, že vlastně mluví anglicky, byť on s tím musí počítat, když jde samozřejmě dělat někam a angličtina je rozšířenější než španělština, to si řekněme, ale ani pro něj osobně to nebude zrovna chvilka, kterou bych chtěl zažívat znova a znova.
12: Já samozřejmě už je to taky delší dobu, když jsem byl v Japonsku a bylo tam spoustu zahraničních trenérů a ty prostě měli překladatele logicky, protože japonština, jo, ale byli to taky, byli to Brazilci, byli to Španělové a ten překlad prostě byl z té jejich rodné řeči. Nebylo to, že by mluvili prostě anglicky a Japonec to překládal jako do japonštiny. No.
11: Teď se hodně objevují i v rámci té kauze Manchester City videa s Pepem Guardiolou, pár let stará, ale on neměl, řekněme, z hlediska výslovnosti a toho projevu třeba úplně ideální angličtinu, ale dokázal velmi rychle mluvit a všechno to vlastně vyjádřit, protože tam žil leta, předtím trénoval v Německu, takže ten vlastně na tom nestrácel nic, třeba na tom respektu, který k němu chovali novináři, nebo já to takhle...
13: Tohle není žádná jako ztráta respektu, ne, to, že někdo neumí úplně dokonale anglicky, já toho člověka jako chápu, celý život se pohybuje ve španělském prostředí a pak dostal takovouhle nabídku. Ano, chvíli byl předtím v arabském světě, ale maličkou chvilku a potom přijdete sem a teď samozřejmě dostáváte dotazy takové, a jdete do hloubky a tak a teď se v tom jazyce necítíte. To není ztráta respektu.
11: Já jsem se špatně vyjádřil, myslel jsem přesně pak tohle, že do té hloubky nemůže žít, ale samozřejmě jako víme, jak to je.
12: On tu kvalitu na to, aby to rozebral do hloubky, má.
11: No jasně.
12: Ale prostě ta slovní zásoba v té angličtině ti logicky
11: musí chybět. No teď se ptali na svazových stránkách, je vlastně rozhovor, jak se těší na Španělsko proti De La Fuente, mu říká 12 let jsme spolu vlastně skoro žili, že jo, jsme spolu kamarádi a to je trenér mistrů světa, takže on je taky jako velká kapacita a jenom prostě na druhou stranu ono občas známe to před tu veřejností, každé malé zaváhání trošku může třeba ubrat. Jasně. Já jsem to nemyslel na nás novináři, že by asi ztrácel před námi respekt, ale...
12: Tohle uzavřel, to nebyla vůbec kritika trenéra, prostě jenom jako si myslím, že by to bylo lepší pro všechny vlastně, aby on i mohl se vyjadřovat v té španělštině, kde tu slovní zásobu i v těch fotbalových věcech bude mít daleko větší.
11: Tak. Ano, tak to jsme probrali vlastně jako je téma, možná pro někoho okrajové, ale třeba to pomůže i samotnému novému trenérovi, který se snaží vtisknout české represi svůj herní styl. No za pár let třeba jo. To bych mu přál, aby se naučil tak těžký jazyk, jako je čeština.
13: A on teď říkal, že je vlastně Čech, že není Španěl. Teď před tiskovkou, když se ho ptali na to, jak se těší právě
11: on je
13: na
11: to
13: Španělsko
11: nějaké,
13: a
11: Mirko,
13: De La Fuente.
11: Ono je to teď nějaké propojené, ono se i ve fanzónách před Edenem řve zase Vámos Česko, takže nevím přesně, jak úplně kam směřujeme jazykově, ale jak se ten svět spojuje, aby z toho za chvilku nebylo to Esperanto, že jo. Tak to Pavlovi pak třeba vysvětlím, kdyby se chtěl zeptat, ale
12: nebo
11: my teď si
12: poslechneme. Z vážné hudby, já to vím, neboj.
11: Ale my jsme, Pavel oslovil Tomáše Janotku, trenéra, který aktuálně nemá angažmá, ale který taky sleduje Českou repre a on právě mluvil o tom, jak se dá zařadit právě ty myšlenky do toho ideálního herního stylu, nebo do toho požadovaného herního stylu.
16: Myslím si, že doba na vtisknutí herního stylu je hodně odlišná a dá se říct hodně individuální tým o týmu, tím, že se v klubu dá pracovat na dennodenní bázi a systematicky se tam dá trénovat vlastně týden od týdne je vlastně vtisknutí toho vlastně vlastně principu hry a stylu hry určitě jednodušší a mělo by být rychlejší. Samozřejmě platí, že se nejdříve učí základní principy, ať hráči mají správné návyky, a poté přichází se postupně více k detailům, které se ladí. Myslím si, že ideální doba je třeba měsíc mít přípravné období a postupně herní styl dostávat do konkrétních utkání. Co se týče reprezentace, tak tam ten tréninkový proces ohledem na zápasy, který se střídají vlastně v krátkém sledu, je složitější a myslím si, že se tam hodně dá využívat toho času na tom reprezentačním srazu v rámci videí, ať už týmových nebo individuálních, a máte tam prostor více než na nějaké zátěžové tréninky, právě na taktické tréninky. No a myslím si, že v reprezentaci zvládnete za dva represrazy hráčům dostatečně ten svůj způsob hry a herní styl vysvětlit tak, aby ten přenos do těch utkání se vlastně postupně dostával a byl vidět.
11: To je vlastně zajímavé, Tomáš, že Janotka říkal, že dva reprezentační srazy. A teď je otázka, jestli myslel ještě ty klasické, no, anebo jestli myslel tenhle zářivo-říjnový plus listopadový.
12: No, tak je pravda, že to, co tam říkal, že vlastně fakt jako v tom klubu taky máš tu přípravu, nebo ne, taky, ale máš tu přípravu dlouhou. Samozřejmě to zimní období, teď už se ten čas stenčuje, protože už se hraje v podstatě v prosinci a začíná se opravdu brzo, takže toho času tam tolik není, ale je pravda, že tenhle ten represras je vlastně unikátní nebo první v tom, že je takhle dlouhej, ale zase opravdu musíš koukat na to, co ty kluci mají odehraný. Jo. Teď jsme se vlastně teďka, když dostal Pavel Šulc tu červenou kartu, tak ty čtyři obránci to odehráli celý. Samozřejmě Láďa Krejčí hrál první zápas, ale zase předtím tolik netrénoval. Ale Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek vlastně i Jirka Sláma vlastně to odehráli celý a hráli i ten zápas předtím, takže ty toho musí mít opravdu plný zuby. A s těma toho, jako myslím si, možná dneska už můžeš začít jako něco trénovat, ale ještě včera si myslím, že toho měli plný brejle, a samozřejmě je důležitá i ta regenerace, protože už nás čeká za chvíli zase další zápas a ne jen tak ledajakej. No,
13: no a taky Ladislav Krejčí třeba v úvozovkách doplatil na ten neodpočinek s mistrovstvím světa, protože ve Wolverhamptonu ho taky nejdřív nestavili. Štěpán Chaloupek se taky ze začátku vlastně po tom šampionátu trochu hledal. Ti hráči dostali tedy další dovolenou, ale je vidět,

0: vážit si ho. A teď ale přijde souboj a vlastně už Chorvati naznačili, že jsou daleko silnější na míči ostatní Angličané. A ty přijde souboj se Španěli, které máme teď nasledované z těch předchozích dvou zápasů, tak Angličané ve Wembley porazili. Poté, co Angličané taky zkoušeli hrát odzadu, tak jim třikrát pak vzali balon a mohli jim dát víc golu. A Chorvati se šněrovali doma. 4-1, to ještě byl, myslím, milosrdný výsledek. Jenom jde o to, že se snaží hrát teda s balonem, ale co když pak ti to povede prostě jako 6-7 inkasovaným gólům, aby si z toho nezalekl.
1: Tak je lepší ho nemít ten balon, no. Ale tak ten styl španělský je známý, ten tlak je obrovský prostě na ten balon. Já bych to fakt popsal po několikátý. Fakt vlastně ty máš balon a přijdeš o něj a pak ho dvě minuty nemáš a já nevím, každý, kdo chodí běhat třeba, abych to popsal, tak prostě když běžíš na 70% nebo na 80%, tak po dvou minutách už jsi prostě zadejchanej. Jo, a do toho, když absolvuješ nějaký jako zrychlení, který je 100% prostě, to, což může být 3-metrovej, 5-metrovej start nějakej, tak se dostaneš do situace, že pak ti ten balon přiletí a ty ho vlastně jako opravdu nechceš. Ale je otázka té kvality a té dovednosti toho hráče, jak si s tím poradí v této těžké situaci. Není to vůbec jednoduchý, protože vidíme, jak Španělé válcují v podstatě celý svět a bylo to na mistrovství světa prostě evidentní, jak v tomhle dominovali. A pak samozřejmě v té únavě přicházejí chyby i v postavení, i v tom, že chceš za každou cenu třeba ty hráči, který to úplně nemají, ale chtějí to dělat, protože trenér to chce nebo vyžaduje to po nich to okolí, tak chceš hrát fotbal, no a samozřejmě přijde ztráta, chyba a je z toho gol, vys třeba první gol Anglie.
0: No a vlastně i Karabec, když ano, tam tehdy taky ztratil proti Chorvatsku. Mimochodem 47. minuta, jo. Oba ty zápasy inkasovaný gol Česka.
1: To si myslím, že úplně s tou únavou ještě nesouvisí, protože jsou to 3 minuty po půli, ale samozřejmě může to být jako souběh těch věcí. No.
0: A ještě bacha na Španěli, Jamal, oba góly, na tom srazu ty úvodní Španělů, jak ve Wembley, tak doma ve Španělsku ve druhé minutě. Takže pak v sobotu pozor.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Dáme si takovou malou minutku angličtiny. Bude to výpověď Tomase Tuchla z tiskovky po Česku, po zápase s Českem, a týká se to vlastně i otázky novinářů, jak přistupuje k takovému vítězství, které se vlastně očekávalo a nakonec ho opravdu mají.
3: I love sometimes these unglamorous results. Sometimes you need just leave the stadium, win 2-0, have a relaxed evening and go on to the next one. You cannot be always glamorous. You have to sometimes do the hard work with not a lot of praise. Then you go up with one man, of course, you're suddenly the heavy favorites, and that's why we didn't panic, but we needed to play with a bit more urgency. Like I said, dynamic movements on the side. That's what also builds character and shows character. If you go to Czechia play in away stadium, they have never lost back-to-back matches at home.
0: Tomáš Tuchel tady na konci říkal možná trošku mílku, že Česko nikdy na svém vlastním stadionu neprohrálo dvakrát za sebou, což samozřejmě se dříve stalo v historii před 10 lety Skotsko, Jižní Korea a 2014 v Olomouci s Rakouskem a pak v září v Praze s Američany, to je jedno, ale on říkal, že i tahle nenablízkaná vítězství, tam zaznělo to slovo glamours, někdy potřebujete i v klidu prostě 2-0, a že vlastně nejtěžší bylo pro ně v těch 11-10 potvrdit tu roli superfavoritu, a sám nějak trošku tak kritizoval výkon Angličanů v té první půli, že možná nebyl tak agresivní, energický, že potřebovali to zrychlit po křídlech, a i ostatně Václav Němeček vyzdvihnul výkon Gordona, který teda byl nejlepším hráčem zápasu.
1: Určitě.
0: A rozhodl to v podstatě. Určitě,
1: já k té přesilovce samozřejmě, ono to není jednoduchý, jo. Vlastně i Lukáš Michalík se mě po zápase ptal, jestli tam nebylo nějaké podcenění. Já samozřejmě nemůžu mluvit za ty hráče, ale ze zkušenosti vím, že jakmile to dva hráči jako přestanou brát vážně a začnou vnímat to, že jako máš převahu a že to nějak jako uděláme, tak určitě to mužstvo prostě o těch 10 hráčích je aktivní, bojuje, dře, a pokud nepůjdeš naplno, tak ty šance nepřijdou, a u Angličanů to tak vypadalo. Bavili jsme se i o tom, jak hráli konstruktivně anglický středáci, jak hráli chorvatský středáci, ale ono to do těch 10 prostě na těch 30 metrech není vůbec jednoduchý, a myslím si, že mi to potvrdí každý trenér i hráč, který se s tímhletím setkává nebo setkal, že tohle už je jako nejvyšší kvalita toho fotbalu, když se prosadíš do těch 10 bránících hráčů a musíš na to mít

0: jednak dobrý hráče a samozřejmě hráče, který jsou nastavený, že jdou naplno.
1: Můžeme přivítat ve vysílání dalšího z tvých kolegů, expertů, kamarádů, kterého jsme oslovili.
0: No, tak je, doufám, že je na drátě Luděk Zelenka.
2: Jsem na drátě, zdravím všechny.
0: Jsi na drátě. Hele, já jsem se chtěl zeptat, protože zase jsi byl útočník, je tady chvála na Adama Hloška, myslím si, že oprávněná. A teď teda takový trošku jako pro mě diskutabilní téma, zabíral mu Patrik Šik místo?
2: No, já musím říct, že jsem na tohle ve svých myšlenkách narazil taky, že jsme vlastně měli Patrika Šika a máme asi za nejlepšího českého útočníka a vlastně ten měl tu pozici úplně jistou toho hroťáka, tu devítky a vlastně když byl Adam Hložek k dispozici ve sezóně fyzicky připravený, tak jsme mu jako hledali pozici někde jinde, většinou na křídle nebo nějakého jako podvrtového hráče s tím, že jsme se bavili o tom, že je to pro něj ideální pozice. A já vlastně z těch prvních dvou zápasů, který vlastně ještě jsme víceméně odehráli, že jsme byli pod tlakem v defenzivě, tak mám pocit, že jemu to na té hrušce sedí a že je prostě tam, že se cítí dobře, že umí hrát i zády k bráně a že je dostatečně silný na to, aby ty balóny uhrával. A vlastně mám pocit, že my máme hodně útočníků, včetně Tomáše Chorýho, který má tu dispozice, který ty balóny tolik neuhrává jako zády k bráně, že prostě to je fakt těžká disciplína a my tak silový hráče nemáme a ten Adam, nevím, jestli se tak vypracoval, ale v těch dvou zápasech opravdu působil, že ty míče uhrát schopný je.
0: No a jenom to doplním zase otázkou, ty jsi zmínil Tomáše Chorýho, nastoupil Danva Šulín, samozřejmě logicky i pro něj to byla velmi těžká pozice, ale máme někoho podobného, jako je Hložek?
2: No tak já tam trošku vidím Sejka, kterýho jsem jako poměrně dost sledoval, byl samozřejmě v 21. tam byl stěžení hráč Honzy Suchopárka a ten jako se tomu přibližuje, ale ono hrát prostě tuhle tu pozici v Olomouci a prostě nebo někde ve světovém klubu, v evropském klubu je prostě strašný rozdíl a tady nám něco stačí na hráče ligový, ale to, jaká je mezinárodní úroveň, tak je o něco dál a tam prostě ty hráči podle mě potřebují získat ty zahraniční ostruhy a hrát ty nejlepší soutěže nebo minimálně evropský poháry.
1: No, když jsem viděl vlastně výkon Lukáše Maška, ten jeho gol proti Bulharsku v 21, tak si říkám, že snad doroste do té role, že bude takový ten český tvrdák vepředu, to kladivo. A neříkám to, protože Luděk má samozřejmě spojitost i s Libereckým krajem, ale chci se zeptat ještě Luďka Zelenky, posléze Pavla Mirka, co říkají na zařazování Pavla Šulce, který evidentně už na mistrovství světa nebyl v klidu, už vlastně i přiznal veřejně, že má prostě pořád nějaký zdravotní problém, který se týká třeba nějakého otoku na kosti, nemůže hrát naplno a možná i tohle se projevilo při tom nezdařeném necelém půlhodinovém vystoupení proti Anglii. Denia říkal po zápase, že na něj zase chce sázet, že ho doufá, že ho využije zase ve Wembley, tak Luďku neměl by dostat pauzu.
2: No, nevím já, jestli prostě hráče tohohle kalibru, jestli máme na to ho nahradit. Ano, asi není ve fazóně, myslel si, že tam bych hodil za hlavu, protože tam to nebylo jeho vina, tam prostě ta dyka byla na celém manšaftu, ale co se týče toho třeba zápasu s Anglií, tak sami jste rozebírali v úvodu dvě jeho šance, který nemůžu říct, že by řešil úplně špatně, jo. Takže a kdyby z toho dal gól, tak začneme říkat, jo, Pavel Šulc je zpátky a je to ten starý Pavel Šulc, který ho známe. Takže já tyhle ty drobný výkyvy, něco vyjde, něco nevyjde, nechci úplně házet jako do nějakého má hrát. Rozhodně v tom nároďáku má svoji pozici a asi se i počítalo s tím, že ne všichni hráči budou, nebo takhle, skoro nikdo nebude hrát všechny čtyři zápasy, takže proto je ten kádr tak široký, aby dostal šanci jiný, on samozřejmě bude stát i za červenou kartu, takže já si myslím, že máme hráče, který by třeba mohli hrát v tom daném zápase líp a něco by udělali líp, ale Pavel Šulc je pro nás furt ještě megastar.
1: Říká Luděk Zelenka, který se s námi spojil do desítky Pavla Horváta, bývalý elitní ligový útočník. Luďku, moc děkujeme a přejeme krásný den.
2: Já děkuju, užívejte, krásný den.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Ještě se dostanu k tomu, že Češi opravdu nemají problém na brankářském postu, což ukázal i Matěj Kovář, který se dostal jako třetí varianta do brány, protože jsem tak nějak chytil od různých lidí, že čekali, že tam bude někdo z dvojice z Premier League, ale třeba zákrok proti Kejnově střele, Mirko.
4: A proti Hezemu.
1: proti SMu. Fantastický. Jenom mě zaujalo to, že Santi Denia po zápase, a teď jako to je zase trošku spíš zlehčení té situace toho vyjádření, říkal, že máme 3 výtečné brankáře a že to, co předvádí na tréninku, je neuvěřitelné. Skoro nikdo jim nedokáže dát gól, tak to kdyby řekl nějaký náš trenér na Hanspalce, jak spíš si budeš myslet, že jsme neschopní
0: točit. Já musím říct, že nejdřív teda řeknu ten příběh, že já jsem byl na tom mistrovství Evropy v Holandsku, Belgii a vždycky takový ty pozápasový tréninky, kdy jsme hráli, a ježišmarja, teď abych to nesplet, kdo tam byl, Láďa Majer určitě, Pavel Srdníček byl jednička a ještě tam byl další golman a my jsme hráli ty pozápasový hry, kdy nás bylo třeba prostě 5-5, 4-4 a my jsme taky nemohli dát golman.
1: Láďa Majer tam byl ještě.
0: Láďa Majer a...
4: No. A Jaromír Blažek.
0: A Blaže. Jo. A my jsme vlastně nemohli jim dát gól a bylo to neskutečný, že i z těch pozic, kdy prostě normálně si skóroval, tak jsme fakt nemohli dávat góly a úplně souhlasím s tím, že ty gólmani, pokud jsou to prostě top gólmani, já se teďka jenom v rychlosti odkloním Zdeněk Jánoš, když já jsem začínal v lize, tak jsem přišel do Jablonce a on přišel ze Slávy jako hvězda, že jo, a já jsem byl zvyklý takový ty jako obalovačky nebo taková ta jednoduchá střelba, která je na tréninkách někde z 16, tak jsem prostě plácnu z 5 dal 3 góly a Zdeněk Jánoš tou zkušeností a tím, jak prostě to navnímal během chvilky, jak byl dobrý, tak vlastně z 5 mi minimálně 4 střely chytil, ale chytil je tak, že už tam byl, když já jsem kopal do míče, tak on už tam jako skákal, prostě čet to a přesně to chápu, jako že tohle se může stát na tom tréninku a vůbec nezávidím jako trenérům, který musí rozhodnout, kdo půjde do té brány v našem nároďáku, protože to je asi jako nejtěžší otázka vůbec, která v tom našem týmu je.
4: Tomuhle se říkalo, že tě přečetlo jak včerejší noviny.
0: Jako večerku, kdo bude vědět vydání večerník Praha, že jo, tak se říkalo, že jsem tě přečet jako večerku. No.
1: Dobře. Další z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, telefonu Robert. Řezník zdraví Řezníka, jak já s oblibou říkám. A musím vám zaprvé poděkovat, že se věnujete reprezentaci, protože myslím si, že dneska je to strašně ožehavé téma. Já se jenom bojím, a je to můj názor, že aby jsme nezabředli do takového toho češství, nedaří se, hned vyměníme trenéra, nedaří se měsíc, dva, zase vyměníme trenéra, jo, vždycky se najde nějaký důvod. Je spousta kritiky na trenéra, na repre trenéra, že jak je to s tou španělštinou, angličtinou, souhlasím s tím, ať mluví ve svém rodném jazyce, zbourá se tím spousta nějakých nedorozumění. Nicméně navážu na téma, které se týká gólmanů. Ono to jsou šílené starosti, ale tak příjemné, že máme, a sám jsem něco odchytal, bohužel zranění, které jsem měl, tak mi zastavilo nějakou kariéru a teď sám mám syna, kterému je 17, čape, daří se mu, 17, bude chytat krajský přebor. Jenom chci říct, že gólmani mají tady takovou péči jako nikde na světě. Čerpáme, máme gólmany po světě, čerpáme ze zkušeností ze světa a vracíme to. Jo, ať už nám Tondu Kinskýho, pana Lukáše Hornička a Kováře, myslím si, že tito kluci by měli každý z nich dostat šanci, co se týká reprezentačního zápasu a účinkování, ať si je trenér vyzkouší a popřádím hodně štěstí, protože ho budeme potřebovat. Jak říkal pan Němeček v předchozím hovoru, ano, jsou to svým způsobem přáteláky, ale je to nejtěžší prověrka, která může být pro ty gólmany, pro ten tým a já podporuju ten systém, který pan Denia, který prostě toho nastavil. Ti kluci jsou najednou živější, vidíme fotbal, nevidíme nakopávání míčů a baví nás to. Nás fanoušky to baví, možná, že mluvím za většinu, co tak mám nějaké recenze z těch zápasů, že konečně to není nuda a jak říkal pan Zelenka, zapomeňme na mistrovství světa, nepovedlo se to, jedeme dál, nebudeme se přece užírat minulosti, která stala za špatné chvíle.
1: Rozumíme.
5: Jo?
1: Dobře. Roberte, moc vám děkujeme za zavolání a samozřejmě doufáme, že nám udělají radost ty další pozice než jenom brankářské. Mějte se hezky.
5: Přesně, přesně. Mějte se hezky, ať se daří chlapi a děkuju za vás.
1: Děkujeme vám.
0: No, já jenom samozřejmě, já to taky vím, že je to lepší vybírat ze tří dobrých golmanů, ale prostě někdo bude zklamaný. Jako. Vem si, že jako chytáš Premier League nebo prostě chytáš ho v Holandsku za jeden z nejlepších týmů a jedeš na nároďák a budeš trojka třeba. To je prostě jako, když jsi dvojka, tak je to lepší, ale ta trojka už je, jo, oni samozřejmě dneska už můžou sedět všichni na lavičce, ale je to takový, je to prostě moc, no.
4: A dozví se to 2 hodiny před zápasem. To je nejlepší, je takhle pěkně udržet v tom napětí, to mi přijde, že to je zajímavá věc.
0: Jo, je to zvláštní, já se tady vůbec nebudu srovnávat s trenérem reprezentace, ale někdy taky tu sestavu jako tajíš trošku, aby ty kluci prostě byli jako nabuzený, aby věděli, že to úplně jistý není, že jako některý ty kluci prostě bojují o tu svoji pozici. Nemyslím si, že úplně tohle je ten hlavní důvod trenéra, ale samozřejmě ty hráči prostě drží v nějakém napětí, v nějaký koncentraci. No.
1: Děláme ten pořad pro vás, tak jsme rádi, že voláte do dnešní čtvrteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, Pavel Ústí. Já bych chtěl navázat na toho předešlého volajícího ohledně našich brankářů. Máme samozřejmě 3 naprosto fantastický brankáře. Momentálně Kovář přesvědčil o tom, že je teda ve výborné formě, což jsem po mistrovství světa vůbec nečekal. Já jsem chtěl jenom spíš poznámku, že tady vidím jasný progres v přístupu trenéra, že prostě nemá i na takovémhle postu ještě jasnou jedničku a já doufám, že to bude vlastně i do budoucna, protože to evidentně všechny 3 brankáře drží v mnohem, ať už tomu říkáme napětí nebo konkurenci, a o to oni jsou pak lepší. A před mistrovstvím světa vlastně ten Kovář nepředváděl zdaleka takový výborný výkony jako třeba teďkon s tou Anglií a bylo na místě ho vyměnit. A nikdo to neudělal, protože si to ani netrouf jedničku zesadit. A já doufám, že ta pozice zůstane takhle i nadále, že i když možná pro toho golmana je důležitý, že vědět, že je jednička a mít své jistý, ale když tam je takováhle konkurence a přetlak, že jedině je dobře, když prostě se občas objeví na té lajně v tom zápase někdo jiný, který momentálně prostě má lepší formu.
1: Děkujeme za zavolání, mějte se prýma. Tak připomenu jenom, že Česko bude cestovat do Španělska, kde ho 3. října čeká v Ovědu tým mistrů světa, tak a pak až si odechnou, tak je bude čekat ve Wembley Anglie.
0: Na odfrknutí.
1: Hodně štěstí přes na odfrknutí.
4: Vyběhání.
1: A já ale, připomínám.
0: Tak já ještě tohle uzavřu. Myslím si, že vždycky ten barák se staví prostě od základu. Jo? Vím, že důležitá je střecha, ale musíš mít základ a základem je prostě defenziva. Vím, že jsme dostali prostě góly, ale musíš to postavit prostě od těch brankařů a od té defenzivy a na tom jako lze stavět, myslím si, že tam už to máme ty základy položený.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Žádný hráč, a znám to z vlastní zkušenosti, není šťastný poté, co se 20 až 30 minut rozcvičuje a pak si nezahraje. Řídím se svým názorem a nikdo ani Cristiano mi nebude mluvit do mých trenérských ideí. Jestli ho budu potřebovat, nasadím ho, když ne, tak ne. A dokonce řekl jsem mu, že bude hrát, ale je to na mě, jestli nebude hrát. Takže samozřejmě to je úplně jedno, co mu řeknu. I tohle zaznělo na tiskovce Jorge Jesuse, trenéra Portugalska, před zápasem Ligy národů v Dánsku. A po téhle tiskovce Cristiano Ronaldo napsal na svůj velmi sledovaný Instagram: tak milí fanoušci, přátelé, balím to, jedu pryč, a opustil kemp národního týmu. Pavle, tak na čí straně je míč a kdo bude na listopadovém srazu portugalské repre?
0: Tak já nemám tak sledovaný Instagram, ale už když jsem si dovolil říct, že na mistrovství světa by Ronaldo neměl být, tak jsem jako většinou lidi to jako nebrali jako dobře. Já to chápu, že Ronaldo prostě má spousty fanoušků, který ho bezmezně obdivujou. Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná, nezaměnitelná, jedinečná. Já jsem zvědavý, jak na ten jeho samozřejmě projev, až teda to celý odhalí, proč to všechno nebo jak to bylo. Ale bohužel trenér Ježíš,
1: no řekni.
0: No, je trenér Ježíš jako do toho šáhnul, myslím si, že pro něj to je strašně těžký a je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš, samozřejmě to dusno kolem toho hráče, který možná se chová jako nebo snaží se chovat jako normálně, ale prostě já si myslím, že vedle něj seděl Dalot na lavičce a
1: při tom zápase v Norsku.
0: Že tam nějaká konverzace byla při tom zápase, Dalot se snažil vtipkovat, co jsem viděl já třeba, Ronaldo vlastně jako jenom tak jako se vždycky podíval a koukal zase na hřiště. Je to nepříjemný pro všechny, ale to ty konce prostě jsou, no.
4: Tady mi to přijde, že to jsou dvě věci. Podle mě Ronaldo propásl okamžik, kdy se měl rozloučit to, o čem si mluvil. Je to takové to neumění odejít. Už se to stalo několika hráčům.
1: A potom, se to stalo třeba i v Manchester United.
4: A když už tam chcete být, tak musíte respektovat pravidla toho týmu. Ať jste hvězda, jaká jste, a on prostě tohle nepřekousl. No a myslím si, že se tím trochu jako v uvozovkách stírá taková ta jeho aura, nebo nevím, jak to mám teďka správně říct. Prostě ano, Ronaldo byl jeden z nejlepších fotbalistů svojí éry, jsme si úplně neoddiskutovatelně, ale tady ten závěr, už mi to přijde, že to nějak se nedaří.
0: Jo, je to tak, no. Já jsem někde ještě slyšel nějaký jako portugalský rozhovor, tak jsem si to pustil asi třikrát, abych jako tomu víceméně rozuměl, a tam bylo i to, že vlastně mluví o tom, že ty cítíš, že tě potřebuje, a pak cítíš, že tě někdo nepotřebuje. No. A to asi teďka začal cítit on a proto to takhle zapíchne.
1: Ale mně přijde na tom nejvíc nepochopitelné to, že před týdnem jsme tady seděli, to bylo v ten čtvrtek ještě 23. září, nebo 23. září, 4., že byli před Ligou národů a Ronaldo říkal, stále věřím, že jsem schopný podpořit národní tým nejen góly, ale i mimo hřiště. V reprezentaci jsem, no a to je možná ono, v reprezentaci jsem vždycky cítil největší uznání fanoušku i komfortní zónu. Protože jsem si říkal, OK, je připraven být tím mentorem, na druhou stranu říkal, cítil se na komfortní zónu a tady pan Ježíš mu to nedopřává.
0: To je to, co říkal Miro, jo, tam je hrozně důležitý, samozřejmě, já zase musím říct i z vlastní zkušenosti, že jsem to taky špatně kousal, přišel trenér Koubek a já jsem byl vlastně jako postavený do pozice nějakého jako hrajícího, víceméně nehrajícího asistenta a jsi zvyklý, já jsem byl v Plzni jako hráč podle mě 7 let jako a jsi zvyklý 5 let hrát a najednou prostě jako tě odstavějí v úvozovkách. Samozřejmě já jsem si taky nepřiznával, že už je tam Patrik Hrošovský, který je fantastický a další hráči, který prostě mě jako v úvozovkách vytlačili, jo, protože jsi zvyklý hrát a vidí, že to jde a na tréninku jako seš takový jako normální, nic ti nepřijde výjimečného, no ale ta doba prostě nejde zastavit a čím dřív si to jako přiznáš nebo uvědomíš, no tak tím je to lepší vlastně pro všechny, protože ty hráči opravdu to cítějí kolem, jo, myslím si, že každý, kdo končil, tak mi to potvrdí, že jako máš v sobě tu myšlenku, že bys mohl hrát, ale vlastně už je to pryč. Ne?
4: V rozhlasovém prostředí autorská slepota nebo spíš hluchota. Spojily se mi tam pěkně ty dvě slova.
1: Věřím, že i ten další zápas, který přijde, bude přece jenom zajímavý i z českého pohledu, že tam bude co rozebírat i co se týče nějakých těch pozitivních stránek, protože připomínám, že v pondělí, až tady budeme zase sedět během té další desítky, tak už budeme mít po zápase se Španělskem ve Španělsku.
0: Tak já doufám, že budeme rozebírat všech 11 hráčů.
1: Dobře, no, tak kolik jich protočí Santideny, já nevím, prý Tuchl už protočil všechny, které má na srazu, ale no, uvidíme, jak to bude. Mirko Vasič tady byl dneska tedy výjimečně, ale myslím, že se tady možná v pondělí uvidíme, nevím, jak to budeš mít, ale ve Španělsku ty jsi tam komentoval někdy?
4: Marně, nad tím jsem šel jenom poháry, třeba no. Slavia ve Villarrealu.
1: Třeba Slavia ve Villarrealu, tam to bylo jak?
4: Tam to bylo 2-2.
1: No, tak 2-2 to je hezký výsledek, ne?
0: Debot.
1: Dobře. Pavle, děkujeme, hezký den.
0: Naslyšenou. Přejeme.

0: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: V Lotyšsku právě začínají parlamentní volby. Tisíce upravených aut z celé Evropy přijeli do Prahy na nelegální sraz. Hokejisté Třince vyhráli v novém ročníku extraligy i 7. zápas a vyrovnali rekord Litvínova. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Lotyšsku právě začínají volby. Lidé si vyberou nové složení 100členného parlamentu. Favoritem voleb je podle průzkumu strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ten se stal premiérem teprve v květnu, potom co rezignovala jeho předchůdkyně. Lotyši mají na výběr z celkem 14 stran.
4: Na poslední chvíli se tématem parlamentních voleb v Lotyšsku staly i ceny pohonných hmot, které už přesahují 50 korun na litr. Dalším tématem je třeba zdravotnictví a dlouhé čekací lhůty na odborná vyšetření i konkrétní lékařské zákroky, stav dopravní infrastruktury nebo národní bezpečnost. V Lotyšsku je asi 1,5 milionu oprávněných voličů. Více než 177 tisíc lidí už odevzdalo svůj hlas předčasně. 5 tisíc z nich využilo možnost korespondenční volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
2: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Vrátím se k tomu v ranním Radiožurnálu po 7:30. Český rozhlas Dvojka dnes odvysílá speciální pořad Tobogán o Václavu Havlovi. Připomene tak, že v pondělí 5. října to bude 90 let od jeho narození.
6: Irena, určitě ti je zima. Rieger, není mi zima, drahoušku, vím to.
7: Prezident Václav Havel se vracel do pořadu v letech 2006 až 2008 a posluchačům také poprvé přečítal i ze své tehdy nové hry Odcházení.
6: Irena, přinesu ti deku.
8: Bylo to fascinující, protože já jsem mu navrhl a Odcházení tenkrát ještě nikdo neznal, že si rozhodíme role, něco bude hrát Dagmar Havlová, něco třeba já, a on řekl v žádném případě.
7: Vzpomíná moderátor Toboganu Aleš Cibulka.
8: Já jsem zvyklý své hry číst sám ještě z doby disentu. I tahle ta ukázka tam zazní.
6: Teď je pasáž o tom, jak Monika přináší tu deku.
7: V dvouhodinovém speciálu z pražské křižovatky zazpomínají také Dagmar Havlová, Eva Hlubová nebo Ivan Trojan. O hudební doprovod se postará Aneta Langerová s kapelou. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: A s moderátorem Alešem Cibulkou budeme mluvit v ranním Radiožurnálu v 7:50.
9: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině Ligy národů nastoupí večer na půdě úřadujících mistrů světa i Evropy Španělů. Zápas v Oviedu začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 25:40. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech typ Sport Extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor dvou třineckých gólů Ondřej Kovařčík.
10: Jako každý zápas jsme chtěli jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře odstartovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start, vlastně to léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
9: Vítkovice prohráli s Karlovými Vary 0-3, Kladno podlehlo Hradci Králové 3-4 po nájezdech, Brno zdolalo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech, Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 v Brně a překážka na D8. Na D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na Rosice čekejte kolonu. Na 189. kilometru začíná pomalu jedoucí kolona, zejména kamionů v pravém pruhu. Mezi 192. a 195. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pravým pruhem. Následně v omezení ve směru na Vyškov na 195. a 5. kilometru práce v pravém pruhu. Před nájezdem do omezení budete popojíždět 20 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Jičín. Mezi 41. a 35. kilometrem probíhá úprava dopravního značení a na 39. kilometru je uzavřený výjezd i vjezd na dálnici. Úprava dopravního značení probíhá na D11 i mezi kilometry 51 a 63 ve směru na Hradec Králové a mezi kilometry 53 a 66 ve směru na Prahu. Na obou místech je zvýšený pohyb lidí a techniky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Tolik zprávy.
12: Dobré sobotní ráno. 3. říjen, to je den, kdy slunce vychází. No právě teď, 7. hodina a 6. minuta, to je právě ta chvíle, kdy nad Českou republikou má vyjít slunce. Nevím, jestli všude, přece jenom mraky tomu občas zabrání, tak pokud už tedy dnes vyrazíte ven a věřím, že třeba i za sportem, tak vás sluníčko alespoň trochu zahřeje. A když ne, takže to bude Radiožurnál Sport, který vám bude přinášet aktuální informace. V Asii, konkrétně v Číně a v Japonsku a samozřejmě i v dalších okolních zemích už je o pěkných pár hodin víc a tak už tam byly další turnaje okruhu WTA a ATP rozehrány svými dalšími dny. No a my v jejich průběhu budeme držet palce i českým tenistům. Nejprve tedy do Tokia, kde o čtvrtfinále bude bojovat Jiří Lehečka. Někdy kolem poledne našeho času by měl nastoupit proti Francouzi Humberovi. V Pekingu tam už za pár desítek minut půjde hrát o postup do osmifinále Kateřina Siňaková, ale soupeřku má velmi těžkou Elinu Svitolinovou, tedy členku nejlepší světové desítky z Ukrajiny. Marie Bousková potom bude určitě favoritkou v utkání s Australankou Birelovou. No a nesmíme zapomenout na to, že v Pekingu hrají také muži. Z Čechů to dnes bude Jakub Menšík, který se o postup do čtvrtfinále utká s Argentincem Franciskem Serundolem, se kterým se mimo jiné mohl potkat minulý víkend na Laver Cupu v Londýně, i když tedy přímo s ním se tam Jakub Menšík neutkal. Tolik tedy na úvod vysílání Radiožurnálu Sport s datem 3. října. Ať se vám příjemně poslouchá.
3: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Jaká je hlavní sportovní událost 1. říjnové soboty roku 2026? No, myslím, že tady se jednoznačně shodneme. Ano, fotbalový zápas mezi Španělskem a Českem v elitní skupině Ligy národů. Ten duel je zajímavý z mnoha aspektů a třeba i tím, že to bude jako souboj bratrů, velmi dobrých přátel nebo skvělých kolegů, ale hlavně fotbalových trenérů dvou národních týmů, tedy Česko a Španělsko. Až se večer utkají v Lize národů v Oviedu, tak proti sobě budou dva opravdu zajímaví muži. Na lavičce aktuálních mistrů světa bude Luis de la Fuente a na české straně zase Santi Denia.
1: Intimo, intimo, tam bylo, tam musím contar todo.
2: Samozřejmě ty největší intimnosti neprozradím.
3: Začal s úsměvem na tváři vyprávět o kouči české reprezentace Santim Deniovi trenér mistrů světa i Evropy, lodivoč Španělska Luis de la Fuente.
1: Perdón.
2: Ne, pardon, se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
3: Řekl kouč Španělů de la Fuente. Ten se svým bývalým asistentem Santim Deniou vedl několik španělských mládežnických týmů. Od 13-letých fotbalistů až po téměř dospělé výběry. Se španělskou 21 vyhráli Euro, s olympijským výběrem zase byli stříbrní na hrách v Tokiu. Jejich cesty se rozešly, až když Fuente převzal španělský A tým, se kterým dokázal vyhrát Euro i mistrovství světa.
4: Bueno, aparte de...
5: Je to ten nejlepší trenér na světě, a to doslova. Nejenže jsme spolu 12 let pracovali, my jsme spolu žili, a to ať už v dobrých nebo špatných časech. Chci mu poděkovat za všechny ty společné zážitky.
3: Vyprávěl Denia, který mimochodem tiskovou konferenci svého bývalého kolegy a stále přítele de la Fuenteho bedlivě sledoval.
2: Právě jsme spolu se Santim a Pablem mluvili. Je to pro mě něco jiného, protože oni znají mě a já znám je. Ve finále to ale stejně není o nás koučích, ale o hráčích, kteří vše rozhodnou na hřišti.
3: Dodal trenér Španělů Luis de la Fuente. Duel mezi ním a Santim Deniou, tedy mezi Španělskem a Českem v Lize národů, začne ve 20 hodin a 45 minut. Na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Ovieda Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v hokejové NHL dvěma asistencemi k vítězství Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Rodák z Havířova, tedy David Pastrňák, si první asistenci v nové sezóně připsal 98 sekund před koncem třetí třetiny, když hokejisté Bostonu vyrovnali na 3-3 a poslali tedy zápas do prodloužení. Po druhé v něm dal o sobě Pastrňák vědět u rozhodující situace v utkání, když ve středním pásmu našel svého nového spoluhráče, který přišel přes léto z Utahu, tedy německého forwarda JJ Peterku, no a ten trefil skulinu mezi Skinnerovými betony. Boston tedy v úvodních dvou zápasech nového ročníku NHL zvítězil, má plný počet bodů, no a David Pastrňák prodloužil svoji sérii, protože ještě nikdy se mu nestalo, že by v úvodních dvou zápasech nové sezóny vyšel na prázdno. Teď k tomu tedy nebyl daleko, ale nakonec tuhle sérii prodloužil a těší se s Bostonem ze druhého vítězství ve druhém utkání nové sezóny. Spokojený také může být brankář Lukáš Dostál, protože ten pomohl k výhře Anaheimu nad Vegas 4-3. On ten duel byl poměrně jednoznačný. Anaheim vedl už 4-0. Golden Knights potom dokázali snížit až na rozdíl jediné branky i zásluhou jedné přesné trefy Tomáše Hertla. Ale nakonec nevyrovnali, takže Dostál dovedl své Ducks k výhře. V dalších zápasech pátečního programu NHL Detroit podlehl New Yorku Rangers 0-2. Carolina prohrála s Washingtonem 2-5. No a potom nesmíme zapomenout ještě na jedno utkání, protože v něm se také samozřejmě v NHL rozdávaly body a to získalo St. Louis, které zvítězilo na ledě Dallasu v poměru 4-0.

0: Je 7 hodin 22 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my vám první říjnovou sobotu přejeme příjemné vstávání a ať máte úspěšný den, třeba jako čeští fotbalisté. Věřme, že ho tedy večer ve Španělsku budou mít, ale to je takové trošku, troufám si říci, zbožné přání. I tomuto tématu se budeme hodně věnovat samozřejmě i s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Ale teď je čas na jiné téma, i když o fotbalu zůstaneme. Pokud jste si dnes nebo včera otevřeli jakýkoliv zahraniční sportovní web, určitě jste si všimli článků o Manchesteru City. Servery totiž ve velkém stále reagují na zveřejnění verdiktu nezávislé komise Premier League, která klub uznala vinným z rozsáhlých finančních podvodů a maskování reálných příjmů. Řeší se i včera podané odvolání, kterým se anglický klub proti tomuto rozhodnutí oficiálně ohradil a trvá na své nevině. Co zajímavého se na webech píše dál, to už nám řekne Kristián Švera. Kristiáne, vítej.
1: Krásný den. Manchester City by si rozhodně zasloužil dostat trest za svou účast v největším skandálu v historii fotbalu. Tak to píše bulvární deník The Sun. Novináři se ale především ptají na to, co pro Manchester City a jeho současný kádr, co to může znamenat. Bez definitivní jasnosti ohledně sankcí je podle BBC Sport nejisté, jestli bude klub schopný udržet si hráče, obnovit smlouvy a provádět přestupy. Britský server taky napsal, že jakýkoliv pokles City v lize povede k masovému exodu. Sportovní novinář Kevich Solhekol ze Sky Sports News taky upozorňuje, že podle pravidel Premier League musí být odvolání vyřízeno a projednáno do 12 týdnů od doby podání. Podle jiného novináře Amara Mehty, taky ze Sky Sports News, může ale odvolání Manchesteru City se protáhnout i do příštího roku.
0: Neřeší se ovšem jenom Manchester City, média hojně píší také o dnešním večerním duelu v Lize národů mezi českou fotbalovou reprezentací a domácím Španělskem.
1: Je to tak, španělský sportovní deník Diario AS zveřejnil rozhovor s trenérem španělského týmu Luisem de la Fuentem a podle něho není dobré Čechy podceňovat. Fuente řekl, je to velmi těžký soupeř pro ty, kteří je neznají, by to mohla být past, ale pro nás ne, protože je známe dobře. Nepřekvapí nás, mají dobré hráče a my k tomuto zápasu přistupujeme úplně stejně jako ke všem dosud. Konec citace. Čeští fotbalisté jsou ve Španělsku, ale v podstatě nevídaným outsiderem. Kurz na triumf výběru trenéra Santiago Denny, tedy na český tým, se den před zápasem vyšplhal u některých společností až na 41:1.
0: To už stojí za pokus, ne, Kristiáne?
1: No, na druhou stranu, když koukám na ten tým Španělska, mistři Evropy, vlastně aktuální mistři světa, tak asi bych si to nezvládl odhadovat.
0: Porazili Angličany, v pohodě vyhráli nad Chorvaty. No, karty jsou rozdány, jasné, ale je to sport, začíná se od stavu 0-0, míče kulatý, jak se říká, tak večer budeme fandit a věřit i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Jsou tam dvě branky.
0: Přesně tak. Podívejme se ale ještě v přehledu zahraničních webů na jednu kuriozní situaci, která se odehrála na asijských hrách. Co se tam stalo?
1: Ano, čínská judistka Jingová byla ve čtvrtfinále her diskvalifikovaná po údajném kousnutí soupeřky. Během zápasu žen do 70 kg měla svou japonskou vyzivatelku kousnout do paže, a to téměř do krve. Incident zmiňuje agentura Reuters s tím, že Číňanka byla diskvalifikovaná poté, co si rozhodčí detailně prohlédl videozáznam.
0: No pane jo, tohle bych asi nechtěl zažít a žádný jiný sportovec. Kristián Švěda a teď je přehled zahraničních webů na Radiožurnálu Sport 5 minut před 7:30. Kristiáne, díky.
1: Hezký vstup do nového dne.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 7 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Na místo už podle něj míří záchranáři. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly taky jižní most přes řeku. Kličko už dřív uvedl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou infrastrukturu, logistiku, bydlení i další klíčová zařízení. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, anebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška dva nové kameny zmizelých. Připomenou Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Před druhou světovou válkou žili na Čestickém zámku a později zahynuli v koncentračním táboře. Slavnostní uložení kamenů začne u zámku hodinu popoledni. Sport. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti domácímu výběru. Zápas má výkop ve 20 hodin a 45 minut a celý ho v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. V pátečních duelech elitní divize Francie poprvé ztratila body, když remizovala s Itálií 1-1. Belgie porazila Turecko 3-0 a ve druhé úrovni zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl Polsku k výhře nad Rumunskem 6-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a omezení na Pražském okruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za nájezdem z Mladé Boleslavy je uzavřený pravý pruh. Na 42. a půl kilometru nehoda auta v omezení. Průjezdný pouze levý protisměrný pruh. Připomínáme na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 omezení v Lochkovském tunelu. Probíhá tam servis technologie, oprava betonového povrchu a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholu. Probíhá tam servis technologie, oprava betonového povrchu a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště.

0: půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Nejenom v západních, ale taky ve východních Čechách se tvoří mlhy. Přízemní mlha je teď v Pardubicích, nad Pardubicemi zůstává polojasná obloha, ve městě většinou kolem 5 stupňů. 9 stupňů na teploměrech vidíte v Karlových Varech, kde je obloha oblačná, na Karlovarsku taky mlhy. Ostrava skoro jasno, tam je chladněji, tam jsou 3 stupně Celsia. Holešov na Kroměřížsku má aktuálně 4. Když se podíváme na Praděd do Jeseníku, tak tam má 8 stupňů Celsia a v Telči na Vysočině je aktuálně 9. Taková tedy současná situace a předpověď říká, že většinou bude jasno nebo skoro jasno. Teď po ránu ještě místy počítejte s mlhami, které se ale dopoledne budou nakonec rozpouštět.
3: Nejvyšší teploty dnes od 20 do 24 stupňů, nejvyšší teploty v 1000 metrech by měly být kolem 16, na Šumavě až 19 a vítr bude slabý proměnlivý během dne většinou jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy může být až mírný vítr.
2: Abychom měli víkend kompletní, ještě pohled na zítřek. Podle meteorologa Štefana Hanžáka čekáme i zítra jasno až polojasno, po ránu mlhavo, na severozápadě výjimečně i přehánky a zítřejší maxima 19 až 23. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

7 hodin 36 minut z Radiožurnálu Sport vám přejeme příjemné sobotní vstávání. A nebo už příjemný celý den, pokud už nějakou tu chvíli jste vzhůru, třeba i právě s naším vysíláním. Co je v tenisu Wimbledon, v golfu třeba z turnaj Masters v Augustě nebo cyklistický monument Paříž-Roubaix, tak to je ve světě sportovního lezení závod Rock Master v Arku. Opravdu velmi prestižní záležitost pouze pro zvané, kterou v minulosti dokázal 7x vyhrát Adam Ondra. Tentokrát svou sbírku triumfů v disciplíně duel nerozšířil, skončil totiž druhý. Ve finále na stěně vysoké 16 metrů s obtížností 8C, kde se kombinuje lezení na obtížnost a rychlost, prohrál s domácím Italem Filipem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lesu

historie vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Opravdu Rock Master v Arku, to je velmi prestižní záležitost. Nejstarší lezecký závod v proslulém městečku obklopeném skalami má tradici od roku 1987. Brněnský rodák Adam Ondra navíc v Arku u jezera Garda s rodinou teď žije, takže pro něj to nakonec skončilo druhým místem, ale i toho si jistě váží. No a my za chvilku nabídneme přehled dalších důležitých sportovních událostí posledních hodin.

0: Zápas českých fotbalistů proti aktuálně nejlepšímu výběru světa je tu. Právě o večerním utkání národního týmu v Oviedu proti úřadujícím světovým šampionům i Evropy budeme mluvit na úvod dnešního prvního sportovního přehledu s Jakubem Kantou. Kubo, vítej.
1: Hezké ráno. Čeští fotbalisté po porážkách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti jedničkám světového žebříčku na jejich hřišti Španělům. Ti v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů v řadě neprohráli. Co musí hosté předvést, aby mohli večer pomýšlet na body, říká reprezentační záložník Alex Král.
2: To, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost, bojovnost a v dnešním fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby, oni taky budou dělat chyby a budeme tam chtít jít z kutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těchto dvou zápasech, které jsme doteď odehráli.
0: Den před výkopem přišli Španělé o dalšího útočníka. Kvůli bolesti v kotníku nemůže hrát Ferran Torres, autor vítězné branky ve finále červencového mistrovství světa. Největší hvězdou soupeře zůstává jiný forward, 19-letý Lamine Yamal. Že by hráč Barcelony, který dal v úvodních dvou duelech soutěže 3 branky, ale mohl v nabitém programu odpočívat, český reprezentant Reprezentační kouč Santi Denia nečeká.
3: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
0: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 20 hodin a 45 minut. Na radiožurnálu Sport ho odvysíláme celé v přímém přenosu. No a předzápasové novinky přidáme už po 9. hodině s naším expertem Pavlem Horvátem.
1: To fotbalisté Jablonce ve třetím kole domácího poháru zvítězili 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil na pražské Julisce v 35. minutě z penalty útočník Lamine Javo. To Hradec Králové si pojistil svého trenéra. David Horejš prodloužil smlouvu do roku 2029.
0: Golman Lukáš Dostál se 27 úspěšnými zákroky podílel v hokejové NHL na vítězství Anaheimu v hale Vegas 4-3. V dresu Golden Knights ho jednou překonal Tomáš Hertl, který se trefil poprvé v sezóně. Kapitán Bostonu David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k triumfu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení a v utkání mezi Dallasem a St. Louis prožil úspěšnou premiéru v NHL český obránce Adam Jiříček. Na ledě strávil 16,5 minuty a podpořil vítězství Blues na ledě Stars v poměru 4-0.
1: Petr Bříza obhájil funkci viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím český kandidát neuspěl na Tenerife ve volbě prezidenta, ve kterého o 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl a vystřídal Francouze Lika Tardifa.
0: Třineční hokejisté si v 7. kole pojistili první příčku tabulky Tipsport Extraligy a vyrovnali historicky nejúspěšnější vstup Litvínova do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. 7. výhru ze 7 úvodních zápasů oceláři zapsali právě proti severočeskému soupeři, kterého zdolali 3-2. Druhé Pardubice otočili duel s Plzní na 4-2. Karlovarští vyhráli 3-0 ve Vítkovicích a posunuli se na třetí příčku. Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Dominik Frodl. Golman Karlových Varů vychytal druhé čisté konto v řadě. Neprůstřelnost drží už více než 157 minut. Pokračuje Dominik Frodl.
4: Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic. Měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. Ve druhé jsem měl nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili do nějakých breaků, ale třetí třetině tam taky podle mě na konci možná nějaká 3-5 minutovka, že si tam vytvořili šance, ale myslím si, že skvělý výkon týmový, odehráli jsme všechno tak, jak jsme měli.
0: Ve zbylých zápasech 7. kola Tipsport Extraligy Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0, Kometa Brno nad Mladou Boleslaví 3-2 po nájezdech, Kladno podlehlo Hradci Králové 3-4 také po nájezdech.
1: Čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili a na Šindelářově s Danielem Korčákem skončili v duetu třetí, zvítězili Poláci Baxalary a Vlodarčiková.
0: Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl v prohlášení. Atlety čeká v halové sezóně ve Valencii mistrovství Evropy, které Duplantis v posledních letech vynechával. Vrcholem příští sezóny, tedy té letní, pak bude zářijový světový šampionát v Pekingu.
1: Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rock Masters Adam Ondra skončil letos v Arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Ondra prohrál s vítězem z Arka z roku 2024 o necelou sekundu.
5: Filip Scheng byl letos hodně silný. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce. Každopádně myslím, že závod to byl skvělý. Já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně. Už přes týden se cítím poměrně nachlazený. Naštěstí jsem se ve finále cítil dobře.
1: Mistrem Evropy na ploché dráze v Pardubicích se stal Dan Madsen. V závěrečném závodu čtyřdílného seriálu mu stačilo třetí místo. Madsen v celkovém pořadí triumfoval o bod před pátečním vítězem Polákem Janovským. Český jezdec Jan Kvěch dojel ve finále na čtvrtém místě a v hodnocení evropského šampionátu skončil sedmý. Druhý český reprezentant Václav Milík obsadil v Pardubicích 12. místo. V neděli se Kvěch a Milík ještě postaví na start tradiční zlaté přilby.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a máme o nich přehled díky Jakubu Kantovi. Kubo, díky.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Víte, co se stalo přesně před 100 lety, tedy 3. října roku 1926? Třeba slovenský jeskyní badatel Jan Majko objevil v tehdejším jižním Československu na dnešních hranicích Slovenska a Maďarska jeskyni Domika, která je dnes součástí světového dědictví UNESCO. V městské části Southfield, tedy tam, kde je také areál Wimbledonu v Londýně, byla slavnostně otevřena Fazl Mosque, tedy vůbec první účelově postavená islámská svatyně v britské metropoli. No ale z rozhlasového pohledu, tedy toho našeho, je nejdůležitější událostí 3. října roku 1926 fakt, že tehdy v tehdejším radiožurnálu zazněla první sportovní reportáž. S utkání Slávie s Maďarskou Hungárií ji odvysílal Josef Laufer. V té době působil jako funkcionář pražského klubu a ke komentování se dostal náhodou.
1: Byl jsem v šatně s mužstvem Hungárie a jejich vůdce. Náhle se rozlétly dveře a kolega z výboru zahní na mě. Pepíku, jen tu není, nepřišeli, nic platno, musíš jít mikrofonu ty. Zbláznil jsi se, co pak já někdy mluvil do rádia? Mráz mi přeběhl po zádech, já a mluví do rádia.
2: Vzpomínal Josef Laufer na to, jak se stal v historii rozhlasového vysílání prvním evropským reportérem přímého přenosu sportovního zápasu.
1: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
2: Zde hřiště SK Slavia na Letné, u mikrofonu radiožurnálu Josef Laufer. To byla historicky první slova vyřčená do rozhlasového éteru z fotbalového zápasu v našich zemích. Bohužel záznam se 3. října 1926 z první sportovní reportáže nedělal. Po prvním polčase navíc tehdejší ředitel rozhlasu vysílání ukončil s tím, že už nikdy žádný další přenos nebude. Posluchači se ale vzbouřili a dopisy i telefonáty se dožadovali dalších a jejich přání byla vyslyšena. V roce 1934 tak právě Josef Laufer nechyběl u stříbra československých fotbalistů na mistrovství světa. O 14 let později si posluchači mohli u rádia poprvé vychutnat také přímé přenosy z olympijských her. A v následujících letech tak mohli u rádia s dalšími legendárními reportéry Karlem Malinou nebo Alešem Procházkou slavit třeba zlaté olympijské medaile gymnastky Věry Čáslavské nebo českých hokejistů.
3: Diváci žasnou, soustředují se na věrku, závěrečná zada, prohnuté státu vzad, poklek, úklon na divákům a závěr představí věrky Záslavské. Nádherné, přátelé, nádherné, diváci šílí.
4: Gól! Česká republika vede 1-0 v 9. minutě poslední třetiny, autorem gólu obránce Petr Svoboda.
2: Na začátku 60. let se díky sportovním přenosům také zrodil jeden z fenoménů rozhlasového vysílání. Pořad s mikrofonem za sportem přežil i přes různé obměny až do dnešního dne.
5: S mikrofonem za sportem.
2: Obliba sportovních rozhlasových reportáží vedla až ke vzniku ryze sportovní stanice. Radiožurnál Sport začal vysílat 21. května 2021. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: A další velkou výraznou sportovní osobností v našem vysílání je Martin Procházka, tedy náš hokejový expert, olympijský vítěz, Nagana, čtyřnásobný mistr světa, který pravidelně glosuje dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži a znovu to udělá už za pár minut. Hned po zprávách v 8 hodin. Jsou tu právě teď.
6: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
7: Země skupiny G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy. Vysoké školy zřejmě budou muset kvůli nedostatku peněz přijímat méně studentů. České fotbalisty čeká ve Španělsku zápas s nejlepším týmem světa. A bude slunečno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
8: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl 6 dolarů a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Podle České konference rektorů je důvodem dlouhodobé podfinancování. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
9: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
7: Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že o podfinancování ví a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. V zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese se dnes rozsvítí kostel svatého Michala. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy a právě na nich se rozhoří svíce. Po setmění je zapálí dobrovolníci ze spolku Terra Incognita. Ti několik let celý prostor čistí. Už odpoledne pořádají festival s přednáškami, promítáním a kapelami.
10: Myslím si, že by se tady mělo odkrýt pro lidi, jak to tady dřív vypadalo, aby viděli tu historii, kolik tady bylo různých obydlí a vesnic a co všechno zmizelo díky armádě, díky komunistům.
11: Říká s lopatou v ruce dobrovolník Petr Němec. Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo, vlastně více než po 80 letech poprvé. a bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smatana, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští fotbalisté se večer představí v Lize národů ve Španělsku proti nejlepšímu národnímu týmu světa podle žebříčku Mezinárodní federace. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. De la Fuente o Deniovi říká:
13: se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách. Naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří. Je skvělý trenér.
12: Zápas mezi Španělskem a Českem ve třetím kole Ligy národů začne v Oviedu ve 25:40, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejový útočník David Pastrňák v NHL dvakrát asistoval u vítězství Bostonu nad Winnipegem 4-3 v prodloužení. Gólman Lukáš Dostál vychytal triumf Anaheimu na ledě Vegas 4-3. Za poražené jednou skóroval Tomáš Hertl.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D1 v Brně a nehoda na D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů v pravém pruhu. Kolona se táhne až na 194. kilometr, tam frézují vozovku a projíždí se pouze pravým pruhem. Osobní auta zastavují na 187. kilometru, zdržení je tam asi půl hodiny. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Jičín. Na 42. a půltém kilometru havarovalo v omezení osobní auto. Blokuje pravý pruh, musí se projíždět proto levým protisměrným pruhem. Výraznější zdržení zatím ale nenaberete. D10 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Turnova, velmi opatrně za sjezdem na Březinu. Na 64. kilometru máme hlášený kus pneumatiky na vozovce. A na pražském okruhu připomínáme omezení mezi sjezdy na Chulupice a Lochkov. V obou tunelech pracují na údržbě a projíždí se vždy pouze jedním tubusem. Před tunely proto počítejte s kratším zdržením z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Tolik zprávy.
5: Dobré sobotní ráno. Hodně dobré, ale už odpoledne. Je to teď pro Filipa Salače. Ten potvrdil, že ve druhé polovině této sezóny mistrovství světa silničních motocyklů kategorie Moto2 má výbornou formu. Zítra do velké ceny Japonska totiž odstartuje z druhého místa. Přitom kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Salačovi totiž hned v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku na zemi. Na traťce jezdec stáje OnlyFans American Racing vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen dvě měřená kola, zajistil si druhé místo na startu. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara. Tolik tedy motorsport, Filip Salač a jeho další úspěšná kvalifikace a za chvíli už hokejová extraliga a náš expert Martin Procházka.
14: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Hlavní událostí 7. kola hokejové Tipsport Extraligy je bezesporu fakt, že znovu zvítězili třinečtí hokejisté. Litvínov porazil vedoucí tým tabulky 3-2 a navíc vyrovnal rekord právě Severočechů, kteří do ročníku 2024-25 také vstoupili 7 výhrami. Rozebereme to teď na radiožurnálu Sport s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Když zůstaneme u srovnání aktuálního Třince s Litvínovem zpřed 2 let, tak musíme připomenout, že Verva tehdy nakonec dohrála sezónu už v prvním kole playoff. Takže tuhle sérii ocelářů na úvod extraligy ještě nemáme brát úplně vážně?
1: No, tak si myslím, že to úplně nikdo nečekal, že by Třinec takhle od začátku sezóny byl rozjetý, že opravdu takhle dominuje, všechny zápasy vyhrál. Stávalo se mu teda, že některé zápasy měl špatně rozehrané, ale ukázal obrovskou sílu, charakter toho týmu, že jsou schopni to utkání prostě obrátit na svou stranu. Takže je to trochu překvapení pro mě, že takhle Třinec klapí od začátku. Každopádně to asi značí o tom, že tam je vynikající parta, nějaká taková týmová práce, protože když sleduju Třinec, tak to není třeba jenom o jednom útoku nebo o dvou útokách nebo o dvou pětkách, ale je to o celém tom týmu, protože tam skoruje jakákoliv pětka, jestli to je třetí, čtvrtá v oslabení. Prostě Třinec má velkou pohodu. A srovnání s Litvínovem, tam si myslím, že to bylo takové velké překvapení, že najednou v té sezóně, jak si říkal, 24-25, že to jako vůbec nikdo nečekal. Tady Třinec se, o tom Třinci se dalo jako, tak jako trošku polemizovat, že bude určitě v té horní části tabulky, že bude někde v těch vyšších místech, ale že úplně takhle jednoznačně povede, to asi ne. Každopádně u Litvína to předtím za mě bylo obrovské překvapení, že to Litvínovu takhle klapalo.
0: Třinec včera dal Litvínovu jenom 3 góly, ale jinak mají oceláři průměr 4,5 gólu na zápas na začátku téhle sezóny. Je to tedy, Martine, právě útok, který táhne úspěšnou sérii ocelářů?
1: No, samozřejmě, máte určitou produktivitu, takže to většinou je to o útočníkách, ale samozřejmě se k tomu musí také přidat i obránci. A když to vezmeme, tak Třinec má vynikající obránce, má tam v první obraně, tam má Adámka, který hraje výborně, pak tam má Galvase, který taky skvěle se zapojí do útoku. Jsou to hráči ofenzivní, kteří se dokážou právě i při těch přesilovkách, tam jsou velmi platní a dokáží se prosazovat. Takže za mě to je prostě kombinace toho všeho. A další věc, Třinec má prostě jistotu v brance. Má tam Ondru Kacetla, dvakrát to zkoušel Marek Mazanec, ale vždy ho vystřídal Ondra Kacetl a za mě prostě Třinec má jistotu i v té bráně, takže oni si můžou dovolit, když to řeknu, více riskovat do útoku. Právě proto je možná vychází i ty otočky v těch zápasech, kdy prohrávají, třeba si nedaří první třetinu, ale pak jsou schopni to prostě utkání otočit, protože se vrhnou více dopředu, více věří brankáři, že dostane tu branku, když to trošku někdy otevřou, a to je taková ta jejich cesta.
0: Martina, napadá mě ještě jedno jméno, které vlastně stojí jenom na střídačce. Bývalý slovenský obránce, dlouholetý extraligový zadák Boris Žabka, který byl dlouho asistentem vlastně třeba i u slovenské reprezentační osmnáctky, potom v Liberci, kde také strávil část své hráčské kariéry, potom v Třinci, kde na konci minulého roku nahradil Zdeňka Motáka, který odstoupil. Je to taková, dá se říci, možná vycházející trenérská hvězda tedy na českém extraligovém nebi?
1: Řekl bych, že ano, že Boris Žabka opravdu dělá skvělou práci. Ty už si to zmiňoval, on byl dlouhý roky byl jako asistent, to znamená, že on nabíral ty zkušenosti od těch zkušených trenérů, že měl možnost prostě na sobě pracovat tím, že neměl na sobě takový ten tlak, to rozhodující slovo, ale když nějakým způsobem pět let třeba nabíráte ty zkušenosti vedle nějakých zkušených trenérů, tak to potom ve vás zůstane, jste schopni k tomu pak něco přidat navíc. A já myslím, že on má i skvělou takovou autoritu, charakter toho svého já, takže si myslím, že on opravdu tomu dává hodně a je to, dá se říct, že to je vycházející hvězda trenérská.
0: Hokejovou extraligu probíráme s naším expertem Martinem Procházkou na radiožurnálu Sport, který se včera vydal na zápas mezi Kladnem a Hradcem Králové. Duel, který byl hodně napínavý a skončil výhrou Východočechů 4-3 po nájezdech. Kladno tedy bodovalo, ale nezvítězilo už po čtvrté za sebou. Je tohle, Martine, nějaký negativní trend u rytířů nebo jen krátký výpadek týmu Radima Rulíka?
1: Já bych řekl, že když jsem viděl ty první zápasy Kladna, kde překvapivě Kladno vyhrávalo, kde byli schopni právě doma získat body ze Spartou, vyhráli ve Vítkovicích, vyhráli v Liberci celkem přesvědčivým výkonem, tak potom přišlo takové možná trošku uspokojení a Kladno začalo dělat, mně přijde, že dělají takové individuální chyby v obraně. Včera v včerejším zápase to bylo vidět, kdy celkem do útoku to klapalo, tam to celkem fungovalo, ale Hradec Králové byl nebezpečný prostě takovýma těma jednoduchýma průjezdama přes obranu. Nakonec i ten třetí gól vyrovnávací padnul úplně po jednoduché situaci, kdy přes střední pásmo na dvě nahrávky se dostal Vukojevič, se dostal do samozřejmě na nájezdu a dával ten gól na 3-3. Takže takový individuální chyby, obrana prostě není úplně na 100% zatím.
0: Říká Martin Procházka, který možná také na sociálních sítích zaznamenal moment s utkání mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary, protože tam těsně před koncem úvodní třetiny schytal rozhodčí Filip Vrba ránu pukem, sesunul se k zemi. Omylem si přitom zapnul mikrofon, díky kterému mohou fanoušci v hale slyšet oznámení rozhodčích při udělení trestu nebo vysvětlení nějaké situace. No ale v tomto případě Filip Vrba bolestí zakřičel vulgární slovo na písmeno P, oblíbené hlavně na Ostravsku, když to takhle opíšeme. Co, Martine, říkáš na tenhle moment, který v tu chvíli pobavil i celou vítkovickou halu a následně na sociálních sítích, tedy i vlastně asi celé české hokejové publikum?
1: Tak přiznám se, ten první moment, když jsem to viděl, tak mě pobavil taky, jak mi řekli slzy, že jsem se začal smát, protože zaprvé jsem rok a půl ve Vítkovicích hrál, takže vím, jak tohleto populární slovo tam je celkem běžné a je to jedno v jakémkoliv prostředí, takže tak mě to pobavilo taky. No a to, že to byla tady ta shoda náhod, že to najednou při tom páru to sepnul a zakřičel tohle, tak mě to obrovsky pobavilo a, no, a bylo to fajn. No. Takže já nemám při tom vůbec nic, naopak, jak říkám, bylo to velmi pobavující a já jsem se u toho teda smál jakou dobu, takže proto říkám, když jsem tam hrál ve Vítkovicích, tak to znám úplně, to slovo je úplně běžné, snad úplně i v každé hospodě u piva, takže to je úplně jedno, jestli to na zimáku nebo někde jinde.
0: Rozhodčí jsou součástí hry, někdy to schytají i oni a když se při tom omylem zapne mikrofon, tak se pak baví celá hokejová republika. Jako teď Martin Procházka ve vysílání Radiožurnálu Sport. Martine, díky a hezkou sobotu.
1: Děkuju, krásný den všem.
0: 8 hodin 17 minut. Společnost vám dělá jediné čistě sportovní rádio v Česku a věřím, že bude i dál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Před pár minutkami jsme na Radiožurnálu Sport probrali hokejovou extraligu s Martinem Procházkou. Po deváté se zaměříme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem na večerní zápas elitní skupiny Ligy národů mezi španělskými a českými fotbalisty. Teď v 8 hodin a 21 minut je ale čas vrhnout se na tatami. Lukáš Krpálek totiž bude znovu největší nadějí českého juda na světovém šampionátu, který už od zítřka bude hostit azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit svou úctyhodnou sbírku 5 medailí z mistrovství světa.
1: Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá a teď akorát to zúročit a popracovat co nejlepší výsledek.
2: Lukáš Krpálek tentokrát nevolil přípravu v Japonsku, jak tomu bývalo v minulosti, ale jezdil na soustředění po Evropě. I tam ale našel pro trénink velmi těžké soupeře.
1: Když jsme byli na soustředění v Bratislavě, tak tam jsem se tahal ne úplně s oblíbenýma soupeřema, ať už z Azerbajdžánu, z Turecka. Můj neúplně oblíbený soupeř Kokaury, se kterým tu bilanci nemám úplně dobrou, tak s tím jsem se tam potkával. Další azerbajdžánský judista Nasibov, který má 180 kg, tak musím říct, že i ty zápasy s ním byly velmi náročný, velmi těžký. To byla super příprava na tyhle ty zápasy s těma těžkýma váhama.
2: Věří Lukáš Krpálek, který poslední soustředění absolvoval doma v Čechách. Oproti minulosti se totiž výrazně zvedl nejen celkový počet judistů, ale mezi domácími borci má Lukáš Krpálek stále větší konkurenci v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
1: Ta základna začíná být velmi slušná i v té těžké váze, kdy vlastně, když jsme měli teď ten vlastně závěrečný kemp, tak se tady sjeli všechny těžké váhy z České republiky, čili Slováci, a musím říct, že to byl velmi slušný kemp. Za mě tohle samozřejmě super.
2: Pro Lukáše Krpálka bude mistrovství světa v Baku už jeho 13. šampionátem. Tituly získal v letech 2014 a 2019. Medaily vybojoval naposledy před 3 roky, a to stříbrnou. Teď chce další, ale adeptů na ní je opravdu hodně.
1: Těch soupeřů tam bude skvělých opravdu spousty, ať už Korejec Kim, Rus Tasojev, Gruzínec Tušišvili, Japonec Nakano. Bude těch soupeřů opravdu spousty, který bude velmi těžké porazit, ale udělám maximum pro to, abych každého toho soupeře, který se přede mě postaví, tak aby ho porazil a abych minimálně odcházel s tím, že jsem na té žínce nechal všechno a že jsem tam nemohl udělat víc.
2: Říká Lukáš Krpálek. Toho čekají zápasy v sobotu 10. října. Před ním se na tatami v Baku postupně od pondělí postaví i Tereza Bodnárová, Chusnidin Karimov, Renata Zachová, Adam Kopecký a David Klamrt. O průběhu všech zápasů českých judistů vás budeme informovat. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Žeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničem mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Desítka Pavla Horváta v Plzni v Šeříkovce už za dva dny. Zkontroloval jsem internetové stránky a stále nějaké ty vstupenky jsou k dispozici. Takže pokud ještě nemáte program na pondělní večer, neváhejte. Program teď mají jasný někteří čeští tenisté, protože bojují na turnajích o postup do dalších kol. No a v Pekingu už začala hrát o účinkování v osmifinále Kateřina Siňaková, která nastoupila proti Eleně Svitolinové, tedy ukrajinské člence nejlepší světové desítky. Kateřina Siňaková zahrála na úvod velmi dobře při svém servisu, dostala se do vedení 1-0 a teď je to schoda ve druhém gemu.
6: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
7: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
8: V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Vyšetřování údajného hromadného znásilnění studentky Cornellovy univerzity přebere generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová. Podle americké stanice CNN to oznámila guvernérka státu s tím, že ztratila důvěru v současného prokurátora. Vyšetřování případu úřady obnovily potom, co studentka univerzitu zažalovala. Tvrdí, že ji znásilnilo 7 spolužáků a univerzita ji nedokázala ochránit. Na 7 místech v Česku se dnes lidé můžou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě. Akci pořádá státní podnik Lesy České republiky. Zájemce čekají komentované prohlídky, ukázky lesnické techniky, včetně dronů, uvidí i práci s motorovou pilou a stromolesce. Připravený je taky program pro děti.
0: Sport.
8: České fotbalisty dnes čeká třetí duel v elitní skupině Ligy národů, tentokrát ve Španělsku. Začne ve 20:45 a živě ho bude vysílat Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Prvoligový Jablonec v reprezentační přestávce vyhrál ve fotbalovém MOL Cupu na Julisce nad pražskou Duklou z druhé nejvyšší domácí soutěže 1-0. Dostal se tak do osmifinále.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 v Brně a také na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na 177. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních vozidel. Kolona pokračuje až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, pro osobní auta je to zhruba na půl hodiny. A na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lohkov a Písnici. V obou tunelech pracují na údržbě, projíždí se vždy pouze jedním tubusem, v obou směrech proto počítejte s kratším zdržením. Omezení by mělo končit zítra v poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Největší zima byla dnes po ránu na Šumavě, konkrétně na stanici Kvilda Perla, kde klesla teplota k -4 stupňům. Ale čeká nás slunečný a taky velmi teplý den. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Místní mlhy, které se hlavně na severozápadě Čech ještě můžou vyskytovat, se určitě během dopoledne rozpustí.
11: Nejvyšší teploty dnes od 22.
10: Západě Čech ještě můžou vyskytovat, se určitě během dopoledne rozpustí.
11: Nejvyšší teploty dnes od 20 do 24 stupňů. Nejvyšší teploty v tisíci metrů.

8 hodin 36 minut na Radiožurnálu Sportci. Připomeňme to, co se stalo, když jsme povětšinou spali. Ano, na mysli mám páteční zápasy hokejové NHL, která teprve před pár dny rozjela novou sezónu, ale některé týmy třeba už hrály po druhé. Jako Boston, který po domácí výhře vyrazil ven ke dvěma zápasům během dvou dnů. Ten první se hráli Bruins na ledě Winnipegu a i díky svému novému kapitánovi Davidu Pastrňákovi zvítězili 4-3 v prodloužení. Rodák z Havířova se dlouho nemohl prosadit. Vypadalo to, že poprvé ve své kariéře z úvodních dvou zápasů nového ročníku vyjde bez bodového zisku, ale 98 sekund před koncem třetí třetiny přihrál na vyrovnávací gól na 3-3. Bruins tak dostali zápas do prodloužení. V něm znovu zaúřadoval David Pastrňák, který našel JJ Peterku. No a ten rozhodl o tom, že Boston tedy zvítězil na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Dařilo se také Lukáši Dostálovi. Sice dostal 3 góly od Vegas, ale předvedl 27 úspěšných zákroků a své Dax dovedl Lukáš Dostál k vítězství na ledě Golden Knights v poměru 4-3. Prohře domácích nezabránil ani Tomáš Hertl, který si připsal svůj první gól v sezóně, když překonal Krajena v brance Anaheimu. Velmi podařený a v zámoří chválený debut má za sebou Adam Jiříček. 20-letý český bek má za sebou tedy premiéru v nejlepší hokejové lize světa a v obraně St. Louis odehrál 17,5 minuty, připsal si 2 střely na branku, několik střel zablokoval, také se několikrát srazil se soupeři, no a hlavně podpořil výhru St. Louis na ledě Dallasu v poměru 4-0. Adam Jiříček, který na svou premiéru v nejlepší hokejové lize světa určitě bude vzpomínat v dobrém. No a abychom byli ještě zpravodajsky kompletní, tak doplňme, že ve zbývajících zápasech nočního programu NHL Detroit prohrál s New Yorkem Rangers 0-2 a Carolina podlehla Washingtonu 2-5. Tolik hokej a za chvíli už fotbal. Spojíme se s jedním z našich reportérů, kteří jsou toho času v Ovědu, aby večer komentovali zápas českých fotbalistů v elitní skupině Ligy národů proti Španělsku.

0: 8 hodin 42 minut z radiožurnálu Sport přijeme příjemný a úspěšný start do první říjnové soboty roku 2026. Prohráli doma s Chorvatskem a Anglií a k dalším dvěma zápasům elitní úrovně Ligy národů vyrazili čeští fotbalisté na stadiony soupeřů. A už dnes večer je čeká tedy utkání na půdě úřadujících světových a evropských šampionů, tedy Španělů. No a v ovějedu už je samozřejmě také výprava radiožurnálu Sport a jednou z jejich součástí je Lukáš Michalík. Lukáši, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Vy jste s Karlem Schambergerem zamířili do Ovieda. To člověka jako na první dobrou popravdě asi nenapadne jako místo konání zápasu pro španělskou fotbalovou reprezentaci. Tak nám prosím Oviedo trochu představ.
1: Oviedo je zhruba 250 tisícové město, tedy v provincii Asturia. Není tu úplně teplo, tedy v porovnání třeba s jihem Španělska, když jsem byl před 4 lety v Malaze na utkání Ligy národů Španělsko-Česko, tak to bylo trochu o něčem jiném. Tady to počasí je dost blízké tomu, co je v Česku. Zajímavé je, že lidé tu moc nevládnou angličtinou, s tou tady úplně moc nepochodíte, ale jinak je to tu sympatické, je tu řadu památek, které jsou kulturním dědictvím UNESCO, takže je to takové menší, klidné město, není tu úplný ruch a je to vlastně sympatické místo a myslím si, že pro španělský národní tým to bude zase zajímavé, protože do Ovieda se taky vrací opravdu po hodně dlouhé době.
0: A dá se tedy říct, že Oviedo zápasem španělské fotbalové reprezentace žije?
1: To bych zase úplně neřekl. Na první dobrou metu jsme už vlastně dnes je sobota, my jsme přiletěli ve čtvrtek večer, takže včera jsme ještě měli celý den nasát tu atmosféru tady ve městě před tiskovými konferencemi. Byli jsme se podívat v centru města u katedrály, kde je dokonce španělská fanzóna. Tam byla řada fanoušků, ale nebyla tam úplně narváno rozhodně, to ne, ale byl tam nějaký doprovodný program, lidé se mohli podívat na trofeje, které získali Španělé v těch posledních letech. V roce 2023 vyhráli Ligu národů, rok později Euro a letos i mistrovství světa. Ale že bych viděl nějaký velký počet fanoušků ve městě v dresech a podobně, to zase ne. Myslím si, že to začne až dnes. Taková zajímavost, daleko víc lidí jsem potkal s dresem Santiho Cazorly, což je tedy bývalý španělský reprezentant, který ale ještě v minulé sezóně v 41 letech hrál španělskou druhou ligu právě za místní Real Oviedo. Mimochodem v Arsenalu to byl spoluhráč Tomáše Rosického. Takže možná bych čekal víc trochu, možná proto i Španělé mění stadiony, tak aby zkrátka potěšili každého fanouška v každém rohu vlastně této země, ale zatím to nežije úplně tolik, jak bych očekával a předpokládám, že dnes to začne.
0: Lukáši, čeští fotbalisté se samozřejmě nesoustředí na památky UNESCO, které jsou v Oviedu, ale zajímá je určitě stadion, na jakém nastoupí. Tak strať také prosím pár slov o něm.
1: Bavili jsme se o něm i s ostatními novináři a někteří mluvili o tom, že jim trochu připomíná ten velký strahovský stadion. Ten místní stánek má kapacitu lehce přes 30 tisíc fanoušků, což je vlastně neuvěřitelné v tom směru, když si vezmete, že Real Oviedo hraje v úzovkách jen druhou ligu. Koukali jsme na návštěvnost a je často vyprodáno, takže Španělé tu určitě fotbalem žijí, což je pozitivní zpráva před tím dnešním zápasem, ale není úplně nejnovější, to je potřeba říci, to zázemí je trošku starší, ale rozhodně si myslím, že o dobrou atmosféru bude postaráno. Koukali jsme na trávu, ta vypadá velice dobře a je to zajímavé v tom smyslu, že vlastně Španělé střídají hodně ty domácí stadiony. Prakticky jen do Sevy, kterou považují za jakýsi svůj domovský stánek, se častěji vracejí, ale jinak hrají v Zaragoze, Badachozu, Tenerife, Palmě, Elche, Valenci, Mursi nebo v Malaze, v podstatě tedy po celém Španělsku, což je hodně zajímavé a právě ta rotace, jak už jsem zmínil, umožňuje lidem po celé zemi, aby aby se mohli s národním týmem víc totožnit.
0: Dnes tedy Španělé přivítají Čechy, jak říká Lukáš Michalík, reportér Radiožurnálu Sport přímo z Oviéda. No a včera už Španělé přivítali také španělského kouče českého národního týmu Santiago Deniu, který byl samozřejmě na tiskové předzápasové konferenci také se záložníkem Alexem Králem, ale předpokládám, Lukáši, že nejvíce otázek mířilo právě na trenéra bývalých mládežnických výběrů španělského národního celku. Tak jak to tedy Denia od španělských novinářů v uvozovkách třeba schytal?
1: Bylo to hodně zajímavé obecně, neschytal to vůbec, protože celou tu tiskovou konferenci vlastně obou týmů provázela velmi pozitivní atmosféra. Oni měli začínat Češi, ale dorazili později na stadion, takže začali Španělé společně tedy s De La Fuentem, to byl také Marc Cucurella, který mimochodem také v minulosti hrál v mládežnických reprezentacích pod Santim Deniou a ti ho hodně chválili. Cucurella mluvil o tom, že mu Denia hodně pomohl a Luis de la Fuente taky. Oni spolu s Deniou 12 let působili u mládežnických reprezentací Španělska u různých týmů, takže si vybudovali opravdu vřelý kamarádský a silný vztah jak na té profesní, tak vlastně i osobní úrovni. Mluvili o tom oba dva, když mluvil De La Fuente, tak Santi Denia, to bylo taky takové zajímavé a je to trošku nevšední, tak čekal ve dveřích, čekal vlastně na to, až začne tisková konference českého týmu a poslouchal tu španělskou a ještě předtím, než začala vlastně ta španělská, tak se přišel do sálu pozdravit se španělskými novináři a některými zaměstnanci španělské fotbalové asociace, opravdu se často dlouze objímali a bylo znát, že se navzájem rádi vidí, takže Santi Denia si myslím, že zanechal ve španělském fotbale velmi dobré jméno a že se dočká vřelého přijetí dnes.
0: Nechme se překvapit, jaký dojem zanechají čeští fotbalisté v utkání Ligy národů na půdě Španělska. Čeká je tedy velmi těžká prověrka. S Radiožurnálem Sportu toho nebudete chybět. Před 20. hodinou a 45. minutou se s přímým přenosem onoho utkání přihlásí z Oviéda také Lukáš Michalík. Lukáši, díky a těšíme se na slyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A od fotbalu rychle k tenisu, protože velmi zajímavě se vyvíjí utkání, ve kterém bojuje Kateřina Siňaková o postup do osmifinále tisícovkového podniku v Pekingu. Česká fedcupová reprezentantka nastoupila proti Ukrajince Elině Svitolinové, sedmé na hráčce světového žebříčku, ale Siňaková v tuto chvíli vede 5-1 a podává na zisk úvodní sady.

0: Teniska Kateřina Siňaková nezaváhala a s přehledem doservírovala první set utkání třetího kola turnaje v Pekingu a nad Elinou Svitolinovou, tedy světovou sedmičkou, vyhrála Siňaková úvodní sadu poměrem 6-1. Teď je ale potřeba ještě samozřejmě přidat jeden úspěšný set. Je dokonce už 7 výher v řadě, mají v tuto chvíli na svém kontě třinečtí hokejisté a nezastavili je v 7. extraligovém kole ani hráči Litvínova. Oceláři zvítězili 3-2 na svém ledě, tedy ve Verk aréně. A i v 7. utkání v sezóně tak získali všechny body. V tomto směru tedy vyrovnali rekord české hokejové extraligy, který před 2 lety vytvořil právě Litvínov.
1: Jako každý zápas my chceme jít za 3 bodama, hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře odstartovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start, vlastně to léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
2: Říká spokojený autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovařčík, který je už více než týden otcem. Oceláři mají po 7 zápasech maximální počet 21 bodů. V dorovnání litvínovského rekordu je chtěli právě Chemici zastavit.
3: Jo, tak my jsme s tím jeli, že my jim to přerušíme tuhle tu formu a je to škoda, no, že jsme neodvezli žádný body. Od nás zase laxní start, stejně jako s Libercem, takže tam jsme vlastně nic moc neměli, ale pak se to zvedalo, druhá, třetí třetina už z naší strany vypadal líp, akorát prostě nedostávali jsme se před tu bránu.
2: Pokračoval k třinecké sérii mladý litvínovský útočník Viktor Šámal. Jak už bylo řečeno, před 2 roky měl podobný start do sezóny Litvínov a jeho kouč Robert Reichl ví, jak se pak hraje v psychické pohodě.
4: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 rokama. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
2: A tak odpověď na otázku, proč nechodí za Třinec v úvodu sezóny na tiskové konference hlavní trenér Boris Žabka, je jasná.
5: Pochopil jsem to správně, že teda chodíte na tiskovky, protože vítězíte.
6: Bez komentáře.
2: Usmál se třinecký asistent trenéra Jiří Raška. Pověrčivost je ve vrcholovém sportu součástí výkonů a výsledků. A tak uvidíme, jestli bude stejný muž v neděli v Olomouci hodnotit třinecký rekord, a sice 8. výhru na startu sezóny. Z Verk arény David Procházka, Radiožurnál.

0: fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěli.
2: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se světovou špičkou a to prostě neocenitelné zkušenosti.
1: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
3: My national is Czech. I love Czech.
1: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 8:45 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: A o utkání mezi Španěli a Čechy budeme na Radiožurnálu Sport ještě mnohokrát mluvit nejblíže hned po zprávách v 9 hodin, protože to se spojíme s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem, se kterým probereme možnou českou sestavu, ale nejen to.
6: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášová.
7: V Česku začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Rusko znovu zaútočilo na ukrajinský velkosklad léků. Hokejisté Litvínova prohráli v extralize na ledě vedoucího Třince 2-3. Kolona kamionů je na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi kilometry 176 a 194 a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které Radiožurnál oslovil, tomu napomáhají i současné změny teplot, kdy je ráno někde jen lehce nad nulou a během dne se oteplí nad 20 stupňů. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
8: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
9: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
8: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
10: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
8: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
7: Rusko večer pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole.
11: U Kyjeva schořily sklady společnosti Venta, jednoho z největších distributorů léků na Ukrajině. Firma zásobuje lékárny léky od více než 400 výrobců, jak z Ukrajiny, tak ze zahraničí. V podvečer Rusko znovu zaútočilo dronem na jižní most v Kyjevě, informoval starosta města Vitalij Kličko. V Charkově byli v důsledku dronového útoku zraněni 3 lidé, uvedly charkovské úřady. Večer ruský dron narazil do bytového domu v centru Dnipra a zranil nejméně 4 lidi, potvrdila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: V Pražském národním divadle dnes vyhlásí ceny Thálie. Prestižní sošky získá celkem 20 divadelních umělců, od opery a baletu až po muzikál. V činohře jsou mezi nominovanými například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
12: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
13: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
14: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
13: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Litvínovští hokejisté prohráli v 7. kole Tipsport Extraligy v Třinci 2-3, když na jednogólový rozdíl snížili až při závěrečné hře bez brankáře. Naopak Třinec ještě v 7 úvodních zápasech nestratil ani bod a vyrovnal 2 roky starý rekord soutěže právě Litvínova. Jaké může mít tým s takovou ambicí s bilancí sebevědomí, říká trenér severočeského klubu Robert Reichl.
15: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 roky. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
5: V dalších utkáních sedmého kola Pardubice přehráli Plzeň 4-2, Karlovy Vary zvítězili ve Vítkovicích 3-0, Hradec Králové vyhrál na ledě Kladna 4-3 po samostatných nájezdech, Kometa Brno zdolala Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech a Olomouc prohrála v Liberci 0-2. Jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, v kvalifikaci ho porazil jen Španěl Guevara.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a zdržení před Šmejkalkou. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři, mají zabraný levý pruh. Osobní auta zastavují na 190. kilometru, zdržení je tam asi 40 minut, pro kamiony je výrazně delší. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru se brzdí, pomalej se jede až na Šmejkalku, zdržení je tam do 10 minut. A D1 naposledy z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Vlašim. Na 49. kilometru se pohybují silničáři, projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se kolona, do té se dojíždí za zatáčkou, tak opatrně. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové velmi opatrně za sjezdem na Kolín. V omezení nám hlásíte překážku na 40. kilometru.
16: Dopravní kužel, asi 40. až 40.5. kilometr. V levém pruhu u těch betonových svodidel.
4: A na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Až se rozpustí nízká oblačnost, bude většinou slunečno a teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
17: Dobré sobotní dopoledne, je 9 hodin a 6 minut, takže klidně už tedy, troufám si říci pro většinu z vás, právě další část dnešního dne, tedy první říjnové soboty. Teniska Kateřina Siňaková skvěle rozehrála utkání třetího kola tisícovkového turnaje v Pekingu nad světovou sedmičkou Ukrajinkou Svitolinovou, vyhrála první sadu poměrem 6-1. Jenže na začátku druhé Kateřina Siňaková přišla poprvé v zápase o podání, Svitolinová a break potvrdila a v tuto chvíli tedy vede 2-0 a má navíc výhodu na vedení dokonce 3-0, ale zdaleka hotovo ještě není. No a co není hotovo také, to je to, abychom dostali informace před zápasem mezi českými a španělskými fotbalisty od našeho experta Pavla Horváta. Už za pár minut to ale rádi napravíme.
0: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Skupina Simple Plan nás zvala do svého světa. My vás na radiožurnálu Sport teď pozveme do světa fotbalového. A to s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Samozřejmě Španělsko, Česko. Zápas elitní skupiny Ligy národů začne v obědu ve 20 hodin 45 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A Čechy čeká pořádně česká zkouška, protože Španělé jsou mistři světa, evropští šampioni a také reprezentanti s rekordní sérií bez porážky. Španělsko v základní hrací době nepodlehlo svým soupeřům 40krát za sebou. Pavle, bavíme se tedy o tom, že Češi nastoupí proti aktuálně nejlepšímu týmu na světě?
1: No tak jednoznačně, já jsem včera koukal na zápas Francie-Itálie, tam byla taky veliká kvalita, nicméně Španělé i papírově to mají potvrzený, že teďka jsou nejlepší na světě, takže nás čeká opravdu nejtěžší zkouška, jakou můžeme absolvovat.
0: Já jenom doplním, že včera Francie v Lize národů poprvé ztratila body po remíze 1-1 právě s Itálií, ale pojďme k českému národnímu týmu. Ten má zatím pod španělským trenérem Santim Deniou za sebou 2 prohry a Santi Denia možná už má v hlavě další základní sestavu, kterou nejspíš podle svého zvyku, ale s samotným fotbalistům sdělí opravdu pár hodin před samotným výkopem. My se jí ale už teď v 9 hodin a 11 minut můžeme pověnovat s Pavlem Horvátem. Pavle, začněme tedy odzadu. Proti Chorvatsku byl v brance Lukáš Horníček, proti Anglii Matěj Kovář, oba dvakrát inkasovali. Dostane tedy teď šanci Antonín Kinský?
1: No tak asi mělo by to tak být. Já si myslím, že máme fakt jako 3 výborní golmany a tu šanci by dostat měli. Myslím si, že Tonda Kinský taky si prošel určitým obdobím, který ho totálně muselo ještě zvednout nebo zlepšit jeho mentální stránku. To, že chytat umí, to je prostě jasný. A já si myslím, že dneska by měl dostat šanci.
0: Nechme se překvapit, jak to bude. Pojďme teď na obranu. Na šanci na tomto reprezentačním srazu stále čeká třeba Martin Vítík. Jen pár minut proti Chorvatům odehrál Ondřej Zmrzlý. Michal Sáček taky ještě pod Deniou nenastoupil a mohl by zaskočit třeba na pozici krajního obránce. Vidíš tedy někoho z nich večer v základu?
1: No tak abych řekl pravdu, tak úplně si to nemyslím, protože už jsem čekal v tom zápase s Anglií nějaký změny, ale logicky trenér prostě něco staví a není úplně jednoduchý udělat 5 změn. Čekám nějaký změny možná ve prostřed hřiště, to tě malinko možná předběhnu, ale v té obraně si myslím, že toho moc nebude.
0: No a když tedy zmínil Pavel Horvát střed zálohy, jak proti Chorvatsku, tak proti Anglii nastoupili v základní sestavě Michal Sadílek a Lukáš Červ. Koho vybrat proti týmu, který má hru založenou na kontrole míče? Romana Macka, Pavla Buchu, Alexe Krále?
1: Tak já si myslím, že to bude hodně podobný, ale Alex Král do toho vstoupil dobře, má zkušenosti. Pavel Bucha nedostal ještě žádnou šanci, myslím si, že by se taky mohl předvíst. No a Roman Macek vlastně taky. Je to takový hodně těžký pro toho trenéra, protože samozřejmě já si myslím, že my ty hráče nějak vnímáme, ale vůbec netuším, co od nich jako vlastně bude chtít von, jak je zkouší nebo jak je cítí v tom tréninku. Takže já si myslím, že jeden z té trojice, Král, Bucha, Macek, by měl dostat šanci od začátku.
0: No a samozřejmě nesmíme zapomenout na útok. Jak na tebe zatím působí Adam Hložek v roli hrotového útočníka, kde zaplnil místo po Patriku Šikovi? Přináší třeba Hložek něco, co Šik neměl?
1: No tak samozřejmě, že přináší něco, co Patrik Šik neměl. Je to takový, tak ne nadarmo, mu kluci přezdívali Bůvy. Myslím si, že prostě je to takový bulldog, prostě, který hraje velmi dobře tělem, byť nemá 190 cm, tak málo soubojů prohraje a samozřejmě rychlostně viděli jsme, jak s Anglií, tak s Chorvatskem, když vezme balón a vezme za to, tak málo kdo mu stačí. Takže to jsou možná věci, které Patrik Šik třeba neměl a samozřejmě i ta hra jeho vypadá tak jako ze zhora malinko jinak. Patrik Šik prostě je střelec a výborný hráč, ale v některých situacích vypadal takovej jako otrávený nebo zklamaný a to úplně u Adama Hloška není.
0: Jak nakonec Santi Denia poskládá českou sestavu, tedy tu základní pro zápas ve Španělsku, to se dozvíme tedy pár desítek minut před úvodním výkopem. Jak jsme, Pavle, na začátku zmínili, Španělé neprohráli v základních 90 minutách 40krát za sebou. Kolik procent dáváš tomu, že by to mohli tuhle neuvěřitelnou šňůru utnout Češi?
2: potom Češi?
1: No, tak tohle je těžká otázka, nebo těžká otázka, samozřejmě těžká odpověď. No, určitě v nějakém koutku duše doufám, že by se mohlo něco stát, ale spíš takhle, pokud se nestane nic nepředvídatelného, třeba že Španělé udělají nějakou chybu a šli by hrát do deseti, tak si myslím, že dneska moc šancí nemáme. Já bych teda, když budu ty procenta hledat, tak třeba 10% toho, že vyhrajeme.
0: Ano, ve fotbale se může stát všechno. Co se stane v zápase mezi Španělskem a Českem v Oviedu, to se rozvíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 20 hodin a 45 minut. Teď jsme to probrali s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, díky a hezkou sobotu.
1: Hezký den.
0: No a je 9 hodin 16 minut a ještě si tedy připomeňme, že se budou hrát další zápasy Ligy národů. V té úrovni nejvyšší dojde také na další utkání té české skupiny. Už od 18 hodin nastoupí Chorvatsko proti Anglii. V Bčku Severní Makedonie přivítá večer Skotsko a Švýcarsko se utká se Slovinskem. No a na úrovni C Finsko už od 15 hodin bude hrát s Albánií. Od 18 hodin potom dojde na trojici zápasů mezi Běloruskem a San Marinem, Estonskem a Lucemburskem a také nastoupí Island proti Bulharsku.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Utkání o postup do třetího kola tisícovkového turnaje okruhu WTA v Pekingu se Kateřině Siňakové komplikuje. Proti světové sedmičce Ukrajince Svitolinové česká tenistka vládla v úvodní sadě, který si také podmanila poměrem 6-1. Ovšem ve druhém setu je to Ukrajinka, která diktuje tempo. Svitolinová teď nad Siňakovou vede už 4-1 navíc 30-0 při dalším servisu české tenistky, takže to vypadá, že o postupující do třetího kola v Pekingu rozhodne až tedy třetí sada. V čínské metropoli bude dnes o postup bojovat také Marie Bousková, která se utká s Australankou Birelovou. No a mezi muži půjde hrát už o čtvrtfinále Jakub Mečník, který se utká s Argentincem Franciskem Serundolem. No a zápas na turnaji v Tokiu také o čtvrtfinále čeká Jiřího Lehečku, respektive to už je čtvrtfinále. Lehečka tedy bude bojovat o postup mezi nejlepší čtyřku. No a jeho soupeřem bude Francouz Hugo Humbert. Tyhle duely na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme také na dálku sledovat a vás o nich informovat. Teď se ale pojďme ještě v 9 hodin a skoro 21 minut vrátit k jednomu zápasu včerejšího 7. kola Tipsport Extraligy. Hokejisté Kladna v něm prohráli s Hradcem Králové 3-4 po nájezdech. Zatímco Rytíři už jednou v sezóně dovednostní soutěž proti Spartě to bylo zvládli, pro Hradec to byla premiéra. V jeho prospěch ji rozhodl Lukáš Radil.
1: Já si myslím, že jsem dal gola z nájezdu tak třeba po 10 letech, takže mě to potěšilo, možná i trošku víc i překvapilo.
2: Říkal rozesmátý útočník Hradce Králové Lukáš Radil. Díky němu si Mountfield připsal v prvních nájezdech v sezóně výhru. To Kladno na rozdíl od zápasu se Spartou úspěšného střelce nenašlo. Možná i proto, že trenéři tentokrát nedali prostor hráčům, kteří na tom byli herně po celý zápas co do útoku dobře. Nejel ani tříbodový Filip Přikryl, ani autor dvou golových nahrávek Adam Kubí.
3: Na nájezdy trenér určuje hráče, já jsem určený nebyl, takže myslím si, že tady máme dost kvalitní hráče na to a ví, kdo dává ty góly. Minule jsme ty nájezdy se nám povedlo vyhrát, dneska to bohužel nepadlo, ale nic se neděje, jdeme dál a příště, když se dojde na nájezdy, tak věřím, že zase ty správní kluci, co tady dávají ty nájezdy, to promění.
2: Věří Adam Kubík, který se po více než týdenním pobytu na Marotce vrátil do sestavy a jeho útok s Kelly Klímou a Filipem Přikrylem byl u všech tří branek Rytířů v základní hrací době.
3: Tak my jsme hráli spolu i ten zápas předtím, než jsem emocněl, takže s Příkrou se znám dlouho. Kelly je skvělej kluk a myslím si, že si rozumíme. Musíme si trošku říct teda něco k tomu branému pásmu, protože jsme dneska dostali dva góly, což nebylo samozřejmě dobrý, ale myslím si, že jsme na dobré cestě a když o tom budeme mluvit my s trenérama, tak to bude fajn, si myslím.
2: Útočné fázi toho tenhle útok moc měnit nemusí. Kubík nadchl domácí fanoušky dvěma parádními přihrávkami a převzal cenu nejlepšího hráče Kladna. Jeho protějšek z Hradce Králové Lukáš Radil se nenechal zahambit. Nejenže dal vítězný nájezd, ale i on předvedl okulahodící akci. Před druhým gólem protisměrnou kličkou vyřadil dva protihráče a rychle nahrál volnému Miškářovi na gól. Jakoby se Radil vrátil do mladých let své kariéry.
1: No, já si pořád cítím jako dobře, takže věk jenom číslo, možná někdy. Já jsem tam v podstatě udělal nějaký obrat a hnedka jsem tam viděl sám samotný před bránou, jak jsem tam zkusil prodat. On to dal do prázdný brány, takže jsme byli rádi, že jsme skorovali. Ne, jsem rád, že se mi to povedlo a že spadlo spoustu krásných gólů, takže pro toho diváka to bylo skvělý.
2: Pochvaloval si Lukáš Radil. Další kolo se hraje v neděli. Hradec Králové hostí Vítkovice, Rytíři jedou do Litvínova. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Skupina Guns N' Roses na radiožurnálu Sport v 9 hodin a 29 minut. Tenistka Kateřina Siňaková bojuje o to, aby neprohrála druhý set v utkání třetího kola turnaje v Pekingu. Snížila už na 3-5, teď ale bude čelit dalšímu podání Eliny Svitolinové na vyrovnání na 1-1 na sety. Jen připomínám, že Siňaková první sadu vyhrála poměrem 6-1. O postup do třetího kola bude v Pekingu dnes bojovat ještě také Marie Bouzková, bude hrát také Jakub Menčík, a to proti Francisku Serundolovi z Argentiny, a v Tokiu se o postup do semifinále pokusí Jiří Lehečka proti Francouzi Umberovi. Co už se českému sportovci povedlo, to je tedy kvalifikace na velkou cenu Japonska třídy Moto2 Filipu Salačovi. Přitom kvůli pádu startoval tedy jenom do závěrečných dvou měřených kol, ale nakonec to zvládl skvěle. Dokázal zajet druhý nejlepší čas, nestačil jenom na Španěla Izána Gevaru, takže do zítřejší velké ceny Japonska Filip Salač odstartuje ze druhé příčky.
1: 9 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: V Lotyšsku začaly volby. Lidé rozhodují o novém složení 100členého parlamentu. Na výběr mají kandidáty ze 14 politických stran. Podle předvolebních průzkumů je favoritem středopravicová strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergise. Výsledky by mohly být jasné po půlnoci. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit i zítra a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu řidiči zaplatí až do pondělka na nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím plánuje do konce měsíce. Paříží projde pochod hrdosti. Akce na podporu LGBT komunity měl být ve francouzské metropoli původně už v červnu. Kvůli mimořádným vedrům ho ale organizátoři přesunuli na podzim. Stejně jako v předchozích letech očekávají účast 100 tisíců lidí. V Praze se letos naposled otevírá lidem Kramářova vila, oficiální rezidence premiéru. Při komentovaných prohlídkách si lidé budou moct prohlédnout jak interiéry vily, tak i zahrady a terasu, odkud je výhled na panorama Prahy. Den otevřených dveří v Kramářově vile začne za půl hodiny a poslední komentovaná prohlídka je od 5 odpoledne. Sport. Gólman Lukáš Dostal v hokejové NHL pomohl k vítězství Anaheimu v hale Vegas 4-3. Jednou ho překonal taky Tomáš Hertl, který se trefil poprvé v nové sezóně. Kapitán Bostonu David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k triumfu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Premiéru v NHL má za sebou Adam Jiříček, který byl prvním obraném páru u výhry St. Louis v Dallasu 4-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Tehova a také v Brně. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Divišov. Na 46. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do omezení na 49. kilometr. Tam pracují silničáři, projíždí se pouze levým pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavují kamiony, ty pokračují nesouvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, osobní auta se zastavují na 190. kilometru, pro ty je zdržení asi 40 minut. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Tábora opatrně za sjezdem na Jindřichův Hradec. Na 97. kilometru nám hlásíte překážku v odstavném pruhu.
5: Odstavený auto směrem na Prahu, je tam 150, ať je někdo smete.
4: Na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lohkov. V obou případech probíhá údržba, projíždí se vždy jedním tubusem. Kolona se tvoří hlavně ve směru na D1. Tam se zastavuje už u sjezdu na Lohkov na 15. kilometru. V opačném směru je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku ještě může být nízká oblačnost, přes den většinou jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.

0: 9 hodin 36 minut 1. říjnová sobota, jak jste slyšeli od nás už předpovědi počasí, tak by mělo být poměrně dost příjemně a tedy ideální podmínky pro sportování. Tak co třeba zkusit? Koloběh, tedy jízdu na koloběžce. Právě tento dopravní prostředek si vybrali organizátoři dětských závodů v Prostějově, kde v uplynulém týdnu proběhl už 12. ročník oblíbené koloběžkyjády. A tak je tahle záležitost i tématem dnešního magazínu Hobby Sportu. S hlavním organizátorem prostějovských koloběžkových závodů Jiřím Novákem mluvil reportér Adam Kodet.
1: Pořádat závody na koloběžkách, řekněme, není úplně tradiční, tak proč používáte zrovna tenhle dopravní prostředek?
2: Jo, tak začala to někdy v roce 2010-11 ta myšlenka vůbec, kdy kamarád, teď nynější ředitel Daliborovička na tady škole Jana Železného, měl takovou první koloběžku tady v Prostějově, bych řekl. A protože jsme kamarádi, tak my jsme pořídili taky koloběžky na takové jenom naše ježdění. A potom jsme jich koupili víc, měli jsme takový nějaký nápad, že budeme půjčovat do tělocviku a využívat to na našich akcích, jakoby na táborech a tak dál, což se podařilo. A myslím si, že první ročník byl někdy rok 2013 nebo 2014, teď nejsem si jistý. Jeden rok to nebylo, kvůli počasí se to zrušilo.
1: Jak vás napadlo právě závody pořádat na koloběžkách? Jak se to potom za ty roky rozrostlo?
2: Napadlo nás to na Švýcárně, bych řekl, když jsme jeli na výlet na Praděd na koloběžkách, to jezdíme každý rok, prostě v Praděd, spíme na Švýcárně, jeden zpátky a večer jsme seděli a vymysleli jsme tady ten závod.
1: Vlastně organizujete závody, kterých se zúčastní děti a tam je asi důležité, aby byli v pohybu, aby to bylo nejenom asi o tom soutěžení, o tom, kdo vyhraje, ale aby se zkrátka děti hýbali a měli ten boj.
2: Je to tak, tak hodně akcí, které pořádáme, tak jsou zaměřeny tady tím směrem, prostě to chybí ve společnosti v dnešní a snažíme se ukazovat a nabízet i jakoby jiný možnosti a třeba si říkáme, že to někoho zaujme, ta koloběžka, pořídí si ji, nebo ji třeba vyhraje a odjede na ní.
1: U mikrofonu i nadále ředitel dětského dopravního hřiště v Prostějově Jiří Novák a pořadatel dětských závodů na koloběžkách. Jakou jste měli účast, nebo jak vás těší, když vidíte opravdu ty děti, které o to mají zájem a jezdí tady ty vaše závody?
2: Bylo 15 školních týmů, což je takovej vyšší standard, víc si myslím, že jich ani moc nebylo nikdy, což je 120 dětí. My to děláme pro druhý stupeň, můžou si vybrat, jestli to jsou osmáci, devátáci, to jedno, jsou to vlastně školní týmy, 4 kluci, 4 holky a jedou různé disciplíny. Tam individuální závod, vytrvalostní závod, taková biatlonová štafeta, kdy během té jízdy hážou na discgolfové koše a hodnotíme jednak ty disciplíny jako jednotlivě a potom taky na závěr vyhlašujeme nejlepší školu.
1: Nejlepší školu.

0: Škola velmi často je tady nedaleká škola Palackého, to je asi už nebude náhoda.
1: Náhoda to není, protože nevyhrála ještě nikdy žádná jiná škola než tady toho Palackého. Je tam pan učitel, kamarád náš, který se neřeknu ani tak, že by se věnoval koloběhu, ale řekl bych, že tady s těma dětma dokáže pracovat, dokáže vybrat ty správný a namotivovat je nějakým způsobem. Co dělají, tak trénují ten hod na ten disc golfový koš, tak to jakoby vím, že chodí si občas zahrát ten disc golf. Měli během té štafety podle mě jenom jeden třeba nezdařený pokus, což třeba u toho rozhoduje, ale všeobecně v jednotlivcích vyhrávají oni, jsou šikovní.
0: Říká Jiří Novák, vedoucí dětského dopravního centra při sportcentru DDM v Prostějově, se kterým se dále budeme povídat už za chvíli.

0: Tenistka Kateřina Siňaková v zápase třetího kola na turnaji v Pekingu prohrávala s Elinou Svitolinovou ve druhé sadě, už 1-5 zabojovala, ale nakonec otočku tedy nezařídila. Druhou sadu Kateřina Siňaková se světovou sedmičkou prohrála 4-6 a tak o tom, kdo nakonec postoupí dál, rozhodne až třetí set, který právě začíná podáním Svitolinové. Jen přidám, že úvodní sadu získala Siňaková poměrem 6-1. Tolik tedy tenis, ke kterému se budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě i nadále vracet, budou hrát i další čeští reprezentanti. Teď je ale čas znovu dát prostor rozhovoru s Jiřím Novákem, ředitelem dětského dopravního centra v Prostějově a nadšeným jezdcem na koloběžce. Mimo jiné se dozvíme, jak správně na koloběžce jezdit, kam až se na ní dá dojet a jak je tento dopravní prostředek prospěšný i ze zdravotního pohledu. Na to všechno se ptal reportér Adam Kodet.
1: Obecně si asi může říct, že koloběžky jsou spíš dopravní prostředek pro děti na nějakou koordinaci, ale ono už to dávno asi neplatí.
2: Ne, tak tady to jsou jakoby velký sportovní koloběžky, na kterých se dají zdolávat velký vzdálenosti. Jakoby sami jezdíváme na ten praděda zpátky, což je třeba 200 km. Existuje i taková koloběžková liga, které se teda neúčastníme, protože neprovozujeme závodní koloběh, ale spíš takovej hobby a rekreační. Nejbližší tým je, myslím, v Lipníku nad Bečvou jako závodní tady v okolí.
1: 200 km mi přijde docela hodně, tak kam až se dá dojet na koloběžce, nebo lépe řečeno možná i kudy?
2: Tak určitě se vyhledávají trasy, které vedou po cyklostezkách, tak jak když jdete někam na kole dál, tak a pevný povrch nebo zpevněný povrch, jako nejlíp se jde po asfaltu, není to jak třeba horský kolo, protože když jdete někde v terénu nebo na nějaké šotolině, tak ta noha, kterou se odrážíte, tak klouže no, na těch kamínkách. Takže lepší jsou asfaltové cyklostezky a co se týče profilu, tak dá se jít do kopce i dole relativně velkýho, takže profil nerozhoduje, spíš ten povrch.
1: Stále u mikrofonu Jiří Novák, ředitel dětského dopravního centra v Prostějově a bavíme se o koloběžkách. Jak na koloběžce správně jezdit, aby to bylo zdraví, prospěšné i všemu ostatnímu prospěšné?
2: Střídání nohou je zásadní. Ze začátku to nejde každému, záleží jak kdo je motoricky šikovný, ale vždycky říkáme i dětem, který to učíme, tak ať to nevzdávají. Za ten den se to 90% naučí jezdit na obě dvě nohy. Pak už jenom vždycky na technice té výměny těch nohou, jestli to mění po 5, po 8 odrazech. My spolupracujeme s firmou a oni ten koloběh hodně propagují, snažili se ho dostat i do jakoby lázeňství a používat jako rehabilitační prostředek. Jsou na to zpracované různé studie i medicínské a i z toho lázeňství už mají nějaké výstupy, že používají se hodně i v lázních Bludov a v těch lázních, kde se léčí lidé s obezitou, nebo řeknu s nadváhou, protože na té koloběžce je pro ně relativně snadné jet. Ti lidé, je pro ně těžké nasednout na kolo, to nezvládnou, ale ty koloběžky, i protože mají velkou nosnost, 150-170 kg unesou, tak pro tady tu skupinu populace, která se rozhodla s tím něco dělat, je to dobrý prostředek k tomu, jak začít. I po nějakých úrazech a tak, ta koloběžka je prostě zdraví prospěšná. Na záda, na nohy.
1: Ten, kdo jezdí na kole, tak je cyklista. Jak se říká tomu, kdo jezdí na koloběžce?
2: Koloběžkář.
1: Koloběžkář. No a jak se koloběžkáři dívají na elektrokoloběžky?
2: Tak to je úplně jiná kategorie. Tady ty elektrokoloběžky s malýma kolama, to je fakt jenom jakoby dopravní prostředek. Za mě dobré, že se nejede autem, ale jakoby s nějakým pohybem to nemá nic společného, protože možná jenom s pobytem venku, že ten člověk jako je venku, když na tom jede, ale nejsem toho příznivcem, protože často na tom jezdí děti i dospělí bez přiléb, jezdí rychle, je na tom spousta úrazů, škaredých, takže toho nejsem příznivcem.
1: To jsou slova Jiřího Nováka, vedoucího dětského dopravního centra v Prostějově. Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Jdeme na hokej.

0: hokej samozřejmě můžete vyrazit i dnes. Budou se hrát totiž zápasy kompletního 10. kola Maxaligy, tedy druhé nejvyšší domácí hokejové soutěže. Pokud ale byste raději na extraligu, tak budete muset počkat do zítřka, protože to se budou hrát duely 8. kola. A třeba Třinec bude útočit na rekord, který je v tuto chvíli vyrovnaný, tedy 7 vítězství na startu soutěže. Před 2 lety něco takového předvedl Litvínov. Teď tedy na tuhle metu dosáhl Třinec a pokud uspěje i v neděli na ledě Olomouce, tak oceláři tedy budou rekordmany samostatné české extraligy, pokud jde o počet vítězných zápasů na startu nového ročníku. Všechny duely vám zítra samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech a nepřerušované můžete ostatně tak, jak jste určitě zvyklí a jak dobře víte, poslouchat na internetu na stránkách iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ostatně přímé přenosy, to je to, co máte alespoň podle našich průzkumů ve vysílání Radiožurnálu Sport nejraději. A víte, že dnes je to právě 100 let od chvíle, kdy byl odvysílán první rozhlasový sportovní přenos v tehdejším Československu. Ano, neuvěřitelné, celé jedno století už uplynulo od té chvíle, kdy se poprvé z rozhlasových vln ozval legendární Josef Laufer. A tohle vítězství, respektive tohle výročí, si na Radiožurnálu Sport rádi připomeneme už v příští naší vysílací hodině. A začneme krátce po zprávách v 10 hodin. Ty tady budou už za 8 minut. I nadále tedy příjemný poslech a hezkou sobotu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A vysíláme zprávy. V Česku začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Litevský vzdušný prostor narušil dron z Běloruska. Letiště ve Vilniusu přerušilo provoz. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají se Španělskem. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Prahy do Ostravy v Brně na 194. kilometru a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
1: Nemocných bude v následujících týdnech zřejmě přibývat. Chřipková epidemie pak začíná obvykle ke konci roku. Letiště v litevském Vilniusu přerušilo provoz, oznámilo to Národní krizové centrum. Důvodem je podezření na dron letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly letouny Severoatlantické aliance. Úřady obyvatelům vilniuské oblasti doporučily, aby byli v případě potřeby připraveni vyhledat útočiště. Německo slaví Den jednoty. Připomíná 36 let od znovu sjednocení země, kdy se spojilo východní a západní Německo. Hlavní oslavy letos hostí Brémy.
4: Jejich starosta Andreas Bovenschulte připomněl nejednoznačnost, se kterou je znovu sjednocení v Německu vnímané. Sociální demokrat zdůraznil rozšiřování svobod nebo nepopiratelné zkrášlování měst, které změna přinesla, ale taky dodal, že hodně lidí má podle něj stále v živé paměti vysokou nezaměstnanost nebo ztrátu významu dosavadního života. Znovu sjednocení Německa následovalo necelý rok po pádu berlínské zdi. Ten symbolizoval konec takzvané studené války vedené mezi západním blokem pod vedením Spojených států a východním blokem podřízeným Sovětskému svazu. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V Česticích na Strakonicku budou mít ode dneška dva nové kameny zmizelých. Připomenou Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Před druhou světovou válkou žili na Čestickém zámku a později zahynuli v koncentračním táboře. Slavnostní uložení kamenů začne u zámku hodinu popolední. Pokračuje iniciátor akce Dušan Vávra.
5: Ta rodina byla tříčlenná, která vlastnila ten Čestický zámek. Začali tady hospodařit. Sousedé v Čestících na ně vzpomínají velice dobře s tím, že teda teď to bude i trvalá připomínka právě díky těm kamenům a i toho baneru, který bude trvale umístěn na chodbě úřadu městice Čestice.
6: Sport. České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům a jedničkám žebříčku Mezinárodní federace. Hlavní ofenzivní hvězdou jihoevropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách dal 3 góly. Mluvil o něm záložník Alex Král.
7: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
6: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Téhova a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 46. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 49. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 170. kilometru zastavují kamiony, kolona nesouvisle pokračuje až na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov. Tam pracují silničáři v levém pruhu, osobními auty zastavíte už na 185. kilometru a až do omezení je to na více než hodinu. Na Pražském okruhu stále trvá omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou směrech se kvůli údržbě projíždí pouze jedním tubusem. V obou směrech se zdržíte do 10 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barrandovský most havarovalo nákladní auto. Projíždí se tam pouze levým pruhem, už regulují vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Odpoledne bude většinou slunečno, ještě dopoledne, ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Tolik zprávy.
9: Dobré sobotní dopoledne. Z té narozeniny Český rozhlas oslavil už před více než 3 lety, konkrétně 18. května 2023. Stejné jubileum si ovšem právě dnes připomínáme v souvislosti s prvním rozhlasovým přímým přenosem sportovního utkání. A tak se už za chvíli ponoříme do rozhlasové sportovní historie.
2: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: 3. října roku 1926, tedy přesně na den před 100 lety, hostili fotbalisté Slávie maďarskou Hungárii Budapešť. Josef Laufer šel na zápas tehdy jako funkcionář pražského klubu a odcházel jako první sportovní rozhlasový reportér historie. Natáčel o tom kolega Jan Cuchan.
1: Tak hele, tadyhle. Co vidíte tu zástavbu, ministerstvo vnitra a tak dále pokračovat, tak tadyhle se chodilo cestou ke Slávii a tam byla východní hranice Slávie. Ta západní hranice byla někde v místě, kde zrovna stojíme a popojdeme trochu dál, aby jsme byli v místě, kde byla tribuna, odkud Laufer prvně vysílal. Slávie měla hřiště od severu k jihu a podle starých brankářů Jardy Cháně, Frantíka Pláničky byla branka přesně proti vodárenským hodinám, které tady jsou, ale už jsou tady stromy.
2: Stojíme s panem Vladimírem Zápotockým, bývalým hráčem i funkcionářem Slávie, který znal osobně Josefa Laufera, v místech, kde je teď parkoviště.
1: Ano.
2: Na Letné, aby si to mohli posluchači představit. Krásný výhled na Hradčany po pravé straně, teď tedy stadion pražské Sparty, o něco tedy šikmo od nás, vedle nás ten dlouhý dům, pokud to znáte, posluchači na Letné.
1: Říká se mu Molochov.
2: A teď tedy jdeme tam, kde stála kabina Josefa Laufera.
1: Ano, ano. A tady ještě dál, tady je druhá, že tady bylo hřiště až. Takže tady někde toho 3. října 1926 ve 3 hodiny odpoledne se Josef Laufer dověděl, že bude reportovat fotbal.
3: Slavia měla v Praze významný mezinárodní zápas s Pekskou Hungárií. První poločas tohoto utkání měl být vysílán rozhlasem a k této prvé reportáži pozval Radiožurnál jako hlasatele jednoho ze starších pražských žurnalistů, pana redaktora N. Já jsem sice tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
4: Jenže vyvolený pan N se asi velkého pokusu zalekl a nedorazil. Začalo kvapné a nervózní hledání náhradníka, ale nikomu se k mikrofonu nechtělo.
3: Byl jsem v šatně s mužstvem Hungárie a jejich vůz. Náhle se rozlétly dveře a kolega z výboru zařmí na mě. Pepíku, N tu není, nepřišel jí. Nic platno, musíš jít k mikrofonu ty. Zbláznil jsi se, co pak já někdy mluvil do rádia? Mráz mi přeběhl po zádech, já a mluví do rádia. Já, který jsem se nikdy nevyznamenal jako řečník, a musím spíš doznat, že jsem býval řečníkem špatným. A teď bych měl mluvit patra k mnoha tisícům, kteří sedí doma u rádia a dychtivě očekávají u nás plný přenos kopané. Ježišmarja, Pepíku, nekoukej tak na mě, máš to marné, musíš k mikrofonu, ať chceš nebo ne.
2: Když tady stojíme v podstatě uprostřed Letenského parku na úrovni gymnázia nad Štolou, kde tedy stála ta budka komentátorská, tak jak vlastně vypadala, jaké měl podmínky Josef Laufer?
1: Ne, ona byla dočasná, to byla budka, kdyby se si představil jenom jakoby bedinku třístranou, čili za zády, kdyby prčelo a foukal vítr, tak ty rozhlasáci udělali zástěnu. Po stranách měl takový dvě prkínka, aby viděl na obě branky a dopředu měl krásný výhled. On tady seděl, byl asi 17 metrů nad hrací plochou a byl asi 14-15 metrů. Když se shodneme, že lípy jsou tady od sebe 7 metrů, tak byl asi 14 metrů od postraní čáry. Ta Slávie věděla, že bude zkušební provoz rozhlasu a neprodala lísky do sektoru, aby nerušili. Neboli pod nima ty řady až asi na první dvě, kde chodili bývalí hráči a zaměstnanci, tak tam bylo vyblokováno a tam měl jakýsi tenhle ten kabinet.
3: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán. Tak mnohý ztratí v té chvíli všechnu odvahu. Mnohému se zatají dech a sevře hrdlo před rozhlasovým mikrofonem. Je přepaden strašlivou úzkost, těžkou tremou, jež zatemní jeho smysly, vezme mu naraz všechnu výrazovou pohotovost, poplete jeho pojmy, takže nakonec nedovede ani pojmout kloudnou myšlenku a dá tí slovy jasný výraz. To je onen strašlivý okamžik, kdy postiženému se zdá, jako by se mu udělala tma před očima. takže toho, co se před ním děje a co má hlásit, ani neví.
4: Nic z toho se tehdy 35-letému Josefu Lauferovi nestalo, i když v podstatě jediný pokyn, který od zástupců Radiožurnálu dostal, byl: žádné přestávky, prosím, mluvte furt. S mikrofonem to pro významného slavistického funkcionáře bylo první setkání. S novinářskou profesí měl ovšem bohaté zkušenosti. Vystřídal několik periodik a v té době psal do pražského německého týdeňku Prager Presse. Pokračuje Lauferův žák a další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
5: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně. On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi. Jako bych někomu podrobně popisoval, co se stalo, což bych činil v minulém čase, ale tady jsem to musel říkat v čase přítomném. Ale žádný jiný rozdíl v tom nebyl. To je princip rádia a on ho geniálně vystihl, co je to rádio. Povídají si lidé mezi sebou.
6: Jeho míč přijímá Čambal, prohazuje na Puče, Puč dobře obchází Alemandio, 1-0! Puč má branku, výborně, Tondo! V 25. minutě vede Československo 1-0! Tak vážení, ať už to skončí, jak se bojujeme více než na štítě setcí. Teď, kdy jste byli viděli v pravém slova smyslu, je to Lazar, ten Tonda Puč. Nechtěl jsem to říct, belhá na obou nohách, raněn, ránu dostal do hlavy, teď obešel dva Itály a vstřelil kombi mu falšovanou přízemní ranou z levé strany nezadržitelnou branku.
4: Takhle přinášel své nadšení Josef Laufer z nakonec prohraného finále fotbalového mistrovství světa 1934 mezi Československem a domácí Itálií. Ona první reportáž se bohužel nenahrávala. Ředitel Radiožurnálu ji sice ukončil po prvním poločase a rozloučil se s Lauferem s tím, že to mohlo být i horší, ale haldy dopisů od potěšených posluchačů ho přiměli zařadit do programu další a další sportovní reportáže. Zkrátka náš koncesionář, náš pán. Ostatně už samotný nápad vysílat kromě převážně kulturních pořadů i ty sportovní byl motivovaný i ekonomicky, domnívá se rozhlasový historik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Maršík.
7: Ten Radiožurnál v těch prvních letech si nevedl ekonomicky příliš dobře. Takže Radiožurnál dělal všechno pro to, aby ten počet těch posluchačů se zvyšoval a aby odvrátil bankrot, který skutečně v roce 1925 rozhlasu hrozil. Pak se ukázalo, že k tomu nedošlo, vstoupil stát do té soukromé rozhlasové společnosti. Takže ten rozhlas byl zachráněn. Ale možná, že to byl také jeden z důvodů, že ten rozhlas chtěl nabídnout posluchačům co nejširší sféru různých pořadů z různých oborů, aby to pro posluchače bylo zajímavé a aby přibývali samozřejmě i další noví platící posluchači. Jakmile potom Laufer trvale už působil v rozhlase, tak bylo zjištěno, že v neděli odpoledne, když se konaly ty Lauferovy reportáže z fotbalu a později také z hokeje, takže velmi výrazně prý stoupl počet posluchačů Radiožurnálu.
6: A Američané z odraženého touše, je to zase ten Grant, o kterém Fidel Mašlonka říká, že to je pacifický expres, ale tentokrát nám uvázl ve sněhu, to je dobré. Zábrocký, po Zábrockém Konopásek, Konopásek jde dopředu, Zábrocký číhá před brankou, Konopásek celil, McKay slabě odrazil, ale už tady jeden z amerických spoluhráčů, Russo, aby to napravil, šel dopředu, vyměnil si to už s Grantem, Russo z levé strany střílí, zasáhl ale jenom tělo Ládi Trojáka.
4: Jak jste jistě poznali, vysílal první evropský rozhlasový sportovní reportér kromě fotbalu i hokej, ale také atletiku, veslování nebo box, odkud takhle referoval o tom, že přišlo méně fanoušků, než se očekávalo.
8: Vinou je ovšem počasí, Zatím sice ještě neprší, jenom několik kapek spadlo, ale jak znáte Pražáky, bojí se přece jenom deště.
4: Rozhlas a Slávia byly jeho velké lásky. Ovšem Josef Laufer zažil také dost krutých let a utrpení. Druhou světovou válku přežil co by žit díky svým sportovním přátelům. Někteří ho pomáhali skrývat, někteří navázali kontakt se skupinou vlivných nacistů, kteří za úplatu zařídili, že se na Laufera pozapomnělo, říká jeho osobní přítel, bývalý hráč i funkcionář Slávie a také sportovní historik Vladimír Zápotocký.
9: Jeho otec byl evropsky významný numizmatik a šel do koncentráku jeden z prvních. Čili ten Pepík se musel skrývat, formálně utek úplně ze života. Tam byla taková konspirace, že třeba tatínek Standy Konopáska, hokejisty, byl noční nebo večerní promítač v kinech, taky ho skrýval a převážel. Já vím i od Franty Pláničky, že i Franta jednou byl jakousi spojkou, že na jídlo a na falešní lístky. Pepík Laufer dvakrát, třikrát v týdnu se stěhoval. 5 let se skrýval, živořil po sklepích, o bramborách, s vědomím několika těch NSDAP, co jako, a ne těch Wehrmachtáků, což byli fotbaloví kamarádi. Tyhle ti SSáci nějak se zajímali o to, že pořád on šel v pořadí dozadu. Šli po někom a vždycky, i když měli jít po Laufrovi, tak ho dají dozadu, že to počká, že pak někdy. Takhle Pepík přežil. To je nikdy nezmapovaný a on taky se s tím nikdy nechtěl publikovat, ale vím a znal jsem se s lidma, který mě líčili úlomky, že to tak bylo.
4: Ani ve druhém totalitním režimu nebylo Josefu Lauferovi dobře a tak po komunistickém puči požádal o vystěhovalecká víza do Kanady pro celou rodinu. Jenže to bylo zamítnuto a protože se stal nedůvěryhodným, rozhlas ho odstavil od mikrofonu.
9: On de facto v rozhlase přišel o ten svůj zlatý hřeb. Jeho rozlučka s kariérou, v jeho očích by bývalo bylo reportování Emila Zátopka v Helsinkách. A tam už nemohl.
4: Josef Laufer pak mohl v rozhlase už jen vychovávat své nástupce a psát zprávy. Kromě toho působil také v ČTK a v polovině 60. let se podílel na obrodě Slávie. 19. října 1966 zemřel.
10: Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Tenistka Kateřina Siňaková bohužel do třetího kola turnaje v Pekingu nepostoupila, přestože duel se sedmou hráčkou světa Elinou Svitolinovou měla skvěle rozehraný, tak nakonec podlehla Siňaková Svitolinová 6-1, 4-6 a 2-6. No a teď zpátky k rozhlasové historii. Sportovní přenosy jsou tradiční součástí vysílání Českého rozhlasu. Ve 20. a 30. letech je svými výkony proslavil Josef Laufer, na kterého po druhé světové válce navázali desítky reportérů. Nikdo z nich by ale nebyl slyšet, nebýt mnoha let vývoje technického spojení. Jak se už 100 let dostává zvuk ze stadionů do vašich rádií, popisuje vedoucí oddělení rozhlasových přenosů v Českém rozhlase Jaromír Nykl v rozhovoru s Martinem Charvátem.
1: Jak vlastně vypadala ta původní meziválečná rozhlasová přenosová technika, ta, se kterou začínal vysílat ze fotbalových zápasů a poté i hokejových Josef Laufer?
2: Ona, ta technika, se moc nezměnila. Ono, když se to vezme, tak na konci vždycky byl mikrofon a sluchátka, aby ten, kdo komentuje, ten reportér, slyšel za prvý to, co se děje doma, jako v rozhlase. Dneska se tomu všude říká zpětná, jo? Tenkrát to byla taky zpětná. Ten mikrofon a ta přenosová cesta se změnila. No, tam jako je pravda, že dřív třeba ten mikrofon byl poměrně dost kvalitní, ale ta přenosová cesta nebyla tak dobrá. Ty telefonní dráty se postupem času vylepšovaly, na těch rozhlasových ústřednách se dělaly zesilovací body a ta linka, to už potom se mluvilo ne o nějakém telefonu, ale byla to modulační linka. A ta modulační linka se dala různými zesilovači na koncích a na začátku vyladit tak, že byla opravdu velice kvalitní.
1: Když se bavíme o spojení přes telefonní linky, tak tím začínáme ve 20. až 30. letech. A to je do jaké doby? Do jaké doby se vysílalo vlastně přes telefonní linky?
2: No, ono se vlastně přes ty telefonní linky vysílalo až do těch 90. let. Oni to vlastně byly pořád telefonní linky, které byly nějak vylepšený. Na některých stadionech to opravdu byly jenom telefonní linky. A tento systém toho týhle telefonie na tom pro to vysílání se používal až do těch 90. let.
1: Ve 90. letech tedy přišla změna. V čem spočívala především?
2: Spočívala v tom, že se opustil se analogový způsob dopravy té modulace po těch linkách. Všechno se začalo digitalizovat, takže první takový digitální vysílání mělo popis ISDN a to byly linky, které byly prvně jako digitální, takže na začátku přenosu na tom místě toho stadionu musel být nějaký kodek, který ten analog, to mluvený slovo, ten mikrofon převed do nějakého digitálního algoritmu a ten algoritmus se datovým tokem, ale taky po telefonních linkách, přenesl do budovy, kde byl zase ten přijímací kodek a ten kodek to celý vrátil zpátky do toho analogu. To byly počátky té digitalizace, to bylo první, byly ty ISDN linky.
1: Radiožurnál Sport začal jako první ve svém vysílání využívat i takzvanou T-line, jak se tomu říká. O co jde a jak to vlastně funguje?
2: Je to vlastně datový přenos, ale nepotřebujete k tomu žádný ty kodeky, které jsou určené pouze pro to vysílání toho audia. Tenhle ten software umožní to, že ho můžete mít nainstalovaný v jakémkoliv telefonu, v jakémkoliv tabletu. Je to jenom softwarová aplikace, která umožní to, co normálně dělají ty přenosné audio kodeky, které používáme na těch komentátorských stanovištích.
1: Díky této technologii se vlastně člověk na světě může připojit do vysílání radiožurnálu Sport z téměř kteréhokoliv místa, pokud má dostatečný datový tok pro to, aby se mohl právě na ten hardware v Českém rozhlase připojit. Je ještě něco lepšího?
2: Ten objem dat je, dá se říct, pro to audio stále stejný, ale ten internetová síť začíná být zatížená uživateli natolik, že se neustále musí zohledňovat agregace lidí třeba na stadionu, nebo to, co ten internet dokáže poslat přechodem z 3G na 4G LTE v současné době na 5G, tak se zjišťuje, že lidé využívají data tak, že ten objem je strašně veliký. Ta budoucnost je v tom různě sdružovat ty služby a na těch službách vytvořit takový prostředí, který se bude blížit i k tomu, že budete mít jakoby pevnou linku.
1: Říká Jaromír Nykl, Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 10 hodin a 30 minut. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Země skupiny G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy a nafty. Během 4 měsíců pošlou na trh 100 milionů barelů, většinou už během prvních 3 týdnů. Trump Evropě hrozil omezením dodávek americké nafty, na které je teď více závislá kvůli konfliktu s Íránem a taky blokádě Hormuzského průlivu. Po oznámení dohody nafta zlevnila o 5%. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil řecký premiér. Na seznamu je kromě Olympu i historické území Zagory a Mínojské paláce na Krétě. Teď se Řecko bude snažit o psání starověkého města Nikopolis. Na pražském Smíchově začala výluka tramvají mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Potrvá do 18. října. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad nádražní ulicí. Dopravu v době výluky zajistí náhradní autobusy. Některé tramvaje budou odkloněné přes Dvorecký most. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do Velké ceny Japonska v kategorii Moto 2 z 2. místa, přestože kvůli pádu mohl odjet jen 2 měřená kola. Hned v první zatáčce totiž 24-letému jezdci podklouzlo přední kolo a skončil na zemi. Na trať se Salač vrátil 3 minuty před koncem kvalifikace, ve které nakonec nestačil pouze na Španěla Guevaru.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Tehova a také před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 46. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 49. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení asi 1/4 hodiny. D1 ještě jednou z Prahy směrem do Brna, dejte pozor před sjezdem na Domašov. Na 167. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, osobní auta se zastavují na úrovni Kývalky na 183. kilometru, zdržení více než hodinu. Na D10 Studnová směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Kosmonosy. Na 46. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 42. kilometr. Tam je v omezení blokovaný pravý pruh a musí se projíždět pouze levým protisměrným pruhem. Nehodu řeší také v opačném směru, tedy na Turnov na 41.5. kilometru. Tam je blokovaný jeden pruh. Kolona se táhne z 37. kilometru, v obou případech je to na zhruba 30 minut. A silnice 35 mezi Libercem a Turnovem je zavřená za Hodkovicemi nad Mohelkou. Hasí tam požár nákladního vozidla. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou slunečno, ještě dopoledne ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. This is what...

0: 10 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který teď může nabídnout aktuální informaci, protože český národní tým zveřejnil nominaci na večerní zápas elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku. V Oviedu bude českému národňáku chybět obránce Vladimír Coufal, a to kvůli zranění. Naopak v nominaci k utkání proti aktuálním mistrům světa i Evropy je nováček útočník Ryan Nadery. Jestli se dostane i do základní sestavy, toť otázka, na kterou vám odpovíme samozřejmě večer i v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport zápasu Španělsko-Česko. A propo přímé přenosy dnes v sobotu 3. října je to přesně 100 let od prvního přímého přenosu sportovního zápasu v rozhlase. A slovo bude mít teď znovu muž, který byl u toho jako první komentátor. Na začátky živých sportovních reportáží vzpomíná Josef Laufer.
1: V lednu 1931 se uskutečnil první přenos z Paříže, meziměstského utkání Paříž-Praha. Náš rozhlas neměl zcela zajištěnou technickou pomoc francouzské společnosti, a tak zatímco celá výprava z pařížského nádraží odjela do hotelu, spěchal jsem na ředitelství PTT, tak zněla zkrátka názvu francouzské radiové společnosti. Smluvil jsem na příští den, v sobotu, schůzku s techniky na stadionu Buffalo, abychom vše připravili. Podzemní drahou, pak autobusem a ještě hodný kus pěšky trvala cesta 1,5 hodiny, byla však marná. Francouzští technici nepřišli. Na ředitelství PTT, kam jsem se vrátil, pokrčili rameny. Zítra v neděli bude prý všechno v pořádku. Stačí, přijdu-li 15 minut před začátkem, naleznu mikrofon přístroje z techniky na místě. Byl jsem tam hodinu před určenou dobou. Mikrofon na malé tribunce, přístroje uvnitř jsem viděl, avšak techniku jsem se do začátku utkání nedočkal. Nemohl jsem přirozeně zůstat klidným, zháněl jsem techniky, uklouzlo mi několik ostřejších slov v mateštině. Nic naplat, mužstva nastoupila, začalo se hrát, mikrofon zahálel a já jsem si jen zapisoval nejdůležitější události zápasu pro případ, že se dostanu ke slovu. Asi po 15 minutách přišel první z techniků. Sotva na můj pozdrav a dotaz odpověděl, vlezl do boudy k přístrojům, avšak pokyn k vysílání mi nedával. Přešla mne trpělivost, šel jsem za ním, ale nepochodil. Prý se mu nehlásí Berlín, tím méně Praha. Dostavil se druhý technik. Situace zůstala stejná až na to, že v utkání již padly 3 branky, které zůstaly zatím v mém notýsku na papíře. Domů jsem nemohl o tom říct ani slova. Uplynulo asi 35 minut prvého poločasu, než se ozval ze zdrole pokyn, že mohu začít. O přestávce jsem pověděl posluchačům, co nikoli mou vinou zmeškali. Utkání jsem dohlásil, Paříž vyhrála 3-2 a necelé 3 dny později mi v rozhlase doma prozradili, že spojení s Paříž

0: Říží bylo propojeno hodinu před příchodem techniků, že slyšeli mé zoufalé dotazy po technických pracovnících i má nepříliš zdvořilá slova na adresu francouzských techniků. Nemusím zdůrazňovat, že tato slova zůstala v kontrolní místnosti našeho rozhlasu a že se nedostala, jak říkáme, do éteru. Několik dní později se konala lyžařská mistrovství Československa v podkrkonošské Jilemnici. A rozhlas mne překvapil sdělením, že se to bude vysílat, a sice ve dvou. Spolu se mnou byl u mikrofonu činovník svazu lyžařů doktor Kalibera. Hlavní náplní reportáže byl závod ve skoku na můstku, na Chmelnici, za účasti znamenité konkurence v čele se slavným norským skokanem Sigmundem Rudem. Počasí nám valně nepřálo. 3 stupně tepla, vánice se sněhem a mlhou. Rud zvítězil 2 skoky 49 metrů, mimo soutěž dokonce 50 metrů. Tehdy jsme byli skromnější. Bartoň z Vysokého nad Jizerou skočil 40,5 a 46 metrů, získal přebornický titul, pozvedl náladu u mikrofonu a hlavně u posluchačů doma při nedělním obědě. V tomto roce 1931 dostal se mikrofon sportovního rozhlasu konečně také na kluziště, lépe řečeno na hokej. Do té doby vyhráli sice naši hokejisté 5x mistrovství Evropy, vyslechli během 20 let mnoho slibů, že dostanou umělé kluziště, avšak žádné z příslušných ministerstev ani hlavní město státu slib nedodrželo. Když na pražském ostrově Štvanici konečně jsme měli první umělé kluziště, bylo možno pozvat mužstvo Kanady, které tehdy reprezentovalo svou zemi na mistrovství světa v polské Krynici. Rozhlas do té doby hokej ignoroval. Nehodlal utkání s Kanadou vysílat, byl však tomu posluchači donucen. Tehdy nebylo na pozdějším zimním stadionu vybudovaného hlediště a tribuny. Mikrofon a reportér s technikem se tísněli na zimse budoucí klubovny. Zima byla, vítr foukal, avšak naši hokejisté podali mimořádný výkon. Kanaďané, byli to vysokoškoláci, hráli velmi slušně. Výsledek zněl sice 0-0, ale hokej na první ráz chytil, získal si posluchače a zůstal od té doby stálou součástí sportovního rozhlasového pořadu.
1: Vzpomínal Josef Laufer na první sportovní rozhlasové přenosy ze zahraničí, které ale ne vždy, jak jsme slyšeli, tak úplně vyšly.

0: Radiožurnálu Sport si dnes připomínáme první rozhlasovou reportáž sportovního utkání, kterou Josef Laufer odvysílal přesně před 100 lety, tedy 3. října 1926 z pražské Letné. Po úspěšné premiéře se Radiožurnál rozhodl zařazovat další přímé přenosy.
1: Aby se to nepletlo, poslali mě zanedlouho do Paříže znovu, neboť naši fotbalisté tam hráli mezistátní utkání s Francií. Konalo se na olympijském stadionu v Colombe. Mikrofon byl poblíž hrací plochy. A když jsem přicházel ke svému stanovišti, uviděl jsem mikrofony dva, každý na malém stolku. Za jedním seděl starší muž, zabalený do cestovní houně, bylo chladno, a vyskočil, představil se co by francouzský reportér, v jeho mateřštině Le Parleur Inconnu, po česku neznámý řečník, a hned mě zval, abych promluvil k jeho posluchačům. Vyhověl jsem a oplátkou požádal jeho, aby o přestávce přišel k mému mikrofonu. Učinil tak, pozdravil naše posluchače doma, načež ještě hovořili předseda francouzského fotbalového ústředí Rime a vedoucí naší výpravy. Následoval druhý poločas, vyhrali jsme 2-1, všechny tři branky padly z pokutových kopů, oba naše proměnil obránce Novák. Při cestě domů přišli v Chebu do našeho vozu celníci a jeden z nich mne oslovil. Pane Laufer, už vás poslouchám několik let, mám vás rád, ale včera v té Paříži jste se mi nelíbil. Přesně jste nám slíbilo přestávce toho francouzského hlasatele, pak ještě nějakého Francouze a nakonec tady pana vedoucího výpravy, ale nic jsme neslyšeli. A ještě jste nás okradl o začátek druhé půle. Nevěřil jsem mu, ani když to druhý celník potvrdil. Pravda vyšla najevo teprve v Praze. V rozhlase mi potvrdili, že o přestávce a začátkem druhé půle z Paříže nic neslyšeli. Byla tam porucha. Můj technik, náhodou či záměrně, to byl týž, který měsíc předtím pokazil náš přenos utkání Paříž-Praha. Mně o poruše nic neřekl a nechal všechny, které jsem pozval k mikrofonu, mluvit na prázdno. Ještě v zimním období uskutečnila se má prvá reportáž ze Slovenska. Vysílal se mezinárodní turnaj v ledním hokeji ve Smokovci. Pak na jaře mimo jiné z Curychu fotbalové utkání Švýcarsko-Československo s Amsterdamu střetnutí s Holandskem. V létě 1932 přišel opět na řadu středoevropský pohár. Z jehož utkání jsou neblahé vzpomínky na turinské události při odvetě Juventus Slavia. V Praze nedovedli se Italové smířit s porážkou 0-4. Nejhůř si vedl Argentinec Cesarini, který byl vyloučen, jež to srazilo rozhodčího Brauna k zemi. Italští novináři telefonovali domů zcela zkreslené zprávy, poštvali tamní veřejnost, takže odvetné střetnutí v Turině se hrálo v bouzlivém prostředí. Vášniví fanouškové mužstva Juventus asi přísahali pomstu. Ani stovky vojáků, italské milice, policistů a pořadatelů nezabránili předčasnému konci zápasu. Italský rozhlas umístil mikrofon u hrací plochy v budce, za kterou byl vysoký drátěný plot, oddělující diváky od hřiště. Navíc střežili mou budku dva vojíni v plné polní výzbroji, takže o moji bezpečnost bylo postaráno. Hostující mužstvo se však právem obávalo incidentů. Došlo k ním již v prvém poločase. Při nástupu ke druhému bouře vyvrcholila. Planička v brance byl zasažen kamenem do týla, klesl k zemi, nesnad vážným zraněním, jako spíš nervovým záchvatem. Pořadatelé nemohli vyhovět žádosti vedoucího naší výpravy o zajištění bezpečnosti hráčů. Rozhodčí po delším váhání zápas odpískal, zatímco já ve své buce jsem se snažil vylíčit události poněkud mírněji, než jak ve skutečnosti se odehrávaly. Proud mých slov přerušil obránce domácího mužstva Caligaris, z níž jsem se z dřívějších zápasů dobře znal. Přiběhl k mikrofonu a začal jim lomcovat, snad se styděl za ty scény na hřišti a v hledišti. Moji strážcové nebyli zřejmě fotbalovými fanoušky milého Caligarise. Odvedli ho k jeho spoluhráčům, reportáži bylo všem konec. Teprve pozdě večer dostal jsem v hotelu telefonické spojení s pražským rozhlasem, který netrpělivě očekával mé zprávy. Radostné skutečně nebyly. Se sportem měli málo společného.
0: Vzpomínal Josef Laufer, kterého na Radiožurnálu Sport uslyšíme za chvíli ještě jednou.

0: Je 10 hodin 53 minut, sobota 3. října a na Radiožurnálu Sport ještě jedna vzpomínka na stoleté výročí prvního rozhlasového sportovního přenosu. Ani ten první, který byl u mikrofonu Josef Laufer, by se v začátcích přímých přenosů sportovních zápasů neobešel bez spolupracovníků, třeba techniků. I o nich mluvil při vzpomínání v roce 1963.
1: Technik, čili operatér, byl odjakživa velmi důležitým činitelem pro úspěch reportáže, stejně jako muž před mikrofonem. Při prvém přenosu na podzim 1926 působil později v Brně činný Jan Velík. Z pražských techniků vděčně vzpomínám vždy ochotného Karla Koníčka, kterého občas střídali kamarádi Lexa, Vališ, Werner, Paul a další. Již svědomitou práci jsem dovedl ocenit především při přenosech ze zahraničí, neboť tamní technická pomoc často selhávala. Zmínil jsem se již o potížích s pořadateli fotbalových a hokejových podniků, kteří vymáhali na rozhlasu velké peníze za souhlas k vysílání, že prý tím klesají návštěvy a příjmy u pokladen, tvrdili. Avšak nedovedli vysvětlit, proč rozhlas má platit i za přenosy jejich utkání z ciziny, kdy návštěva nemohla být dotčena. Nezaplatili rozhlas, nebude se vysílat, zněla vždy stejná odpověď, přestože příznivci národního i klubových mužstev přenosy naléhavě žádali. Později dovolil technický pokrok natáčení sportovních reportáží na voskové desky, potom na zvukový pás a umožnil tak vysílání o nějakou hodinu později. To přišlo rozhlasu vhod v případech, kdy měl na pořadu divadlo, koncert či jinou významnou kulturní událost. Zpravidla sport ustoupil. Někdy však si posluchači vynutili přímé vysílání, milovníci hudby a divadla museli počkat. Pokud šlo o tehdejší natáčení na desky, vzpomínám si na návštěvu výstavy tělovýchovy a sportu v Pardubicích v roce 1931. Ministerstvo pošt tam mělo svůj pavilon a lákalo návštěvníky ke vstupu reprodukcí rozhlasových nahrávek. Šel jsem kolem pavilonu a pojednou slyším vysílání fotbalového zápasu. Zbystřím sluch a do reportáže zaznělo pozvání: pojďte dál, pane redaktore, zdali pak se poznáte. Nejen, že jsem se nepoznal, nemohl jsem ani kladně odpovědět na dotaz, který se sám sobě líbím. Pouštěli tam rozhlasem natočenou reportáž utkání Sparta Slavia a popravdě řečeno, příliš se mi nezamlouvala.
0: Vzpomínal v roce 1963 Josef Laufer, který později stál i u zrodu pořadu s mikrofonem za sportem. Ještě jednou připomínám, že právě dnes je to 100 let od chvíle, kdy tento legendární reportér přiblížil posluchačům v první rozhlasové reportáži fotbalové utkání. No a jak jinak to oslavit než dalším přímým přenosem fotbalového zápasu, a tak vám večer nabídneme od 25:40 přímý přenos souboje mezi španělskými a českými fotbalisty v rámci elitní úrovně Ligy národů. Češi se tedy pokusí zaskočit velkého favorita úřadující světové i evropské šampiony na jejich půdě v Oviedu. A vy u toho nebudete chybět.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy už má Kateřina Sousedisová.
2: Začíná sezóna respiračních nemocí. Letiště v Litvě se znovu otevřelo po tom, co úřady varovaly před dronem z Běloruska. Hokejista Adam Jiříček debitoval v zámořské NHL za St. Louis Blues. Pozor na kolonu na D1 z Prahy před Brnem od kilometru 197. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíše s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v dalších týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, říká Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
3: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby to nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
2: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Litevské letiště po zrušení varování před drony obnovilo svůj provoz. Uzavřené bylo necelou hodinu. Národní krizové centrum mělo podezření na bezpilotní letoun z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly stíhačky NATO a úřady lidem v oblasti doporučili, aby byli připraveni se případně schovat. Co způsobilo varování před dronem, krizové centrum vyšetřuje. Novou knihovnu spisovatele Ivana Klímy dnes slavnostně otevřou ve Vile Plaček v Ivančicích u Brna. Představí několik desítek knih z jeho tvorby od 60. let minulého století. Klímová rodina při otevření v 17 hodin uvede i novou knihu Praha má láska. Rukopis našli příbuzní před rokem v autorově pozůstalosti, říká syn spisovatele Michal Klíma.
5: Kniha, která představuje Prahu, současně je to propojené s jeho vzpomínkami, takovými politologickými úvahami nad tím vlastně, co které události znamenají v dějinách. Takže kniha, která lidi orientuje v Praze, vysvětluje jim historii a která se vztahuje k jednotlivým místům.
6: Sport. 20-letý hokejový obránce Adam Jiříček má za sebou debut v zámořské NHL. Nastoupil v první obranné dvojici St. Louis Blues a pomohl k výhře 4-0 na ledě Dallasu.
7: Adam Jiříček je mladším bratrem obránce Filadelfie Davida Jiříčka, který už naskočil do 85 zápasů v NHL. Při svém debutu se Adam Jiříček chvíli radoval i z gólu. Jeho trefa ale byla po kontrole u videa odvolaná kvůli offsideu. V dalších zápasech zámořské soutěže si dvě asistence připsal útočník a nový kapitán Bostonu David Pastrňák při vítězství na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení a brankář Anaheimu Lukáš Dostál pomohl k výhře ve Vegas 4-3. Za Golden Knights dal českému brankáři gól forward Tomáš Hertl, Kristián Švera, Radiožurnál.
6: Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Pekingu ve druhém kole. Nad její síly byla světová sedmička Ukrajinka Svitolinová, které podlehla po setech 6-4, 4-6 a 2-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 Utehová a také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Vlašim na 45. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 49. kilometr. Tam se projíždí pouze levým pruhem, zdržení asi 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 166. kilometru se zastavují kamiony. Kolona pokračuje nesouvislé až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí omezení omezením pouze pravým pruhem, osobní auta zastavují na 186. kilometru, pro ně je zdržení na více než hodinu. Na D10 mezi Prahou a Turnovem řeší nehodu v obou směrech na 42. kilometru. Tvoří se kolony, ve směru do Prahy se zastavuje na 46. kilometru, ve směru do Turnova se brzdí na 37. kilometru, v obou případech je to na zhruba půl hodiny. Na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech probíhá údržba, projíždí se vždy jedním tubusem, v obou směrech se zdržíte asi 10 minut. A silnice 35 zůstává neprůjezdná mezi Libercem a Turnovem, je to kvůli požáru nákladního auta za Hodkovicemi nad Mohelkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude většinou skoro jasno, ještě dopoledne, ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě i kolem 20. Tolik zprávy.
10: Dobré sobotní poledne, 6 minut po 11. hodině. Dnešním vrcholem je samozřejmě utkání mezi španělskými a českými fotbalisty v elitní skupině Ligy národů. Trenéru Santimu Deniovi ale bude v Oviedu proti úřadujícím světovým šampionům chybět opět Vladimír Coufal. Český bek je zraněný a tak vynechá druhý duel v řadě. V nominaci k utkání není stejně jako proti Anglii útočník Václav Seik. Naopak nechybí nováček Ryan Nadery. Německý rodák si může psat premiérový start za českou reprezentaci. Za Španěli v Oviedu nenastoupí hvězdný obránce Pau Cubarsí. Nominaci obou týmů k zápasu zveřejnila před pár minutami UEFA a teď už o ní víte i vy, posluchači Radiožurnálu Sport. Hezký poslech.
9: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: Od úterní noci tedy z našeho pohledu se naplno rozjela nová sezóna hokejové NHL a tak je znovu o čem mluvit. No a dnes právě o nejlepší hokejové lize světa budeme mluvit rádi, protože český fanoušek vnímá nového hráče, kterého může sledovat a kterému může fandit. V dresu St. Louis Blues v noci debutoval Adam Jiříček, mladší bratr Davida Jiříčka, a dokonce se představil v první obrané dvojici. I o tom teď bude mluvit Kristián Švěda. Kristiáne, vítej.
1: Krásný den. Adamu Jiříčkovi je 20 let a má 3 medaile z mistrovství světa juniorů a většinu uplynulého ročníku strávil právě v juniorce, dařilo se mu v Ontario Hockey League v Brentfordu. Během playoff se ale probojoval i na farmu do AHL do Springfieldu a svými výkony se dostal i na předsezónní tréninkový kemp a teď tedy poprvé naskočil do NHL.
0: A to konkrétně v Dallasu, kde Blues hráli svůj první zápas nové sezóny. Jaký byl Jiříčkův debut?
1: Pro Blues byl perfektní, hokejisté St. Louis zvítězili 4-0 a Jiříček k tomu dost výrazně přispěl, hrál v první obrané dvojici, nastoupil po boku zkušeného Švéda Filipa Broberga, dokonce se krátce radoval i ze vstřelené branky, trefil se při přesilovce v úvodu třetí třetiny, jenže gól byl kvůli offsideu po úspěšné trenérské výzvě Stars odvolaný. Jiříčka ale za výkon pochválil trenér Blues Jim Montgomery.
2: Vypadalo to, jako by hrál NHL už 3 roky a zejména ve druhé třetině, kdy jsme na tom nebyli herně nejlépe, předvedl skvělé akce. Řekl si, jo, tak zavezu puk do pásma sám. Bylo pozoruhodné, jak klidně u toho vypadal.
1: A vedle odvolaného gólu tedy byl druhou, možná nečekanou kaňkou pro Adama Jiříčka samotný úvod večera v Dallasu.
0: Co se tam mohlo stát?
1: Ono je tradicí, že debutanti dostanou před rozcvičkou týmu takzvaný rookie lap, to znamená, že mužstvo sice dorazí do toho tunelu k ledu, ale první na plochu skočí daný nováček, párkrát sám obkrouží pásmo, vystřelí si na branku a představí se tak fanouškům, jenže pro Adama Jiříčka to spíš než příjemné bylo stresující.
3: Upřímně řečeno, byl jsem z toho víc nervózní než ze samotného zápasu. Nevěděl jsem, co dělat. Přišlo mi to trochu trapné a byl jsem rád, když už to bylo za mnou. Čekal jsem, že na druhé straně hřiště alespoň budou hráči Dallasu, ale kroužil jsem tam sám. Cítil jsem se divně, moc se mi to nelíbilo.
1: Ještě od NHL odbočím teď k hokejové Tipsport Extralize, protože jsem ve čtvrtek byl na utkání pražské Sparty s Českými Budějovicemi, kde na straně Sparty debutoval obránce Matyáš Michálek za České Budějovice, obránce Václav Nedorost a oba taky dostali tohle kolečko na rozbruslení.
0: Takže
1: a
0: už se to dostalo i k nám.
1: Ano, dostalo se to i k nám a s oběma jsem po zápase mluvil a vlastně to, co zmiňoval tady Adam Jiříček, tak měli oba velmi podobně. Vlastně Václav Nedorost říkal třeba, že se bál, jestli spadne nebo
0: Šlapne si na puk,
1: prostě je vidět, že z toho mladí hráči jsou nervózní. Tak ještě doplním, že už za pár hodin čeká Adama Jiříčka další docela těžká zkouška. Blues budou hrát na ledě Colorado Avalanche, kde působí další Čech Martin Nečas. Zápas začne ve 3 hodiny ráno českého času.
0: Duel mezi Dallasem a St. Louis nebyl všem jediným, který se v noci na sobotu z českého pohledu v NHL hrál. Můžeme navíc mluvit i o dalších českých hokejistech, protože novému kapitánovi Bostonu Davidu Pastrňákovi se bodově zadařilo.
1: Zadařilo, Bruins se povedla otočka skóre ve Winnipegu. Český útočník byl jedním ze strůjců toho obratu. Boston prohrával 2-3, ale necelé 2 minuty před koncem Pastrňák byl nad pravým kruhem v útočném pásmu, nahodil puk před branku a tam ho tečoval Švéd Elias Lindholm a poslal tak souboj do prodloužení a tam si kapitán Bostonu Pastrňák připsal další v zápase, tedy druhou asistenci, kdy přihrál na vítěznou trefu Němce JJ Peterky, Johna Jasona Peterky, ať jsem přesný.
0: A to znamená tedy, že David Pastrňák porušil svoji tradici, že v prvních 2 zápasech nové sezóny vždy boduje. Teď tahle série tedy byla v ohrožení, ale nakonec to nový kapitán Bruins i k naší radosti samozřejmě zvládl. Z českého pohledu byl v zámoří, Kristiáne, zajímavý i duel Vegas Golden Knights Anaheim Ducks. Čím především?
1: No tak primárně tím, že šlo o souboj mezi útočníkem Tomášem Hertlem a golmanem Lukášem Dostálem. Down low, Stone, far post, great save by Dostal. Terrific save. Slyšeli jste, great save by Dostal, tedy výborný zákrok Lukáše Dostála. Český brankář totiž vychytal hned v úvodu utkání pokus Tomáše Hertla, kdy se přesouval přes brankoviště od pravé tyčky k levé. Útočník Vegas Tomáš Hertl, který dřív hrál za San Jose Sharks, pak sice Dostála překonal, a to ve třetí třetině, nicméně porážku už neodvrátil. Ducks zvítězili 4-3.
0: A doplňme i zbylé výsledky nočního programu zámořské NHL. Detroit podlehl New York Rangers 0-2 a i svůj druhý druhý zápas v nové sezóně nezvládli obhájci Stanleyova poháru. Carolina totiž podlehla Washingtonu 2-5. To je na doplnění toho, co zmiňoval Kristián Švéra. Díky za to.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 19 minut, Radiožurnál Sport vám přeje úspěšnou a příjemně strávenou sobotu. Počasí nasvědčuje tomu, že by to tak opravdu, alespoň z tohoto pohledu, mohlo být. No a tak tedy půjdeme zase na chvilku na led. Mluvili jsme o NHL, teď je na řadě zase nejvyšší domácí hokejová soutěž. Karlovarští hokejisté nejspíš našli svého oblíbeného soupeře. Vítkovice porazili už v šestém vzájemném utkání v řadě. Tentokrát se to stalo v sedmém kole Tipsport Extraligy, kdy Energie vyhrála v Ostravě 3-0. Velkou zásluhu na úspěchu měl brankář Dominik Frodl, který udržel další čisté konto.
1: Nebudu lhát, vím tak nějak, kolik těch nul mám. Je to příjemný. Já jsem říkal po minulém zápase, že bych rád ještě nějaký přidal. Jedno vajíčko tam je, no.
2: Usmívá se brankář Karlových Varů Dominik Frodl. V minulém utkání vynuloval Spartu a teď za svá záda nepustil žádnou střelu ani ve Vítkovicích.
1: Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic, měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. Ve druhý zase měl nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili nějakých breaků, ale třetí třetině tam taky podle mě na konci možná nějaká 3minutovka, 5minutovka, že si tam vytvořili šance, ale myslím si, že skvělý výkon týmový, odehráli jsme všechno tak, jak jsme měli.
3: Samozřejmě Golman je vynikající, zachytal se skvěle, ale za nás to bylo málo, musíme se vyslačit do té brány a stát před ním.
2: Říká vítkovický útočník Marek Kalus, ani on neprolomil neprůstřelnost Dominika Frodla, která trvá už více než 157 minut v kuse. Karlovarský trenér Pavel Patera tak může být spokojený. Jeho tým je i díky ve formě chytajícímu brankáři na třetím místě tabulky a má nejlepší obranu soutěže.
4: Ve druhé třetině tam byly pasáže, kdy Vítkovice nás tlačili a tam se asi rozhodoval zápas, protože tam nás podržel Frodo a podržela nás obětavost kluků a potom, když jsme dali druhý a třetí gól, tak si myslím, že už tu třetí třetinu jsme odehráli velmi slušně.
2: Nemůžete si dovolit mít špatný začátek proti takhle skvělému týmu. Bránili velmi dobře, byli organizovaní. My jsme měli příliš mnoho vyloučení. V útoku jsme zase málo chodili před bránu do míst, kde to bolí. Doplňuje Pavla Pateru vítkovický trenér Jorik Trej. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Ke zmíněnému hrdinovi zápasu mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary Dominiku Frodlovi se určitě sluší doplnit, že svou sérii neprůstřelnosti a tu dobu, kdy nedostal gól, bude moci natáhnout v zítřejším extraligovém programu. V rámci osmého kola totiž dojde na západočeské derby, ve kterém Karlovy Vary od 16 hodin přivítají Plzeň. Ve stejný čas začne i utkání mezi Mladou Boleslaví a Libercem. V 17 hodin se přidá duel Hradec Králové Vítkovice a Olomouc Třinec. V 17.30 padne úvodní buly souboje mezi Litvínovem a Kladnem a od 18 hodin a 30 minut program uzavře souboj Pardubice Praž se Spartou Praha. Všechny duely samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem. Nepřerušované přímé přenosy si můžete naladit na internetu na stránkách irozhlas.cz, radiožurnalsport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a teď už legendární Metallica.

0: Jsou tady výsledky kvalifikace na velkou cenu Bahrajnu v Malajzii, tedy závod mistrovství světa vozů Formule 1. Ten závod se ale jede na okruhu v Sepangu v Malajzii. Nejrychlejší byl Max Verstappen, Nizozemec na voze Red Bull, který porazil druhého Brita Hamiltona, který jezdí na Ferrari. Třetí příčku obsadil Francouz Hadjar na monopostu Red Bull. Hadjar ale klesne kvůli penalizaci za nasazení nové pohonné jednotky o 5 míst. To znamená, že do zítřejšího závodu odstartuje ze třetí příčky vedoucí muž průběžného pořadí světového šampionátu F1 Ital Antonelli na Mercedesu.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Připomeňme si také, že tenistka Kateřina Siňaková vypadla na turnaji v Pekingu ve druhém kole. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála po boji 6-1, 4-6 a 2-6. V Pekingu se dnes ještě představí Marie Bousková, která ve druhém kole nastoupí proti Kimberly Birelové z Austrálie. A v mužské soutěži na společném turnaji i Jakub Menšík. Toho čeká v souboji o postup do osmifinále argentinský tenista Francisco Cerundolo. No a muži hrají turnaj také v Tokiu, kde půjde do akce. Vlastně už před chvilkou šel Jiří Lehečka, který v duelu o postup do čtvrtfinále nastoupil proti Francouzi Igovi Umberovi. Na úvod si oba dva tenisté pohlídali svá podání, to znamená v tuto chvíli Lehečka Umber nerozhodně 2-2. Za malou chvíli na Radiožurnálu Sport další aktuální a nejen sportovní zprávy.
2: Radiožurnál je 11:30. A zprávy už má Kateřina Cousidisová.
3: Nafta v Česku nesmí ode dneška stát více než 48 korun a 54 haléřů za litr. U benzínu je to maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky zítra v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda začala ceny pohonných hmot znovu regulovat na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Němci si připomínají 630 let od znovu sjednocení země. V roce 1990 se spojilo východní a západní Německo. Stalo se tak necelý rok po pádu berlínské zdi. Hlavní oslavy letos hostí město Brémy. Dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. A v Pražském národním divadle se dnes večer předávají ceny Itálie. Prestižní sošky rozdají ve všech žánrech, od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová a nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
1: Sport.
3: Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola v Ovidiu je naopak nováček, útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop 45 minut po 20. hodině a celého v prvním přímém přenosu odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 Ukácová a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Vlašim. Na 45. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 49. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem, zdržení je tam asi 20 minut. D1 ještě jednou z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 165. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. V pravém pruhu ta pokračuje až do Brna na 194. kilometr. Tam pracují silničáři a mají blokovaný levý pruh. Pro osobní auta je to od 189. kilometru asi na hodinu. Na D10 z Prahy směrem do Turnova se zastavuje za sjezdem na Brodce na 37. kilometru. Fronta pokračuje až na 42. kilometr do omezení zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu připomínáme omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech pracují na údržbě a projíždí se vždy jedním tubusem. V obou směrech pak před tunely počítejte s kratším zdržením z obou stran. A silnice 35 z Liberce do Turnova je za Hodkovicemi nad Mohelkou už opět průjezdná po požáru nákladního vozidla. Kolona je tam zatím ale na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou skoro jasno, ještě dopoledne ale může být nízká oblačnost, hlavně na severozápadě Čech. Teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Divím se, kdybyste to nevěděli, pokud posloucháte Radiožurnál Sport, tak už jste o tom museli slyšet, možná i několikrát. Čeští fotbalisté večer nastoupí proti nejlepšímu národnímu týmu světa podle žebříčku FIFA, tedy Mezinárodní fotbalové federace. Samozřejmě mluvíme o Španělsku, tedy o zemi aktuálních mistrů světa i Evropy. Českou sestavu jsme se tak nějak snažili probrat na Radiožurnálu Sport po 9. dopoledne s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Můžete si to najít v našem archivu na stránce Radiožurnál Sport.cz, ale teď se zaměřme na Španěli. Budou hrát doma proti Česku v té nejsilnější možné sestavě. To zjišťoval náš reportér Karel Schamberger přímo v dějišti dnešního duelu, tedy v Oviedu na severu Španělska. Karle, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne z Ověda.
0: Může se tedy proti Česku teoreticky ukázat sestava, která ve finále mistrovství světa porazila Argentinu?
1: Nemůže, to je jisté už teď, ačkoliv Luis de la Fuente, tedy kouč Španělů, povolal téměř všechny mistry světa z Ameriky, včetně všech hráčů ve finální jedenáctce. Tak ještě před reprezentačním srazem se zranil pravý obránce Pedro Porro, který nastupuje za Tottenham. Jinak ale de la Fuente může využít téměř stejnou sestavu jako proti Argentině na světovém šampionátu, tedy včetně vítěze zlatého míče Rodriho nebo hvězdného křídelníka Lamina Yamala. Pročítal jsem si ráno dnešní vydání španělského sportu sportovního deníku Marka a tam mají predikci, jak by mohla vypadat základní sestava, ať už tedy španělská nebo česká, a obě zmíněné hvězdy, tedy Rodri i Yamal, v ní figurují.
0: Troufám si říci, že fanoušci si dost dobře pamatují na rozhodující gól světového šampionátu z toho finále v New Jersey, který přišel z kopačky Ferrana Torrese. Jak je to s ním?
1: Tady už je problém. Torres jistě nenastoupí, včera totiž opustil reprezentaci po zdravotních komplikacích s lýtkem a proti Čechům se neukáže ani muž, který přihrál Torresovi na ten zlatý gol ve finále mundialu, tedy Nico Williams, který má zase problémy se stehnem, takže jisté je, že autoři rozhodující branky finále mistrovství světa v Oviedu proti Česku hrát nebudou.
0: Přišla za ně, tedy za Torrese a Williamse, nějaká náhrada?
1: Přišla jedna, právě Torresa Williams opustili reprezentaci jako poslední a povolán místo nich byl Carlos Espí, velmi zajímavé jméno, ale ještě předtím, než ho představím, tak řeknu, že on není v dnešní zápasové nominaci, která byla zveřejněna před několika desítkami minut, takže je jisté, že Carlos Espí nenastoupí do dnešního duelu, i tak si myslím, že je dobré ho představit, protože se třeba ukáže v sestavě Španělska v tom zápase Ligy národů, kdy budou hrát Španělé v Česku, to bude zhruba v polovině listopadu. On je to teprve 21-letý útočník Realu Madrid, který byl do té doby v národním týmu právě do 21 let. V Realu Madrid po letním přestupu z Levante spíš sbírá jen minuty za Francouzem Kylianem Mbappem, ale i tak v pěti duelech, ve kterých hrál celkově jen 26 minut, dal dva góly, což na tak krátkou minutáž rozhodně není málo. Navíc ve čtvrtek byl silně podepsán pod výhrou 13-0 španělské 21 v San Marinu. Espí tam totiž dal 4 branky a na další dvě přihrál.
0: Na něj se tedy čeští fotbalisté v Oviedu připravovat nemusí, ale ono, když se podíváme na tu sestavu Španělska, tak tam jde opravdu z každého jména trochu strach. A jestli nastoupí i Lamin Yamal, tak se čeští fotbalisté mají samozřejmě na co těšit. Věřme ale, že i tak obstojí, za jakého to, Karle, bylo počasí. My už jsme s Lukášem Michalíkem před 9. hodinou probírali Oviedo jako město, stadion, na kterém se bude hrát, a jaké se tedy večer od 20 hodin a 45 minut, kdy ten duel začne, čekají podmínky.
1: Aktuálně je trochu zataženo, i když sluneční paprsky občas trochu protrhají místní mračna, ale aktuální předpověď počasí je taková, že bude od zhruba 16. hodiny tady v Oviedu na severu Španělska pršet, a to až do pozdních večerních hodin, v podstatě až do rána, takže nejspíš ten zápas bude za poměrně hustého deště. Samozřejmě se to dozvíte z

0: našeho přímého přenosu. Bojím se ale, že to je počasí, které by mohlo nahrávat spíš domácímu týmu.
1: Nechme se překvapit, čeští fotbalisté v tomhle utkání, jak se říká, někdo to může považovat za kliše, ale je to tak. Zkrátka nemají co ztratit, mohou jenom překvapit. Tak budeme věřit, že se jim to povede. Rozhodně o tom uslyšíme v přímém přenosu reportéru radiožurnálu Sport z Oviedo. Duel mezi Českem a Španělskem začne ve 20 hodin a 45 minut a komentovat ho bude i Karel Schamberger. Karle, díky a těšíme se na slyšenou.
0: Naslyšenou.

Vysílání radiožurnálu Sport, to jsou přímé přenosy, rozhovory, reportáže, pořady našich moderátorských a dříve skvělých sportovních osobností. No ale jsou to také soutěže pro vás, naše posluchače, o velmi zajímavé ceny a velmi často také vstupenky. Příští týden vám nabídneme třeba lístky na fotbalovou šanceligu, na duel mezi Spartou a Pardubicemi. Také se několikrát bude hrát o vstupenky na 136. ročník slavného dostihu, tedy na Velkou Pardubickou. Můžete se díky nám vypravit i na basketbalovou ligu mistrů na utkání mezi Sláví a Albou Berlín. Slávia, dříve Nymburk, bude hrát své zápasy v Pardubicích v rámci téhle prestižní soutěže. No a nabídneme také vstupenky na Tipsport Extraligu, konkrétně na zápasy mezi Libercem a Karlovými Vary nebo Pardubicemi a Třincem. Každý den před 9. hodinou dopoledne také v našem odpoledním vysílání. Nejen proto se tedy vyplatí poslouchat Radiožurnál Sport. 11:45, no a za chvíli hned po skupině Queen bude řeč o startující sezóně v extralize volejbalistek.

0: 11 hodin 49 minut, za chvíli tedy bude poledne, doufám a věřím, že to, co připravujete na stůl, tedy oběd, tak se povede a všichni si pochutnají. Rozhodně si dnes pochutnají také na jihu Čech, pokud jde o volejbalové fanoušky. Jihostroj České Budějovice totiž vstupuje do sezóny, která bude pro dlouhodobě velmi úspěšný klub přelomová. Historicky vůbec poprvé totiž do sezóny vstoupí se dvěma týmy v nejvyšších soutěžích. První z nich se představí už dnes, takže už za pár hodin bude možné tvrdit, že extraligu si úplně poprvé zahráli také volejbalistky Českých Budějovic.
1: Trenérem Jihostroje, tedy ženské složky, je Zdeněk Pekař. Skládá tým, který prošel oproti loňsku výraznou proměnou.
2: Začínáme novou etapu, neznáme sílu soupeřů, my na tréninku jsme poctiví. Samozřejmě určitý věci těma novýma hráčkama asi sedají, hlavně fungování v systému obrany. Pracujeme na útoku, vyvíjí se to dobře, ale teď je otázka, co bude na druhé straně, že jo, jak my se popereme s potížema. Vytvářet tlak a vymanit se z tlaku soupeře. To je za mě jako nejzásadnější z toho, co jsme hráli teďka v těch přípravných zápasech.
3: A do první sezóny pro extraligového nováčka je motem hlavně záchrana?
2: Určitě. Samozřejmě každý by si přál, aby jsme se někam dostali vejš, Levicím se to loni perfektně povedlo, ale každý prostě rok je jinak. Hlavně, aby jsme byli zdraví a pak se uvidí, co vymlátíme z tréninku do zápasu a jak to dokážeme vlastně zužitkovat a převést.
1: Ženy začnou sezónu už v sobotu v 18 hodin a nastoupí Jihostroj k extraligové premiéře v hale Jihočeské univerzity na Sádkách proti Ostravě. Muži Jihostroje mají ještě pár dní čas, vrcholí jim příprava. Změny hodně. Co zůstává, je osoba hlavního trenéra. Jihostroj povede v extraligovém ročníku 2026-27 Zdeněk Šmejkal.
4: Dva měsíce trénovat a jenom nehrát soutěžní zápasy, tak to je ne nuda, ale je to prostě tvrdá práce a potom, jako se těšíme před playoff, tak se těšíme i před začátkem sezóny na ty první zápasy, jak realizační tým, tak hráči.
3: Už teď uvažujete o ambicích klubu?
4: My musíme mít jen ty nejvyšší ambice, takže náš cíl a naše snaha je k tomu vrátit do Českých Budějovic titul.
1: Sezóna to pro Jihostroj bude určitě zajímavá, pro fanoušky lákavá, pro prezidenta klubu Františka Adlera přelomová.
5: Určitě, tím, že tam ty holky jsou v té extralize, tak jsme všichni zvědaví na to, jak se tam předvedou herně, jak my to zvládneme organizačně jako klub a moc se na to těším a uvidíme. Myslím si, že někde v půlce sezóny by se to mohlo vykrystalizovat, jakým směrem to půjde.
1: Uvedl František Adler, prezident klubu, který bude mít poprvé v historii v extralize dva týmy. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemusíš na hokej? Poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnál Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem. Ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Tenista Jiří Lehečka bojuje o postup do čtvrtfinále turnaje v Tokiu, ale českému Davis Cupovému reprezentantovi se první set duelu s Francouzem Igem Umbérem úplně nevydařil, hlavně tedy koncovka, kdy ve 12. gemu Lehečka přišel poprvé v zápase o své podání a tím pádem úvodní sadu prohrál 5-7. Jak se tenhle duel dál bude vyvíjet, o tom vám po 12. už bude tedy povídat moderátor David Prouza. Přeji příjemný další poslech jediného čistě sportovního rádia v Česku.
1: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme naše hlavní zprávy.
3: Rusko ráno opět zautočilo na most přes Dněpr v Kyjevě. Účastníci ilegálního tuningového srazu dnes míří do Brna. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají ve Španělsku s mistry světa i Evropy. Kolona popojíždí na D1 z Prahy do Brna od kilometru 165 a bude polojasno až skoro jasno, teploty až 24 stupňů. Je sobota 3. října, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko pokračuje v útocích na mosty přes Dněpr v Kyjevě. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy.
5: Dnes ráno ruský proudový dron narazil do konstrukce severního mostu přes Dněpr. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že policie v jednom směru dopravu zastavila kvůli poškozené vozovce a poškozené síti napájení trolejbusů. Ve městě se vytvořily několika kilometrové zácpy, podobně jako včera a předevčírem při opakovaných útocích na jižní most. Rusko dnes raketodrony Banderol intenzivně útočilo na Oděsu a oblast. Několik banderolí doletělo do sousedního Moldavska, kde explodovaly, ale nikdo nebyl zraněný. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ve Spojených arabských emirátech vyšetřují útok při letu z Dubaje do Tel Avivu jako teroristický čin. Podle generálního prokurátora použil kopilot k napadení kapitána sekeru. S více než 180 lidmi na palubě se pak pokoušel s Boeingem 737 zřítit.
6: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saúdské Arábii dál zůstává napadený indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: V Brně dnes pokračuje nelegální celoevropský tuningový sraz. Policie očekává, že během dne dorazí stovky upravených aut. V Brně situaci sleduje reportérka Aneška Hlávková.
7: Jihomoravští policisté očekávají, že účastníci večerního srazu využijí v Brně některé z větších parkovišť. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ale zatím není jasné, jak bude večerní akce vypadat. Může být podle něj klidná jako včera v Praze, ale taky se může situace změnit, například kvůli jinému složení účastníků a jejich fanoušků. Policie je proto v pohotovosti a sleduje hlavní příjezdové trasy i místa, kde by se mohli motoristé před srazem shromažďovat. Včera se v pražských Čakovicích podle policie se šlo až 1000 aut a 2500 lidí. Policisté při kontrolách zjistili desítky přestupků. Některým řidičům zakázali pokračovat v jízdě a jednoho zadrželi kvůli jízdě přes zákaz řízení. Větší problémy s veřejným pořádkem ale nezaznamenali. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
8: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
9: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
8: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
10: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
8: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
3: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
12: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl $6 a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Lotyši volí nové složení 100členného parlamentu. Na výběr mají ze 14 volebních stran. Policie zatím nehlásí žádné vážné incidenty. Podle veřejnoprávních médií LSM na voliče zatím necílí systematické dezinformační kampaně ani manipulativní falešné zprávy, které by měly ovlivnit jejich rozhodování.
13: Podle mého názoru ti, co bývali konzervativní, už dnes konzervativní nejsou. Takže pro konzervativní voliče to musela být velmi těžká volba.
14: Řekl lotyšské veřejnoprávní televizi jeden z voličů v Rize. Odvolil už například i prezident země Edgar Srinkevič, který vyzval ostatní, aby nepodléhali dojmu, že není koho volit a že volby nic nezmění. Vzkázal jim, aby volili podle toho, jaké uskupení je jejich srdci nejbližší. Pak bude jakákoliv volba správná, bez ohledu na názor okolí. Volební místnosti se uzavřou v 8 hodin večer. Lotyši, kteří už hlasovali, ale ještě dnes mohou své rozhodnutí změnit a hlasovat znovu. Pak se počítá poslední odevzdaný hlas. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si připomínají 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař jako první na území dnešního Česka dokázal propojit zdravotnickou a sociální péči se vzděláním handicapovaných dětí. Na Vyšehradě je reportérka Kristýna Vašíčková.
15: Tady ve staré budově Jedličkova ústavu jsou připravené komentované prohlídky. Lidé můžou nahlédnout do keramické nebo knihařské dílny, což jsou zároveň dva obory, které se tu vyučují. Dochází sem asi 200 žáků, studentů nebo klientů, protože ústav kromě vzdělávání od základního po maturitu nabízí i volnočasové aktivity, třeba sportovní. Proto se tu na nádvoří návštěvníků ujme i pan tělocvikář a lidé si mimo jiné můžou taky vyzkoušet, jak jednoduché nebo náročné je pohybovat se na vozíku. Akce je nejen tady, ale i na dalších částech Vyšehradu naplánovaná do 18 hodin. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: Sport.
16: Čeští fotbalisté se po porážkách s Chorvatskem a Anglií představí ve třetím kole Ligy národů v Oviedu proti Španělům. Světové evropské šampiony čtvrtým rokem vede kouč Luis de la Fuente, který u mládežnických výběrů Španělska dlouho spolupracoval s trenérem Čechů Santim Deniou.
17: Kromě toho, že je to nejlepší kouč na světě, nás váže velké přátelství. Těch 12 let jsme spolu nejen pracovali, ale i žili. V dobrých i špatných momentech, ani ve Španělsku není každý den veselo. I růst trenéra je postupný proces, takže jsme spolu získávali zkušenosti. Výsledky jeho práce jsou výborné. Děkuju mu za skvělé zážitky.
16: Utkání Česko-Španělsko začne ve 25:40, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: kolona na D1 u Tehova a také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Vlašim. Na 46. kilometru se zastavíte, následná fronta popojíždí až na 49. kilometr. Tam je omezení průjezdný pouze levý pruh, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 165. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Pro osobní auta je to ze 178. kilometru na více než hodinu. A na silnici 35 z Liberce směrem do Turnova se zastavuje za odbočkou na Hodkovice nad Mohelkou. Fronta pokračuje až před Paceřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty 24 a 20 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě můžeme naměřit i 20. Tolik zprávy.
19: Krásné víkendové odpoledne vám přeje Radiožurnál Sporty, 12 hodin a téměř 10 minut. V hlavním zpravodajství jste slyšeli o tom, že česká reprezentace dnes nastoupí k dalšímu zápasu v Lize národů, a to konkrétně ve Španělsku, proti domácímu výběru a úřadujícím mistrům světa i Evropy. Přímý přenos na této stanici. Budeme opakovat velmi často tyhle informace. Stejně jako ty z tenisového prostředí, na turnaji v Tokiu se Jiří Lehečka snaží prodloužit svoji vítěznou šňůru na 4 zápasy, ale zatím jeho souboj s Francouzem Igem Imbérem se nevyvíjí úplně podle představ českého reprezentanta, který ztratil první set 5-7, v tom druhém ztrácí 1-2 a po přestávce se bude chystat na vlastní servis. Pokud se podíváme do Pekingu, tam Kateřina Siniaková trápila světovou sedmičku Jelenu Svitolinovou z Ukrajiny, vyhrála první set 6-1, ale ty následující dva ztratila poměrem 4-6 a 2-6. Ještě se dnes v Pekingu představí Marie Bousková, tu čeká souboj s Australankou Birelovou, a v Pekingu v mužském turnaji třeba Jakub Menšík nastoupí proti Argentinci Serundolovi. Ovšem uslyšíte v našem vysílání a teď v něm uslyšíte Ozzyho Osborna. Hezký den.
1: Radiožurnál Sport
11: a David Prouza.

0: Pilot Red Bullu Max Verstappen ovládl kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu, která se ale jede v Malajzii. Jezdec, který letos zatím čeká na své vítězství v této sezóně, tak porazil Lewise Hamiltona z Ferrari o zhruba 0,3 sekundy. Na třetí příčce skončil Verstappenův stájový kolega Isak Hadžar. Ten se ale na startu propadne o 5 míst dozadu kvůli penalizaci a tak z třetí pozice vyrazí lídr šampionátu Kimi Antonelli s Mercedesem. Zítřejší závod se v Sepangu pojede v přátelských 9 hodin ráno.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Teď už ale na fotbal. Čeští reprezentanti se dnes v Lize národů utkají s aktuálně nejlepším týmem na světě. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Oviedu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. V sestavě domácích by se mohla objevit i jedna z největších hvězd současného fotbalu, útočník Barcelony Lamine Yamal.
3: Yamal! Oh, he's only 16, but now becomes Spain's youngest ever goalscorer.
4: Za národní A tým debutoval v srpnu 2023 v kvalifikaci mistrovství Evropy v Gruzii a v 16 letech se stal nejmladším hráčem a rovnou i střelcem španělské historie. Dnes je Yamal jednou z reprezentačních opor a potvrzuje to i v aktuální Lize národů. K výhře v Anglii pomohl gólem a proti Chorvatům se trefil hned dvakrát.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost.
6: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
4: Navázal na záložníka Alexe Krále reprezentační kouč Santi Denia. Navzdory nízkému věku už Yamal pozbíral celou řadu trofejí. S Barcelonou slavil 3 mistrovské tituly a 1 triumf v domácím poháru a s reprezentací vyhrál vše, co mohl. V roce 2023 se Španěli ovládli Ligu národů, o rok později Euro a letos, 6 dní po 19. narozeninách, i mistrovství světa.
7: Španělé vyhrávají světový šampionát, když ve finále poráží Argentinu 1-0 po prodloužení.
8: Hraju, abych tvořil historii, aby si za 30 let lidé řekli, byl opravdu dobrý. Když nezískám zlatý míč, musím ho získat za rok. A když se to podaří, chci 5 dalších. To je má mentalita. Vítězit, vítězit a zase vítězit.
4: Přiznal v rozhovoru pro magazín France Football Lamine Yamal, který s českým fotbalem už zkušenosti má. Před 4 lety v mládežnické Lize mistrů 2x nastoupil proti Plzni. Úvodní zápas v Barceloně vyhráli domácí 3-0 a Yamal hrál závěrečnou půl hodinu. V remízové odvetě na západě Čech už vydržel na trávníku celý zápas.
9: Lamine Yamal. Para Margiu. Juvenila i Victoria Pilsen.
10: V té době bylo vidět, že se jedná o extrémně zajímavého šikovného hráče. Ta jeho levá noha je dominantní a nadstandardní a je radost se na takového hráče dívat a myslím si, že každého diváka to musí bavit, protože on neustále jako to zkouší, opakovaně se snaží překonávat tu obranu a to si myslím, že je u něj jako rozdílový faktor.
4: Řekl současný kouč Písku Josef Parlásek, který před 4 lety působil v realizačním týmu plzeňské 19. Večer můžou Yamala nahánět fotbalisté české reprezentace. Jejich zápas ve Španělsku začne ve 20:45. Stejně jako přímý přenos na této stanici. Z Ověda Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: O přímý přenos na Radiožurnálu Sport se kromě Lukáše Michalíka postará taky náš kolega Karel Schamberger a v 18 hodin v té české skupině Ligy národů Chorvatsko nastoupí proti Anglii. I o tomto zápase samozřejmě na dálku budeme informovat. Hezký den.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom

0: love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: To byla Leny na Radiožurnálu Sport, dospívala ve 12 hodin a 22 minut. Pokud jste si nás naladili až teď, pokud jste si třeba přispali při víkendu, tak vězte, že brankář Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu v noci k vítězství na ledě Vegas Golden Knights 30 zákroky k vítězství 4-3. V dresu domácích se gólově prosadil Tomáš Hertl. No a kapitán Bostonu David Pastrňák dvěma asistencemi zase nasměroval Bruins k vítězství na ledě Winnipegu, a to konkrétně 4-3 v prodloužení.

0: Stále na Radiožurnálu Sport sledujeme alespoň na dálku snažení Jiřího Lehečky, a to konkrétně na turnaji ATP v Tokiu. S Igem Imbérem z Francie prohrál první set 5-7, v tom druhém ale český reprezentant vede s breakem aktuálně 4-2 na servisu Francouz, ale Jiří Lehečka o poznání blíže zisku druhé sady. 12:26, posloucháte Radiožurnál Sport a teď také solo projekt Johna Bon Joviho.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 12 hodin a 30 minut. A zprávy má Kateřina Cousirisová.
3: Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly taky jižní most přes řeku. Kličko už dříve řekl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou energetiku, logistiku, bydlení a další klíčová zařízení. Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok. S odvoláním na generálního prokurátora země to uvedla agentura VAM. Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina z nich Izraelci. Vyšetřování incidentů pořád pokračuje. Na 7 místech Česka se dnes lidé můžou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě. Akci pořádá státní podnik Lesy České republiky. Zájemce čekají komentované prohlídky, ukázky lesnické techniky, včetně dronů. Uvidí taky práci s motorovou pilou a stromolesce. Připravený je i program pro děti. Sport. Kvalifikaci Formule 1 na velkou cenu Malajzie vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Na okruhu v Sepangu porazil čtyřnásobný světový šampion druhého Brita Hamiltona na Ferrari o 298 tisíce sekundy. Třetí dojel Francouz Hadjar, ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky své místo na startu zítřejší Grand Prix přenechá lídrovi šampionátu, a to Italovi Antonellimu z Mercedesu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Tehova a také před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna brzdí provoz omezení u sjezdu na Vlašim na 49. kilometru. Tam se projíždí pouze levým pruhem, kolona se táhne od 47. kilometru, zdržení je tam okolo 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem. Osobní auta se táhnou už ze 178. kilometru, pro ty je zdržení asi hodinu, pro kamiony výrazně delší. Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a Písnici. V obou tunelech pracují na údržbě, projíždí se vždy jedním tubusem. V obou směrech proto počítejte s kratším zdržením. Omezení by mělo končit zítra v poledne. A na tahu 35 z Liberce směrem do Turnova se zastavuje za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Kolona pokračuje před Paceřice. Tam se projíždí po požáru nákladního auta pouze jedním pruhem. Zdržení je tam asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Teď už v odpoledním víkendovém vysílání radiožurnálu Sport doznívají legendární Pink Floyd. V severní části Itálie ve městečku Arco u jezera Lago di Garda se každoročně koná Rockmaster, tedy nejstarší závody ve sportovním lezení. Už 7x tam v duelu zvítězil Adam Ondra a včera bojoval o další titul, jenže ve finále nestačil na domácího Filipa Šenka a nakonec získal stříbro. Podrobnosti teď přidáme s Kristiánem Švedou. Hezký den.
1: Hezký den. Adam Ondra porazil Itala Šenka v tom loňském finále duelu a letos se na stěně potkali i dřív než ve finále.
2: V kvalifikačním kole jsme lezli vlastně v páru proti sobě s Filipem, takže jsme zalezli téměř stejný výsledek. Filip Šenk o několik málo desetinek rychlejší a potom jsme zbytkem závodu prošli relativně bez problémů a potom jsme se znovu utkali ve finále, které bylo hodně dramatické.
1: Hodnotil souboj se 26-letým Italem Adam Ondra, který v Arku i s rodinou žije.
0: Finálová stěna měla 16 metrů a kombinovala obtížnost i rychlost. A Adam Ondra se tam nevyvaroval úplně chyb, Kristiane, je to tak?
1: Nejúspěšnější český sportovní lezec lehce zaváhal už v úvodu té stěny a podle něj to byla jedna z historicky nejnáročnějších stěn.
2: Já jsem hnedka za začátku trošku podsmeknul, už jsem myslel, že i padám. Pak jsem Filipa hodně dohnal a ta poslední střecha je vždycky taková trošku náhodná, někdy někomu něco sedne, strašně rychle se tam dá někdy zkazit cvakání. Nakonec ten Černý Petr padl na mě, trošku jsem zkazil to poslední cvakání a Filip prošel bez ztráty kytičky tou finální střechou.
1: Popisoval tedy Adam Ondra ten finálový duel a zároveň pochválil svého soupeře.
2: Filip Šenk byl to hodně, hodně silný. I na obtížnosti se hodně posunul a myslím, že ten větší fyzický fond způsobil, že se s ním závodilo hodně těžce.
1: Hodně těžce se závodilo s Filipem Šenkem, to říká Adam Ondra. Na závěr doplním, že dnes večer ho čeká na Rockmasteru v Itálii disciplína KO Boulder. Z té má přímo z Arka 3 zlaté medaile.
0: Tak nejen s Kristiánem Švedou budeme držet palce a samozřejmě na radiožurnálu Sport případné reakce nabídneme. Pro tuto chvíli Kristiánovi děkuji.
1: Zatím naslyšenou.
0: A posílám All American Rejects.

0: Je ve 12 hodin 43 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a přidáváme stále relativně aktuální informaci, že tenista Jannik Sinner, aktuální světová jednička, se odhlásil kvůli problémům s kolenem z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. Informoval o tom na svých sociálních sítích a mluvím o tom i proto, že Alexander Zverev dnes bude hrát v Pekingu proti domácímu Číňanovi Shangovi. Pokud zvítězí, pokud se mu bude dařit nejenom v Pekingu, ale na dalších turnajích rovněž, tak je dost možné, že se v tomto roce dočkáme nové světové jedničky, protože aktuálně Zverev ztrácí na Sinnera něco málo přes 1400 bodů a myslím si, že to je určitě v silách německého reprezentanta a dvojnásobného grandslamového šampiona v tom, aby nakonec Sinnera dohnal. Nechme se překvapit, na každý pád na Radiožurnálu Sport o tom případně uslyšíte, stejně jako teď uslyšíte skupinu Him.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport vám tento týden připomínáme 100 let přímých sportovních přenosů ve vysílání československého a českého rozhlasu. Naši redaktoři byli třeba i u všech triumfů tuzemských tenistech na nejslavnějším turnaji světa, Wimbledonu. V londýnském Old England Clubu sbírají Češky hlavně v posledních letech jeden titul za druhým. Úplně první českou vítězkou ale byla Jana Novotná, a to v roce 1998.
1: Jana Novotná je úspěšný a Jana Novotná se stává wimbledonskou vítězkou. Jana Novotná vyhrává 105. ročník wimbledonské dvouhry žen, poklekává na trávník wimbledonského center kurtu.
2: Popisoval v roce 1998 sportovní reportér Českého rozhlasu Jiří Hroník. Jana Novotná byla tehdy ve wimbledonském finále už po třetí v kariéře, ale poprvé si z něj odnesla stříbrnou mísu pro vítězku. Francouzku Tozziatovou porazila na londýnské trávě 2-0 na sety. O další úspěšné období Češek na nejstarším tenisovém turnaji světa se pak postarala Petra Kvitová v letech 2011 a 2014.
3: Chvilička soustředění, nadhos, levačka Petry Kvitové, ESO! Petra Kvitová je šampionkou Wimbledonu. Obdivuhodné, smekám klobouk, přestože ho na hlavě nemám. Petra Kvitová je šampionkou, po 13 letech má český tenis vítězku Wimbledonu.
4: Petra Kvitová teď udržuje balonek ve hře a teď důrazný backhand a Petra Kvitová vítězí, odhazuje raketu, protože už i tady na tomto Wimbledonu nebude potřebovat. Tak česká lvice je zpátky. Petro, vítej opět ve světě šampionů, protože...
2: Oba triumfy Petry Kvitové v roce 2011 proti Rusce Šarapovové a o 3 roky později proti Kanaďance Bouchardové prožil ve vysílání radiožurnálu reportér Jaroslav Plašil. Jeho hlas provází tenisové akce na vlnách Českého rozhlasu už dlouhá léta. Konkrétně v Londýně tak nekomentoval jen 2 tituly Petry Kvitové. V roce 2023 byl Jaroslav Plašil už ve vysílání radiožurnálu Sport u vítězství Markéty Vondroušové nad Tunisankou Žabérovou.
3: Vondroušová, další matchball. Tvrdý servis, soupeřka vrací. Vondroušová jde blíž k síti, ale Žabérová může českou hráčku prohodit, ale Vondroušová, její vítězný volej. Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
2: A o rok později u triumfu Barbory Krejčíkové nad Italkou Paoliniovou.
3: Tvrdý servis Krejčíkové, opět vyškrábla Paoliniová, ale do autu a Barbora Krejčíková má ruce nad hlavou. Vyhrála Wimbledon a teď už je to pravda.
2: Na letošním Wimbledonu se ale dostal Jaroslav Plašil do zvláštní situace. Poprvé totiž komentoval čistě české ženské finále a tak neměl komu přát. Před duelem o titul to popisoval ve speciálu naší stanice.
5: Bude to samozřejmě historický zápas, takže ojedinělý okamžik. Já to možná řeknu hloupě, ale teď bych si opravdu přál, aby to byla remíza, aby to třeba byly 2 sety 7-6, 6-7 a pak si obě hráčky vzali obě 2 ty trofeje a střídali si je vždycky po roce. Tohle bude hodně nezvyklé, ale tak samozřejmě sportovně to může být velmi hodnotné utkání a věřím, že to bude zábava, že se bude na co koukat, že bude o čem vyprávět.
3: Jednou si chytá balonek a až teď nadazuje míček. Tvrdá rána. Je to konec, je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech. Raduje se teď v leže, ale ta radost musí být extrémní, enormní, to, co se uvnitř...
2: A nakonec měl Jaroslav Plašil ve Wimbledonu na co koukat a ve vysílání o čem vyprávět. Vždyť napínavé letošní finále ovládla Linda Nosková po 3 setech a necelých 2,5 hodinách boje s Karolínou Muchovou. Tak snad vám podobné grandslamové úspěchy budeme nabízet i v dalších sezónách. Ať už u toho bude Jaroslav Plašil nebo náš další tenisový reportér David Prouza.
6: Z Melbourne Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Z Prahy Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: A ještě jednu tenisovou informaci na Radiožurnálu Sport teď přidáme. Rozhodně bude aktuálnější. Je to 1-1 na sety mezi Francouzem Imbérem a Jiřím Lehečkou na podniku ATP 500 v Tokiu. Je to také 1-1 ve 3. sadě na servisu Francouz. Budeme vás dál ve vysílání jediné sportovní stanice v Česku informovat.

Radiožurnál Sport 12 hodin 55 minut. Připomínám přímý přenos z fotbalového zápasu Ligy národů, a to dnes ve 20 hodin a 45 minut. Česká republika nastoupí ke třetímu utkání, a to konkrétně v Oviedu proti domácím Španělům. O přímý přenos se postarají naši kolegové Lukáš Michalík a Karel Schamberger. Teď Faith No More, pak zprávy. Turn the lights on, baby.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěli.
2: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se se světovou špičkou a jsou to prostě neocenitelné zkušenosti.
1: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
3: My national is Czech. I love Czech.
1: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 8:45 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás připravila Kateřina Causidisová.
6: Paříži právě teď pochoduje průvod hrdosti. Ode dneška až do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti světovým jedničkám. Kolonu čekejte z Prahy do Brna po D1 od kilometru 162 a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Paříží právě prochází průvod hrdosti na podporu práv sexuálních menšin. Letošní ročník chce upozornit například na práva trans lidí anebo rovný přístup k LGBTQ+ komunity ke zdravotní péči. Organizátoři pochod přesunuli z června kvůli vlně veder.
7: Průvod každoročně přiláká 100 tisíce lidí. Letos organizátoři očekávají až 500 000 účastníků. Kvůli vysokým teplotám, které v červnu v Paříži dosahovaly až 40 stupňů, pořadatelé akci přesunuli, aby nezatížili zdravotnický systém. Historie pařížského Prideu sahá do začátku 80. let. Od té doby se požadavky LGBTQ+ komunity proměnily. V současnosti se podle ní diskriminace projevuje například ve zdravotnictví. Požaduje proto třeba tranzici 100% hrazenou ze zdravotního pojištění nebo lepší dostupnost testování na HIV. Organizátoři upozorňují taky na rostoucí nenávistnou rétoriku vůči homosexuálům. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Čerpací stanice můžou ode dneška prodávat naftu maximálně za 8,40 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělí nejvýše 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Provoz mezi Pištínem a Českými Budějovicemi ode dneška převádí ředitelství silnic a dálnic na část budovaného obchvatu. Po dvou letech od zahájení stavby se řidiči můžou projet od Pištína až k provizorní okružní křižovatce v Českém Vrbném. Řidiči musí dodržovat maximální povolenou rychlost 70 km/h, řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
8: Po převedení provozu budou dále pokračovat práce na dokončení druhé poloviny vozovky a jejím napojení na původní komunikaci, na dokončení mimoúrovňové křižovatky v Češnovicích, dále na úseku silnice první třídy číslo 20 v Českém Vrbném na výjezdu z Českých Budějovic a na mimoúrovňové křižovatce České Vrbné.
6: V Českém a Polském Těšíně dnes se začal mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí také pražská Laterna Magica s hrou Perpetuum Havel. Akce se tak vrátí k tématům prvního ročníku, který byl před 35 lety věnován právě dílu dramatika a prvního českého prezidenta.
0: Sport.
9: Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Oviedu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může odbít německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních náležitostí v úterý připojil k českému národnímu týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
10: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina a děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
9: Duel českých fotbalistů ve Španělsku startuje ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Téhova a také před Brnem. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Divišov. Na 47. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 49. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem, zdržení asi 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Následná kolona pokračuje až na 194. kilometr. Tam pracují silničáři a mají zabraný levý pruh. Místy se zastaví také osobní auta. Pro ně je zdržení zhruba hodinu. Na trojce z Prahy do Tábora nám hlásíte nehodu, a to za sjezdem z dálnice D1.
11: Těsně před Vodpockou na Senohrady končí ty dva pruhy, co vedou do kopce. V pravém pruhu dvě auta. To zadní je na 100% nepojízdný. Je to za pravotočivou zatáčkou. Celkem se brzdí na poslední chvíli.
4: Na silnici 35 z Turnova směrem do Prahy nám hlásíte komplikace u odbočky na Liberec.
12: A je tam uzavřená odbočka na Liberec. Není možný odbočit z důvodu opravy komunikace a je nutný pokračovat po dálnici asi 7 kilometrů.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: 13 hodin, skoro 6 minut, nejposlouchanější digitální rozhlasová stanice v Česku, Radiožurnál Sport, je vám takzvaně k službám. Dál sledujeme na dálku snažení Jiřího Lehečky, českého tenisty, na turnaji v Tokiu a věřme, že udělal klíčový krok vstříc vítězství v souboji s Francouzem Igem Imbérem, sice prohrál první set 5-7, ten druhý ale získal 6-4 a teď aktuálně ve třetím vede 3-2 s breakem. Tak snad to Jiřímu Lehečkovi vyjde a věřme, že se to podaří také Jakubovi Menšíkovi na turnaji v Pekingu. Toho čeká souboj s Argentincem Serundolem. Jakub Menšík aktuálně prožívá nejúspěšnější sezónu, pokud jde o počet vítězství během jednoho roku na okruhu ATP. Dostal se na číslo 34, tak snad to dnes odpoledne už bude 35.
0: Radiožurnál Sport
14: a David Prouza.

0: Čeští fotbalisté nastoupí večer ve Španělsku ke třetímu duelu Ligy národů. Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, to je otázka, na kterou zatím nejspíš neznají odpověď ani samotní hráči. Nový kouč národního týmu Santi Denia totiž zveřejňuje základní sestavu až těsně před zápasem.
1: Trenér ukázal sestavu, byl jsem v ní a šel jsem na to.
2: Je hodně před zápasem, třeba trenér nás nechává právě že čekat.
3: Trenér to zveřejní až těsně před zápasem.
4: Potvrzují brankáři Kovář s Horníčkem a záložník Radosta, že trenér Santi Denia opravdu do poslední chvíle tutlá základní jedenáctku, nebo se o ní teprve rozhoduje. Gólman Matěj Kovář říká, jak to může hráče ovlivnit.
1: Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport a beru to tak, jak to je a taky nevadí mu to.
4: A zatímco napětí kolem základní jedenáctky Matěje Kováře evidentně neovlivňuje, tak další gólman Lukáš Horníček si myslí, že to má pozitivní dopad na manšaft.
2: Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčem pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připravený a pomohli tomu týmu. Ne, myslím, že napětí ne, spíš jsme byli všichni natěšení, protože jsme věděli, že to na kohokoliv z nás může padnout ta volba. Byli jsme z toho takový trošičku možná natěšení, řekněme.
4: Prozradil brankář Lukáš Horníček. Zmiňované napětí zažil i záložník Matěj Radosta, který ve druhém zápase s Anglií debutoval v základní sestavě za národní tým.
3: Každý hráč jako tím způsobem je aspoň v permanenci a připravuje se na ten zápas tak, jako že by měl hrát, což takhle proběhlo i u mě, takže připravoval jsem se tak, jako kdybych nastoupit měl, takže mě to tolik nezaskočilo.
4: Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, se nejspíš dozvíme znovu až těsně před výkopem. Duel Španělsko-Česko začne ve 25:40 a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Ověda Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jedno.

První pole position v sezóně vybojoval Max Verstappen na okruhu v Sepangu v Malajzii, kde se jela kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu. Je to z toho důvodu, že v Bahrajnu se kvůli problémům na Blízkém východě závodit nemůže. Verstappen vyhrál naposledy právě v Malajzii v roce 2017 a teď tedy navázal na další první místo, konkrétně v kvalifikaci, ve které porazil o 0,3 sekundy dalšího pamětníka toho posledního závodu v Malajzii, Lewise Hamiltona z Ferrari, a takže na první lajně nebo v první řadě nastoupí celkem držitelé, pojistě počítám správně, 11 titulů mistra světa. Na třetím místě je bude nahánět Kimi Antonelli, lídr šampionátu Formule 1 v této sezóně, který si polepší o jednu příčku, protože Hadžar z Red Bullu kvůli penalizaci z třetí pozice naopak klesne.

0: Rozhlasové sportovní reportáži je právě dnes 100 let. Můžeme to označit za naše společné výročí, protože aby byla stále živá, potřebuje jak reportéry, tak hlavně vás posluchače. My si při té příležitosti připomínáme ty největší osobnosti, které jste ve vysílání historie Českého rozhlasu mohli ze stadionu slýchat, a dnešní díl encyklopedie probereme nebo představíme s Kristianem Švedou, který může vesele pokračovat.
1: Ano, hezký den. Dnes se dostáváme k jednomu z největších úspěchů tuzemského sportu vůbec. Pojďme si společně ve vysílání radiožurnálu Sport vychutnat návrat do Nagana na olympijský turnaj hokejistů v roce 1998.
2: Vyhození kotouče, zakázané uvolnění, konec zápasu! Konec zápasu a máme zlatou olympijskou medaili! Obrovský chumel našich hráčů a tam někde úplně ve spod v leže už teď asi hodně pomuchlaný, pošramocený brankář Hašek, ale naši hráči tak jako vždycky hokejisté mají svému golmanovi za co děkovat, když vyhrají, tak naši hráči k tomu mají opravdu tisíc a jeden důvod.
0: Poznali jste hlas jedné z našich legend, kdo že to reportoval závěr finálového utkání s Ruskem? To je nesoutěžní otázka dnešního dílu encyklopedie radiožurnálu Sport.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Šlo o Aleše Procházku v československém a později českém rozhlase, jste ho mohli slýchat přesně půl století, a nejen proto jsme ho my, mladší kolegové, s úctou oslovovali pane Procházko. Málo kdo si mu dovolil říkat Aleši.
0: Já jsem byl také v té skupině, kdy jsem říkal pane Procházko, nesnad, že by to on vyžadoval, kromě kultivovaného hlasového projevu a dost možná nekonečné slovní zásoby, totiž vynikal také nadhledem a originálním smyslem pro humor. Vyprávět by mohli ti, kterým hlásil do telefonu, že se asi na zimním stadionu v Pardubicích nebude hrát, protože je tam nezpůsobilý terén.
1: Další ukázku máme ze vzpomínek na jeden ze světových šampionátů ve Finsku.
4: Tam novináři zahraniční kromě pamětních medailí dostávali takové malé brožurky s finskými frázemi, které by mohly být eventuálně užitečné, a tam byla jedna taková větička, která mě zaujala, doufám, že to řeknu správně, ante eximuta keisonen. Dá se to přeložit jako pane vrchní v té polevce mou. Tak jsem si párkrát dal polévku a doufal jsem, že tu mouchu objevím, ale bohužel neměl jsem štěstí.
1: Vedle hokeje miloval Aleš Procházka vodní sporty a věnoval se taky sportování široké veřejnosti.
0: Teď už ale k druhému reportérovi radiožurnálu z hokejového turnaje století v Naganu. Tím byl muž, u kterého byste asi složitě hledali sport, ze kterého se nehlásil. Ale právě hokej byl největší láskou Miroslava Augustina a nejen proto pro něj bylo olympijské finále tak emotivní.
5: Půl roku před Nagánem jsem řekl, že odejdu, že se rozloučím s mikrofonem, a v té době jsem si myslel, že to bude navždy. A pro mě ten zápas tedy znamenal poslední praktický styk s rozhlasovým mikrofonem, alespoň v té době jsem byl o tom přesvědčený. A já jsem ty poslední dvě minuty, kdy Aleš Procházka komentoval, tak já jsem je prostě fakt sledoval se slzami v očích, a když jsme si potom střídali slovo při tom slavnostním vyhlášení, tak jsem se poprvé v životě rozbrečel a nebyl jsem schopen mluvit.
0: No a jestli chcete slyšet důkaz, tak tady ho nabízíme.
6: Nesmíme zapomenout ani na muže, kteří se nezapojili do hry, ale byli tady a pomáhali spolu vytvářet tu perfektní partu, ať už to byl obránce Libor Procházka nebo brankáři Roman Čechmánek či Milan Mělička. A musím poprosit Aleše, aby to opět vzal za mě chvilku, protože nezlobte se, skutečně neumím mluvit.
1: Miroslav Augustin původně přišel do rozhlasu jako právník a i proto se mu po brzkém přestupu mezi sportáky přezdívalo doktor, a přestože se chtěl s mikrofonem loučit po Naganu, nakonec jste ho mohli hlavně jako moderátora slýchat až do roku 2018.
0: A já vás můžu pozvat i na to, že ho uslyšíte také v zítřejším seriálu, protože je tam jedna ukázka z toho, jak Miroslav Augustin, přezdívaný doktor, komentuje zlatou jízdu Martina Doktora v Atlantě 1996. Tak takový malý teaser na závěr dnešní encyklopedie, kterou jsme představili s Kristianem Švedou. Díky.
1: Já se těším na slyšenou.

0: Sam Fender dozněl na radiožurnálu Sport 13.27 a Jiří Lehečka už postoupil na turnaji v Tokiu do další fáze, konkrétně do čtvrtfinále, když Francouze Iga Imbera porazil po setech 5-7, 6-4 a 6-4, no a společně s Davis Cupovým tažením tak zapisuje čtvrtou výhru na okruhu ATP za sebou. Dalším soupeřem Jiřího Lehečky bude paraguajský tenista Vallejo, který si poradil s Italem Berrettinim, takže i na to se v našem vysílání můžete těšit, stejně jako na informace ze souboje Jakuba Menšíka s Argentincem Serundulem v Pekingu. Tenhle ten zápas by měl začít zhruba za půl hodiny, možná o trochu déle podle toho, jak se ty ostatní zápasy budou hrát. Jsme Radiožurnál Sport a my jsme moc rádi, že nás posloucháte i v sobotu 3. října.
1: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
2: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
3: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
1: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
2: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
4: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ti skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
2: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
1: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
5: Moji kariéru s Oskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
1: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
2: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin a 30 minut. A krátké zprávy má Kateřina Cousidisová.
7: Silnými bouřkami v Egejském moři na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají do noci. Situace by se pak měla sklidnit. Pro skupinu ostrovů Dodekany, do které patří například Rodost, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Nepříznivé počasí v noci způsobilo problémy v několika částech Kréty. Hasiči zachránili 23 lidí z aut a domů. Severní Korea vyslala nejméně jednu balistickou raketu směrem k Japonskému moři. Podle agentury AFP o tom informovala jihokorejská armáda. Odpálení rakety předcházelo prohlášení sestry severokorejského vůdce Kim Jong-una. Odmítla v něm požadavek Soulu na omluvu za severokorejské miny, které v chráněné zóně mezi oběma Korejemi vážně zranili 2 jihokorejské vojáky. Na dokončovanou dálnici D3 mezi Kaplicí nádražím a na Židli na Českokrumlovsku se dnes jezdí dívat zájemci pěšky a nebo na kole. Den otevřené dálnice nabízí mimo jiné prohlídku silniční a stavební techniky a nebo soutěže pro děti. Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením první etapy od Kaplického vlakového nádraží k městu v listopadu. Jeho česká část dálnice bude kompletně hotová v červnu.
1: Sport.
7: Světová jednička Jannik Sinner se odhlásil i z nadcházejícího tenisového turnaje v Šanghaji. 25-letý Ital o tom informovala na Instagramu. Vítěz 5 grandslamů chybí na okruhu ATP od červencového triumfu ve Wimbledonu kvůli zranění kolene.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 161. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem a pro osobní auto je to zhruba na hodinu. Na pražském okruhu stále trvá omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou směrech se kvůli údržbě projíždí pouze jedním tubusem. V obou směrech počítejte s kratším zdržením. Na trojce z Prahy směrem do Tábora opatrně za sjezdem z D1. Před odbočkou na Senohrabi řeší nehodu dvou osobních aut a tvoří se kratší kolona. Na tahu 27 z Plzně směrem do Přeštic nám hlásíte nebezpečí u Horní Lukavice.
9: Před odbočkou na Nešice se v příkopě pase Srné je před plotem přímo u silnice.
8: A v Praze v ulici v Holešovičkách směrem z centra se popojíždí od mostu Barikádníků až k omezení u Bulovky. Zdržení je tam asi 10 minut, navíc před omezením řeší nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Odpoledne bude většinou skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16, na Šumavě tepleji i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

Skupina Kabát doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport, kdy ve 13 hodin 36 minut si vás opět dovolujeme pozvat na další. Výjezdní desítku Pavla Horváta.

0: Matej.
1: Asi nejtěžší možnou prověrku mají před sebou čeští fotbalisté. Večer ve Španělsku budou čelit úřadujícím mistrům světa i Evropy. Podrobnosti dodáme na úvod sportovního přehledu, a to s Jakubem Kantou. Hezký den.
2: Dobré odpoledne. Čeští fotbalisté večer se hrají třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se v Oviedu utkají se světovými jedničkami ze Španělska. V nominaci na zápas chybí zraněný Vladimír Coufal a kromě minule vyloučeného Pavla Šulce také útočník Václav Sejk. Výjimečný duel čeká španělského trenéra Čechů Santiho Deniu, který v minulosti v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
3: My country now is Czech Republic.
4: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým a na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
3: Vamos a intentar disfrutar.
1: Španělé neprohráli rekordních 40 utkání na mezinárodní scéně za sebou a jsou úřadující světoví i evropští šampioni. Co duel proti takovému soupeři pro české reprezentanty znamená, popisuje záložník Alex Král.
5: V první řadě je to pro nás velká motivace, protože je to ten nejlepší test, který v tuto chvíli můžeme mít. Těšíme se na to, chceme se všichni samozřejmě ukázat, samozřejmě taky před trenérem, protože to je nový impuls do našeho týmu, všichni chtějí hrát a já si myslím, že se všichni hrozně těší na to se s nimi poměřit.
2: Duel v Oviedu mezi domácím Španělskem a Českem začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 45 minut. Souboj Chorvatů s Angličany je na programu už od 18 hodin.
1: 20-letý hokejový obránce

0: Adam Jiříček má za sebou debut v zámořské NHL, nastoupil v první obranné dvojici St. Louis Blues a pomohl k výhře 4-0 na ledě Dallasu.
1: Adam Jiříček je mladším bratrem obránce Philadelphie Davida Jiříčka, který už naskočil do 85 zápasů v NHL. Při svém debutu se Adam Jiříček chvíli radoval i z gólu. Jeho trefa ale byla po kontrole u videa odvolaná kvůli offsideu. V dalších zápasech zámořské soutěže si dvě asistence připsal útočník a nový kapitán Bostonu David Pastrňák při vítězství na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení a brankář Anaheimu Lukáš Dostál pomohl k výhře ve Vegas 4-3. Za Golden Knights dal českému brankáři gól forward Tomáš Hertl. Kristián Švera, Radiožurnál.
2: Tenista Jiří Lehečka se může těšit na podniku v Tokiu na čtvrtfinále s Francouzem Igem Humbertem. Si poradil po setech 5-7, 6-4, 6-4 a příště ho vyzve Paraguayec Vallejo. Kateřina Siňaková vypadla ve druhém kole v Pekingu po porážce se světovou sedmičkou Ukrajinkou Svitolinovou po setech 6-4, 4-6 a 2-6. Marie Bousková už zanedlouho začne v čínském hlavním městě bojovat o postup s Australankou Birelovou a krátce po ní by měl na kurt nastoupit ještě Jakub Menšík, který se střetne s Argentincem Serundolem.
0: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska v kategorii Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu mohl odjet v kvalifikaci jen dvě měřená kola. Hned v první zatáčce totiž 24-letému jezdci podklouzlo přední kolo a skončil na zemi. Na trať se Salač vrátil 3 minuty před koncem kvalifikace, ve které nakonec nestačil pouze na Španěla Guevaru.
2: Kvalifikaci Formule 1 na velkou cenu Malajzie vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Na okruhu v Sepangu porazil čtyřnásobný světový šampion druhého Brita Lewise Hamiltona na Ferrari o 298 tisícin sekundy. Třetí sice dojel Verstappenův stájový kolega Francouz Isaac Hadjar, ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky své místo na startu zítra přepustí lídrovi šampionátu Italovi Andreovi Kimimu Antonellimu z Mercedesu.
0: Nováček z Plzně se pokusí ukončit v basketbalové lize čekání na první výhru. Po čtyřech porážkách se Západočeši představí od 18 hodin na palubovce Opavy. Asistent trenéra Martin David tuší, že jeho svěřence čeká náročný zápas.
3: To bude asi hodně nepříjemný výlet a zase na druhou stranu. My nemáme co ztratit, tak když budou kluci bojovat, tak věřím, že jo, máme mladý tým a nemůžeme se vymlouvat na to, že máme úzkou rotaci nebo že jsme unavení, jako to tady ty mladí kluci jsou, takže musíme pracovat dál a Popavě předvést statečný výkon a uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne.
2: Pražská Slavia bude před vstupem do basketbalové ligy mistrů hrát na palubovce Hradce Králové a druhý český účastník tohoto evropského poháru Pardubice přivítají Ostravu. V hale na pražské Folimance se proti USK představí Písek. V ženské basketbalové lize je na programu jediný duel, a to Žabiny Brno Brandýs nad Labem.
0: A s koncem našeho hudebního podkresu končí také sportovní přehled, který připravil Jakub Kanta. Díky.
2: Naslyšenou.
0: Posluchačům Radiožurnálu Sport teď nabízím rokovou klasiku Europe Kerry.

0: Jeden velký fotbalový příběh je u konce. Edin Džeko se rozloučil s reprezentačním dresem a v Bosně a Hercegovině před, během i po utkání proti Švédsku v Lize národů to hodně žilo. Proto o tom teď budeme taky mluvit v přehledu zajímavostí ze sociálních sítí. Kristian Švěda si dává takzvaný hat-trick tady během mé služby, takže ještě jednou vítej.
1: Po třetí vítám.
0: Než se dostaneme k tomu, jak oslavy vypadaly, připomeň na úvod Džekovu reprezentační kariéru, prosím.
1: Bývalý hráč Manchesteru City a z Řím Interu Milán, ale třeba i českých Teplic se podílel na historicky prvním postupu své země na mistrovství světa v roce 2014. V dresu Bosny a Hercegoviny nastoupil do 152 zápasů. To je rekordní počet, stejně jako je rekordní jeho počet gólů, které v reprezentaci dal. Skoroval celkem 73krát. A včera si mohl připsat další branku, jenže jeho trefu nakonec sudí odvolal po kontrole u videa. I tak to ale byla důstojná derniéra.
0: No a pojďme si tady teď připomenout právě, jak to třeba i vypadalo na sociálních sítích.
1: Už během dne se Džekovi věnovali nejen fanoušci v celé zemi, co se týče transparentů, vlajek nebo chorálů, ale jak napsal web Sarajevo Times, tak taky třeba Sarajevská asociace prodejců čevapčiči. O tom už jsme konec konců včera ráno v našem vysílání mluvili. V půlce chleba se včera prodávalo 11 kusů čevapčiči místo běžných 10 kusů. Džeko totiž nosí právě číslo 11 na zádech. V Sarajevu, taky na budově nad Věčným plamenem, památníkem obětem druhé světové války, v centru města visela obrovská plachta znázorňující právě dres se jménem Džeko. Byl tam nápis vlastně oslovující diamant, tak říkali Edinu Džekovi. A samozřejmě nechybilo to číslo 11, jak sdílel profil gól.
0: 11 využili i fanoušci v Zenici, kde se zápas hrál, konkrétně v 11. minutě začaly bouřlivé oslavy.
1: Začaly, stadion Bylino pole leží v městské zástavbě, kolem jsou domy a paneláky a na té nejbližší trojici vysokých budov fanoušci roztáhli velkou plachtu s nápisem Chvala Edine, tedy díky Edine, do toho se spustil mohutný ohňostroj a snad v každém z pater těch paneláků se rozhořily světlice, race, stroboskop, prostě pyrotechnika. Jak je vidět ve videu na síti X profilu Casual Ultra Official, fanoušci na tribunách prostě bouřili a v okolí to docela slušně hořilo a svítilo.
0: Oslavy pak pokračovaly i ve městě dalšími ohňostroji. Nebyl tam, nebo nechyběl tam ani hlasitý zpěv, ale to se tak nějak dalo očekávat asi.
1: Dalo se to očekávat a je to prostě Balkán se vším všudy. Profil přímo Bosnian Football sdílel video, kde Edin Džeko stojí na takovém vyvýšeném místě už ve městě a plné ulice skandují jeho jméno. Slyšeli jste pod tím vyvoláváním jména Edin Džeko i ohňostroj, opravdu to bouchalo, svítilo. Tak ještě na závěr zpravodajsky doplním, že Bosna a Hercegovina při posledním utkání Džeka v národním týmu remizovala v divizi B v Lize národů se Švédskem 1-1 a v té tabulce své skupiny je aktuálně druhá právě za Švédskem.
0: Říká Kristian Švěda v hitech sociálních sítí. A ještě na závěr připomenu jednu věc, kterou jsme v hitech také měli ještě před startem fotbalového mistrovství světa, když se Bosna a Hercegovina kvalifikovala právě na tento šampionát, tak si najděte někde píseň I am from Bosnia, take me to America. Stojí to za to, je to asi minutka a půl, ale myslím si, že se pobavíte.
1: I really want to see Statue of Liberty.

Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také Národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.

0: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy má pro vás Kateřina Sousidová.
1: Rusko vyzvalo cizince k opuštění Kyjeva. Desítky lidí si dnes pochodem z Trutnova na Hrádeček připomínají 90 let od narození Václava Havla. České fotbalisty čeká duel s nejlepším týmem světa v Lize národů, nastoupí ve Španělsku. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna z kilometru 161. A počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili. Informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dále rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zvýšily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli taky severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy. Křižovatce dálnice D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využít objízdné trasy přes Modřice nebo Černovice. Jihomoravská dopravní policie kvůli tomu posiluje dohled, říká jí vedoucí Marek Kalousek.
3: Dalším takovým opatřením je, že tato informace bude už na velkoplošné obrazovce již na dálnici D2 za hraničním přechodem, tak aby informaci řidiči měli již v tomto prostoru a mohli třeba tranzitující řidiči použít i alternativní trasu, jako třeba například D55, aby se vyhli tomuhle místu.
1: Kompletní přestavba křižovatky dálnice D1 a D2 má podle ředitelství silnic a dálnic skončit příští rok. Z Trutnova na Hrádeček vyrazili asi 40 lidí. Připomněli si tak pondělní nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Ten měl na Hrádečku chalupu a v Trutnově v 70. letech pracoval v pivovaru. Letos je to už 7. ročník pochodu, který měří zhruba 10 kilometrů. Podle organizátorů přišli lidé různého věku, od rodin s dětmi až po seniory. Přidávají se taky studenti. Jedna z pořadatelé, Kratka Severová, v rozhovoru pro Radiožurnál připomněla, že Havlův odkaz je stále významný pro mladé.
4: Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý to, že jsme součástí Evropské unie, NATO a je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují, že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
5: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Ovědu proti Španělům, posledním mistrům světa i Evropy. Největší hvězda soupeře, útočník Lamine Yamal, by v nabitém programu mohl odpočívat. Reprezentační kouč Santidenia ale takový scénář nečeká.
6: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
5: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 20 hodin 45 minut. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem a omezení u Tehova. Na D1 z Prahy směrem do Brna se brzdí před sjezdem na Velkou Bíteš na 161. kilometru. Kolona kamionů v pravém pruhu se sune nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí kvůli pracem pouze pravým pruhem. Pro osobní auto je to od 182. kilometru zhruba na hodinu. Na D1 z Prahy směrem do Brna nám hlásíte omezení na 49. kilometru.
8: Vlaším káco, asi 200 metrů se až zastaví, protože tam sjezdu na je stažený do jedného okruhu do levého.
7: Na D5C z Prahy směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 12. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu a náhle se tam vybočuje. A na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením v tunelech mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. Kvůli údržbě se projíždí vždy pouze jedním tubusem, projíždí se ale bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude dál většinou skoro jasno, na teploty teda 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 19. A taky v noci má být skoro jasno až polojasno, ale teploty klesnou na 7 až 4 stupně a místy čekejte v noci i přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
9: Odpolední vysílání radiožurnálu Sport vstupuje do své třetí hodiny, je sobota 3. října. My jsme moc rádi, že jste naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku. Začínáme aktualitou. Marie Bousková, česká tenistka, prožívající svoji životní sezónu, vstoupila do zápasu v Pekingu proti Kimberly Birelové neúplně ideálně. V první sadě totiž prohrává 1-3, teď servíruje, vede 40-15, ale zatím tedy ztrácí s breakem v souboji s australskou soupeřkou. Na své utkání se chystá taky Jakub Menšík, právě rovněž v Pekingu, jeho soupeřem bude Argentinec Cerundolo. Připomínám také vítězství Jiřího Lehečky v Tokiu, který vyhrál nad Imbérem z Francie 6-4 v rozhodujícím třetím setu, a také prohru Kateřiny Siniakové v Pekingu, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. 14 hodin téměř 6 minut, nabízíme Good Charlotte.
2: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza.

0: 14 hodin, téměř 10 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté už dnes večer nastoupí v Lize národů na půdě Španělska, tedy aktuálních mistrů světa i Evropy. Ve středu pole by u toho mohl být záložník Alex Král, který jako zástupce hráčů přišel na předzápasovou tiskovou konferenci. Ptali se ho postupně reportéři Karel Žamberger a Lukáš Michalík.
1: Co to znamená pro vás všechny hráče v kabině, že nastoupíte proti aktuálním mistrům Evropy a mistrům světa? Jak se o tom bavíte? Na druhé straně může stát vítěz zlatého míče Rodri, Lamine Yamal, superhvězda.
2: Tak v první řadě je to pro nás velká motivace, protože je to ten nejlepší test, který v tuto chvíli můžeme mít. Těšíme se na to, chceme se všichni samozřejmě ukázat, samozřejmě taky před trenérem, protože to je nový impuls do našeho týmu. Všichni chtějí hrát, všichni, co tady jsou, tak se jim daří v klubu, hrajou v klubu, takže samozřejmě všichni chtějí být na hřišti a já si myslím, že se všichni hrozně těší na to se s nimi poměřit.
3: Já na to částečně navážu, už jste Alexi zažil za reprezentaci utkání se Španěly, byl jste v kádru, když se vám dokonce podařilo remizovat s nimi doma, teď jsou možná Španělé tedy ještě dál, tak co je potřeba k tomu, abyste zvládli obrat o body znovu?
2: Tak já si myslím, že to, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost a takový to český srdíčko, to prostě tam musí být, to je náš základ, bojovnost a do toho samozřejmě v dnešním fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby, oni taky budou dělat chyby a když se k tomu přikloní štěstí, tak už jsme si vyzkoušeli, jaký to je porazit velký týmy jako Anglie. Jak říkáte, sebrali jsme jim i bod doma. Pamatuju si, když jsme potom hráli venku, vůbec to nebyl špatný zápas z naší strany. Ten tým se samozřejmě změnil a jsou teď mistři světa, ale pro nás se nic v tomhle směru nemění a budeme tam chtít jít z chutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těch dvou zápasech, které jsme doteď odehráli.
0: Říkal reprezentační záložník Alex Král, doplňme, že mluvil o výhře nad Anglií 2-1 v kvalifikaci Eura v roce 2019 a remíze se Španělskem 2-2 v Lize národů v roce 2022. Právě v této soutěži se Španělsko a Česko potkají dnes znovu. Duel v Oviedu začne v přímém přenosu na této stanici ve 20 hodin a 45 minut.
4: Radiožurnál Sport.
5: Mějte sportovní přehled.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, můžete tuhle písničku slyšet třeba tisíckrát za sebou a pořád se neomrzí. Na Radiožurnálu Sport jsme se dostali do času 14 hodin a téměř 17 minut. Je to dnes přesně 100 let od doby, kdy anglická běžkyně Violet Pearceová zaběhla první oficiálně uznaný ženský světový rekord maratonu. 3. října roku 1926 doběhla do cíle prestižního britského závodu Polytechnic Marathon mezi Windsorem a Londýnem, a to v čase 3 hodiny 40 minut a 22 sekund. Tím jste možná už si sami udělali obrázek o tom, že nás čeká rubrika Stalo se dnes. Ve studiu opět, a já to počítám, po čtvrté Kristian Šveda, hezký den.
1: Po čtvrté s tebou, když sedíš za moderátorským pultem. Tímto výkonem tehdy Violet Pearceová šokovala veřejnost, lékaři a funkcionáři totiž tvrdili, že dlouhé tratě jsou pro ženský organismus nebezpečné a oficiální závody byly pro ženy omezené na pouhých několik set metrů. Pearceová tak běžela neoficiálně mimo hlavní mužské startovní pole a její čas uznala tehdejší Mezinárodní asociace atletických federací, dnes World Athletics, jako první oficiální ženský světový rekord v historii.
0: Tento výkon byl natolik nadčasový, že na čele historických tabulek vydržel dlouhých 37 let, překonala ho až v prosinci roku 1963 Američanka Mary Leprová, která čas stlačila pod hranici 3 hodin a 40 minut.
1: Ženy závodily poprvé na maratonské trati na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984. Časem 2 hodiny, 24 minut a 52 sekund zvítězila Joanna Benoitová ze Spojených států amerických. Do cíle dobíhala za velkých ovací domácích fanoušků. Pokud jste to nestihli spočítat, nedivím se, tak historicky první olympijská vítězka byla celkem o hodinu, 15 minut a 30 sekund rychlejší než původní průkopnice Pearceová o 58 let dřív.
0: No, je vidět zejména třeba právě na maratonských časech, jak se extrémně vyvíjí tahle atletická disciplína. Rubrika Stalo se dnes, kterou tady představil dnes Kristian Šveda ve 14 hodin 19 minut. Radiožurnál Sport jede dál. Kristian Šveda pomaličku už ale končí.
1: Přeji vám krásný den.
0: I já vám.

0: Dílčí obrat předvedla tenistka Marie Bousková na turnaji v Pekingu. V souboji s Australankou Birillovou ztrácela 1-3, teď vede 5-4 a je tedy o něco blíže zisku první sady, byť to bude teď Birillová, která se bude chystat na své podání. Své utkání v Pekingu rozehrál taky Jakub Menčík s Argentincem Cerundolem, prohrává 1-2 v první sadě a navíc má teď Cerundolo breakball. Před malou chvílí dohrál Alexander Zverev s domácím Číňanem Shangem, ten zápas netrval ani hodinu. Zverev vyhrál 6-0 a 6-3, postoupil do další fáze turnaje a mluvím o tom i proto, že aktuálně ztrácí na první místo ve světovém žebříčku na Jannika Sinnera 1280 bodů. S ohledem na to, že Sinner se odhlásil z následujícího velkého turnaje kvůli problémům s kolenem a bude ještě do konce roku obhajovat docela velké množství bodů, tak je možné, že se třeba ne na konci roku, ale ještě v průběhu této sezóny dočkáme nové světové jedničky. Alexander Zverev tedy velmi blízko a má aktuálně asi největší formu ze všech tenistů, protože v tomto roce už vyhrál 2 Grand Slamové tituly. Je 12 hodin 24 minut na radiožurnálu Sport. Za malou chvíli třeba Nick Cave a jeho spolupráce s Kylie Minogue.
1: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
2: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
3: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
1: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřávka.
2: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Motoristickými informacemi zakončíme tuhle půl hodinu na radiožurnálu Sport. Kvalifikaci na velkou cenu Japonska v kategorii MotoGP ovládl Španěl Martin před krajanem Marquezem. Sedminásobný světový šampion pak vyhrál ten úvodní sprintový závod před Brazilcem Moreirou. Nás pochopitelně, tedy české fanoušky, možná ještě o trochu více zajímá kvalifikace Moto 2, ve které Filip Salač byť spadl během právě toho měřeného úseku, tak se dokázal dostat zpátky na motorku a byť odjel pouze dvě kola, tak nakonec skončil druhý, takže zítra odstartuje z první řady za Španělem Guevarou. Více informací třeba i z motorismu nabídneme v dalších zprávách.
1: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Zprávy s Kateřinou Clausovou.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíše s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Němci si připomínají 630 let od znovu sjednocení země. V roce 1990 se spojilo východní a západní Německo. Stalo se tak necelý rok po pádu berlínské zdi. Hlavní oslavy letos hostí město Brémy. A na Slovácku dnes symbolicky uzavírají cyklostezky. Organizátoři nachystali 4 trasy pro cyklisty a 2 pro pěší. Pro účastníky je na nich připravených více než 40 vinařských zastavení. Nejdelší je trasa Rieslingu Rýnského, takzvaná Královská. Měří 53 kilometrů a lidé na ní mimo jiné projedou i Vlčnov, Hluk a Kunovice. Sport. Jiří Lehečka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Umbérem z Francie otočil po setech 5-7 a 2x6-4 a zapsal 150. výhru v kariéře. Na turnaji v Pekingu naopak končí ve druhém kole Kateřina Siňaková. Ta podlehla 7. hráčce světa Ukrajince Svitolinové po sadách 6-1, 4-6 a 2-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D5 u Vráže. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem. Místy se zastavíte také v osobních autech. Pro ty je zdržení asi hodinu, pro kamiony výrazně delší. Na D5C z Prahy směrem do Plzně pozorněte za sjezdem na Loděnici. Na 12. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Na místě je takhle také policie a náhle se tam vybočuje. Na tahu 27 mezi Mostem a Žadcem opatrně u odbočky na Velemyšleves. Zasahují tam u vážné nehody a začíná se tvořit kolona. A na Pražském okruhu připomínáme obousměrné omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Omezení by mělo končit zítra v poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu na západě a severozápadě Čech přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v údolích naměříme jen kolem 2. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.

legendární skupina Beatles. Legendární skupina Beatles také patří do hudebního katalogu radiožurnálu.

0: teď už jich má aktuálně 71, ale žádné v aktuální sezóně nejprestižnější motoristické soutěže. O to větší motivaci bude mít zítra v 9 hodin ráno českého času, aby ten první triumf v ročníku získal. Takže Max Verstappen před Lewisem Hamiltonem z třetího místa vyrazí lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A teď od Formule 1 k úplně jiné disciplíně. Šermíři Alexandru Šupeničovi se toho v letošním roce povedlo hodně. Stal se světovým šampionem a i díky tomu před pár dny taky převzal cenu pro sportovce roku Vysokoškolského sportovního centra Victoria. Nejen o tom s ním mluvil ve sportovní hale Folimanka reportér Adam Procházka.
3: Letošní rok, svatba, k tomu titul mistra světa. Dá se to třeba v té příští sezóně nějakým způsobem překonat?
4: Myslím si, že o překonávání vůbec jakoby není řeč. Já jsem rád, že se mi to povedlo, ten kariérní úspěch a vlastně ten můj sen od malička, o kterým jsem snil, takže nerad bych, aby to bylo postavený tak, že teďka ten další rok něco musím překonávat. Já dělám to, co miluju, extrémně mi to naplňuje a baví a budeme se snažit zase s týmem se posouvat dál, ale to určitě neznamená, že hnedka další rok něco musím překonávat a něco někam musím posouvat.
3: Taky se pohybujete v té hudební sféře, tak si říkám, jestli si to nezaslouží třeba nějakou novou píseň nebo skladbu, když se to takhle hezky sešlo.
4: Nevím, jestli přímo tohle by si jako zasloužilo, ale těch emocí je spousta a já často ty skladby píšu nebo ty texty píšu tak, že mám nějakou emoci, ale musím říct, že poslední opravdu dva měsíce byly velmi intenzivní a toho času na to mít klid na hudbu, tak ten nebyl žádný, takže možná v budoucnu uvidíme, jak to bude.
3: Stále si povídáme s Alexandrem Šupeničem. Mě zaujalo, vy jste říkal, že jste měl v hlavě dlouho tu vizualizaci toho snu, že se stanete mistrem světa. A když se to stalo, tak jste najednou v hlavě měl prázdno. Mm-hmm. Tak mě zajímá, co tam máte teď?
4: Pomaličku se tam tvoří nějaký sny, nějaký věci se tam tvoří, ale je to tak, že vlastně pro mě nejpozitivnější feedback bylo to, že jsem, když jsem přišel zpátky do haly po té nějaké pauze nebo po tom, co jsem měl oddech vlastně od sezóny, tak jsem se vrátil a vrátil jsem se šťastný do toho, co dělám, vrátil jsem se k svému týmu, který je úžasný a ta práce každodenní, to posouvání se a zlepšování a všechny ty věci, co s tím souvisí, mě neskutečně baví, takže to je ta nejdůležitější emoce, kterou teďka mám.
3: Z vás zde cítí, že vám motivace do dalších bojů nechybí a občas to třeba bývá u sportovců problém, když dosáhnou velkého úspěchu, že pak třeba těžko hledají motivaci. Mně přijde, že u vás to není ten případ. Čím to je?
4: To není o motivaci pro úspěch, ale motivace a spíš inspirace pro to dělat to, co mám rád a to, co mě naplňuje a to, co mě neskutečně baví. A ty úspěchy s tím jsou vlastně jakoby bonus a pozitivní feedback naší práce, kterou děláme, ale i bez těch úspěchů to, že každý den, protože spousta lidí vidí jenom úspěch, spousta lidí vidí jenom to mistrovství světa, ale to je 23 let nějaký práce a 23 let mýho života a to nejde tak jenom jako přeskočit, takže vlastně já jsem si to krásně prožil a budu to prožívat dál, takže pro mě je to nejhodnotnější věc.
3: Říká Alexandr Šupenič, první český šermíř, který se stal mistrem světa. Díky moc a ať se daří.
4: Děkuju a děkuju posluchačům.
3: Z Prahy Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Informujeme o tom v podstatě celý den. České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací na světě. Večer nastoupí v Oviedu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jihoevropanů je útočník Barcelony Lamine Yamal, o kterém mluvil taky záložník českého týmu Alex Král.
1: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
0: Utkání Španělsko-Česko začne v přímém přenosu na této stanici ve 20 hodin a 45 minut. Teď Wheatus.

0: Tenistka Marie Bousková míří v Pekingu za postupem do další fáze turnaje nad Australankou Birelovou, vede 6-4 a 3-1 a navíc podává. O poznání hůře je na tom Jakub Menšík. Ve stejném městě, ale na mužském turnaji, prohrál aktuálně s Franciskem Serundulem z Argentiny první set, a to 3-6.
1: Radiožurnál Sport.
0: A teď zase od tenisu k jinému sportu, konkrétně k hokeji. Právě ten hraje Radek Prokeš v Táboře profesionálně. Maxaliga má teď celkem hodně nabitý kalendář. Klub odehrál za uplynulých 7 dní 3 zápasy a dnes přivítá v 17 hodin Přerov. Prokeše ale zajímá i kalendář jiné soutěže. Do Tábora se proto vydal náš kolega Kamil Jáša.
2: Míte volejbal?
3: Jo, výborně.
2: Vážně?
3: Jo.
2: Proč volejbal? Prokešova manželka Andrea, dříve Kosányová, je totiž bývalou českou reprezentantkou. Domluvila se na působení v extralize v českobudějovickém Jihostroji.
3: Samozřejmě se bavíme jak o hokeji, tak o volejbale, takže teď zrovna je volejbal velký téma.
2: Není divu, Jihostroj vstoupí historicky poprvé do nejvyšší soutěže žen už v sobotu, kdy doma v Českých Budějovicích přivítá Ostravu. Shodou okolností ve stejný den nastoupí Radek Prokeš za Tábor v první hokejové lize doma proti Přerovu.
3: Andrea chodí na tréninky odpoledne, já mám tréninky dopoledne, takže to je v klidu, a když nahoru se potkají zápasy, tak máme babičky, dědečky, který fungují, takže zatím všechno v pohodě.
2: V pohodě ano, ale fyzicky je to pro hokejisty extrémně náročné období.
3: Jo, 100%, teď je toho prostě dost, a ještě to tělo na to není tak zvyklý, jak je začátek sezóny, ale pak je na druhou stranu lepší než trénovat.
2: Tábor doma přetlačil Kolín, prohrál ve Vsetíně, ve středu porazil Sokolov. Doma proti Přerovu bude v Maxalize obhajovat čtvrtou pozici v tabulce. To je příjemná, ale není to důvod k oslavě.
3: Určitě ne, my si to jako hodně vážíme těch bodů, protože tu sezonu jsme rozjeli, si myslím, parádně, a musíme furt pokračovat takhle. Aby jsme to neurazili, ale to furt dál, ty zápasy jdou tak rychle za sebou, že krát v týdnu furt dokola, tak je to fajn.
2: Radek Prokeš umí hokej i volejbal, obráceně by to asi ale nešlo. Jeho manželka, extraligová smečařka Andrea, raději zůstane u sítě, na led se moc nehrne.
3: By bylo slabší, ona je vyloženě talentový sportovec, takže tady by potřebovala trošku zarputilost a ona má spíš ten talent.
2: Hodnotil přednosti své manželky, bývalé české volejbalové reprezentantky a smečařské opory Jihostroje, hokejista Radek Prokeš. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Žeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničem mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál sport.cz.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Tato zprávy připravila Kateřina Sousidisová.
2: Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Čeští diplomati tam zůstávají. Voda zatopila sklad oblečení pacientů po ozařování v Motolské nemocnici. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí ve Španělsku proti mistrům světa. Kolona popojíždí na D1 z Prahy do Brna mezi Velkou Bíteší a Brnem. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno je zataženo na západě i se slabým deštěm a teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko-diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní zodpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
2: Britská policie propustila na kauci iránsko-britského občana podezřelého z přípravy teroristických činů. Informoval o tom server BBC. Muže zatkli ve čtvrtek v souvislosti s incidentem na základně Fairford. Blízko ní už minulý víkend policie zadržela pětici maskovaných mladíků. V pondělí je propustila na kauci. Vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídkách jejich dodávek našli určité množství benzínu. Žádná výbušnina tam ale nebyla. Policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti iránských tajných služeb. Teherán to odmítl. Čtvrtý suterén Motolské nemocnice zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování, kde jí byly asi 2 cm. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvních měření je běžná a není nijak nebezpečná. Pro jistotu ji ale ještě prověří chemická laboratoř. Začíná sezóna podzimních výlovů rybníků. Dnes rybáři lovili i návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku. Začali brzy ráno a ukádí se tvořila fronta lidí.
4: Amura?
5: Ano, prosím. Lehni.
6: Děkuji.
5: Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
7: Pan Arnošt si přijal do Kozlova pro rybu z Rantířova u Jihlavy. Rybář Milan Francálek má rybník v pronájmu od obce už 20 let. Výlov podle něj potrvá 3 hodiny.
5: No, nevím, kolem 400 kusů, asi kolem těch 12-14 metráků. No.
4: Malí nejsou, kapři jsou 4 kila a vejš, menší nebudou. Jo?
7: Výlov je dnes v kraji, taky například v Olešné na Pelhřimovsku nebo v Lípě na Havlíčkobrodsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté se utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. Večer v Ovědu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům. Ti v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Co musí Češi předvést, aby mohli pomýšlet na body, říká reprezentační záložník Alex Král.
8: To, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost, bojovnost a v dnešním fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby, oni taky budou udělat chyby a budeme tam chtít jít z chutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těchto dvou zápasech, které jsme doteď odehráli.
1: Duel Španělsko-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Velké Bíteše a omezení v Brně. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 161. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Zdržení pro osobní auta ze 190. kilometru je zhruba 3/4 hodiny. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna je nově uzavřený sjezd na D1 ve směru do Ostravy. Omezení bude trvat do konce listopadu, provoz je vedený po objízdných trasách. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. kilometru se pohybuje chodec na dálnici. Na silnici 27 mezi Mostem a Žadcem zpozorněte za havraní. U odbočky na Velemyšlevec zasahují u nehody, tvoří se kolony z obou stran. A na tahu 360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem dejte pozor u Černovíru. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách. Oblačno je zataženo, na západě ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15, na Šumově stále tepleji i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
10: 15 hodin a 5 minut, Radiožurnál Sport je s vámi dál i ve víkendovém vysílání, konkrétně v sobotu 3. října. Už jsme o tom informovali několikrát, ale dobré zprávy opakujeme. Rádi v našem éteru Jiří Lehečka v Tokiu postoupil do čtvrtfinále tohoto tenisového turnaje, když porazil ve třech setech Francouze Imbera. Teď ho čeká souboj s Paraguajcem Vajechem. Pokud jde o akční výsledky, respektive tenisty a tenistky v akci právě teď, tak Marie Bousková v Pekingu na takzvané tisícovce nebo turnaj série Masters hraje s Australankou Birelovou. První set vyhrála 6-4, v tom druhém je to po čtyřech a Bousková při svém podání vede 40-15. To Jakub Menčík bude muset otáčet zápas s Franciskem Serundolem rovněž v Pekingu, pokud chce pomýšlet na postup, protože první set ztratil 3-6, v tom druhém aktuálně vede 2-1.
6: Radiožurnál Sport
11: a David Prouza.

0: turn to dust all that I adored. Po písni od skupiny Bastille budeme pokračovat na radiožurnálu Sport ve fotbalových informacích. V rámci Ligy národů Ligy C už se rozehrál zápas Finska s Albánií. V 9. minutě Albánci vedou 1-0. Nás pochopitelně bude zajímat hlavně souboj Španělska s Českem 20:45 a přímý přenos radiožurnálu Sport. V rámci této české, chcete-li skupiny, se v 18 hodin rozehraje také zápas Chorvatska s Anglií. I o tom pochopitelně v našem vysílání uslyšíte. Teď míříme zase zpátky na českou fotbalovou mapu. Skoro 7000 diváků na přípravném zápase v Teplicích. To je něco výjimečného. Dlouhou reprezentační přestávku vyplnili fotbalisté Teplic zápasem s týmem z druhé německé Bundesligy z nedalekých Drážďan, za kterým na sever Čech dorazili stovky fanoušků. Domácí zvítězili 2-0.
1: Si myslím, že už naši kluci jsou na atmosféru na ligových stadionech zvyklí, takže my jsme rádi, že tento zápas se podařilo uskutečnit a že takováhle atmosféra na tom zápase byla.
2: Byl nadšený z vysoké návštěvy teplický asistent trenéra Ondřej Prášil. Bouřlivá kulisa nepřekvapila Jaroslava Harušťáka, který uzavřel krásnou střelou výsledné skóre.
3: Já myslím, že jsme to všichni čekali, oni ty Drážďany jsou víceméně kousek, takže nějaké ty videa se jako k vám dostanou a my víme, jaké fanoušky mají a myslím, že to musí kluci, co tam hrajou v Drážďanech, užívat, takže jsme se na to taky těšili, přece jenom jako hrát před tolika diváky s takovou atmosférou, to chce každý.
2: Pro Harušťáka to byl mimořádný zápas. Postupně se totiž vrací do formy, kterou měl bývalý reprezentant do 21 let před více než rokem před vážným zraněním kolena. O to větší radost měl z nádherné trefy, která nadchla i kouče Ondřeje Prášila.
1: Po tom gólu tam byl dlouho v obětí hráčů a že tam byly i slzy a my jsme za to stres samozřejmě šťastní, že ta cesta, kterou on prošel k tomu, aby mohl takhle zase začít hrát fotbal na téhle úrovni, byla dlouhá a jsme za to rádi, že se mu to povedlo a že ten svůj výkon ozdobil gólem.
2: V teplické sestavě pochopitelně chyběl Matěj Radosta. Jeho dosavadní výkony v dresu národního celku zaujaly i Ondřeje Prášila, který ale očekával, že šanci v české reprezentaci někdy dostane.
1: Asi jako překvapení úplně zase tak velký, ne? Protože už tam byl mezi jmény, o kterých se bavili s předešlým realizačním týmem. Samozřejmě teď v těch zápasech, který odehrál, nebo každou tu minutu, kterou ještě bude sbírat, tak bude růst jeho sebevědomí a já si myslím, že Rady ještě může udělat velký krok ve své kariéře. Je to reprezentační hráč, teď on je v konkurenci velkých týmů a tu konkurenci zvládá, takže asi teď on na své jméno upozornil a asi ten zájem o něj nějaký bude.
2: Nevylučuje Ondřej Prášil, že už v zimě možná Matěj Radosta Teplice opustí. Jedinou kaňkou na přípravném zápase s Dynamem Drážďany byl opět výpadek osvětlení, který nedávno přerušil ligový zápas se Sláví.
1: Je to takový trošku úsměvný, nicméně my tohle musíme vyřešit, protože není to příjemný, když prostě ten zápas končí tím, že nám vypadnou světla, takže doufejme, že už potom v lize se tohle dít nebude.
2: Doufá trenér teplických fotbalistů Ondřej Prášil. David Kalvas, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

Funková pecka od Ramones, Pet Sematary, doznívá na radiožurnálu Sport 15 hodin 17 minut. V době, kdy pro vás máme další dobré tenisové zprávy, Marie Bousková porazila Australanku Birelovou ve dvou setech 6-4 a 6-4 a na turnaji v Pekingu postupuje do dalšího kola. Napodobuje tak včerejší úspěšnou čtveřici, když se radovali v čínském hlavním městě Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek a také Nikola Bartuňková. Teď na radiožurnálu Sport dostanou prostor Killers. Hezký poslech a krásný den.

0: Výkonnost lidského těla dokáže zvýšit i obyčejný mentolový bonbon. Dokazuje to další výzkum, který jsme si vybrali do pravidelného sobotního povídání o propojení vědy a sportu. O takzvaném placebo efektu jsme už mluvili několikrát. Dnešní experiment je ale trochu specifický, v čem to už teď doplní Alena Benešová. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Autoři studie vydané v roce 2024 jednou z univerzit v Budapešti se totiž rozhodli prozkoumat, jak placebo efekt funguje na mládežnické sportovce. Experimentů s dospělými existuje hodně a o některých jsme už na Radiožurnálu Sport taky mluvili. Reakce dětí ale zatím moc prozkoumaná není. Pro jistotu připomenu, že princip placebo efektu je zjednodušeně takový, že někomu podáte nějakou látku a řeknete, že tato látka má určité účinky. Reálně žádné takové účinky nemá a jde třeba jen o cukr. Samotná víra v účinek ale může přinést kýžený výsledek.
0: Tak se teď vraťme ke konkrétnímu 2 roky starému experimentu. Jak vypadal?
1: Maďarští vědci využili skupinu rychlostních kanoistů ve věku od 10 do 16 let a řekli jim, že v obyčejném tiktaku našli vědci takovou látku, která zvyšuje výkonnost. A to dokonce tak, že Mezinárodní dopingový výbor zvažuje, že mentolky zakáže sportovcům konzumovat. Konkrétně šlo o arabskou gumu, která v mentolových bonbonech skutečně je. Žádný efekt podobný dopingu ale pochopitelně nepřináší. Účastníci experimentu pak 2x2 minuty pádlovali na trenažéru a měli ujet co nejvyšší vzdálenost. První pokus absolvovali bez bonbonu a druhý po jeho konzumaci. Autoři studie taky domluvili jednoho utajeného herce, který před ostatními účastníky experimentu mluvil o tom, jak se mu po tiktaku pádlovalo mnohem lépe.
0: No a teď samozřejmě podle mě nejenom mě zajímá, co ukázali výsledky takového testu.
1: Ukázali další potvrzení toho, že placebo může fungovat. Účastníci studie totiž v průměru ujeli po požití mentolky o víc než 3% delší vzdálenost než při předchozím pokusu. Podle autorů studie tato čísla zhruba odpovídají tomu, jak se při podobných pokusech projevují dospělí. Zdá se tedy, že placebo efekt funguje podobně bez rozdílu věku. A na závěr ještě dodám, že o průběhu výzkumu byli dopředu informovaní i rodiče testovaných dětí a i těm poté autoři vysvětlili, že v mentolkách se reálně žádná dopingová látka nenachází.
0: Říká na závěr rubriky Věda a sport Alena Benešová a jako vždycky připomínám, že ji připravuje pravidelně a velmi pestře náš kolega z Brna David Nekvinda. Tomu děkuji na dálku Aleně Benešové, takzvaně face to face.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni furtí
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 15 hodin 30 minut. Zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
7: Rusko zaútočilo na nákladní loď v jednom z přístavů v ukrajinské oděské oblasti. Jeden člověk zemřel a další 3 lidé jsou zranění. Informovala o tom ukrajinská přístavní zpráva. Podle ní se loď plavila pod liberijskou vlajkou. 13 členů posádky bylo evakuováno do bezpečí. Rusko opakovaně útočí na nákladní lodě v Černém moři, které z Ukrajiny vyváží například obilí anebo ocel. Meteorologové varují před silnými bouřkami v Egejském moři. Na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají do noci. Pro skupinu ostrovů do Dekany, do které patří například Rodost, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Hasiči zachránili 23 lidí z aut a domů. Pomáhali taky odčerpat vodu ze zatopených objektů. Dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. A v Praze se letos naposledy otevřela lidem Kramářova vila, oficiální rezidence premiérů. Při komentovaných prohlídkách si lidé můžou prohlédnout i zahrady a terasu, odkud je výhled na panorama Prahy. Den otevřených dveří v Kramářově vile končí v 5 hodin odpoledne.
0: Sport.
7: Max Verstappen z Red Bullu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Nizozemský závodník porazil druhého Lewise Hamiltona z Ferrari o 298 tisíc sekundy. Třetí skončil Isaac Hadjar. Ten ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne o 5 příček. Na jeho místo se posune lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna se dojíždí do kolony kamionů za sjezdem na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Ta se nesouvisle sune až do Brna na 194. kilometr. Tam se projíždí v omezení pouze pravým pruhem a osobní auta se zastavují na 190. kilometru. Na pražském okruhu připomínáme víkendové omezení v obou směrech. Mezi sjezdy na Písnici a Lochkov jede se tam v obou tunelech pouze jedním pruhem. Je to kvůli údržbě a omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Na silnici 27 mezi Mostem a Žadcem řeší nehodu u odbočky na Velemyšleves. Tvoří se tam kolony v obou směrech. A na tahu 137 mezi Táborem a Mladou Vožicí dejte pozor u Hlinic. Srazila se tam 2 osobní auta a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu na západě a severozápadě Čech přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty v noci 9 až 4 stupně, v údolích naměříme jen kolem 2. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
9: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. in and he hates it. Every waking moment, every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick, I can't kick it. I need one more hit, and I'm oh so tired of living like this. All my friends have jobs, I can't.

0: Kluci!
1: České fotbalisty čeká třetí ze čtyř zápasů v této nezvykle dlouhé reprezentační přestávce. Po domácích prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Lize národů večer v Oviedu proti Španělsku. O tom, že národní tým čeká zatím asi nejtěžší prověrka pod španělským koučem Santim Deniou, si víc řekneme s Mirko Vasičem. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Španělé letos vyhráli mistrovství světa a jsou i úřadujícími evropskými šampiony. A dokonce existuje ještě jedna série potvrzující jejich pozici aktuálně nejlepší reprezentace, která?
2: Fotbalisté Španělska neprohráli, a teď poslouchejte, 40 zápasů za sebou. Pokud tedy nepočítáme prodloužení nebo penaltové rozstřely, jde o rekordní sérii, kterou Španělé vytvořili i díky zlatu na letošním světovém šampionátu. Překonali tak dosavadní maximum Italů z let 2018 až 2021. Tehdy to bylo 37 utkání bez prohry. V základní hrací době Španělsko naposledy odešlo jako poražené v březnu 2024, když v přípravném utkání podlehlo Kolumbii. Svěřenci kouče Luise de la Fuenteho od té doby 31krát vyhráli a 9krát remizovali. Jednou i loni ve finále Ligy národů, když pak po penaltovém rozstřelu podlehli Portugalsku.
1: Češi budou hrát se Španělskem po 8. v samostatné historii, tak mě zajímá, jakou vlastně mají s aktuálními mistry světa bilanci.
2: No, ani jednou ho v dosavadních 7 zápasech neporazili, teď mluvím o Španělsku. Minulému před 4 roky taky v elitní skupině Ligy národů podlehli v Malaze 0-2. Vyšším gólovým rozdílem Česko se Španělskem v samostatné historii neprohrálo. Dvakrát s ním taky remizovalo, naposledy 2-2 v pražském Edenu, taky v roce 2022 v Lize národů. Z aktuálního výběru tehdy nastoupili v základní sestavě záložník Ondřej Linger a obránce Vladimír Coufal ale bude českým fotbalistům kvůli zranění

0: 15:01, posloucháte Radiožurnál Sport. Připomenu teď jednu zprávu, která už není tak pozitivní jako ty předcházející z tenisového prostředí. Jakub Menšík nezvládl souboj s Argentincem Franciskem Serundolem a prohrál s ním 2x3-6, to znamená, že v Pekingu končí, naopak na turnaji ženském ve stejném městě jde dál Marie Bousková po vítězství nad Kimberly Birrellovou z Austrálie 6-4 a 6-4. Teď ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku přejdeme zase na fotbal. Dlouhou reprezentační přestávku využívají kluby a hráči k nejrůznějším akcím. Po rozlučce Milana Baroše minulou sobotu dnes můžou fanoušci ostravského Baníku znovu podpořit svůj klub. Vydali se do polských Katovic, kde se Baník utká od 17 hodin v přátelském zápase s místním GKS Katovice. Příznivci obou týmů a kluby samotné totiž dnes slaví 30 let vzájemné družby. No a přímo v Polsku je taky náš ostravský reportér David Procházka, kterého teď vítám ve vysílání. Davide, vítej.
1: Hezké odpoledne z Katovic. V den z tého výročí prvního přímého přenosu Radiožurnálu z fotbalových utkání budeme nejen ve španělském Oviedu na Lize národů, ale také v Polsku v Katovicích na tomto vyprodaném utkání místního GKS s Baníkem Ostrava.
0: Přesně tak, mimochodem tomu stoletému výročí se věnujeme v našem seriálu, můžete si ho naladit třeba v aplikaci Můj rozhlas. Ale to sem teď nepatří. Davide, prosím, vysvětli, jak družba mezi oběma kluby vlastně vznikla a co ty dva týmy mají společného.
1: Tak především mají společné to, že jsou to podobná souměstí, jako kolem Ostravy jsou další větší města Havířov, Bohumín, Orlová, Karvina, Frýdek, Místek, která vznikla a vlastně takhle se spojila v době největšího propuku hornictví, tak stejně je to v okolí Katovic, což je vlastně souměstí tady Zabře a další městečka okolem, takže toho

0: Hornictví spojuje oba dva kluby. Dříve měl Baník Ostrava za federální ligy a vlastně, když ještě Cheb hrál první nejvyšší soutěž, tak s Chebem, s Unionem Cheb, ale Cheb už opustil fotbalovou mapu, tak před 30 lety se Baníkovci dali dohromady s fanoušky GKS Katovice. Jedna taková historka hovoří o tom, že to bylo na utkání ve Vsetíně, kde viděli fanoušky ve žluto-zelených barvách, což jsou barvy Žiliny také v fotbale nebo v hokeji. Tak si mysleli, že naváží držbu se Žilinou, ale to byli fanoušci GKS Katovice. Ale ovšem je to jenom pověst. Fanoušci před stadionem mi říkali, že to bylo úplně obyčejné, že se vypravili Baníkovci do Katovic na zápas a seznámili se s fanoušky GKS Katovice.
1: Říká náš kolega David Procházka na radiožurnálu Sport. Před pár minutami jsme měli v našem vysílání reportáž Davida Kalvase, kdy Teplice hráli přípravný zápas také během té reprezentační přestávky. Bylo to Drážďany a na zápas přišlo zhruba 7000 diváků. Tak jakou očekáváš atmosféru v Katovicích a podotázka, byl jsi tam někdy na fotbale?
0: Tak tady by mělo být vyprodáno 15-tisícový stadion, který stojí od března loňského roku, tak fanoušky jsem potkával už mimo stadion, kde za toho počasí babího léta se tam občerstvují, veselí se, druží se. Skoro všechny stoly, které tam jsou před stadionem a stánky, tak jsou obsypané ve žluto-zeleném a v bílém, tak na střídačku, takže fanoušci opravdu mají tu družbu hodně velkou. Ještě v té předchozí otázce jsem zapomněl, že vlastně Baník Ostrava také spadl před 11 lety, jestli to dobře počítám, ano, před 11 lety do druhé ligy a GKS Katovice vlastně na tom starém stadionu, který je zhruba 3 kilometry severně odsud, tak také se dlouho potácel ve druhé, ve třetí polské lize, měl problémy. Teď už má tedy více než rok městský stadion Jana Furtoka, což je bývalý vynikající polský reprezentant, útočník, který dával v Bundeslize spoustu gólů za Hamburg nebo Frankfurt, tak ten nový stadion zase vzvedl Katovice až do evropských pohárů, takže to si fanoušci Baníku také přejí, aby Baník měl nový stadion a hrál třeba každý rok o mistrovský titul v České lize a dostával se pravidelně do evropských pohárů. No a ta otázka, jestli jsem někdy byl na fotbale v Katovicích, tak byl jsem, včera jsem to listoval v archivech v listopadu roku 1994, když Katovice hráli ještě na tom právě starém stadionu pohár UEFA s Bayerem Leverkusen a tehdy jsem vyjel za Pavlem Hapalem, který byl hvězdou Bundesligy, společně jako další čeští fotbalisté v té době, třeba Miroslav Kadlec nebo Pavel Kuka, tak o 3 kilometry severněji od tohoto stadionu jsem byl za Pavlem Hapalem.
1: Dnes David Procházka bude také znít v našem vysílání z toho přátelského zápasu, jak jsme říkali, Baníku právě z GKS Katovice. To je jedna věc, ale předpokládám, že v Katovicích se toho možná bude dít dnes trochu více.
0: Ano, ještě se vrátím k tomu termínu, co si teďka řekl, přátelský zápas, protože kdysi se to používalo, já to docela rád nepoužívám, protože já říkám spíše přípravný zápas, ale tento dnešní bude opravdu ten přátelský, tak jako kdysi v minulosti už to, co se děje před stadionem, tomu nasvědčuje. Na hřišti samozřejmě oba dva týmy to berou jako přípravu, takže určitě to bude z jejich strany naplno, ale myslím si, že tady se nebude dít nic nepřístojného. No a fanoušci obou týmů, jak jsem říkal, jsou před stadionem. Už vlastně pár hodin před tím zápasem se na venkovních hřištích, takových menších dětských, hrály zápasy obou dvou mládežnických kategorií, obou dvou týmů. V přestávce zase tady by měly nastoupit legendy obou klubů k takovému krátkému utkání mezi bývalými fotbalisty GKS Katovice a Baníku Ostrava. No a také by měly být v sektoru, nevím ještě ve kterém, ještě nejsou diváci na stadionu, tak v některém tom sektoru by měly být mladí chachaři. To je vlastně projekt Baníku Ostrava, kdy si vychovává mladé fanoušky, takže to by měl být jejich první výjezd.
1: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport David Procházka, bude se hlásit také ze zápasu mezi místním GKS Katovice a Baníkem Ostrava. Davide, pro tuto chvíli díky a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Projekt BSP neboli Baláš Střihavka Pavlíček a asi možná největší hit tohoto tria Země vzdálená doznívá na radiožurnálu Sport českým hokejistkám. Zatím turnaj série Euro Hockey Tour ve Finsku vůbec nevychází, respektive nevyšel, protože prohráli se Švýcarskem 2-3 po samostatných nájezdech. V nich se z Češek netrefil nikdo a za Švýcarky Balcerová rozhodla v páté sérii. No a pohled na tabulku tedy ukazuje, že Češky skončí poslední, protože předtím prohráli jak s Finkami, tak taky se švédským týmem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Radim Šimek, poslouchej zápasy Tipsport Extraligy na Radiožurnálu Sport. Každý zápas od první buly po poslední sirénu samostatně v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Cousilišová. Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Lotyši volí nový parlament, prezident skázal, že každá volba je správná. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají ve Španělsku s mistry světa. Na kolonu kamionu pozor, na dálnici D1 z Prahy do Brna už od Velké Bíteše. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i se slabým deštěm. Teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala. Jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odmítl, že by Česko zlehčovalo bezpečnostní rizika. Lotyši volí nové složení stočleného parlamentu. Na výběr mají ze 14 volebních stran. Policie zatím nehlásí žádné vážné incidenty. Podle veřejnoprávních médií voliče zatím neohrožují systematické dezinformační kampaně.
4: Podle mého názoru ti, co bývali konzervativní, už dnes konzervativní nejsou. Takže pro konzervativní voliče to musela být velmi těžká volba.
5: Řekl lotyšské veřejnoprávní televizi jeden z voličů v Rize. Odvolil už například i prezident země Edgar Srinkevič, který vyzval ostatní, aby nepodléhali dojmu, že není koho volit a že volby nic nezmění. Vzkázal jim, aby volili podle toho, jaké uskupení je jejich srdci nejbližší. Pak bude jakákoliv volba správná, bez ohledu na názor okolí. Volební místnosti se uzavřou v 8 hodin večer. Lotyši, kteří už hlasovali, ale ještě dnes mohou své rozhodnutí změnit a hlasovat znovu. Tak se počítá poslední odevzdaný hlas. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Rodiny, knihovny anebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
6: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
7: Sport. Dalším soupeřem českých fotbalistů v Lize národů budou večer úřadující mistři světa i Evropy. Po prohrách s Chorvaty a Angličany nastoupí Češi v Ovědu proti domácím Španělům. Ty čtvrtým rokem úspěšně vede kouč Luis de la Fuente, který v minulosti u mládežnických výběrů Španělska dlouho spolupracoval s trenérem Čechů Santim Deniou.
8: Kromě toho, že je to nejlepší kouč na světě, nás váže velké přátelství. Těch 12 let jsme spolu nejen pracovali, ale i žili. V dobrých i špatných momentech, ani ve Španělsku není každý den veselo. I růst trenéra je postupný proces, takže jsme spolu získávali zkušenosti. Výsledky jeho práce jsou výborné. Děkuju mu za skvělé zážitky.
7: Utkání
1: Česko-Španělsko začne ve 20 hodin 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Prahou a nehoda na 27. u Velemyšlevsi. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 163. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje až na 194. kilometr, tam pracují silničáři a mají zabraný levý pruh. Osobní auta se zastavují na 190. kilometru. Silnice 27 mezi Mostem a Žatcem byla zakřížením s D7 chvíli neprůjezdná. Teď se tam projíždí kolem nehody Kyvadlově. Dá se to stále objet přes Velemyšleves. A na pražském okruhu stále trvá víkendové omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech se obousměrně projíždí vždy jedním tubusem, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení by mělo končit během zítřejšího poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno, je zataženo na západě ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 15, na Šumavě i kolem 20. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Vítám Pavla.
11: Dobrý den.
10: A vítám taky Mirka Vasiče, který dneska je naším kolegou, expertem. Mirko, vítej.
12: Hezký den.
10: Tak já připomenu, že Mirka s Pavlem, když slyšíte u mikrofonu, tak to většinou bývá krásný zážitek.
13: Kliment může rozhodnout, Kliment se rozbíhá, zadrobil z cíl.
14: Gól!
13: Gól! Gól! Češi vítězí po penaltách. Obrovská radost české fotbalové reprezentace.
15: Já jsem úplně tlak.
10: Tohle už je Jan Kliment, já jsem to pouštěl na Desítce živě a musím říct, že vždycky to mělo teda parádní grády.
11: No já přemýšlím, takhle já si myslím, že takhle ty chlapi všichni řvou i v tom hledišti, že jo? Protože my jsme v podstatě jako v tomhle případě, když hraje nároďák, tak můžeme být jako regulérní fanoušci podle mě. Takže jako sice se snažím být objektivní, ale když dostane někdo červenou kartu, tak samozřejmě jsem naštvanej, protože to vidím trošku jako jinak, ale když v nároďák skóruje nebo se jim daří, no tak logicky se projeví to fanouškovství a podle mě křičíme stejně jako chlapi o pět řad pod náma, no.
12: Se prostě utrhnete, no. To se stává a třeba ta baráž, tam i dvakrát došel hlas, protože i člověk do toho prostě vletí a jak je v tom emotivním zápalu, teď má pocit, že musí přehlušit celé ty tribuny a tím pádem ještě přidáváte víc a víc a ono na konci zápasu už se mi občas stalo, že jsem i klepal do Pavla, ať chvilku mluví, protože jsem potřeboval polknout nebo se napít, protože to prostě mizelo. To nešlo.
10: Ale jako je z toho slyšet, že to je přirozené a to je ideální, protože asi si myslím, že někdy do toho komentátoři dávají trošku jako něco navíc, ale krásně jste to kluci tehdy komentovali, byl to březen 2026, Česi tehdy postoupili pod Miroslavem Koupkem na mistrovství světa, na ten mundial už zase nějakým způsobem jsme spíš asi raději zapomněli, nezdařil se, to je fakt, ale teď před sebou máme zase další dva těžké zápasy v rámci Ligy národů, my Češi, český nároďák a právě proto máme dneska speciální desítku, je to vlastně obdoba té pondělní, ale je to takový reprezentační speciál. Tématem týdne může být i ten zápas, který komentoval Mirko Vasič, to byl zápas s Chorvatskem, ale přece jenom blíž nám je ten zápas s Anglií, který jsme ještě neměli šanci v Desítce rozebrat. S Angličany to bylo tedy 0-2, byl tam Pavel Horváth, Lukáš Michalík komentoval s tebou.
11: Ano.
10: Bohužel český hosté komentovat nemohli, ale přece jenom si myslím, že mohl přijít dřív, než bychom čekali. Bohužel nepřišel, ale Pavel Šulc tam měl dvě zajímavé pozice, co myslíš?
11: No já jsem, musím říct, ještě teďka dneska koukal na nějaký highlighty a hodně mi naštvalo, že vlastně v těch highlightech, které jsou na oficiálních stránkách UEFA, nejsou ty naše šance, je tam jenom ta červená karta a vlastně šance a góly Anglie. Trošku mi to nadzvedlo, protože si myslím, že byť jsme samozřejmě byli outsideri, ten zápas jsme prohráli a jako nezvládli, tak tohle to je trošku zkreslující a myslím si, že Pavel Šulc měl obrovskou šanci. Trošku si myslím, že kdyby byl před 4-5 rokama, že by spadnul a byla by možná trošku, možná červená karta tam při tom prvním úniku, protože tam ho evidentně anglický stoper minimálně přibrzdil a pak ta druhá šance, kdy mohl se rozhodnout, jestli nahraje Adamu Hloškovi nebo zakončí sám, tak to trvalo tak dlouho, že vlastně z toho pak nic nebylo, ale byly to velké šance, takže samozřejmě nějaký náznak těch útočných akcí tam byl, ale logicky i vzhledem k té červené kartě prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.
12: No, ukázal se tam trošku takový rozdíl, nechci říct ve štěstí, ale když potom Harry Kane dal gol na 2-0, tak to prostě dostal skrz hranáče, skrz jeho nohy a vedle nohy Kováře. A když jsem si pak pouštěl ještě zpětně ten průnik Pavla Schulze, který byl nakonec zablokovaný, tak on zkoušel něco podobného. On chtěl počkat na pohyb toho obránce. Golman taky čekal, že to bude obstřelovat tak nějak, když to připodobním k české lize po Haraslínovsku. A on to chtěl dát do protipohybu mezi nohama a netrefil, no, prostě Kane to není.
11: No, je to, myslím si, tohle je velký téma, i dneska to bude pro mě velký téma, kvalita hráčů, prostě samozřejmě my v tuhle chvíli máme nějaký, teď bez urážky ke klukům našim, nějaký materiál, nějaký stupeň té kvality a teď se setkáváme prostě tady v těch zápasech vlastně s nejlepší světovou kvalitou.
10: My zůstaneme ještě u Pavla Schulze, to může být teď téma na úvod, protože i to vyloučení komentoval trenér Anglie Thomas Tuchel, že bylo klíčové pro celý ten zápas, ostatně tak to asi řekne každý. Měli bychom být ve spojení s bývalým kapitánem české fotbalové reprezentace, účastníkem mistrovství světa i Eura v roce 1996, tudíž držitelem stříbrné medaile, Václavem Němečkem. Dobrý den, Václave, slyšíme se?
14: Ano, dobré, ano, ahoj.
10: Tak Pavel Schulz, já jsem to psal Pavlu Horvátovi, že mi to připomnělo, že odehrál takový zápas blbec, jako když tehdy na Spartě nedal za Plzeň 3 tutovky v závěru v ligovém klání v únoru 22. Jak jste viděl jeho výkon, co ho ovlivnilo podle vás?
14: No, tak je to pravda, já jsem teda neslyšel až teďka rozhovor naposledy s tou poslední šancí a úplně to tomu odpovídá. Já myslím, že jsme vstoupili dobře docela do toho zápasu. Překvapivě i Angličani dělali velké chyby vzadu. Ty chyby dělali už proti Španělsku, jak jsem viděl se střihu. Dalo se toho využít, bohužel jsme to nedotáhli do konce a to, že jsme to nedotáhli, si myslím, to ovlivnilo docela dost. A pak mě přišlo, že Pavel Schulz byl trošku frustrovaný, no, že šel do těch soubojů obranejch trošku zbytečně. Mně to teda přišlo nejdřív, že to byla taková ta klasická žlutá, já jsem byl nahoře zrovna na tribuně, takže jsem to neviděl podrobně v těch záběrech a pak doma na opakovačce, prostě dneska se za to ta červená může dát.
11: Václav, ahoj, my jsme spolu už mluvili, tak tě zdravím ještě jednou. Já jenom mám takovou jako konkrétnější otázku, samozřejmě chápu, že jak jsem zmiňoval, že ten level našich hráčů je malinko jiný. Ty jsi hrál středního záložníka, já jsem se o to taky pokoušel, tak jenom tě poprosím o názor. Jo. Já srovnání Modrič, Kovačič a teďka Anderson a
10: Luis Kelly,
11: který tam hráli veprostřed. Samozřejmě jdeme nějakou španělskou cestou, ale i ty španělský středáci, teď řeknu příklad, z 10 míčů 8krát vlastně jsou schopní hrát dopředu. A my máme na téhle pozici Lukáše Červa a
10: Michala Sadílka
11: a vlastně je ten poměr v podstatě obrácený. Co si myslíš, že rozhoduje o tom, že to takhle je?
14: No, říkáš to asi dobře. Já si myslím, že nám přesně chybí. Takhle o kvalitě se nebudeme diskutovat, je to prostě daný tím, jaký máme hráče, kde hrajou, za jaký kluby, to je jasný. Ale za mě dobře, že se o to pokoušíme teda, ale ano, nemůžeme za každou cenu podle mě hrát nebo chtít hrát, jako hrajou Španěle, když nemáme úplně tu kvalitu španělskou, ale přesně jak říkáš, mohli bychom tam třeba dát aspoň jednoho kluka doprostřed, který umí tu průnikovku, který se nebojí zkazit. Mně to přijde, že hodně ty kluci se bojí jako pokazit přihrávku, aby se neřeklo, aha, tak tento zkazil, aby to prostě nebylo na něm. A to teda takhle, musím říct, ty se mě ptal na to srovnání španělských, středových a, nebo pardon, chorvatských a anglických. Mně třeba fotbalově se ty Chorvati líbí víc, musím říct. Jako ty Angličani mě trošku zklamali, jasně ten zápas se zkazil tou červenou kartou, ale pak to bylo takový obehrávání úplně bez ničeho. Právě ta průnikovka třeba i z té Anglie mě tam chyběla. Jediný, kdo se o něco snažil za mě, byl Gordon. Jinak jsem byl docela zklamaný.
11: Jasný, tak ta kreativita, si myslím, že Modrič, Kovačič prostě je, to je top světového fotbalu. Na druhou stranu, právě proto, že vlastně se to učíme, tak já bych čekal, když se podíváme, já vím, že to je i o těch spoluhráčích samozřejmě, ale je vlastně to, že ty středáci opravdu si chodí až k těm stoperům a přestože třeba Guardiol a druhý stoper, pardon,
12: Škovič.
11: Jo, ten vlastně taky to jsou fantastický hráči, přesto, když ten Kovačič nebo ten Modrič si pro ten balon přijde, tak ho okamžitě dostává a tyhle ty hráči mu dělají vlastně servis, jo. Tak jestli my tady máme vůbec takovýho hráče, já teďka mě napadá prostě Macek, který ve Spartě tohleto plní, ale samozřejmě je otázka, jestli Sadílek s Červem jsou ty praví hráči na to, aby jsme tenhle fotbal hráli, no.
14: Já si myslím, že prostě nemůžeme hrát jako Španěle, jako Chorvati, musíme hrát svoji cestu. Ano, je to dobrý tam zapojit tyhle ty prvky, aby jsme se jenom nezbavovali balonu, protože proč? Protože pak jsme utahaný, protože pořád běháme bez balonu, takže je potřeba se na ten balon dostat vzhledem k tomuhle tomu. Ale potřebujeme do toho dát právě i tu českou chytrost, trošku myšlenku a já si myslím, že je nutný dát přesně nějakou tu průnikovku třeba na Adama Hoška, který mě se teda velmi líbil. Jsem rád, že po zranění je zpátky v té formě, jakou vždycky ukazoval, takže stavit na tomhle, nebát se, průnikovka a zakončení. Mně se nelíbí, teda musím říct, když se to do nekonečna obehrává. Takže zkusit to.
12: Dobrý den, pane Němečku, ještě ode mě, Mirko Vasič. Ta španělská hra je hodně postavená i na, řekněme, defenzivním záložníkovi, který ale umí hrát dopředu. Já vím, že to je trošku dokola, ale přece jenom Sadílek a Červ, to není typ hráče, jako je Rodri a Busquets. A když se bavíme o tom, že tady třeba nemáme tak úplně kreativního toho středního záložníka, tak jak je možné, že si někdo najde takovéhle borce i na defenzivního?
14: No jako prostě, protože to je o té kvalitě, no, my ho nemáme, my ho musíme vychovat, my musíme zkusit ho najít v mládeži, prostě já jsem to říkal už před lety, já bych dokonce klidně obětoval jednu kvalifikaci, aby jsme tam zařadili mladý, talentovaný hráče, který mají tyhle ty předpoklady, ale myslím si, že by to bylo asi moc odvážný tah, nikomu se do tohohle nechce, protože pořád to jakoby lepíme, když to řeknu. A takovýho hráče to opravdu je těžký jako najít a vychovat si ho.
11: No, já si myslím, teď to řekl jako takhle možná natvrdo, ale ono vlastně možná to k tomu stejně směřuje, protože ta podpora teďka ať už vlastně jako hráčů nebo lidí kolem fotbalu je veliká, přestože výsledky se nám nepovedly, tak samozřejmě všichni tam vidíme nějaký takový ty maličkosti, který jsou dobrý a jestli právě teďka není ten pravý čas, do toho opravdu, já nechci říznout, ale vím, že 21 samozřejmě má svoji kvalifikaci. Hugo Sochůrek prostě si myslím, že je ten hráč, který třeba by se mohl na téhle pozici trošku pohybovat, takže já si myslím, že k tomu určitě dojde, že tyhle ty kluci budou, pozor, teďka implementovaný do toho háčka a já si myslím, že ta doba prostě by se měla přiblížit, no.
10: Já bych se jenom zeptal Václava, jak na ně působí to zařazení, právě ta implementace některých těch hráčů, o kterých bychom to třeba nečekali, nebo u kterých bychom to nečekali, jako je Sláma nebo Radosta, co z vašeho pohledu předvedli. Samozřejmě bavíme se stále o tom, že jsou neoskoušeni, na druhou stranu prostě už reprezentují.
14: Ne, tak tohle bylo fakt, jako to bylo fajn, ty kluci hráli dobře. I Ambroš, je to Ambroš, že jo, správně.
10: Vy to říkáte maďarsky, on je to Ambros.
14: Pardon, tak se mu omlouvám. Ten taky hrál velmi dobře, sebevědomě na míči, to jako bylo fajn. A podle mě je právě nutný využít tyhle ty zápasy, protože za mě teda, já jsem velký odpůrce tyhle ty Ligy národů, nebo jak se to jmenuje. Protože to uměle přidává klukům, zápasy jsou pak strašně prostě vyčerpaný, unavený, na konci sezóny praskají svaly, kolena. Za mě je to zbytečný, je to jenom, aby UEFA prostě sebrala víc peněz. Za mě je to prostě přátelák, ale dobrý přátelák, je potřeba toho využít právě proto tam tyhle kluky dát.
11: Já se ještě zeptám na výkony některých hráčů. Samozřejmě vím, že Jirka Sláma, který šel z Olomouce do Jablonce, tak prostě už je to 27letý hráč, který samozřejmě má za sebou nějaký, řekl bych, minimální zkušenosti s evropským fotbalem a teďka vlítne do takovýchhle zápasů. Samozřejmě my jsme taky nějak začínali. Jestli si vzpomeneš na to, jak se cítil, když jsi nastupoval do těch zápasů prvně, jak jsi to vnímal a jak jsi se cítil při zápase a po zápase a jak jsi byl schopný sám sebe ohodnotit?
14: No, tak to je tak dávno, že se už těžko vzpomíná, ale jo, to bylo vždycky náročný psychicky, jako protože kolem mě byli jako velký borci a člověk přesně nechtěl udělat, nechtěl jim to zkazit, jako jo. Takže jsem se snažil hrát co nejjednodušeji, plnit si svoje úkoly a tím to postupně prostě přišlo i taková ta jistota, protože jinak, kdyby na to člověk myslel jako pořád, tak to hrát nemůže, že jo. Takže jo, nervozita na začátku určitě, ale pomáhalo mě udělat pár prvních dobrých balonů a pak měl jsem to štěstí na ty kluky, že mě i pomohli jako vždycky.
10: Václav Němeček, bývalý kapitán národního týmu, stříbrný medailista z Eura 1996, s námi ve speciální reprezentační desítce Pavla Horváta. Ještě věc, která se týká nového trenéra Santiho Deny, protože on do angažmá vstoupil dvěma soutěžními programy. Je to věc, která se už stala trenérům dříve, že dvakrát na úvod angažmá prohráli, dokonce třeba Michal Bílek s Pavlem Vrbou čekali až do pátého zápasu na lavice reprezentace na úvodní vítězství. Nicméně ta atmosféra právě kolem nového španělského kouče nároďáku je taková jako pozitivní, což je hezké, protože dříve kolem nároďáku panovala negativní atmosféra, ale otázka zní, jak to vidíte v té lize národů, přece jenom 6 těžkých zápasů, kdyby se prohrálo všech 6 zápasů, má se nějak měnit kurz, nebo opravdu jste zastáncem toho nechat ho tam na déle a prostě vidět, co dokáže?
14: Takhle, pojďme se podívat na ty soupeře a pojďme si říct, že každý urvaný bod bude zlatý, jako jo. I když říkám, pro mě jsou to spíš přátelské zápasy. Takže nechal bych to být, využil bych toho, aby se právě ten tým tvořil a podle mě od základu právě a využil bych přesně tyhle ty zápasy k tomu, aby jsme pak naskočili na ty kvalifikace, protože kvalifikace je to, co rozhoduje. Teď myslím Euro, mistrovství světa.
11: Venco, děkujeme ti za tvůj čas, měj se hezky a slyšíme se, vidíme se.
14: Ano, nashle.
10: Krásně přejeme.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Tak, Pavle, máme tady téma, které souvisí právě se Santim Deniou, chci se na to zeptat, protože on říkal po tom zápase, slyšel jsem vlastně to vyjádření hned pro Českou televizi, protože musíme říct, k tomu se dostaneme, ty tiskovky jsou až příliš dlouhé. Budu citovat, výsledek nás mrzí a jsme zklamaní, ale i tak jsme na tým a na výkon, který jsme podali, velmi hrdí. Ještě jenom řeknu svoji zkušenost ze zahraničí z houslí. Profi taky obrovská úroveň, vysoká úroveň těch zahraničních profesorů. Často jsem se setkal s tím, že jsem sám věděl, že na to nestačím, dobrý. Že to nebylo dobrý a stále tě ale oni plácali po zádech. Byla to jako taková schovývavost. Jo, že pak vystoupíš a samozřejmě tě motivují, ale jako není to dobré. Jo, a sám to cítíš. Jako k čemu tohle je?
11: Myslím si, že je to normální, že i v dnešní době ty trenéři prostě jednak veřejně nebudou kritizovat, nebo už to fakt je minimálně, že někdo to neunese a řekne otevřeně, nejle Pepik nám to prohrál, prostě Láďa hrál hrozně a to je to spíš obecně, dneska nám to nevyšlo, ale snažili jsme se, jsme hrdí. Oni ten překlad, že jo, z té cizí řeči, já teda si můžu přeskočit těm tiskovkám. Já si myslím, že by prostě bylo lepší, kdyby trenér mluvil španělsky prostě a byl tam regulérní nějaký španělský překladatel, který je minimálně sportovní, spíš fotbalovej, aby to bylo jako dobře překládaný, protože vím, že to přeskakování v té řeči je normální, ale spíš si myslím, že to patří do té šatny. A teď to není kritika, myslím si, že i pro fanoušky by to bylo lepší. Jsem přesvědčený, že v té hráčské šatně to přeskakování ze španělštiny do angličtiny vůbec nevadí, protože ty hráči prostě ty výrazy znají a naopak si myslím, že si z toho dělají srandu i mezi sebou, jako že já si pamatuju, že když jsem se vrátil z Japonska, tak jsem v Plzni počítal japonsky v bagu a německy jsme počítali v bagu, prostě jo, Děláš si v Teplicích, když tam byl Franta Straka, takže to prostě k tomu patří, ale myslím si, že na těch oficiálních tiskovkách by tam mělo být prostě jako ta kvalita té řeči. Teď ode mě to zní prostě blbě, protože já taky anglicky mluvím jako špatně a bylo by to hodně podobný, ale jako já bych to asi chtěl takhle. No.
12: No, hlavně tam je problém v tom, že Santi Denia nad tím přemýšlí, to je vidět, a teď loví tam to slovo, jasně, no. Zároveň loví nějak tu gramatiku, aby to dávalo smysl. Teď samozřejmě on potom používá stále stejná slova, víceméně na každou otázku on to převede do stejného směru. Je to pro něj hrozně těžké a jeden takový poznatek, tisková konference po Chorvatsku, Santi Denia na mě působil trošku jako nervózně, teď samozřejmě i v tom, s tím jazykem a podobně, a na konci, no to bylo vlastně takové kouzelné, teď se řeklo, že je konec tiskové konference, Santi Denia se tak podíval, teď si klepnul rukama do stolu a s takovou jako úlevou vstal, jo. Že už to má vlastně za sebou. Ani jemu to podle mě vnitřně není osobně moc příjemné to, že vlastně mluví anglicky, byť on s tím musí počítat, když jde samozřejmě dělat někam a angličtina je rozšířenější než španělština, to si řekněme, ale ani pro něj osobně to nebude zrovna chvilka, kterou bych chtěl zažívat znova a znova.
11: Já samozřejmě už je to taky delší dobu, když jsem byl v Japonsku a bylo tam spoustu zahraničních trenérů a ty prostě měli překladatele logicky, protože japonština, no, ale byli to taky, byli to Brazilci, byli to Španělové a ten překlad prostě byl z té jejich rodné řeči. Nebylo to, že by mluvili prostě anglicky a Japonec to překládal jako do japonštiny. No.
10: Teď se hodně objevují i v rámci té kauze Manchester City videa s Pepem Guardiolou, pár let stará, ale on neměl, řekněme, z hlediska výslovnosti a toho projevu třeba úplně ideální angličtinu, ale dokázal velmi rychle mluvit a všechno to vlastně vyjádřit, protože tam žil leta, předtím trénoval v Německu, takže ten vlastně na tom nestrácel nic, třeba na tom respektu, který k němu chovali novináři, nebo já to takhle...
12: Ale pozor, tohle není žádná jako ztráta respektu, ne, to, že někdo neumí úplně dokonale anglicky. Já toho člověka jako chápu. Celý život se pohybuje ve španělském prostředí a pak dostal takovouhle nabídku. Ano, chvíli byl předtím v arabském světě, no. Ale maličkou chvilku a potom přijdete sem a teď samozřejmě dostáváte dotazy takové, a jdete do hloubky a tak a teď se v tom jazyce necítíte. Jo, nemůže to není ztráta respektu.
10: No. Já jsem se špatně vyjádřil, myslel jsem přesně pak tohle, že do té hloubky nemůže žít, ale samozřejmě jako víme, jak to je.
11: On tu kvalitu na to, aby to rozebral do hloubky má.
10: No jasně.
11: Ale prostě ta slovní zásoba v té angličtině ti logicky.
10: No teď se ptali na svazových stránkách, je vlastně rozhovor, jak se těší na Španělsko proti De La Fuente, mu říká 12 let jsme spolu vlastně skoro žili, že jo, jsme spolu kamarádi a to je trenér mistrů světa, takže on je taky jako velká kapacita a jenom prostě na druhou stranu ono občas známe to před tou veřejností, každé malé zaváhání trošku může třeba jasně, ubrat. Jasně. Já jsem to nemyslel na nás novináři, že by asi ztrácel před námi respekt, ale...
11: Tohle uzavřel, to nebyla vůbec kritika trenéra, prostě jenom jako si myslím, že by to bylo lepší pro všechny vlastně, aby on i mohl se vyjadřovat v té španělštině, kde tu slovní zásobu i v těch fotbalových věcech bude mít daleko větší.
10: Tak. Ano, tak to jsme probrali vlastně jako je téma, možná pro někoho okrajové, ale třeba to pomůže i samotnému novému trenérovi, který se snaží vtisknout české represi svůj herní styl. No za pár let třeba jo. To bych mu přál, aby se naučil tak těžký jazyk, jako je čeština.
12: A teď říkal, že je vlastně Čech, že není Španěl. Teď před tiskovkou, když se ho ptali na to, jak se těší právě
10: on je
12: na
10: to
12: Španělsko
10: nějaké,
12: a
10: Mirko,
12: De La Fuente.
10: Ono je to teď nějaké propojené, ono se i ve fanzónách před Edenem řve zase vámos Česko, takže nevím přesně, jako úplně kam směřujeme jazykově, ale jak se ten svět spojuje, aby z toho za chvilku nebylo to Esperanto, že jo? Tak to Pavlovi pak třeba vysvětlím, kdyby se chtěl zeptat, ale
11: nebo
10: my teď si poslechneme...
11: Z vážné hudby, já to by neboj.
10: Ale my jsme, Pavel, oslovil Tomáše Janotku, trenéra, ano. Který aktuálně nemá angažmá, ale který taky sleduje českou repre a on právě mluvil o tom, jak se dá zařadit právě ty myšlenky do toho ideálního herního stylu, nebo do toho požadovaného herního stylu.
15: Myslím si, že doba na vtisknutí herního stylu je hodně odlišná a dá se říct hodně individuální tým o týmu, tím, že se v klubu dá pracovat na dennodenní bázi a systematicky se tam dá trénovat vlastně týden od týdne je vlastně vtisknutí toho vlastně principu hry a stylu hry určitě jednodušší a mělo by být rychlejší. Samozřejmě platí, že se nejdříve učí základní principy, ať hráči mají správné návyky, a poté přichází se postupně více k detailům, které se ladí. Myslím si, že ideální doba je třeba měsíc mít přípravné období a postupně herní styl dostávat do konkrétních utkání. Co se týče reprezentace, tak tam ten tréninkový proces ohledem na zápasy, který se střídají vlastně v krátkém sledu, je složitější a myslím si, že se tam hodně dá využívat toho času na tom reprezentačním srazu v rámci videí, ať už týmových nebo individuálních, a máte tam prostor více než na nějaké zátěžové tréninky, právě na taktické tréninky. No a myslím si, že v reprezentaci zvládnete za dva represrazy hráčům dostatečně ten svůj způsob hry a herní styl vysvětlit tak, aby ten přenos do těch utkání se vlastně postupně dostával a byl vidět.
10: To je vlastně zajímavé, Tomáš, že Janotka říkal, že dva reprezentační srazy. A teď je otázka, jestli myslel ještě ty klasické, no. Anebo jestli myslel tenhle zářivo-říjnový plus listopadový.
11: No, tak je pravda, že to, co tam říkal, že vlastně fakt jako v tom klubu taky máš tu přípravu, nebo ne, taky, ale máš tu přípravu dlouhou, samozřejmě to zimní období, teď už se ten čas stenčuje, protože už se hraje v podstatě v prosinci a začíná se opravdu brzo, takže toho času tam tolik není, ale je pravda, tenhle ten represras je vlastně unikátní nebo první v tom, že je takhle dlouhej, ale zase opravdu musíš koukat na to, co ty kluci mají odehraný. Jo. Teď jsme se vlastně teďka, když dostal Pavel Šulc tu červenou kartu, tak ty čtyři obránci to odehráli celý. Samozřejmě Láďa Krejčí hrál první zápas, ale zase předtím tolik netrénoval. Ale Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek vlastně i Jirka Sláma vlastně to odehráli celý a hráli i ten zápas předtím, takže ty toho musí mít opravdu plný zuby. A s těma toho, jako myslím si, možná dneska už může začít jako něco trénovat, ale ještě včera si myslím, že toho měli plný brejle, a samozřejmě je důležitá i ta regenerace, protože už nás čeká za chvíli zase další zápas a ne jen tak ledajakej. No.
12: No a taky Ladislav Krejčí třeba v úvozovkách doplatil na ten neodpočinek s mistrovstvím světa, protože ve Wolverhamptonu ho taky nejdřív nestavili. Štěpán Chaloupek se taky ze začátku vlastně po tom šampionátu trochu hledal. Ti hráči dostali tedy další dovolenou, ale je vidět, že pokud je to kontinuální sezóna, ano, je to jejich práce, tomu jako každý rozumí, nic jiného nedělají, ale prostě na každého tohle dolehne.
11: Ne, i to, my jsme tady měli Tomáše Holeše a ten to vlastně potvrdil, že prostě sám bojoval ze sebou, že ty kluci samozřejmě už nějaký zkušenosti s přípravama mají, některý víc, některý míň, ale troufnu si říct, že každý už cítí, že jako seš nadupanej, anebo že se prostě necítíš. No.
10: A teď je jenom ten fakt, bavíme se o tom vtisknutí nějaké tváře tomu týmu, od Santiho Denny pochopitelně hodně se vyzdvihovala ta snaha hrát míč, vážit si ho. A teď ale přijde souboj a vlastně už Chorvati naznačili, že jsou daleko silnější na míči ostatní Angličané. A ty přijde souboj se Španěli, které máme teď nasledované z těch předchozích dvou zápasů, tak Angličané ve Wembley porazili. Poté, co Angličané taky zkoušeli hrát odzadu, tak jim třikrát pak vzali balona, mohli jim dát víc gólu a Chorvati se šněrovali doma. 4-1, to ještě byl, myslím, milosrdný výsledek. Jenom mě jde o to, že se snaží hrát teda s balonem, ale co když pak ti to povede prostě jako 6-7 inkasovaným gólům, aby si z toho nezalekl.
11: Tak je lepší ho nemít ten balon. No, ale tak ten styl španělský je známý, ten tlak je obrovský prostě na ten balon, já bych to fakt popsal po několikátý, fakt vlastně ty máš balon a přijdeš o něj a pak ho dvě minuty nemáš a já nevím, každý, kdo chodí běhat třeba, abych to popsal, tak prostě když běžíš na 70% nebo na 80%, tak po dvou minutách už jsi prostě zadejchanej. Jo, a do toho, když absolvuješ nějaký jako zrychlení, který je 100% prostě, to, což může být 3-metrovej, 5-metrovej start nějakej, tak se dostaneš do situace, že pak ti ten balon přiletí a ty ho vlastně jako opravdu nechceš. ale je otázka té kvality a té dovednosti toho hráče, jak si s tím poradí v této těžké situaci. Není to vůbec jednoduchý, protože vidíme, jak Španělé válcují v podstatě celý svět a bylo to na mistrovství světa prostě evidentní, jak v tomhle dominovali. A pak samozřejmě v té únavě přicházejí chyby i v postavení, i v tom, že chceš za každou cenu třeba ty hráči, který to úplně nemají, ale chtějí to dělat, protože trenér to chce nebo vyžaduje to po nich to okolí, tak chceš hrát fotbal, no a samozřejmě přijde ztráta, chyba a je z toho gol, vys třeba první gol Anglie.
10: No a vlastně Karabec, když ano, tam tehdy taky ztratil proti Chorvatsku, mimochodem 47. minuta, jo. Oba ty zápasy inkasovaný gol Česka.
11: To si myslím, že úplně s tou únavou ještě nesouvisí, protože jsou to 3 minuty po půli, ale samozřejmě může to být jako souběh těchto věcí. No.
10: A ještě bacha na Španěli, Jamal, oba góly na tom srazu ty úvodní Španělů, jak ve Wembley, tak doma ve Španělsku ve 2. minutě. Takže pak v sobotu pozor.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Dáme se takovou malou minutku angličtiny. Bude to výpověď Tomase Tuchla z tiskovky po Česku, po zápase s Českem, a týká se to vlastně i otázky novinářů, jak přistupuje k takovému vítězství, které se vlastně očekávalo a nakonec ho opravdu mají.
16: I love sometimes these unglamorous results. Sometimes you need just leave the stadium, win 2-0, have a relaxed evening and go on to the next one. You cannot be always glamorous. You have to sometimes do the hard work with not a lot of praise. Then you go up with one man, of course, you're suddenly the heavy favorites, and that's why we didn't panic, but we needed to play with a bit more urgency. Like I said, dynamic movements on the side. That's what also builds character and shows character. If you go to Czechia play in away stadium, they have never lost back-to-back matches at home.
10: Tomáš Tuchel tady na konci říkal možná trošku mílku, že Česko nikdy na svém vlastním stadionu neprohrálo dvakrát za sebou, což samozřejmě se dříve stalo v historii před 10 lety Skotsko, Jižní Korea a 2014 v Olomouci s Rakouskem a pak v září v Praze s Američany, to je jedno, ale on říkal, že i tahle nenablízkaná vítězství, tam zaznělo to slovo glamours, někdy potřebujete i v klidu prostě 2-0, a že vlastně nejtěžší bylo pro ně v těch 11 proti 10 potvrdit tu roli superfavoritu, a sám nějak trošku tak kritizoval výkon Angličanů v té první půli, že možná nebyl tak agresivní, energický, že potřebovali to zrychlit po křídlech, a i ostatně Václav Němeček vyzdvihnul výkon Gordona, který teda byl nejlepším hráčem zápasu. Určitě. A rozhodnul to v podstatě.
11: Určitě, já k té přesilovce samozřejmě, ono to není jednoduchý, jo. Vlastně i Lukáš Michalík se mě po zápase ptal, jestli tam nebylo nějaké podcenění. Já samozřejmě nemůžu mluvit za ty hráče, ale ze zkušenosti vím, že jakmile to dva hráči jako přestanou brát vážně a začnou vnímat to, že jako máš převahu a že to nějak jako uděláme, tak určitě to mužstvo prostě o těch 10 hráčích je aktivní, bojuje, dře, a pokud nepůjdeš naplno, tak ty šance nepřijdou, a u Angličanů to tak vypadalo. Bavili jsme se i o tom, jak hráli konstruktivně anglický středáci, jak hráli chorvatský středáci, ale ono to do těch 10 prostě na těch 30 metrech není vůbec jednoduchý, a myslím si, že mi to potvrdí každý trenér i hráč, který se s tímhletím setkává nebo setkal, že tohle už je jako nejvyšší kvalita toho fotbalu, když se prosadíš do těch 10 bránících hráčů a musíš na to mít jednak dobrý hráče a samozřejmě hráče, který jsou nastavený, že jdou naplno.
10: Můžeme přivítat ve vysílání dalšího z tvých kolegů, expertů, kamarádů, kterého jsme oslovili.
11: No tak doufám, že je na drátě Luděk Zelenka.
17: Jsem na drátě, zdravím všechny.
11: Jseš na drátě. Hele, já jsem se chtěl zeptat, protože zase jsi byl útočník, je tady chvála na Adama Hloška, myslím si, že oprávněná. A teď teda takový trošku jako pro mě diskutabilní téma. Zabíral mu Patrik Šik místo?
17: No, já musím říct, že jsem na tohle ve svých myšlenkách narazil taky, že jsme vlastně měli Patrika Šika a máme asi za nejlepšího českého útočníka, vlastně ten měl tu pozici úplně jistou, toho hroťáka, tu devítky, a vlastně když byl Adam Hložek k dispozici ve sezóně fyzicky připravený, tak jsme mu jako hledali pozici někde jinde, většinou na křídle nebo nějakého jako podhrotového hráče, s tím, že jsme se bavili o tom, že je to pro něj ideální pozice. A já vlastně z těch prvních dvou zápasů, který vlastně ještě jsme víceméně odehráli, že jsme byli pod tlakem v defenzivě, tak mám pocit, že jemu to na té hrušce sedí a že je prostě tam, že se cítí dobře, že umí hrát i zády k bráně a že je dostatečně silný na to, aby ty balóny uhrával. A vlastně mám pocit, že my máme hodně útočníků, včetně Tomáše Chorýho, který má tu dispozice, který ty balóny tolik neuhrávají jako zády k bráně, že prostě to je fakt těžká disciplína a my tak silový hráče nemáme a ten Adam, nevím, jestli se tak vypracoval, ale v těch dvou zápasech opravdu působil, že ty míče uhrát schopný je.
11: No a jenom to doplním zase otázkou, ty jsi zmínil Tomáše Chorýho, nastoupil Danva Šulín,

0: ty zahraniční ostruhy a hrát ty nejlepší soutěže nebo minimálně evropský poháry.
1: No, když jsem viděl vlastně výkon Lukáše Maška, ten jeho gol proti Bulharsku v 21, tak si říkám, že snad doroste do té role, že bude takový ten český tvrdák vepředu, to kladivo, a neříkám to, protože Luděk má samozřejmě spojitost i s Libereckým krajem, ale chci se zeptat ještě Luďka Zelenky, posléze Pavla Mirka, co říkají na zařazování Pavla Šulce, který evidentně už na mistrovství světa nebyl v klidu, už vlastně i přiznal veřejně, že má prostě pořád nějaký zdravotní problém, který se týká třeba nějakého otoku na kosti, nemůže hrát naplno, a možná i tohle se projevilo při tom nezdařeném necelém půlhodinovém vystoupení proti Anglii. Denia říkal po zápase, že na něj zase chce sázet, že ho doufá, že ho využije zase ve Wembley, tak Luďku, neměl by dostat pauzu.
0: No, nevím já, jestli prostě hráče tohohle kalibru, jestli máme na to ho nahradit. Ano, asi není ve fazóně, myslel si, že tam bych hodil za hlavu, protože tam to nebylo jeho vina, tam prostě ta deka byla na celém manšaftu, ale co se týče toho třeba zápasu s Anglií, tak sami jste rozebírali v úvodu dvě jeho šance, který nemůžu říct, že by řešil úplně špatně, jo. Takže a kdyby z toho dal gól, tak začneme říkat, jo, Pavel Šulc je zpátky a je to ten starý Pavel Šulc, který ho známe, takže já tyhle ty drobný výkyvy, něco vyjde, něco nevyjde, nechci úplně házet jako do nějakého, nemá rád, rozhodně v tom nároďáku má svoji pozici a asi se i počítalo s tím, že ne všichni hráči budou, nebo takhle, skoro nikdo nebude hrát všechny čtyři zápasy, takže proto je ten kádr tak široký, aby dostal šanci jiný, on samozřejmě bude stát i za červenou kartu, takže já si myslím, že máme hráče, který by třeba mohli hrát v tom daném zápase líp a něco by udělali líp, ale Pavel Šulc je pro nás furt ještě megastar.
1: Říká Luděk Zelenka, který se s námi spojil do desítky Pavla Horváta, bývalý elitní ligový útočník. Luďku, moc děkujeme a přejeme krásný den.
0: Já děkuju, užívejte, krásný den.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Ještě se dostanu k tomu, že Češi opravdu nemají problém na brankářském postu, což ukázal i Matěj Kovář, který se dostal jako třetí varianta do brány, protože jsem tak nějak chytil od různých lidí, že čekali, že tam bude někdo z dvojice z Premier League, ale třeba zákrok proti Kejnově střele, Mirko.
3: A jako proti Ezemu.
1: Proti Ezemu, fantastický. Jenom mě zaujalo to, že Santi Denia po zápase, a teď jako to je zase trošku spíš zlehčení té situace toho vyjádření, říkal, že máme tři výtečné brankáře a že to, co předvádí na tréninku, je neuvěřitelné. Skoro nikdo jim nedokáže dát gól, tak to kdyby řekl nějaký náš trenér na Hanspalce, tak spíš si budeš myslet, že jsme neschopní
4: utočit. Já musím říct, že nejdřív teda řeknu ten příběh, že já jsem byl na tom mistrovství Evropy v Holandsku, Belgii, a vždycky takový ty pozápasový tréninky, kdy jsme hráli. A ježišmarja, teď abych to nesplet, kdo tam byl, Láďa Majer určitě, Pavel Srníček byl jednička a ještě tam byl další golman. A my jsme hráli ty pozápasové hry, kdy nás bylo třeba prostě 5-5, 4-4 a my jsme taky nemohli dát golman.
1: Láďa Majer tam byl ještě.
4: Láďa Majer a... No.
3: A Jaromír Blažek.
4: A Bláze. Jo. A my jsme vlastně nemohli jim dát gól a bylo to neskutečný, že i z těch pozic, kdy prostě normálně si skóroval, tak jsme fakt nemohli dávat góly a úplně souhlasím s tím, že ty gólmani, pokud jsou to prostě top gólmani, já se teďka jenom v rychlosti odkloním Zdeněk Jánoš, když já jsem začínal v lize, tak jsem přišel do Jablonce a on přišel ze Slávy jako hvězda, že jo, a já jsem byl zvyklý takový ty jako obalovačky nebo taková ta jednoduchá střelba, která je na tréninkách někde z 16, tak jsem prostě plácnu z 5 dal 3 góly a Zdeněk Jánoš tou zkušeností a tím, jak prostě to navnímal během chvilky, jak byl dobrý, tak vlastně z 5 mi minimálně 4 střely chytil, ale chytil je tak, že už tam byl, když já jsem kopal do míče, tak on už tam jako skákal, prostě čet to a přesně to chápu, jako že tohle se může stát na tom tréninku a vůbec nezávidím jako trenérům, který musí rozhodnout, kdo půjde do té brány v našem nároďáku, protože to je asi jako nejtěžší otázka vůbec, která v tom našem týmu je.
3: Tomuhle se říkalo, že tě přečetl jak včerejší noviny.
4: Jako večerku, kdo bude vědět vydání večerník Praha, že jo, tak se říkalo, že jsem tě přečetl jako večerku. No.
1: Dobře. Další z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, telefonu Robert. Řezník zdraví Řezníka, jak já s oblibou říkám. A musím vám zaprvé poděkovat, že se věnujete reprezentaci, protože myslím si, že dneska je to strašně

0: žehavé téma. Já se jenom bojím, a je to můj takový můj názor, že aby jsme nezabředli do takového toho čeští. Nedaří se, hned vyměníme trenéra, nedaří se měsíc, dva, zase vyměníme trenéra, jo. Vždycky se najde nějaký důvod. Je spousta kritiky na trenéra, na repre trenéra, že jak je to s tou španělštinou, angličtinou, souhlasím s tím, ať mluví ve svém rodném jazyce, zbourá se tím spousta nějakých nedorozumění. Nicméně navážu na téma, které se týká golmanů. Ono to jsou šílené starosti, ale tak příjemné, že máme, a sám jsem něco odchytal, bohužel zranění, které jsem měl, tak mi zastavilo nějakou kariéru. A teď sám mám syna, kterému je 17, čape, daří se mu, 17, bude chytat krajský přebor. Jenom chci říct, že golmani mají tady takovou péči, jako nikde na světě. Čerpáme, máme golmany po světě, čerpáme ze zkušeností ze světa a vracíme to. Jo, ať už znám Tondu Kinskýho, pana Lukáše Hornička a Kováře, myslím si, že tito kluci by měli každý z nich dostat šanci, co se týká reprezentačního zápasu a účinkování, ať si je trenér vyzkouší a popřádím hodně štěstí, protože ho budeme potřebovat. Jak říkal pan Němeček v předchozím hovoru, ano, jsou to svým způsobem přáteláky, ale je to nejtěžší prověrka, která může být pro ty golmany, pro ten tým a já podporuju ten systém, který pan Benia, který prostě toho nastavil. Ti kluci jsou najednou živější, vidíme fotbal, nevidíme nakopávání míčů a baví nás to. Nás fanoušky to baví, možná, že mluvím za většinu, co tak mám nějaké recenze z těchto zápasů, že konečně to není nuda a jak říkal pan Zelenka, zapomeňme na mistrovství světa, nepovedlo se to, jedeme dál, nebudeme se přece užírat minulosti, která stala za špatné chvíle.
1: Rozumíme. Dobře, Roberte, moc vám děkujeme za zavolání a samozřejmě doufáme, že nám udělají radost ty další pozice než jenom brankářské. Mějte se hezky.
0: Přesně. Mějte se hezky a ať se daří chlapi a děkuju za vás.
1: Děkujeme vám.
2: No, já jenom samozřejmě, já to taky vím, že je to lepší vybírat ze tří dobrých golmanů, ale prostě někdo bude zklamaný. Jako, vem si, že jako chytáš Premier League nebo prostě chytáš ho v Holandsku za jeden z nejlepších týmů a jedeš na nároďák a budeš trojka třeba. To je prostě jako, když jsi dvojka, tak je to lepší, ale ta trojka už je, jo, oni samozřejmě dneska už můžou sedět všichni na lavičce, ale je to takový, je to prostě moc, no.
3: A dozví se to 2 hodiny před zápasem. To je nejlepší, je takhle pěkně udržet v tom napětí, to mi přijde, že to je zajímavá věc.
2: Jo, je to zvláštní, já jako nevím, já se tady vůbec nebudu srovnávat s trenérem reprezentace, ale někdy taky tu sestavu jako tajíš trošku, aby ty kluci prostě byli jako nabuzený, aby věděli, že to úplně jistý není, že jako některý ty kluci prostě bojují o tu svoji pozici. Nemyslím si, že úplně tohle je ten hlavní důvod trenéra, ale samozřejmě ty hráči prostě drží v nějakém napětí, v nějaký koncentraci. No.
1: Děláme ten pořad pro vás, tak jsme rádi, že voláte do dnešní čtvrteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, Pavel Ústí. Já bych chtěl navázat na toho předešlého volajícího ohledně našich brankářů. Máme samozřejmě 3 naprosto fantastický brankáře. Momentálně Kovář přesvědčil o tom, že je teda ve výborné formě, což jsem po mistrovství světa vůbec nečekal. Já jsem chtěl jenom spíš poznámku, že tady vidím jasný progres v přístupu trenéra, že prostě nemá i na takovémhle postu ještě jasnou jedničku a já doufám, že to bude vlastně i do budoucna, protože to evidentně všechny 3 brankáře drží v mnohem, ať už tomu říkáme napětí nebo konkurenci a o to oni jsou pak lepší. A před mistrovstvím světa vlastně ten Kovář nepředváděl zdaleka takový výborný výkony jako třeba teďkon s tou Anglií a bylo na místě ho vyměnit a nikdo to neudělal, protože si to ani netrouf jedničku zesadit. A já doufám, že ta pozice zůstane tak i nadále, že i když možná pro toho golmana je důležitý, že vědět, že je jednička a mít své jistý, ale když tam je takováhle konkurence a přetlak, že je jedině dobře, když prostě se občas objeví na té lajně v tom zápase někdo jiný, který momentálně prostě má lepší formu.
1: Děkuji. Děkujeme za zavolání, mějte se prýma. Tak připomenu jenom, že Česko bude cestovat do Španělska, kde ho 3. října čeká v Ovědu tým mistrů světa, tak a pak až si odechnou, tak je bude čekat ve Wembley Anglie.
2: Na odfrknutí.
1: Hodně štěstí přes na odfrknutí.
3: Vyběhání.
1: A jenom ale, připomínám.
2: Tak já ještě tohle uzavřu. Myslím si, že vždycky ten barák se staví prostě od základu. Jo? Vím, že důležitá je střecha, ale musíš mít základ a základem je prostě defenziva. Vím, že jsme dostali prostě góly, ale musíš to postavit prostě od těch brankařů a od té defenzivy a na tom jako lze stavět. Myslím si, že tam už to máme ty základy položený.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Žádný hráč, a znám to z vlastní zkušenosti, není šťastný poté, co se 20 až 30 minut rozcvičuje a pak si nezahraje. Řídím se svým názorem a nikdo ani Cristiano mi nebude mluvit do mých trenérských ideí. Jestli ho budu potřebovat, nasadím ho, když ne, tak ne. A dokonce řekl jsem mu, že bude hrát, ale je to na mě, jestli nebude hrát. Takže samozřejmě to je úplně jedno, co mu řeknu. I tohle zaznělo na tiskovce Jorge Jesuse, trenéra Portugalska, před zápasem Ligy národů v Dánsku. A po téhle tiskovce Cristiano Ronaldo napsal na svůj velmi sledovaný Instagram: tak milí fanoušci, přátelé, balím to, jedu pryč, a opustil kemp národního týmu. Pavle, tak na čí straně je míč a kdo bude na listopadovém srazu portugalské repre?
2: Tak já nemám tak sledovaný Instagram, ale už když jsem si dovolil říct, že na mistrovství světa by Ronaldo neměl být, tak jsem jako většinou lidi to jako nebrali jako dobře. Já to chápu, že Ronaldo prostě má spousty fanoušků, který ho bezmezně obdivujou. Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ten jeho prostě ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná, nezaměnitelná, jedinečná. Já jsem zvědavý, jak na ten jeho samozřejmě projev, až teda to celý odhalí, proč to všechno nebo jak to bylo. Ale bohužel trenér
1: Jorge Jesus.
2: Ježíš,
1: no řekni.
2: No, je trenér Ježíš, jako do toho šáhnul. Myslím si, že pro něj to je strašně těžký. A je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš. Samozřejmě to dusno kolem toho hráče, který možná se chová jako nebo snaží se chovat jako normálně, ale prostě já si myslím, že vedle něj seděl Dalot na lavičce a
1: při tom zápase v Norsku.
2: Že tam nějaká konverzace byla při tom zápase, Dalot se snažil vtipkovat, co jsem viděl já třeba, Ronaldo vlastně jako jenom tak jako se vždycky podíval a koukal zase na hřiště. Je to nepříjemný pro všechny, ale to ty konce prostě jsou, no.
3: Tady mi to přijde, že jsou dvě věci. Podle mě Ronaldo propásl okamžik, kdy se měl rozloučit, to, o čem si mluvil. Je to takové to neumění odejít. Už se to stalo několika hráčům.
1: A jemu se to stalo třeba i v Manchester United. Už
3: ano, a když už tam chcete být, tak musíte respektovat pravidla toho týmu. Ať jste hvězda, jaká jste, a on prostě tohle nepřekousl. No a myslím si, že se tím trochu jako v uvozovkách stírá taková ta jeho aura, nebo nevím, jak to mám teďka správně říct. Prostě ano, Ronaldo byl jeden z nejlepších fotbalistů svojí éry, jsme si úplně neoddiskutovatelně, ale tady ten závěr, už mi to přijde, že to nějak se nedaří.
2: Jo, je to tak, no. já jsem někde ještě slyšel nějaký jako portugalský rozhovor, tak jsem si to pustil asi třikrát, abych jako tomu víceméně rozuměl, a tam bylo i to, že vlastně mluví o tom, že ty cítíš, že tě potřebuje, a pak cítíš, že tě někdo nepotřebuje. No. A to asi teďka začal cítit von a proto to takhle zapíchl.
1: Ale mně přijde na tom nejvíc nepochopitelné to, že před týdnem jsme tady seděli, to bylo v ten čtvrtek ještě 23. září, nebo 23. září, čtvrtého, že byli před Ligou národů a Ronaldo říkal: stále věřím, že jsem schopný podpořit národní tým nejen góly, ale i mimo hřiště. V reprezentaci jsem, no a to je možná ono, v reprezentaci jsem vždycky cítil největší uznání fanoušků i komfortní zónu. Protože jsem si říkal, OK, je připraven být tím mentorem, na druhou stranu říkal, cítil se na komfortní zónu, a tady pan Ježíš mu to nedopřává.
2: To je to, co říkal Miro, jo. Tam je hrozně důležitý, samozřejmě, já zase musím říct i z vlastní zkušenosti, že jsem to taky špatně kousal, přišel trenér Koubek a já jsem byl vlastně jako postavený do pozice nějakého jako hrajícího, víceméně nehrajícího asistenta a jsi zvyklý, já jsem byl v Plzni jako hráč podle mě 7 let jako a jsi zvyklý 5 let hrát a najednou prostě jako tě odstavějí v úvozovkách. Samozřejmě já jsem si taky nepřiznával, že už je tam Patrik Hrošovský, který je fantastický a další hráči, který prostě mě jako v úvozovkách vytlačili, jo, protože jsi zvyklý hrát a vidí, že to jde a na tréninku jako se seš takový jako normální, nic ti nepřijde výjimečného, no ale ta doba prostě nejde zastavit a čím dřív si to jako přiznáš nebo uvědomíš, no tak tím je to lepší vlastně pro všechny, protože ty hráči opravdu to cítěj kolem, jo, myslím si, že každý, kdo končil, tak mi to potvrdí, že jako máš v sobě tu myšlenku, že bys mohl hrát, ale vlastně už je to pryč. Ne?
3: V rozhlasovém prostředí autorská sluchota, slepota nebo spíš hluchota. Spojily se mi tam pěkně ty dvě hezký slova.
1: Hezký. Věřím, že i ten další zápas, který přijde, bude přece jenom zajímavý i z českého pohledu, že tam bude co rozebírat i co se týče nějakých těch pozitivních stránek, protože připomínám, že v pondělí, až tady budeme zase sedět během té další desítky, tak už budeme mít po zápase se Španělskem ve Španělsku.
2: Tak já doufám, že budeme rozebírat všech 11 hráčů.
1: Dobře, no, tak kolik jich protočí Santideny, já nevím, prý Tuchl už protočil všechny, které má na srazu, ale no, uvidíme, jak to bude. Mirko Vasič tady byl dneska tedy výjimečně, ale myslím, že se tady možná v pondělí uvidíme, nevím, jak to budeš mít, ale ve Španělsku ty jsi tam komentoval někdy?
3: Marně, nad tím jsem šel jenom poháry, třeba no. Slavia ve Villarrealu.
1: Třeba Slavia ve Villarrealu, tam to bylo jak?
3: Tam to bylo 2-2.
1: No, tak 2-2 to je hezký výsledek, ne?
2: To je bod.
1: To je bod. Dobře. Pavle, děkujeme, hezký den.

0: s mikrofonem do Anglie.
1: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: S mikrofonem do Anglie.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Monika Chmilová.
3: Koalice postupuje vůči Rusku podle ministra Šťastného jednotně. Němci si připomínají 36 let od znovusjednocení. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti mistrům světa. Kolona popojíždí na D1 z Prahy do Brna od 164. kilometru. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno a i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nijak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, podle které Česko zmírňuje proti ruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jak uvedli zástupci opozice.
4: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. Vnímáme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci.
3: Slova ruské velvyslankyně odmítl taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle předsedy ODS Martina Kupky je její vyjádření naopak vizitkou současného kabinetu. Německo dnes slaví takzvaný Den jednoty. Připomíná 36 let od znovusjednocení země, kdy se po desetiletích rozdělení spojilo východní a západní Německo. Hlavní oslavy letos hostí Brémy.
5: Jejich starosta Andreas Bovenschulte připomněl nejednoznačnost, se kterou je znovu sjednocení v Německu vnímané. Sociální demokrat zdůraznil rozšiřování svobod nebo nepopiratelné zkrášlování měst, které změna přinesla, ale taky dodal, že hodně lidí má podle něj stále v živé paměti vysokou nezaměstnanost nebo ztrátu významu dosavadního života. Znovu sjednocení Německa následovalo necelý rok po pádu berlínské zdi. Ten symbolizoval konec takzvané studené války, vedené mezi západním blokem pod vedením Spojených států a východním blokem podřízeným Sovětskému svazu. Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
3: Čtvrtý suterén motolské nemocnice zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování, kde jí byly asi 2 cm. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvotních měření je běžná a není nijak nebezpečná. Pro jistotu ji ale ještě prověří chemická laboratoř. Na zámku v Buchlovicích opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v Česku zatékalo. Řemeslníci také vymění části krovů napadené dřevomorkou. Čeká je i demontáž zvonové věže, která je v havarijním stavu, popisuje stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku. A ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
3: Opravy střechy budou stát 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku.
0: Sport.
7: Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Oviedu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může připsat německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních náležitostí v úterý připojil k týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
8: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina. A děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
7: Zápas českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Náš zpravodaj popisuje situaci před omezením na 194. kilometru.
10: Kamiony stojí od kilometru 164 a osobáky najedou do první kolony za odbočkou za 9 kříži až jdou k Ostrovačicům, pak se osobáky rozjedou a pak zase, jak je ten hotel Valory nebo to kasino, tak najedou do pomalu jedoucí kolony.
9: D1 ještě jednou z Prahy do Brna. Pozorněte tam za sjezdem na Koberovice. Na 81. kilometru stojí porouchané vozidlo, tak ho nepřehlédněte. A na pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech probíhá údržba, projíždí se vždy jedním tubusem, výraznější zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: 17 hodin, téměř 6 minut, víkendové vysílání radiožurnálu Sport pokračuje. Není to ani měsíc, co získala titul na US Open a stala se tak s novou světovou jedničkou. Kazachstánská tenistka Jelena Rybakinová od té doby žádný ostrý zápas nehrála, teď se představila na podniku v Pekingu a hned ve svém prvním utkání zaznamenala překvapivou porážku. Její soupeřkou byla arménská reprezentantka Čarájová a ta nakonec zvítězila v tomto duelu 6-3 v rozhodujícím setu a postarala se pravděpodobně o největší překvapení dosavadní tohoto turnaje v Pekingu. Já připomenu také to, že Kateřina Siniaková na tomto podniku končí, prohrála se Svitolinovou 1-2 na sety, dál jde naopak Marie Bousková, ta zdolala Kimberly Birrellovou z Austrálie po setech 6-4 a 6-4.
0: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: Opět rádi na Radiožurnálu Sport připomínáme, že motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska v kategorii Moto 2 z druhého místa. Přestože kvůli pádu mohl odjet jen dvě kvalifikační měřená kola, hned v první zatáčce totiž 24-letému jezdci podklouzlo přední kolo a skončil na zemi. Na trať se Salač vrátil 3 minuty před koncem kvalifikace, ve které nakonec nestačil pouze na Španěla Guevaru. O tom, jak se povede Salačovi zítra ráno, samozřejmě v našem vysílání uslyšíte. Teď jdeme od motocyklového závodění k judu. Lukáš Krpálek bude znovu největší nadějí právě českého juda na světovém šampionátu, který od zítřka hostí azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit svou sbírku 5 medailí z mistrovství světa.
1: Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá. A teď akorát to zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek.
2: Lukáš Krpálek tentokrát nevolil přípravu v Japonsku, jak tomu bývalo v minulosti, ale jezdil na soustředění po Evropě. I tam ale našel pro trénink velmi těžké soupeře.
1: Když jsme byli na soustředění v Bratislavě, tak tam jsem se tahal ne úplně s oblíbenýma soupeřema, ať už z Azerbajdžánu, z Turecka. Můj neúplně oblíbený soupeř Kokauri, se kterým tu bilanci nemám úplně dobrou, tak s tím jsem se tam potkával. Další azerbajdžánský judista Nasibov, který má 180 kg, tak musím říct, že i ty zápasy s ním byly velmi náročný, velmi těžký. To byla super příprava na tyhle ty zápasy s těma těžkýma váhama.
2: Věří Lukáš Krpálek, který poslední soustředění absolvoval doma v Čechách. Oproti minulosti se totiž výrazně zvedl nejen celkový počet judistů, ale mezi domácími borci má Lukáš Krpálek stále větší konkurenci v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
1: Ta základna začíná být velmi slušná i v té těžké váze, kdy vlastně, když jsme měli teď ten vlastně závěrečný kemp, tak se tady sjeli všechny těžké váhy z České republiky, čili Slováci, a musím říct, že to byl velmi slušný kemp. Za mě tohle samozřejmě super.
2: Pro Lukáše Krpálka bude mistrovství světa v Baku už jeho 13. šampionátem. Tituly získal v letech 2014 a 2019. Medaily vybojoval naposledy před 3 roky, a to stříbrnou. Teď chce další, ale adeptů na ní je opravdu hodně.
1: Těch soupeřů tam bude skvělých opravdu spousty, ať už Korejec Kim, Rus Tasojev, Gruzínec Tušišvili, Japonec Nakano. Bude těch soupeřů opravdu spousty, který bude velmi těžké porazit. Ale udělám maximum pro to, abych každého toho soupeře, který se přede mě postaví, tak aby ho porazil a abych minimálně odcházel s tím, že jsem na té žínce nechal všechno a že jsem tam nemohl udělat víc.
2: Říká Lukáš Krpálek. Toho čekají zápasy v sobotu 10. října. Před ním se na tatami v Baku postupně od pondělí postaví i Tereza Bodnárová, Chusnidin Karimov, Renata Zachová, Adam Kopecký a David Klamrt. O průběhu všech zápasů českých judistů vás budeme informovat. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Po Red Hot Chili Peppers máme pro vás na Radiožurnálu sport, informace ze světa cyklistiky. Nizozemka Demi Folleringová potvrdila roli hlavní favoritky závodu s hromadným startem na evropském šampionátu právě v silniční cyklistice v Lublani a obhájila tak loňský titul. Teď vás v našem vysílání čeká skupina Queen, po ní se vypravíme do Polska, kde se Katovice utkávají v přípravném zápase s Baníkem Ostrava.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 21 minut. Čeští fotbalisté se připravují na blížící se zápas ve Španělsku v Lize národů. Ten zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Půjde o třetí duel pod vedením nového kouče Santiho Deni, pro kterého tohle bude opravdu velmi pikantní zápas, protože nastoupí proti týmu, v jehož strukturách v mládežnických kategoriích působil. 8:45 večer a přímý přenos radiožurnálu Sport, kde se teď ale budeme věnovat fotbalu také, a také půjde o krátký, malinký přímý přenos. Vydáváme se konkrétně do Katovic, kde místní klub GKS nastoupil v přípravném zápase proti ostravskému Baníku. No a právě v Polsku je také reportér David Procházka.
1: Přátelský přípravný zápas je ve 20. minutě. Baník Ostrava vede o 14. minuty v Katovicích 1-0 a ten zápas opravdu vypadá nádherně v kulisách, dá se říct, vyprodaného stadionu, i když ta jedna z tribun, která většinou patří fanouškům hostů, nebo aspoň ten jedna část sektoru patří hostům, tak ta je neobsazená, tam by fanoušci Katovic ani Baníku jít nechtěli údajně. No a ta obvyklá tribuna jich, která patří domácímu kotli, tak je ze 4,5 sektorů počítám domácí a 2,5 sektorů patří fanouškům Baníku Ostrava. V průběhu zápasu by se údajně podle nějakého scénáře měli fanoušci trošku více promísit, ale fandí společně jak popěvky Baníku Ostrava, tak Katovic. Ještě se vrátíme k tomu gólu. Baník Ostrava se dostal do vedení po standardní situaci ve 14. minutě, kdy kapitán Michal Fridrich nastřelil z rohu 16 z levé strany míč velmi dobře na zadní tyč. Asi by ta rána směřovala vedle, ale ve skluzu tam dojížděl mladý Denis Němec, který dal tedy vedoucí gól Baníku Ostrava. Znovu připomínám, že si fanoušci obou táborů připomínají 30 let družby a Baník Ostrava teď jde znovu do útoku. Ten fotbal vypadá na tomto fotbalovém stadionu výborně. Holzer měl velkou šanci, ale tentokrát odolala polská obrana. Už zakončoval z 11 metrů levačkou ke vzdálenější tyči, ale ještě tam skočil jeden z polských obránců, řekl bych, že to byl Španěl Pau Resta, který zabránil druhému baníkovskému gólu na výborně připraveném trávníku před vynikající publikem za vynikajícího počasí. Baník Ostrava vede v Katovicích 1-0. Ze stadionu Jana Furtoka, David Procházka, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: vy
9: tam zlobinkali? My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreji Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Večer se na Radiožurnálu Sport můžete těšit na přímý přenos z fotbalové ligy národů Španělsko-Česko 2045. Jeden zápas už je hotový. Ve lize C si Finsko nakonec poradilo doma s Albánií. Otočilo tohle utkání z 0-1 na konečných 2-1 pro Finy. Teď už zprávy v 17:30.
12: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
13: 10 000 lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl 2 vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000. Britská policie propustila na kouci iránsko-britského občana podezřelého z přípravy teroristických činů. Informoval o tom server BBC. 25-letého muže zatkli ve čtvrtek v souvislosti s incidentem na základně Fairford. Blízko ní už minulý týden policie zadržela 5 maskovaných mladíků. V pondělí je propustila na kouci. Vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídkách jejich dodávek našli určité množství benzinu. Žádná výbušnina tam ale nebyla. Policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti iránských tajných služeb. Tehrán to odmítl. V křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využívat objízdné trasy. Kompletní přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 má podle ředitelství silnice dálnic skončit příští rok. A dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. Dobrovolníci se o místo starají už několik let. Dnes tam pořádají festival s přednáškami a koncerty.
0: Sport.
13: České hokejistky ztratily na turnaji Eurohockey Tour v Lahti 2-gólové vedení nad Švýcarkami a prohrály 2-3 po samostatných nájezdech. Na turnaji tak skončily poslední. O první vstřelené branky národního týmu na severu Evropy se postarali Eleny Jarabková a Tereza Vanišová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D10 u Hlavence.
3: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až na 194. kilometr do omezení. Tam se projíždí pouze pravým pruhem. Místy se zastavují také osobní auta, pro ty je zdržení hlavně od 190. kilometru asi 40 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut, kolem se projíždí plynule. A na Pražském okruhu stále trvá víkendové omezení v tunelech mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V obou tunelech se projíždí obousměrně vždy jedním tubusem, omezení by mělo končit zítra v poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, v údolích až na 2 a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a je zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Byl jsem v šatně s mužstvem Hungárie a jejich vůd. Náhle se rozlétly dveře a kolega z výboru zahní na mě. Pepíku, ten tu není, nepřišel jí. Nic platno, musíš jít k mikrofonu ty. Zbláznil jsi se, co pak já někdy mluvil do rádia? Mráz mi přeběhl po zádech, já a mluví do rádia.
1: Vzpomínal Josef Laufer na to, jak se stal v historii rozhlasového vysílání prvním evropským reportérem přímého přenosu sportovního zápasu.
0: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
1: Zde hřiště SK Slavia na Letné, u mikrofonu radiožurnálu Josef Laufer. To byla historicky první slova vyřčená do rozhlasového éteru z fotbalového zápasu v našich zemích. Bohužel záznam se 3. října 1926 z první sportovní reportáže nedělal. Po prvním polčase navíc tehdejší ředitel rozhlasu vysílání ukončil s tím, že už nikdy žádný další přenos nebude. Posluchači se ale vzbouřili a dopisy i telefonáty se dožadovali dalších a jejich přání byla vyslyšena. V roce 1934 tak právě Josef Laufer nechyběl u stříbra československých fotbalistů na mistrovství světa. O 14 let později si posluchači mohli u rádia poprvé vychutnat také přímé přenosy z olympijských her. A v následujících letech tak mohli u rádia s dalšími legendárními reportéry Karlem Malinou nebo Alešem Procházkou slavit třeba zlaté olympijské medaile gymnastky Věry Čáslavské nebo českých hokejistů.
2: Jaká je přesně soustředěná, vidí nádherně. Ještě ani jedna chybička, diváci žasnou, soustředují se na věrku, závěrečná hada, prohnuté sáto vzad, poklek, úklon na diváků a závěr představí věrky Záslavské. Nádherné, přátelé, nádherné, diváci šílí.
3: Gól! Česká republika vede 1-0 v 9. minutě poslední třetiny autorem gólu. Obránce Petr Svoboda.
1: Na začátku 60. let se díky sportovním přenosům také zrodil jeden z fenoménů rozhlasového vysílání. Pořad s mikrofonem za sportem přežil i přes různé obměny až do dnešního dne.
4: S mikrofonem za sportem.
1: Obliba sportovních rozhlasových reportáží vedla až ke vzniku ryze sportovní stanice. Radiožurnál Sport začal vysílat 21. května 2021. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Je to sice v úzovkách jenom přátelský zápas, ale jak za malou chvíli uslyšíte, tak atmosféra v souboji GKS Katovice Baník Ostrava je minimálně prvoligová. Řekl bych, že by se za ní nemuseli stydět fanoušci ani třeba během derby pražských S. Jak probíhá právě tento souboj přímo z Polska, řekne reportér David Procházka.
1: Je to tak, jak říkáš, Davide, právě před chvílí, když jsem poslouchal reportáž o Josefu Laufrovi ke 100 letům prvního přímého přenosu z fotbalového utkání, tak jsem si říkal, jak by se asi Josef Laufr cítil tady na stadionu v Katovicích, kde se hraje opravdu férově a v krásné přátelské atmosféře. Myslím si, že by mu také srdce plesalo, tak jako mě. Baník Ostrava stále ve 44. minutě před výbornou kulisou obou fanouškovských táborů a před řízenou pyrotechnikou, která byla jak na začátku zápasu opravdu nádherná, tak i v průběhu utkání. Navíc tady pod každou tribunou nebo pod každou střechou jsou průduchy, takže ten dým se tady na stadioně nezdržuje a okamžitě mizí. Baník Ostrava stále vede 1-0. Řekl bych, že v tom zápase je jasně lepší. Možná k tomu přispívá i fakt, že se hraje opravdu ve skvělých kulisách na skvělém trávníku a baníkovce to bičuje k lepším výkonům než v ligové soutěži. Baník měl možná další 3-4 dobré situace, ze kterých mohl padnout gól. Katovice zatím brankáře Jedličku neohrozili. Teď se hraje 45. minuta a vy slyšíte kulisy stadionu. Fanoušci fandí spolu. Družba 30 let už trvá. V listopadu 1996 poprvé baníkovci vyjeli do Katovic fanoušci, no a pak už se vzájemně oba fanouškovské tábory na ligových i přípravných zápasech navštěvují. Baník Ostrava tedy vede v Katovicích na stadionu Jana Furtoka, který nosil číslo 9, který předloni zemřel, slavný polský útočník, tak celá 9. minuta byla věnována tomuto polskému kanonýrovi. Z Katovic David Procházka, Radiožurnál, ale ještě teď přece jen Jedlička, první těžký zákrok, byl tam obránce, který se dostal po standardní situaci, Lukáš Klemenc se dostal do zakončení pravačkou, střílel k levé tyči, brankář Jedlička chytá a teď slyšíte i závěrečný hvist prvního poločasu, takže Baník Ostrava vede v Katovicích 1-0. Z Katovic David Procházka, Radiožurnál.
0: A díky Davidu Procházkovi se také můžete podívat na to, jak to v Katovicích vypadá. Stačí se mrknout na sociální síti Radiožurnálu Sport přímo k nám do stories a dvě takové ukázky tam najdete.

Stále posloucháte radiožurnál Sport v 17 hodin 53 minut. Světová tenisová jednička mužského žebříčku Jannik Sinner se odhlásila kvůli problémům s kolenem i z nadcházejícího turnaje v Šangaji. Tam jde o podnik série Masters. Sinnera trápí problémy vlastně od Wimbledonu, který ještě dokázal ovládnout, tak od té doby se na kurtech nepředstavil, informoval o tom teď na svých sociálních sítích, konkrétně na Instagramu, a je dost dobře možné, že za malou chvíli už o Sinnerovi nebudeme mluvit jako o světové jedničce, protože se na něj celkem rychle dotahuje Alexander Zverev. Němec vyhrál 2 Grand Slamy a v pozbytek sezóny obhajuje výrazně méně bodů, nežli právě Jannik Sinner. Aktuálně ztrácí Alexander Zverev na Itala nějakých 1280 bodů a samozřejmě jedna věc pro Sinnera je vrátit se na turnaje a druhá pak tam také získávat body. A ty návraty po takto dlouhých přestávkách mohou být velmi, velmi složité. Takže je možné, že se na konci sezóny dočkáme nové světové jedničky, ale samozřejmě při pohledu na to, že Alexander Zverev už je dvojnásobným grandslamovým šampionem, tak by to stoprocentně bylo zasloužené. Zverev mimochodem dnes na turnaji v Pekingu deklasoval Číňana Shanga 6-0, 6-3 za 57 minut.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
3: Už za necelé 3 hodiny nastoupí čeští fotbalisté v Lize národů v Oviedu proti Španělsku. Podrobnosti dodáme třeba teď v hlavní zpravodajské relaci v 18 hodin. Krásný večer přejeme.
4: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
5: Vláda odmítá tvrzení ruské velvyslankyně, že zmírnila protiruskou rétoriku. Lotyši hlasují v parlamentních volbách v době zvýšených obav o bezpečnost. České fotbalisty čekají v Lize národů v Oviedu mistři světa ze Španělska. Kolona kamionů popojíždí na D1 z Prahy do Brna od kilometru 164. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů. Je sobota 3. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítám. Monika Chmilová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne. Ráno Rusko zasáhlo další důležitý most v ukrajinské metropoli.
6: Kyjevským městským službám se už podařilo částečně zprovoznit jižní most, opakovaně zasažený ruskými proudovými drony. V provozu jsou i ostatní mosty přes Dněpr. Při ranním útoku na severní most byli zraněni 2 lidé, napsal starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. Situaci ve městě předtím označil za dramatickou. Ruský nepřítel podle něj záměrně devastuje Kyjev, ničí městskou infrastrukturu, bytové domy, sociální i kulturní zařízení a znovu energetiku. Rusko dnes útočilo i na jihu země. Raketodrony zasáhly nákladní loď pod vlajkou Libérie, kotvící v jednom z černomořských přístavů. Jeden námořník zahynul, oznámila zpráva přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády, řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
7: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
7: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomarjovové vizitkou současného kabinetu.
9: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
7: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Nelegální celoevropský tuningový sraz by měl dnes večer pokračovat v Brně. Jihomoravští policisté předpokládají, že účastníci využijí některé z větších parkovišť nebo jiných shromažděšť. Situaci sleduje v Brně reportérka Aneška Hlávková.
10: Policisté ve městě už monitorují několik menších skupin tuningových aut. Ta se ale zatím nesjíždějí na jedno místo. Podle mluvčího jihomoravské policie Davida Chaloupky je situace v Brně klidná. Bez problémů je zatím podle něj i doprava na hlavních příjezdových trasách, včetně dálnice D1. Policie dál předpokládá, že se účastníci sjezdu plánují po setmění ještě zhromáždit na některém z větších parkovišť v Brně. Konkrétní místo ale zatím policie nezná. Podobný sjezd byl včera v Praze, kam přijelo až 1000 aut a asi 2500 lidí. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si dnes připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele. Lékař Rudolf Jedlička založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí.
11: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem bředu přes tu zahradu, okolo toho sadu. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
12: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba. Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
13: Oproti Jedličkovi se to dost rozrostlo. On začínal s 10 chlapci. My máme přibližně 200 žáků nebo klientů.
12: Říká Radek Musílek, mluvčí Jedličkova ústavu. Ten dnes klientům kromě vzdělání nabízí mimo jiné i volnočasové aktivity nebo různé terapie. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Už za hodinu se v Lotyšsku uzavřou volební místnosti. Voliči vybírají nové složení jednokomorového parlamentu v době zvýšených obav o bezpečnost země. Kvůli vysoké účasti museli v některých volebních místnostech žádat o dodání dalších hlasovacích lístků. Poprvé v historii je možné hlasovat taky na letišti v Rize.
14: Chci, aby naše země zůstala demokracií. Věřím, že je to důležité pro všechny, abychom dál mohli rozhodovat o budoucnosti naší země.
15: Popsala lotyšské televizi prvovolička Alexandra. Lotyšský úřad pro prevenci a boj proti korupci obdržel 45 oznámení o možném porušení volebních předpisů. Hlášení se většinou týkala komunikace na sociálních sítích ze strany kandidátů na poslance, ale i dalších osob. Podle policie zatím nedošlo k žádným závažným incidentům, které by mohly volby ovlivnit. Podle ústřední volební komise s přibývajícím časem roste volební účast. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Statisíce lidí se zúčastnili pařížského pochodu za práva sexuálních menšin. Organizátoři letošního ročníku upozornili například na diskriminaci trans lidí nebo rostoucí nenávist vůči homosexuálům. Někteří účastníci protestovali taky proti vzestupu krajní pravice ve Francii.
16: Lidé na pochodu hrdosti nesli duhové vlajky symbolizující LGBTQ+ komunitu nebo transparenty s nápisy Milujeme, koho chceme nebo Jsme slyšet. Nechyběly ani vlajky trans komunity se světle modrou, růžovou a bílou. Organizátoři pařížského Prideu chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci, například u lékařů nebo v zaměstnání. Jedním z témat je taky snazší dostupnost testů na pohlavně přenosné choroby nebo dostupnost léků, které snižují riziko přenosu viru HIV. Historie pařížského pochodu hrdosti sahá do 80. let. Letos se poprvé kvůli červnové vlně veder přesunul na říjen. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Už za 2 hodiny začne v Pražském národním divadle slavnostní ceremoniál udílení divadelních cen Thálie. 33. ročník ocení hned 20 herců, zpěváků nebo tanečníků. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
17: Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
18: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
19: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbříšky.
18: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Epsilon. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport.
7: Čeští fotbalisté se hrají třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se v Ovědu utkají s mistry světa i Evropy ze Španělska. Výjimečný duel čeká španělského trenéra Čechů Santiho Deniu, který v minulosti v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
20: My country now is Czech Republic.
21: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým a na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
20: Vamos a intentar disfrutar.
2: utkání Španělsko-Česko si od 20 hodin 45 minut můžete pustit v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenista Jakub Menšík vypadl z turnaje v Pekingu. Ve druhém kole podlehl Argentinci Serundulovi ve dvou setech. Dál neprošla ani Kateřina Siňaková, která prohrála s Ukrajinkou Svitolinovou 1-2 na sety. Dařilo se naopak Marii Bouskové. Australanku Birelovou porazila 2x6-4 a postoupila do dalšího kola.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje nesouvisle až do omezení na 194. kilometr. Tam se projíždí pouze pravým pruhem. Osobní auta jedou plynule až na 190. kilometr. D1 ještě jednou, tentokrát z Ostravy směrem do Brna. Zpozorněte tam za sjezdem na hranice. Na 301. kilometru pracují silničáři a mají zabraný pravý pruh. A na pražském okruhu trvá obousměrné víkendové omezení mezi sjezdy na Písnici a Lochkov. V tunelech se projíždí vždy pouze jedním tubusem, je to kvůli údržbě, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. To byly hlavní zprávy.
23: 18 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. My vám přejeme krásnou sobotu. V české skupině fotbalové Ligy národů už se hraje. Chorvatsko hostí Anglii a v 8. minutě se právě teď Angličané dostávají do vedení. Na obou stranách jsou i ty největší hvězdy. Na straně hostující Anglie třeba i útočník Harry Kane, který právě skóroval, nebo záložník Jude Bellingham, a na straně Chorvatska samozřejmě i 41letý kapitán Luka Modrič, kterého mají v živé paměti i fanoušci Česka, protože je to přesně týden, co Modrič skóroval v Edenu do sítě Česka při vítězství Chorvatska 2-1 v Lize národů. Mimochodem, Chorvatsko prohrálo v novém ročníku zatím jenom jednou se Španělskem, Anglie taky jenom jednou, taky se Španělskem. No a Španělé budou právě dnes, jak už jste slyšeli ve zprávách i našem vysílání, hostit Česko od 20 hodin a 45 minut. Nabídneme vám samozřejmě přímý přenos. Bude to asi ta nejtěžší možná zkouška pro Čechy, protože Španělé jsou bez debat aktuálně nejlepším národním týmem současnosti.
3: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.
23: A španělský výběr samozřejmě má spoustu hvězd, ale přece jenom jedna září jasněji než ty ostatní. Řeč je o 19-letém útočníkovi, křídelníkovi Barcelony Laminu Yamalovi, o kterém už za malou chvíli uslyšíte víc. Tak příjemný poslech.

0: To byl Ozzy Osbourne na Radiožurnálu Sport. Angličtí fotbalisté vedou v utkání Ligy národů v Chorvatsku 1-0. Mají obrovskou převahu a spoustu šancí a to běží teprve 15. minuta. Jednu z těch příležitostí proměnil útočník Harry Kane po přihrávce Judea Bellinghama, ale nás na Radiožurnálu Sport a určitě i vás bude dnes nejvíc zajímat česká fotbalová reprezentace. Ta totiž po porážkách právě s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Oviedu proti Španělům, tedy úřadujícím světovým i evropským šampionům. A v sestavě domácích by se mohla objevit i jedna z největších hvězd současného fotbalu. 19-letý klenot Barcelony Lamine Yamal.
1: Yamal! Oh, he's only 16, but now becomes Spain's youngest ever goal scorer.
2: Za národní A tým debutoval v srpnu 2023 v kvalifikaci mistrovství Evropy v Gruzii a v 16 letech se stal nejmladším hráčem a rovnou i střelcem španělské historie. Dnes je Yamal jednou z reprezentačních opor a potvrzuje to i v aktuální Lize národů. K výhře v Anglii pomohl gólem a proti Chorvatům se trefil hned dvakrát.
3: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost.
4: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
2: Navázal na záložníka Alexe Krále reprezentační kouč Santi Denia. Navzdory nízkému věku už Yamal pozbíral celou řadu trofejí. S Barcelonou slavil 3 mistrovské tituly a 1 triumf v domácím poháru a s reprezentací vyhrál vše, co mohl. V roce 2023 se Španěli ovládl Ligu národů, o rok později Euro a letos 6 dní po 19. narozeninách i mistrovství světa.
5: Španělé vyhrávají světový šampionát, když ve finále poráží Argentinu 1-0 po prodloužení.
6: Hraju, abych tvořil historii, aby si za 30 let lidé řekli, byl opravdu dobrý. Když nezískám zlatý míč, musím ho získat za rok a když se to podaří, chci 5 dalších. To je má mentalita. Vítězit, vítězit a zase vítězit.
2: Přiznal v rozhovoru pro magazín France Football Lamine Yamal, který s českým fotbalem už zkušenosti má. Před 4 lety v mládežnické Lize mistrů dvakrát nastoupil proti Plzni. Úvodní zápas v Barceloně vyhráli domácí 3-0 a Yamal hrál závěrečnou půl hodinu. V remízové odvetě na západě Čech už vydržel na trávníku celý zápas.
7: Lamine Yamal para Margiu Juvenila i Victoria Pilsen.
8: V té době bylo vidět, že se jedná o extrémně zajímavého a šikovného hráče. Ta jeho levá noha je dominantní a nadstandardní a je radost se na takovýhle hráče dívat a myslím si, že každého diváka to musí bavit, protože on neustále jako to zkouší, opakovaně se snaží překonávat tu obranu a to si myslím, že je u něj jako rozdílový faktor.
2: Řekl současný kouč Písku Josef Parlásek, který před 4 lety působil v realizačním týmu plzeňské 19. Večer můžou Yamala nahánět fotbalisté české reprezentace. Jejich zápas ve Španělsku začne ve 20:45. Stejně jako přímý přenos na této stanici. Z Ověda Lukáš Michalík, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

18 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v tom jediném utkání elitní skupiny fotbalové Ligy národů mezi Chorvatskem a Anglií v té české skupině se opět mění skóre. Anglie vede ve 22. minutě už 2-0. Po Harrym Kaneovi se prosadil muž, který právě Kaneovi na tu první branku nahrál, tedy Jude Bellingham po nahrávce Anthonyho Gordona. Takže Anglie vede v Chorvatsku tedy na konci 22. minuty 2-0. My samozřejmě netrpělivě čekáme na ten duel mezi Španělskem a Českem v Oviedu, to ale až ve 8:45, samozřejmě v našem přímém přenosu. Do té doby vám nabídneme taky aktuality a výsledky i z jiných sportů. Hraje se například basketbalová NBL. 4 zápasy konkrétně. Pardubice prohrávají o poločase s Ostravou 49-50 a to znamená, že ta zatím 100% bilance Pardubic v novém ročníku je v ohrožení. Tu 100% bilanci má zatím taky slávě Slavia NBK, ta vede v Hradci Králové 30-15 na konci první čtvrtiny. V poločase je taky duel mezi USK Praha a Pískem. Domácí vedou 47-44, no a hraje se taky duel mezi Opavou a Plzní. No a tam domácí Opava vede 24-15 a to máme druhou minutu druhé čtvrtiny. Posloucháte dál Radiožurnál Sport, tak příjemný poslech.

Radiožurnálu Sport už jsme zmiňovali fotbalovou ligu národů a tu elitní skupinu, ve které Anglie vede v Chorvatsku 2-0 ve 26. minutě. Teď ještě rychle pohled do ligy C a ligy národů. Finsko porazilo Albánii 2-1, Bělorusko San Marino, Island Bulharsko, to jsou zápasy, které jsou stále 0-0 ve 28. minutě. No a Estonci, ti ve 27. minutě vedou nad Lucemburskem 1-0.

0: 18 hodin 30 minut. Čas zpráv a Moniky Chmilové.
1: Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil desinformační kampaně, za kterými jsou tzv. Trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami taky připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému. Slovensko si připomíná 82 let od karpatsko-dukelské operace. Ta je považována za jednu z nejkrvavějších bitev proti nacistům za druhé světové války. Významně se na ní podílela i československá jednotka pod velením generála Ludvíka Svobody. V areálu památníku na Dukle a ve vojenském historickém muzeu ve Svidníku se konaly pietní akce. Čerpací stanice v Česku nesmějí až do pondělí prodávat naftu za více než 48 korun na 54 haléře za litr. U benzinu je maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Cenový strop stanovilo ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot znovu reguluje od začátku října. A ve Vile Plaček v Ivančicích na Brněnsku dnes zahájila provoz knihovna českého spisovatele s židovskými kořeny Ivana Klímy. Návštěvníci objeví několik desítek knih, které pokrývají jeho tvorbu od 60. let minulého století. Klímova rodina představila i novou knihu Praha má láska. Rukopis našli příbuzní před rokem v autorově pozůstalosti. Titul tak poprvé vychází v češtině a dalších jazycích. Sport. Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil Iga Umbera z Francie 2-1 na sety a zapsal si tak 150. výhru v kariéře. Jeho soupeřem bude ve čtvrtfinále Adolfo Daniel Vallejo z Paraguaje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D11 u Úval. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 168. kilometru se zastavují kamiony. Kolona pokračuje až do omezení na 194. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. V koloně kamionu je také několik odstavených nákladních aut na krajnici. Na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor u sjezdu na Úvaly. Na 8. kilometru stojí dvě osobní auta v omezení a v místě se zpomaluje. A na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a Písnici. V tunelech se projíždí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli údržbě v tunelech, projíždí se bez výraznějšího zdržení, omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, v údolích až na 2 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: A pod sem hol. Postříhám ti vlasy, dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát, je to týden, pustím.

0: 18 hodin 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisté Anglie vedou v Chorvatsku v Lize národů 2-0 ve 36. minutě. Čeští fotbalisté ti nastoupí od 8:45 v Ovědu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Víc řekneme v tradičním sportovním přehledu, který připravila Veronika Šlajzová. Hezký večer.
1: Krásný večer. Češi nastoupí proti týmu, který v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohrál. Co to pro hráče znamená, říká reprezentační záložník Alex Král.
2: V první řadě je to pro nás velká motivace, protože je to ten nejlepší test, který v tuto chvíli můžeme mít. Těšíme se na to, chceme se všichni samozřejmě ukázat, samozřejmě taky před trenérem, protože to je nový impuls do našeho týmu, všichni chtějí hrát a já si myslím, že se všichni hrozně těší na to se s nimi poměřit.
1: Duel mezi domácím Španělskem a Českem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 45 minut.
0: České hokejistky skončily na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti poslední. Proti Švýcarkám ztratili dvougólové vedení a prohráli 2-3 po samostatných nájezdech. O první vstřelené branky národního týmu na severu Evropy se postarali Ellen Jarabková a Tereza Vanišová.
1: Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole turnaje v Pekingu Australanku Birelovou 2x6-4 a postoupila tak do dalšího kola. Naopak Jakub Menšík z turnaje vypadl. S Argentincem Serundolem prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siňaková, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou.
0: Jiří Hléčka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Umbérem z Francie otočil po setech 5-7 a 2x6-4 a zapsal 150. výhru v kariéře.
1: Světová jednička Jannik Sinner se odhlásil i z nadcházejícího tenisového turnaje v Šanghaji. 25-letý Ital o tom informoval na Instagramu. Vítěz 5 Grand Slamů chybí na okruhu ATP od červencového triumfu ve Wimbledonu kvůli zranění kolena.
0: Max Verstappen z Red Bullu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Nizozemský závodník porazil druhého Lewise Hamiltona z Ferrari o dvě Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Nizozemský závodník porazil druhého Lewise Hamiltona z Ferrari o 298 tisícin sekundy. Třetí skončil Isaac Hadjar.

0: Jsme zvědaví, jaká bude atmosféra v Oviedu, kde budou španělští fotbalisté hostit v Lize národů Česko od 8:45 večer v našem přímém přenosu. To se dozvíme samozřejmě od našich dvou reportérů, kteří jsou přímo na místě, ale asi bychom se nezlobili, kdyby ta atmosféra byla podobná, jako je v přátelském utkání mezi Katovicemi a Baníkem Ostrava. A tady přímo na místě máme reportéra Davida Procházku.
1: No to je rozhodně hezký večer z Katovic, už podvečer, teď je oba dva kotle se zase předvádějí, pyrotechnika z sektoru domácích takzvaných jeksařů, stoupá zelený a žlutý dým z toho chacharského modrobílý a ještě mezi tím trošku černého, to je barva obou klubů, hornická jeksa, to znamená také GKS, neboli Gurniční klub sportovní, sportovní klub hornický, to je název Katovic družebního klubu Baníku Ostrava. Teď už se hraje za umělého osvětlení, druhý poločas, skóre je nerozhodné, 1-1, ale ještě v přestávce nastoupili bývalí fotbalisté obou týmů a tak jsme třeba v dresu Baníku Ostrava mohli vidět Lukeše, Svěrkoše, Bučka, Baránka, Papadopulose, Neuwirtha

nebo Bestu, ale domácí GKS Katovice, tedy ta v vozovkách stará garda, byla lepší a na hřiště od 16 po 16 a na velké fotbalové branky vyhráli domácí 3-1, ale Baníkovci zase dvakrát nastřelili tyč nebo břevno, takže také ukázali své umění. Teď před 9587 diváky je to tedy rozhodně 1-1, protože hned na začátku druhého poločasu se prosadil střídající Marcel Vendrychovský střelou spoza 16, z hranice 16 překonal střídajícího brankáře Budinského. No a teď přeci jen dým ze sektoru fanoušků, jak domácích, tak hostů, tedy Baníku Ostrava, trošku zahalil defenzivní polovinu Baníku Ostrava, takže se zápas na chvilku přerušuje a bude se dohrávat v té skvělé atmosféře za malou chvíli. Z Katovic David Procházka, Radiožurnál.

18 hodin 50 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Doufáme, že se máte o něco lépe než chorvatští fotbalisté, kteří v utkání Ligy národů v Rijece z Anglií prožili poločas hrůzy, když jsem sledoval, jak Češi vzdorovali v Edenu Angličanům, kde prohráli tedy 0-2, přestože hráli v deseti, tak vzdorovali mnohem lépe než Chorvati, kteří už po prvním poločase prohrávají s hostující Anglií 0-4. Prosadili se všichni ofenzivní hráči Anglie, Kane, Bellingham, Gordon i Saka. Takže ta nejdůležitější statistika hovoří jasně 4-0 na góly pro Anglii, ale i v ostatních ohledech je tam drtivá převaha, střely 12-4, střely na branku 7-0 a držení míče pro Anglii 63% a pro domácí Chorvatsko tedy pouhých 37%. Takže připomínám poločasový výsledek utkání fotbalové ligy národů. Chorvatsko 0, Anglie 4.

0: 18 hodin 54 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Nizozemka Demi Vollerinová potvrdila roli hlavní favoritky závodu s hromadným startem na mistrovství Evropy v silniční cyklistice a v Lublani obhájila loňský titul. Úspěšně tak navázala na mistrovství světa v Montrealu, kde triumfovala před týdnem. Ale to naše vysílání dnes bude přece jenom hlavně fotbalové, protože se těšíme a doufáme, že se i vy těšíte na jednu konkrétní událost.
1: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
2: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěly.
3: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se se světovou špičkou a jsou to prostě neocenitelné zkušenosti.
2: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
4: My national is Czech. I love Czech.
2: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 3:15 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Španělé protestovali v asi 50 městech kvůli vysokým nájmům a bytové krizi. České fotbalisty čeká duel s nejlepším týmem světa. V Lize národů nastoupí ve Španělsku. Kolona kamionů popojíždí na D1 z Prahy do Brna od 9 křížů. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
1: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. 10 000 lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy, nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000. Rusko zautočilo na nákladní loď v jednom z přístavů v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk zemřel a další 3 lidé jsou zranění, informovala o tom ukrajinská přístavní zpráva. Podle ní se loď plavila pod liberijskou vlajkou. 13 členů posádky bylo evakuováno do bezpečí. Rusko opakovaně útočí na nákladní lodě v Černém moři, které z Ukrajiny vyváží například obilí nebo ocel. Naopak ruské úřady dnes hlásí jednu oběť v bělgorodské a 2 mrtvé v okupované Luhanské oblasti. V Karlovarském kraji se šíří nepůvodní druh bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce zaznamenali v Česku poprvé před 4 lety u Nebanic na Chebsku. Od té doby její výskyt potvrdili na desítkách míst v regionu. Vědci z Akademie věd teď znovu provádí terénní monitoring a zaměřují se na lokality na Chebsku v blízkosti řeky Ohře. Pokračuje Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
4: Je to vlastně hmyzožravec, to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
1: V případě nálezu uhynulého jedince by ho lidé měli vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.
5: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou 3. zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí už za necelé 2 hodiny v Ovědu proti Španělům, posledním mistrům světa i Evropy. Největší hvězda soupeře, útočník Lamine Yamal, by v nabitém programu mohl odpočívat. Reprezentační kouč Santidenia ale takový scénář nečeká.
6: Myslím, že hrát bude. Lidé chodí na fotbal i kvůli tomu, aby ho viděli. Pro mě je teď nejlepší na světě. Kdyby záleželo na mě, dám mu zlatý míč.
5: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 20 hodin 45 minut. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem a neprůjezdná 35 u Sichrova. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně u sjezdu na Domašov. Na 168. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů. Ta pokračuje nesouvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, nárazově se zastavuje také osobními auty v levém pruhu. Silnice 35 z Liberce směrem do Turnova je za Hodkovicemi nad Mohelkou neprůjezdná. Po odpoledním požáru nákladního auta tam překládají náklad. Na Pražském okruhu připomínáme omezení mezi sjezdy na Chulupice a Lochkov. V obou tunelech pracují na údržbě a projíždí se vždy jedním tubusem. V obou směrech se krátce zdržíte. A na tahu 69 mezi Zlínem a Vsetínem opatrně za Vizovicemi. Osobní auto se tam střetlo se zvěří a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: 19 hodin, 5 minut, společnost vám dělá jediné čistě sportovní rádio v Česku, Radiožurnál Sport. Děkujeme, že jste si nás naladili. V sobotu večer věřím, že nebudete litovat, protože už zhruba za hodinu a 40 minut nás čeká náš přímý přenos fotbalového zápasu Ligy národů mezi Španělskem a Českem. Vysílat budeme přímo z Ovieda a možná si říkáte, proč se hraje v Oviedu. Španělská reprezentace se tam vrací po 11 letech a je to taková španělská tradice a taky strategie tamního svazu dostávat fotbal národního týmu do různých koutů Španělska, aby si reprezentanty užili všichni fanoušci a hlavně i ti, kteří ve svém městě na velké zápasy nejsou úplně zvyklí a dobrým příkladem je třeba právě Oviedo. Zítka, kdy hraje reprezentace třeba na Camp Nou nebo na Santiago Bernabeu, tedy na stadionech Barcelony nebo Realu Madrid, to je rozdíl třeba oproti Anglii, která hraje téměř výhradně reprezentační zápasy ve Wembley. Teď ale Anglie hraje v té české skupině Ligy národů v Chorvatsku v Rijece a vede 4-0 a to je teprve 47. minuta. 19 hodin 6 minut. Dál posloucháte Radiožurnál Sport. Krásný večer.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

0: Vítek.
1: 19 hodin 10 minut, posloucháte radiožurnál Sport a my se dnes naposledy vracíme na přátelský zápas mezi fotbalisty Katovic a Baníku Ostrava. Možná si říkáte, proč se tak často vydáváme, když je to jenom přátelský zápas, tak to by mohl osvětlit už po konci utkání náš reportér David Procházka.
2: Ano, téměř 10 000 diváků sledovalo zápas mezi Katovicemi a Baníkem Ostrava. Ten skončil 1-1, Baník Ostrava byl lepší v prvním poločase, měl více šancí, ale po prostřídání sestav zase druhý poločas patřil domácí Gekse. Ta vyrovnala díky Marcelu Vendrychovskému. Ten jediný gol Baníku Ostrava v prvním poločase dal mladý Denis Němec a ukázal, že může patřit do ligového kádru. No a ten zápas se nesl v tom přátelském duchu, protože se slavilo 30 let družby mezi fanoušky obou klubů a přátelství mezi oběma hornickými kluby. Hornický klub Sportovi Katovice a Baník Ostrava, dříve SK Slezská, při založení klubu v roce 1922. Tak ten zápas v posledních 10 minutách byl trošku natahovaný, protože oba dva kotle fanoušků ukázali své pyrotechnické choutky. Bylo to velice pěkné, ale těch posledních 10 minut nastaveného času se dohrávalo i za možná horších viditelných podmínek, ale to v přípravném zápase, v přátelském zápase nebylo tak důležité. Nakonec tedy 1-1, teď hráči obou týmů ještě obchází celý trávník a budou děkovat těm téměř 10 000 diváků. Oba dva tábory zpívali na střídačku chorály, jak baníkovské, tak ty katovické, a teď fanoušci svlíkají dresy, buď ty žluté katovické, anebo bílé baníkovské, a mávají s nimi nad hlavou. Z Katovic David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté nastoupí večer ve Španělsku ke třetímu duelu Ligy národů. Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, to se pravděpodobně samotní hráči dozvěděli teprve před chvílí. Nový kouč národního týmu Santi Denia totiž zveřejňuje základní sestavu až těsně před zápasem.
1: Trenér ukázal sestavu, byl jsem v ní a šel jsem na to.
2: Hodně před zápasem třeba trenér nás nechává právě že čekat.
3: Trenér to zveřejní až těsně před zápasem.
4: Potvrzují brankáři Kovář s Horníčkem a záložník Radosta, že trenér Santi Denia opravdu do poslední chvíle tutlá základní jedenáctku, nebo se o ní teprve rozhoduje. Gólman Matěj Kovář říká, jak to může hráče ovlivnit.
1: Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport a beru to tak, jak to je a taky nevadí mu to.
4: A zatímco napětí kolem základní jedenáctky Matěje Kováře evidentně neovlivňuje, tak další gólman Lukáš Horníček si myslí, že to má pozitivní dopad na manšaft.
2: Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčem pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připravený a pomohli tomu týmu. Ne, myslím, že napětí ne, spíš jsme byli všichni natěšení, protože jsme věděli, že to na kohokoliv z nás může padnout ta volba. Byli jsme z toho takový trošičku možná natěšení, řekněme.
4: Prozradil brankář Lukáš Horníček. Zmiňované napětí zažil i záložník Matěj Radosta, který ve druhém zápase s Anglií debitoval v základní sestavě za národní tým.
3: Každý hráč jako tím způsobem je aspoň v permanenci a připravuje se na ten zápas tak, jako že by měl hrát, což takhle proběhlo i u mě, takže připravoval jsem se tak, jako kdybych nastoupit měl, takže mě to tolik nezaskočilo.
4: Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, se nejspíš dozvíme znovu až těsně před výkopem. Duel Španělsko-Česko začne ve 25:40 a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Ovieda Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: rozhlasové sportovní reportáži je právě dnes 100 let. Můžeme to označit za naše společné výročí, protože aby byla stále živá, potřebuje jak reportéry, tak i vás posluchače. My si při té příležitosti připomínáme ty největší osobnosti, které jste ve vysílání historie Českého rozhlasu mohli ze stadionu slýchat. Dnes se dostáváme k jednomu z největších úspěchů tuzemského sportu vůbec. Pojďme si společně vychutnat návrat do Nagána na olympijský turnaj hokejistů v roce 1998.
1: Vyhození kotouče, zakázané uvolnění, konec zápasu a máme zlatou olympijskou medaili. Obrovský chumel našich hráčů a tam někde úplně ve spod, v leže, už teď asi hodně pomuchlaný, pošramocený brankář Hašek, ale naši hráči, tak jako vždycky hokejisté mají svému golmanovi za co děkovat, když vyhrají, tak naši hráči k tomu mají opravdu 1001 důvod.
0: A my se ptáme, jestli jste poznali hlas jedné z našich legend, kdo reportoval závěr finálového utkání s Ruskem. To je taková nesoutěžní otázka dnešního dílu Encyklopedie radiožurnálu Sport. A ta odpověď je Aleš Procházka. V československém a později českém rozhlase jste ho mohli slýchat přesně půl století a nejen proto jsme ho my, mladší kolegové, s úctou oslovovali pane Procházko. Málo kdo si mu dovolil říkat Aleši. Nesnad, že by to vyžadoval, kromě kultivovaného hlasového projevu a dost možná nekonečné slovní zásoby totiž vynikal taky nadhledem a originálním smyslem pro humor. Vyprávět by mohli ti, kterým se hlásil do telefonu, že se asi na zimním stadionu v Pardubicích nebude hrát, protože je tam nespůsobilý terén. Další ukázku máme ze vzpomínek na jeden ze světových šampionátů ve Finsku.
2: Tam novináři zahraniční kromě pamětních medailí dostávali takové malé brožurky s finskými frázemi, které by mohly být eventuálně užitečné a tam byla jedna taková větička, která mě zaujala, doufám, že to řeknu správně, ante eximuta keisonen, dá se to přeložit jako pane vrkní v té polevce moucha. Tak jsem si párkrát dal polevku a doufal jsem, že tu mouchu objevím, ale bohužel neměl jsem štěstí.
0: A kromě hokeje měl Aleš Procházka rád taky vodní sporty a věnoval se i sportování široké veřejnosti. Teď už ale k druhému reportérovi radiožurnálu z hokejového turnaje století v Nagá. Tím byl muž, u kterého byste asi složitě hledali sport, ze kterého se nehlásil. Ale právě hokej byl největší láskou Miroslava Augustina. A nejenom proto pro něj bylo olympijské finále tak emotivní.
3: Půl roku před Nagánem jsem řekl, že odejdu, že se rozloučím s mikrofonem. A v té době jsem si myslel, že to bude navždy. A pro mě ten zápas tedy znamenal poslední praktický styk s rozhlasovým mikrofonem, alespoň v té době jsem byl o tom přesvědčený. A já jsem ty poslední dvě minuty, kdy Aleš Procházka komentoval, tak já jsem je prostě fakt sledoval se slzami v očích a když jsme si potom střídali slovo při tom slavnostním vyhlášení, tak jsem se poprvé v životě rozbrečel a nebyl jsem schopen mluvit.
0: A pokud byste chtěli důkaz, tak tady je.
4: Nesmíme zapomenout ani na muže, kteří se nezapojili do hry, ale byli tady a pomáhali spolu vytvářet tu perfektní partu, ať už to byl obránce Libor Procházka nebo brankáři Roman Čechmánek či Milan Hnilička. A musím poprosit Aleše, aby to opět vzal za mě chvilku, protože nezlobte se, skutečně neumím mluvit.
0: Miroslav Augustin původně přišel do rozhlasu jako právník a i proto se mu po brzkém přestupu mezi sportáky přezdívalo doktor. A přestože se chtěl s mikrofonem loučit po Nagánu, nakonec jste ho mohli hlavně jako moderátora slýchat až do roku 2018. Tak takový byl dnešní díl naší encyklopedie při příležitosti stoletého výročí rozhlasové sportovní reportáže. Připomněli jsme si bývalé kolegy a reportéry Aleše Procházku a Miroslava Augustina. Dnes večer od 8:45 uslyšíte ze španělského Ovieda u utkání fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem naše současné reportéry, tedy Karla Schambergera a Lukáše Michalíka.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

19 hodin 27 minut posloucháte Radiožurnál Sport a než vám nabídneme píseň od Blink-182 a taky zprávy v 7:30, tak přidáme průběžný výsledek zápasu fotbalové ligy národů z té české skupiny mezi Chorvatskem a Anglií. Hraje se 68. minuta a Anglie vede v Rijece už 5:0, protože se podruhé prosadil útočník.

0: 19:30. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili, informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli taky severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy. Britští policisté obvinili 28-letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa pravicově populistické strany Reform UK, Nigela Farage. Stejný muž je taky obviněný z červencové vraždy političky a členky Reform UK, Ed Whitcombové. Soudní líčení je s ním naplánované na středu. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Oznámil to řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. Řecko se teď snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis. A na zámku v Buchlovicích opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do barokní památky zatékalo. Řemeslníci taky vymění část krovů napadené dřevomorkou. Čeká je i demontáže zvonové věže, která je v havarijním stavu. Opravy střechy budou stát 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Sport. Světová jednička Jannik Sinner se nezúčastní ani nadcházejícího tenisového turnaje v Šanghaji. 25-letý Ital o tom informoval na Instagramu. Vítěz 5 Grand Slamů chybí na okruhu ATP od červencového triumfu ve Wimbledonu kvůli zranění kolena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 175. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje na souvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Osobní auta se zastavují na 190. kilometru. Na pražském okruhu připomínáme víkendové omezení v obou směrech. Mezi sjezdy na Písnici a Lochkov se jede v obou tunelech pouze jedním tubusem. Je to kvůli údržbě, omezení bude trvat asi do zítřejšího poledne. A na průtahu Českými Budějovicemi směrem do Litvínovic opatrně před Dlouhým mostem. Řeší tam nehodu 3 osobních aut a tvoří se tam kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, v údolích až na 2 a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

19 hodin 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud nás budete poslouchat i zhruba za hodinu a 10 minut, tak uslyšíte přímý přenos utkání fotbalové Ligy národů mezi Španělskem a Českem. Vysílat budeme přímo z Ověda a právě teď už známe základní sestavy, tak se pojďme podívat nejdřív na tu českou, která nastoupí proti úřadujícím mistrům Evropy a mistrům světa. V brance tentokrát dostává příležitost Antonín Kinský z Tottenhamu, pak tam je taky několik obránců, ve středu určitě kapitán Ladislav Krejčí a taky Štěpán Chaloupek, pak taky Beci, Matěj Radosta a Jiří Sláma a je tam taky Michal Sáček. V záloze potom dostává šanci Roman Macek, kromě něj taky Alex Král a Ondřej Linger. No a v ofenzivě samozřejmě Adam Hložek, kromě něj taky Lukáš Ambros a nesmíme zapomenout, respektive na nikoho jsme nezapomněli, to by mělo být všechno. Pojďme se podívat taky na tu španělskou, která tam má i tu největší hvězdu, o které jsme mluvili, tedy Lamina Yamala, ale pojďme postupně, protože pár změn udělali Španělé v defenzivě a taky v bráně. Nechytá Unai Simon jako obvykle, ale David Raya. V defenzivě potom taky Ivan Fresneda, pro kterého by to mělo být první soutěžní utkání v dresu Španělska. Pak taky stopeři Robin Lenormand a s ním tam bude taky Aymeric Laporte. No a ještě nám chybí druhý bek, to bude Fran Garcia z Betisu. V záloze Pedri, Dani Olmo a kapitán Rodri, tedy kompletní barcelonská záloha. A v ofenzivě už zmiňovaný Lamin Yamal z pravého křídla. Nalevo se bude pohybovat Alex Baena a na hrotu nebude Mikel Oyarzabal ani Ferran Torres, ale Roberto Fernández, což je tedy fotbalista z Espanyolu, který by tedy měl taky nastoupit v mladém věku, hodně se mu daří v té letošní sezóně, tak se budeme těšit na to, co předvedou nejenom Španělé a hlavně taky Češi v Lize národů.

0: Šermíři Alexandru Šupeničovi se toho v letošním roce povedlo opravdu hodně. Stal se světovým šampionem a i díky tomu před pár dny taky převzal cenu pro sportovce roku Vysokoškolského sportovního centra Victoria. Nejenom o tom jsme s ním mluvili ve sportovní hale Folimanka. Letošní rok, svatba k tomu titul mistra světa, dá se to třeba v té příští sezóně nějakým způsobem překonat?
1: Myslím si, že o překonávání vůbec jakoby není řeč. Já jsem rád, že se mi to povedlo, ten kariérní úspěch a vlastně ten můj sen od malička, o kterým jsem snil, takže nerad bych, aby to bylo postavený tak, že teďka ten další rok něco musím překonávat. Já dělám to, co miluju, extrémně mě to naplňuje a baví a budeme se snažit zase s týmem se posouvat dál, ale to určitě neznamená, že hnedka další rok něco musím překonávat a něco někam musím posouvat.
0: Taky se pohybujete v té hudební sféře, tak si říkám, jestli si to nezaslouží třeba nějakou novou píseň nebo skladbu, když se to takhle hezky sešlo.
1: Nevím, jestli přímo tohle by si jako zasloužilo, ale těch emocí je spousta a já často ty skladby píšu nebo ty texty píšu tak, že mám nějakou emoci, ale musím říct, že poslední opravdu dva měsíce byly velmi intenzivní a toho času na to mít klid na hudbu, tak ten nebyl žádný, takže možná v budoucnu uvidíme, jak to bude.
0: Stále si povídáme s Alexandrem Šupeničem. Mě zaujalo, vy jste říkal, že jste měl v hlavě dlouho tu vizualizaci toho snu, že se stanete mistrem světa, a když se to stalo, tak jste najednou v hlavě měl prázdno. Mm-hmm. Tak mě zajímá, co tam máte teď?
1: Pomaličku se tam tvoří nějaký sny, nějaký věci se tam tvoří, ale je to tak, že vlastně pro mě nejpozitivnější feedback bylo to, že jsem, když jsem přišel zpátky do haly po té nějaké pauze nebo po tom, co jsem měl oddech vlastně od sezóny, tak jsem se vrátil a vrátil jsem se šťastný do toho, co dělám, vrátil jsem se ke svému týmu, který je úžasný, a ta práce každodenní, to posouvání se a zlepšování a všechny ty věci, co s tím souvisí, mě neskutečně baví, takže to je ta nejdůležitější emoce, kterou teďka mám.
0: Z vás zde cítí, že vám motivace do dalších bojů nechybí a občas to třeba bývá u sportovců problém, když dosáhnou velkého úspěchu, že pak třeba těžko hledají motivaci. Mně přijde, že u vás to není ten případ. Čím to je?
1: To není o motivaci pro úspěch, ale motivace a spíš inspirace pro to dělat to, co mám rád a to, co mě naplňuje a to, co mě neskutečně baví. A ty úspěchy s tím jsou vlastně jakoby bonus a pozitivní feedback naší práce, kterou děláme, ale i bez těch úspěchů to, že každý den, protože spousta lidí vidí jenom úspěch, spousta lidí vidí jenom to mistrovství světa, ale to je 23 let nějaký práce a 23 let mýho života a to nejde tak jenom jako přeskočit, takže vlastně já jsem si to krásně prožil a budu to prožívat dál, takže pro mě je to nejhodnotnější věc.
0: Říká Alexandr Šupenič, první český šermíř, který se stal mistrem světa. Díky moc a ať se daří.
1: Děkuju a děkuju posluchačům.
0: Z Prahy Adam Procházka, Radiožurnál.

0: 19 hodin 47 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Věřte, nevěřte, fotbalisté Chorvatska prohrávají v Lize národů s Anglií v 88. minutě doma v Rijece už 0-7. Kromě fotbalové Ligy národů ale pokračuje taky Národní basketbalová liga tady v Česku, a to pátým kolem. Dohraná už jsou dvě utkání. Pardubice porazili Ostravu 110-98 a USK Praha zvítězil nad Pískem 104-89. Víc už nám řekne někdo, kdo basketbalu rozumí o Poznání víc než já, Veronika Šlajzová. Hezký večer.
1: Krásný večer. Pardubice díky výhře udrželi neporazitelnost v soutěži. Utkání ale bylo dlouhou dobu vyrovnané. Ještě 4 minuty před koncem třetí čtvrtiny byl rozdíl ve skóre jediný bod. Pak ale přišla šňůra domácích. Nejvíc bodů v zápase, 26, dal americký rozehrávač východočechů Robert Bonham, který k tomu přidal ještě 7 asistencí a 3 doskoky. Jednoznačný průběh neměl ani duel pražského USK proti Písku. Jeho Češi sice po první čtvrtině vedli 27-21, ale tu druhou prohráli o 9 bodů. Sršně tak v poločase odcházeli do šaten se 7bodovým mankem. To dokázali ve třetím dějství lehce snížit, ale závěr zápasu už byl v režii Pražanů. Ti zvládli ve čtvrté čtvrtině nastřílet dokonce 630 bodů. Mimochodem stejně, jako dali jejich islandský křídelník Duset za celý zápas.
0: Tak to jsou výsledky, které už známe. Dvě utkání se ale ještě dohrávají, tak jak to vypadá s jejich skóre?
1: Opava vyzvala nováčka soutěže Plzeň. Ta bojuje o první výhru a zatím to pro ní nevypadá úplně špatně, protože 5 minut před koncem čtvrté čtvrtiny prohrává na hřišti Opavy pouhým rozdílem 4 bodů, takže to by ještě mohla otočit. No a bez porážky s velkou pravděpodobností zůstane taky pražská Slavia NBK, která ve 10. minutě čtvrté čtvrtiny vede v Hradci Králové 173. Východočeši přesto nehrají špatně, například v dílčím skóre druhé čtvrtiny dokonce zvítězili 24-20. Na konečnou výhru jim to ale nejspíš stačit nebude, protože přeci jen dokonce už zbývá málo. No a zítra večer ještě nastoupí basketbalisté Olomoucka proti Děčínu a Ústecká Sluneta vyzve Brno, které se pokusí zlomit sérii 4 porážek a stejně jako Plzeň si připsat první výhru.
0: Tak to byla pozvánka a taky dva konečné a dva průběžné výsledky Národní basketbalové ligy. Děkujeme za to Veronice Šlajzové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

19 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport a ve fotbalové lize národů Chorvatsko prohrálo s Anglií 0-7. Na domácím stadionu v Rijece dostali Chorvaté od Angličanů 7 branek a ani jednou neskórovali a to by měla být historicky nejvyšší porážka v dějinách chorvatského národního týmu, alespoň soudě dle statistik serveru Transfermarkt. Tam svítí do dneška nejvyšší porážka z roku 2018, kdy Chorvaté prohráli ve Španělsku v lize národů 0-6, ale to bylo o jednu branku tedy méně a venku. Tady je to na domácím stadionu. 4 branky padly už v prvním poločase, prosadili se postupně Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon a Bukayo Saka. No a potom ve druhém poločase přidali své druhé branky Harry Kane a Bukayo Saka a v 87. minutě se prosadil taky střídající Morgan Rogers. Mimochodem Jude Bellingham si připsal 3 asistence. Angličané se v Chorvatsku bavili a domácí Chorvaté trpěli. Ještě jednou to zopakuju. Chorvatsko prohrálo v lize národů v té české skupině s Anglií 0-7.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
2: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
1: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
3: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
2: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
1: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
1: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
2: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
1: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
2: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
1: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Dnes to ale bude o fotbalové lize národů už za 3/4 hodiny. Španělsko, Česko i v našem přímém přenosu.
5: Je 20 hodin. Zprávy má Monika Chmelová.
6: Parlamentní strany mají podle předsedy Kupky vůči Rusku vystupovat jednotně. V americkém Tennessee rezignoval šéf vězeňské služby poté, co selhala poprava ženy odsouzené za vraždu. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí ve Španělsku proti mistrům světa. A zítra bude jasno až polojasno, později oblačno a zataženo, na západě se slabým deštěm, teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu.
7: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. V americkém státě Tennessee odstoupil po nezdařené popravě Kristy Pajkové šéf vězeňské služby. Odsouzená žena po 2 dávkách smrtící injekce upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Letos je to už druhá nepovedená poprava v Tennessee. Guvernér státu zastavil všechny další naplánované na letošní rok a nařídil nezávislé prošetření. Ve Spojených arabských emirátech vyšetřují útok při letu z Dubaje do Tel Avivu jako teroristický čin. Podle generálního prokurátora použil kopilot k napadení kapitána sekeru. S více než 180 lidmi na palubě se pak pokoušel s Boeingem 737 zřítit.
8: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saudské Arábii dál zůstává pobodaný indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice, kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastěňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
9: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
10: Sport. Čeští fotbalisté se už za necelou hodinu utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. V ovědu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům, kteří v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Co musí hosté předvést, aby mohli pomýšlet na body, říká reprezentační záložník Alex Král.
11: To, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost, bojovnost a v dnešním fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby, oni taky budou dělat chyby a budeme tam chtít jít z chutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těchto dvou zápasech, které jsme doteď odehráli.
10: Souboj Španělsko-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: V Brně zdržení na dálnici D1 a nehoda u Globusu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice. Zhruba kilometru 178 se vyjíždí do kolony. Jsou to nákladní auta v pravém pruhu. Levý pro osobní auta podle kamer většinou jede až na 190. kilometr. V Brně se u sjezdu na Mikulov na kilometru 194 nově projíždí jen jedním pruhem. Je to zhruba kilometrový úsek. Aktuální zdržení pro osobní auta je zhruba 20 minut. V Brně připomínáme nově zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 do Ostravy. A v Brně na příjezdu do města ze Svitav v Řečkovické ulici se srazila dvě osobní auta a následky omezují průjezd a mohou i blokovat úsek za sjezdem k obchodům Bauhaus a Globus na místo. Vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno a zataženo, na západě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: 20 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport a dnes večer nás bude bavit fotbal, zejména přímý přenos utkání Ligy národů mezi Španělskem a Českem už zhruba za 40 minut. Jeden zápas v té elitní skupině české, respektive ten jeden další zápas už skončil a znovu to musíme zopakovat, protože to je až neuvěřitelné. Chorvatsko prohrálo na domácím stadionu v Rijece s Anglií 0-7. Tak doufejme, že ten další zápas v pořadí mezi Španělskem a Českem nedopadne stejně, respektive vlastně Anglie byla hostující tým a vyhrála v Chorvatsku 7-0, tak bychom se vlastně nezlobili, kdyby se to stejné opakovalo i v případě Španělska a Česka, každopádně, že by Češi přetrhli 40-zápasovou sérii Španělska bez porážky v základní hrací době vítězstvím 7-0, to je asi až příliš troufalé, no necháme se překvapit v našem přímém přenosu, každopádně už za malou chvíli se spojíme přímo s našimi dvěma reportéry Karlem Schambergrem a Lukášem Michalíkem do Ověda za novinkami, základní sestavou a spojíme se taky s naším expertem fotbalovým a kolegou Pavlem Horvátem. Tak příjemný poslech.
12: Radiožurnál Sport
2: a Adam Procházka.

0: 20 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a tématem bude zase fotbalová Liga národů. V ní Češi hráli v tom novém ročníku zatím jenom dvakrát, pokaždé v Edenu, kde prohráli s Chorvatskem 1-2 a potom s Anglií 0-2. Teď se představí poprvé venku, a to na půdě asi současně nejlepšího národního týmu na světě, a to Španělska v Oviedu. A přímo na místě máme taky reportéry Karla Schambergera a Lukáše Michalíka. Pánové, krásný večer do Ovieda.
1: Dobrý večer ze španělského Ovieda.
2: Dobrý večer.
0: Tak pojďme na to, my už jsme sestavy zmiňovali ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale projedeme si to ještě jednou, můžete nám to říct přímo z místa a třeba i zmínit, kdo naopak hrát nebude, tak pojďte na to.
1: Začneme pochopitelně českou sestavou, v ní je oproti utkání s Angličany hned 6 změn, z toho 2 vynucené. Schulz nemůže hrát kvůli vyloučení a Karabec kvůli zranění, ten už se odpojil od týmu. A kvarteto Kovář, Hranáč, Červ a Sadílek bude mezi náhradníky, místo nich od prvních minut dostanou šanci golman Kinský a dále Sáček, Král, Macek, Ambros a Linger. V brance Čechů tedy bude Kinský, před ním obrana zprava Sáček, Chaloupek, Krejčí, Sláma, ve středu zálohy trojice Král, Macek, Ambros, na křídlech Linger s Radostou a na hrotu útoku Hložek. Připomínám, že poprvé bude na lavičce národního týmu připravený útočník Nadery. V nominaci naopak nejsou Soufal, který má stále zdravotní problémy, a taky Sejk. Teď už se můžeme přesunout k domácí základní sestavě a Karel Schamberger možná může začít tím, koho bude nahánět jablonecký obránce Jiří Sláma.
3: Ano, přesně tak. V sestavě aktuálních mistrů světa i mistrů Evropy je Lamine Yamal. Barcelonská hvězda, dost možná žhavý adept na vítěze Zlatého míče. Mimochodem a právě už vítěz Zlatého míče Rodri je také v sestavě Španělska. Pojďme ale odzadu. V brance bude dnes Raja, nebude to tedy Unai Simon, který chytal třeba právě na mundialu v Americe. V obraně zleva Fran Garcia, Laporte, Lenormand a napravo debutant ve španělském národním týmu Fresneda, hráč, který nastupuje za Sporting Lisabon. V záložní řadě Pedri společně s Rodrym a před nimi zleva Alex Baena, Dani Olmo, na pravé straně Yamal. A na hrotu nebude Mikel Oyarzabal, ale bude to Roberto Fernández, muž, který si dnes připíše také první start za španělský A tým.
0: Tak pánové, když se podíváme na sestavy třeba i španělská, ale hlavně česká, tak co vás na první dobrou nejvíc zaujalo nebo třeba překvapilo?
1: Já začnu, jsou tam věci, které mě překvapily. Na první dobrou na pravém kraji obrany Michal Sáček. Skutečně si myslím, že ho bude čekat nejtěžší utkání v životě proti Španělům. Čekal jsem podobnou variantu jako v tom předešlém utkání s Angličany, že se na pravý kraj obrany přesune jeden ze stoperů, buď Štěpán Chaloupek nebo Robin Hranáč, který dnes tedy zůstává mezi náhradníky. To je první věc. I střed zálohy je pro mě překvapení. Ambros, Macek, Král. Myslel jsem, že Santi Denia bude chtít zachovat určitou kontinuitu a v základu zůstane alespoň Michal Sadílek. Myslel jsem si tedy, že Alex Král dostane šanci v základní sestavě, ale že bude v základní jedenáctce i Roman Macek, to se přiznám, že mě překvapilo. Matěj Radosta jako nováček v národním týmu začne vlastně po třetí v řadě v základní sestavě, to je také hodně zajímavé, a Ondřej Linger, taky bych ho nečekal upřímně v základu, ale bylo hodně složité typovat sestavu národního týmu, konec konců to bylo vidět, když se nás na včera ptali španělští novináři, tak jsme se úplně nedokázali shodnout. Co mě trochu mrzí, takže stále ještě nedostal šanci Ondřej Krychfaluši, který hraje pravidelně v belgickém Royalu Union Saint-Gilloise a zatím paběrkuje, nedostal ani minutu, ale snad tedy šanci dostane alespoň nějakou a předpokládám, že v průběhu zápasu se dostane na trávník i Ryan Nadery, tedy německý rodák, který už teď může reprezentovat Českou republiku, tu si vybral na úkor jednak Německa, kam by to měl samozřejmě hodně složité se dostat, a taky Bulharska.
3: A zatímco Lukáš Michalík mluvil o české sestavě, tak já se teď zmíním o té španělské. Tam si byli španělští novináři, když jsme se na opalátku ptali my jich na predikci základní jedenáctky, mnohem jistější, než my, říkali, že by měl hrát Rodri, že by měl hrát Yamal. To následně potvrdil v podstatě i tvou oklikou trenér Španělu Luis de la Fuente, který tedy říkal, že nasadí to nejlepší, co aktuálně má a co si může dovolit, to nejspíš platí. To tolik změn v té sestavě až tak není. V brance David Raya, zmiňovali to také naši kolegové ze Španělska, že by dnes měl nastoupit spíš tedy druhý reprezentační brankář španělského národního týmu. Velký otazník pro mě osobně visí nad hrotovým útočníkem Robertem Fernandezem, protože tu je jméno, které není tak známé, ať už pro české posluchače, pro české fanoušky nebo pro nás. Opravdu bude mě hodně zajímat, jak bude prohánět českou obranu.
0: Děkujeme za postřehy našim reportérům přímo na místě, Karlu Schambergrovi a Lukáši Michalíkovi. Každopádně my už jsme na Radiožurnálu Sport taky ve spojení s naším fotbalovým expertem a pětinásobným vítězem české nejvyšší soutěže Pavlem Horvátem. Pavle, hezký večer i tobě, co bys ty vypíchl z těch sestav?
2: Dobrý večer, no tak já spíš budu rád, když to bude fungovat. Jsem rád, že Roman Macek se dostal na hřiště, byť samozřejmě nečeká nic jednoduchého a trošku se snažím vžít do té pozice toho konstruktivního hráče, který je často na míči, což dneska asi pravděpodobně nebude. Na druhou stranu je to krásný debut, jestli se nepletu, je to první jeho zápas, takže budu hlavně sledovat jeho a jsem rád, že i Španělé jdou, jak jste říkali, v tom nejsilnějším, byť tam jsou takový, jako řekl bych, dva nováčci, který úplně pro nás nejsou známí, ale ten zbytek prostě je nadupaný a těším se na to, co nám Španělé dneska předvedou a hlavně se těším na to, jak jim budou naši vzdorovat.
0: To říká Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport. Než se budeme bavit zase o zápase Španělsko-Česko, tak Pavle, ještě se vrátím k tomu předchozímu utkání té elitní skupiny, české skupiny, protože Chorvatsko prohrálo s Anglií na domácím stadionu 0-7. Je to podle Transfermarktu historicky nejvyšší porážka v dějinách chorvatského národního týmu. Tak co na to říkáš?
2: No, myslím, že jsem to nečekal samozřejmě, že jsem čekal, že Chorvati doma, obzvlášť doma, budou moc jako zdorovat Anglii, ale tohle je jednoznačně to samozřejmě velká ostuda, vejprask, nevím, co k tomu říct úplně. No, my jsme dneska prohráli jsme s Jabloncem Most 3-1 doma, neměl jsem dobrou náladu, ale musím říct, že tady ten výsledek malinko zase mě posunul do toho, že jsou na tom lidi hůř a asi Chorvatsko doma, to je velký průšvih. No.
0: To říká Pavel Horvát. Teď už zpátky k tomu utkání Španělsko-Česko, které začne tedy ve 20:45 v našem přímém přenosu. Když se přesunu zpátky do Ověda, pánové, tak jakou hru očekáváte vy od Česka? Možná, jestli můžete soudit i podle toho, co říkali hráči a taky především český trenér, tedy Španěl Santi de Nia na tiskových konferencích, protože konkrétně on byl poměrně odvážný.
1: Češi byli odvážní obecně, jak tedy trenér Santi de Nia, tak taky záložník Alex Král, že zkrátka hosté budou chtít hrát aktivně, taky s balónem budou chtít to, co jim ordinuje hlavní trenér Santi de Nia, ale samozřejmě otázkou je, co jim Španělé dovolí. Já se obávám toho, že toho moc nebude, že zkrátka budou zatlačeni do hlubokého bloku, že to klidně může vypadat podobně jako v oslabení proti Angličanům, protože Španělé mají takovou kvalitu na míči, že vám ho zkrátka nepůjčí, jsou schopní vyjet z extrémně složitých situací, takže já bych se rád mýlil, ale očekávám, že když se Češi dostanou k míči, tak po pár přihrávkách ztratí jednoduše, protože i ten represing Španělů bude nesmírně aktivní a bude to pro Čechy hodně složité. Takže čekám bohužel primárně bránění, ale rád se budu plést.
3: Já věřím a doufám, že se bude pokračovat v tom španělském v uvozovkách trendu ve hře českého národního týmu, který tam přinesl právě hlavní a nový trenér Santi de Nia. Je vidět, že Češi chtějí hrát určitě aktivněji než v minulosti a doufám, že si to tady s Španělskem na půdě aktuálních mistrů světa budou chtít prostě rozdat. Když řeknu tyto dvě slova, že to s někým chcete rozdat, tak mě napadne třeba zápas Sparty na hřišti Liverpoolu, který sice skončil debaklem, ale bylo vidět, že Sparta chtěla hrát fotbal, chtěla tam hrát v Evropské lize opravdu sympaticky a něco takového bych doufal a očekával od toho dnešního zápasu.
1: No já zapojím ještě experta Pavla Horváta, který hrál zápasy třeba na Camp Nou a proti Barceloně, kde to podle mě bylo dost podobné, Pavle. Vy si můžete v kabině říct, pojďte hrát fotbal, ale na hřišti zkrátka to musí být neuvěřitelný fičák, který si běžní smrtelníci ani nedokážou představit.
2: Přesně tak, já trošku jako potvrdím ty tvoje obavy, mám je i já, protože ten tlak španělských hráčů po ztrátě toho míče je prostě obrovský a velmi těžko se ten balon jednak udrží, anebo se z toho vyjede. Já samozřejmě doufám, že kluci taky budou hrát se vztyčenou hlavou, ale ono to není jednoduchý, protože ten pocit toho zmaru vlastně se stupňuje. Musím říct, že Angličani byli výborní v tom represingu v Praze teďka, samozřejmě i vzhledem k tomu, že pak třeba jsme hráli v deseti, ale Španělé tohle mají ještě daleko líp zmáknutý a ta jejich kvalita opravdu je i vyšší fotbalově, takže já tuším, že naše nečeká opravdu nic lehkýho a byl bych překvapený, kdyby to vypadalo jinak. No.
0: Pavle, už jsme o Španělsku mluvili hodně, v základní hrací době prohráli naposledy v březnu roku 2024, od té doby 40 zápasů a žádná porážka a během toho se taky stali mistry Evropy a letos i mistři světa, tak mě zajímá vlastně, jaký výsledek, z jakého výsledku bys měl pozitivní pocity, jestli je to remíza nebo i třeba nějaká mírná porážka, zkrátka jak k tomu výsledku, který si dozvíme po přímém přenosu Radiožurnálu Sport, vlastně tedy přistoupit, vzhledem k tomu, jaká kvalita je na druhé straně.
2: Tak já si myslím, že nám hodně nahrává to, že Chorvati prohráli s Anglií 7-0, že se na to nemůže být horší a že samozřejmě, já řeknu to lidově, když nás čapnou, tak se může stát, že nám fakt jako dají bůra, protože jsou fantastický, ty jsi to zmínil, 40 zápasů bez prohry, mistři Evropy, mistři světa, my se nemáme s kým lepším teďka potkat a jsme ve fázi, že opravdu, já nechci říct, že jsme v té skupině omylem, ale prostě jsme tam outsideri a ta naše síla není teďka veliká. Já budu překvapený, pokud bychom udělali remízu. Samozřejmě budu si přát, aby jsme těch gólů dostali co nejmíň, ale očekávám fakt jako výhru Španělska.
0: Ještě teď zase naskok do Ověda za našimi reportéry. Pánové, mluvili jsme hodně taky o největší hvězdě Španělska, slyšeli jsme taky příspěvek o Laminu Yamalovi. Tak co očekáváte od toho souboje na pravé straně Španělska Lamin Yamal versus Jiří Sláma?
1: Já začnu, já si myslím, že Jiří Sláma by si možná ještě před měsícem vůbec neuvědomoval a neřekl, jaké zápasy proti jakým hráčům bude hrát, protože připomínám, že v Edenu proti Anglii hrál na Bukaya Saku a Trenta Alexandra Arnolda, což už je samo o sobě nesmírná kvalita, teď proti němu nastoupí jeden z nejlepších hráčů světa, Lamin Yamal, takže hodně složité pro Slámu, musí mu samozřejmě pomoct spoluhráči, protože Yamal je strašně šikovný ve hře s míčem a já si myslím, že Češi ho budou muset zdvojovat, protože pokud se tak nestane, tak on si může hodit kolem Slámy balon a ten už ho nechytne. Budu doufat tedy, že se budu plést, ale Yamal je skutečně nesmírně kvalitním hráčem, tu levačku má skvělou a jakmile se dostane k míči, má trochu času a dostane se k driblinku, tak to je složité pro každého obránce a Jiří Sláma asi nebude výjimkou.
0: 20 hodin 23 minut, to znamená, že už nám zbývá zhruba 22 minut do začátku přímého přenosu utkání fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem. Pavle, ještě otázka na tebe. Pamatuju si, že před utkáním s Anglií třeba kapitán Ladislav Krejčí říkal, že se vyloženě těší na souboje s největší hvězdou soupeře, tedy s Harrym Kaneem. Kdyby si ty dnes nastoupil v českém dresu v Ovědu, na koho by ses nejvíc těšil ty? Byl by to právě zmíněný Lamin Yamal, jinak můžeš samozřejmě vybírat i z ostatních hráčů, je tam třeba držitel zlatého míče a tak dále a tak dále.
2: Já vím, že už je to pravěk, ale já si prostě vzpomínám, když jsme dostali tenkrát tu Barcelonu, že jsem se vlastně těšil na všechny, protože možná, že nebudu daleko od pravdy, ale většina našich hráčů si proti ním ještě nikdy nezahrál a neměli prostě tu možnost. A pro mě osobně to byl svátek, fakt jsem, nebylo to tak, že bych si říkal Messi, nebylo ani to, dneska není tak, že bych si říkal jako Yamal, ale prostě zažít tu kvalitu, ten fofr na tom hřišti live je prostě k nezaplacení. A ještě se vrátím k Jirkovi Slámovi, fakt jsem o tom taky přemýšlel a jsem zvědavej vlastně, jak ho budou bránit, protože vidíme, že ho brání opravdu nejlepší obránci na světě a stejně s tím mají veliký problém. Ve Španělsku nebo v těch top týmech se úplně moc nezdoluje, spoléhá se na to, že ty hráči si poradějí sami a to vlastně pro mě v tuhle chvíli při vší úctě k Jirkovi Slámovi je vlastně neřešené. neřešitelný problém. Takže já čekám, že buď bude Jamal obcházet Slámu, jak bude chtít, anebo prostě budeme muset obětovat dalšího hráče, který bude pomáhat a zdvojovat to, co říkal Lukáš Michalí. A pak nám bude chybět samozřejmě ten hráč ve prostřed hřiště. Takže já jsem i očekávám to a zajímá mě vlastně z trenérského hlediska, jakou taktiku na tohle trenér Denia zvolí.
0: To říká ve vysílání Radiožurnálu Sport náš expert Pavel Horvát. S Pavlem Horvátem se uslyšíme ještě o poločasové přestávce a taky po utkání mezi Španělskem a Českem. Ale Pavle, ještě než se na chvíli rozloučíme, tak po tobě budu chtít tip na výsledek.
2: Haló. Ne, to byla sranda, jakože ho nechci říkat, no ale já budu rád, když neprohrajeme víc jak o 2 góly.
0: Tak, dobře, to je přání Pavla Horváta. Pavle, díky za předzápasové postřehy a budeme se těšit o poločasové přestávce.
2: Hezký den, hezký večer, příjemný zážitek.
0: No a těšit se samozřejmě budeme i na přímý přenos přímo z Ověda. No a to samozřejmě budou mít v gesci naši reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík. Pánové, i vám zatím díky, s vámi se uslyšíme ještě po 8:30 a potom samozřejmě v přímém přenosu. Budeme se těšit, zatím naslyšenou.
1: Díky, brzy naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Moniky Chmilové.
1: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Většinou jde o auta značky Škoda. V České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů prozápadní strana Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Z průzkumu pro veřejnoprávní stanici LSM vyplývá, že dostala přes 35% hlasů. Na druhém místě podle odhadů skončilo s více než 11% populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Kolem 11% se v průzkumu pohybují taky levicoví progresivisté nebo proruská strana Suverénní moc. Do parlamentu by se dostaly ještě dvě další strany. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení, jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil desinformační kampaně, za kterými jsou tzv. Trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. A meteorologové varují před silnými bouřkami v Egejském moři. Na Krétě očekávají, že přívalové deště potrvají až do noci. Situace by se pak měla sklidnit. Pro skupinu ostrovů Dodekany, do které patří například Rodos, platí oranžová výstraha. V některých oblastech hrozí silná vichřice. Záchranáři jsou v pohotovosti a úřady situaci monitorují. Sport. Už za necelých 15 minut rozehrají čeští fotbalisté utkání elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Oviedu proti domácím Španělům, úřadujícím mistrům světa a Evropy. Duel Španělsko-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na dálnici D1 u Brna a v Brně a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice 180. kilometru stojí nákladní auta v pravém pruhu. Levý pro osobní auta podle kamer většinou jede až do Brna k omezení u sjezdu na Mikulov kilometru 194. Nově se tam jede jen jedním pruhem, je to zhruba kilometrový úsek. V koloně na D1 182. kilometru směr Brno-Ostrava se navíc srazila dvě nákladní auta, vypadá to, že blokují jen krajnici na místě policejní hlídka. V Praze na okruhu ve směru ze Smíchova na Troju nehoda a také chodci. Nehoda je hlášená ve Strahovském tunelu. Blokuje levý pruh a chodci se pak pohybují v komplexu Blanka u sjezdu na Dejvice. Ještě jednou městský okruh Praha, trasa Smíchov, Troja. Další zelená vlna během fotbalu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně oblačno a zataženo a na západě Čech ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Za 8 minut začne zápas fotbalové ligy národů, té elitní skupiny. Je to utkání třetího kola mezi Španělskem a Českem. Těšíme se na náš přímý přenos a ještě předtím se jednou vydáváme do Ovieda, tedy do města, které bude hostit tenhle zápas mezi Španělskem a Českem, za našimi reportéry, tedy Karlem Schambergrem a Lukášem Michalíkem. Pánové, ještě jednou hezký večer a tentokrát nás zajímá atmosféra přímo na místě.
1: Tak tedy ještě jednou hezký večer, start zápasu se blíží a ta atmosféra je vynikající. To musím říci, ten místní stadion má kapacitu lehce přes 30 tisíc fanoušků a myslím si letním pohledem na tribuny, že bude vyprodáno, protože skutečně chybí jen několik málo prázdných míst. Před malou chvílí místní hlasatel oznamoval základní jedenáctku Španělů a byl to tedy pořádný hukot, největší aplaus sklidil pochopitelně hvězdný barcelonský útočník Lamin Yamal, na kterého se určitě všichni fanoušci nejen domácího celku hodně těší. Ještě před výkopem jsme slyšeli nejspíš asturijskou hymnu, tak jsme si to vyložili tedy s Karlem Schambergrem, která byla doprovázená hrou na dudy, ale jak už jsem říkal, ta atmosféra je skvělá a myslím si, že bude výborná i během zápasu.
2: Španělští fanoušci teď na hlavní tribuně roztáhli velkou plachtu, na které je napsáno Copa Reconquista. Jsem si to rychle hodil do překladače, který mi vyhodil znovu dobitý pohár a tím pádem si myslím, že to je reakce na to, že Španělé se stali v Americe mistry světa. Já můžu pokračovat v detailech o místním stadionu, který nese název po místní fotbalové legendě. To byl Carlos Tartier. Jak zmínil Lukáš Michalík, kapacitně je to něco málo přes 30 tisíc fanoušků a jak se tak koukám, tady kolem stadionu bude nejspíš opravdu vyprodáno. Otevřen byl v roce 2000, ale naživo se nám dal o dost starší, přece jenom některé zdi už byly dost oprýskané v uvozovkách. Španělská reprezentace, ta se sem do Ovieda vrátí po 11 letech. Naposledy tady hrála v kvalifikaci na Euro 2016 a to pozor s našimi bratry, tedy Slováky, ale Španělé vyhráli 2-0.
0: Děkujeme za další zajímavosti a aktuality, tentokrát o atmosféře na stadionu v Oviedu, kde se tedy siluje k velkému zápasu, hlavně pro české fotbalisty, kteří nastoupí proti asi těm nejlepším na světě, tedy proti Španělům. A jak to dopadne, kolik gólů padne a tak dál, to se dozvíme tedy v přímém přenosu od Karla Schambergra a Lukáše Michalíka. Pánové, ještě jednou díky a pak se budeme těšit už v přímém přenosu.
1: Brzy naslyšenou, těšíme se.

0: 20 hodin 44 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a asi tušíte, že se blíží zápas fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem. Je to utkání třetího kola. Komentovat budou pánové Karel Schamberger a taky Lukáš Michalík, kterým tímto předáváme slovo. Pánové, je to vaše.
1: Hezký večer, v obědu právě dozněla španělská hymna, která je doprovázená i takovou lehkou pyrošou. Teď tady vidíme dým, který je zbarvený do barev španělské vlajky. To nejpodstatnější utkání už za malou chvíli začne. Je to třetí zápas pro český tým v tomto ročníku elitní skupiny Ligy národů. Pojďme se podívat na základní sestavy. V té české je 6 změn oproti předešlému utkání s Anglií. 2 jsou vynucené. Šulc nemůže hrát kvůli vyloučení a Karabec kvůli zranění a kvarteto Kovář, Hranáč, Červ a Sadílek bude mezi náhradníky. Místo nich od prvních minut dostanou šanci Kinský, Sáček, Král, Macek, Ambros a Linger. Sestava hostujícího celku kompletně v brance Čechů, tedy bude Kinský, před ním brana zprava Sáček, Chaloupek, Krejčí, Sláma, ve středu zálohy trojice Král, Macek, Ambros, na křídlech Linger s Radostou a na hrotu útoku znovu Adam Hložek. Připomínám, že poprvé bude na lavičce připravený útočník Nadery, v nominaci nejsou Coufal, který má stále zdravotní problémy, a taky útočník Václav Sejk. Teď už domácí sestava a Karel Schamberger.
2: Krásný dobrý večer z Ověda také ode mě, pojďme na to. V brance bude tentokrát brankář Arsenalu David Raya, zleva v obraně Frank Garcia, Laporte, Lenormand a na pravé straně debutant ve španělském národním týmu Fresneda, v záloze Pedri a vítěz zlatého míče Rodri, samozřejmě kapitán španělského výběru. Následně vepředu nalevo Alex Baena, ve středu Olmo, na pravé straně superhvězda, mladíček z Barcelony, Lamine Yamal a na hrotu španělského národního týmu Roberto Fernández, druhý španělský debutant v tomto zápase, to je tedy jedenáctka, kterou složil kouč Luis de la Fuente, kouč, který se španělským národním týmem vyhrál v podstatě vše, co zatím mohl, a tedy vyhrál Ligu národů a vyhrál také mistrovství Evropy a naposledy vyhrál také mistrovství světa.
1: Domácí kouč De La Fuente oproti výhře nad Chorvaty protočil sestavu ještě víc než španělský kouč Čechů Denia. Zbyly v ní jen 2 jména v ofenzivě, a to křídelníci Baena a, jak už zmínil Karel Schamberger, taky jeden z nejlepších fotbalistů současnosti, hvězda Barcelony Lamine Yamal, který dost možná

0: Tento rok dostane zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Španělům chybí zranění Joan Garcia, dále Gavi, Grimaldo, Ferran Torres a Williams. Kubarsí bude dnes odpočívat a v nominaci nejsou ani Ruiz, který odcestoval k porodu, a není v ní také SP, který hrál ve čtvrtek za španělskou 21. Utkání za malou chvíli začne. Hlavním rozhodčím je Řek Vasilis Fotias, a to je hodně zajímavé jméno, protože v září řídil utkání Ligy mistrů mezi Slávy a Lán, tak věřme tomu, že dnes bude řídit zápas dobře. Čeští fotbalisté v prvním poločase zleva doprava v bílých dresech, Španělé v tradiční červeno-modré kombinaci. Utkání začalo, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ze zápasu Ligy národů mezi španělskými a českými fotbalisty.
1: A jsou to čeští fotbalisté, kteří začali s balónem u balón na míči, ale samozřejmě Španělé okamžitě presovali. Lamine Yamal chtěl jít rychle do pokutového území Česka, naštěstí brankář Antonín Kinský to před ním zvládl a odkopl balón na levou stranu. Bude to ale auto v hazování pro Španěly. Tam je připravený už Fresneda, který hází ještě dozadu na Normanda, ten je na obrané polovině a nahrává ještě na Laporteho. Laporte teď předává balón přes levou stranu hřiště, už je také na útočné polovině a přihrává Garciovi. Garcia proti němu, tam chtěl vystoupit Radosta a úspěšný atak českých fotbalistů, kteří se dostávají k míči. Je to Ambros, který ale přihrál jen na kapitána španělského výběru Rodriho, a teď je tady Yamal, který levačkou pálí jen mimo českou branku. A tak platí na konci první minuty Španělsko-Česko 0-0.
0: Mluvili jsme o tom, stačí jedna chyba, Španělé zvládnou udeřit. Dani Almo se dostal ve středu pole k míči a viděl nastartovaného Yamala po pravé ruce. Tento měl na svoji silnější levačku, snažil se ten balon zakroutit na přední tyč, ale to se mu nakonec nepodařilo a Kinský zasahovat nemusel. Stále tedy 0-0 mezi Španělskem a Českem ve fotbalové Elize národů. Češi si balonu příliš neužili a kombinovat tak budou opět domácí, kteří mají míč u svého brankáře Raji. Po něm může hrát Laport, pro balon už si běhl Rodri, kapitán španělského celku a vítěz zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024. Španělé stále u balonu, teď je na pravé straně, kde je Fresneda, který je atakovaný Lingrem, a tak vrací pod sebe Normandovi, který se teď rozlíží kolem sebe. Španělé stále kombinují na vlastní polovině. Hra zahraje si také druhý ze stoperů Laport a na levé straně prostor pro Frana Garciu, který se snažil nastartovat před sebou stojícího Baenu, ale balon poslal do zámezí, takže vazovat budou Češi, konkrétně Michal Sáček, který v dresu národního týmu hraje po dlouhých 7 letech. Král se dostává k míči na pravou stranu a snaží se vysunout Hloška, ale ten se teď nedostane přes svého strážce, kterým je Laport. Série soubojů mezi hráči obou týmů, ale Španělé to zvládli vykombinovat a dostali se na pravou stranu, kde už může hrát Fresneda. V Ovědu se hraje polovina třetí minuty. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělsko-Česko ve fotbalové Lize národů zatím bez brany.
1: A u balonu aktuální je mistři světa, mistři Evropy, a tedy Španělé. Na obrané polovině je to stoper Laport, který si posouvá levačkou balon a následně právě touto nohou přihrává doprava, kde je Lenormand, ten posouvá ten míč ještě úplně na kraj pravé strany hřiště. Tam byl připravený Yamal, proti němu vystoupil právě Sláma, srazil ho na zem, ale nebyl to dovolený zákrok podle řeckého hlavního sudího a tím pádem jen autohazování pro Španěly. Laport je u balónu, je v tom středovém kruhu a posouvá se více dopředu, protože Češi nenapadají. Ještě Olmo si zahraje také společně s kapitánem Rodrim. Ten má poměrně dost času na to rozmyslet si, co udělá s míčem, a přihrává na levou stranu. Tam byl Garcia, ale hned mu vrátil balon. A tak přes Rodriho se míč dostává teď ještě také na Pedriho a Španělé to zkusí z pravé strany hřiště. Yamal se dostává do hry, ale z jednoho doteku okamžitě posílá přihrávku zpátky na španělskou obranou řadu. Španělé jsou u balonu, ale zatím nevidí cestu do pokutového území. Polovina čtvrté minuty, Španělsko-Česko 0-0.
0: Dani Olmo otáčí těžiště hry na pravou stranu, kde je volný Yamal, který si balon zpracoval, ale Sláma si ho bedlivě střeží a tak Yamal zvolil zpětný pas. Španělé opět kombinují poblíž opulící čáry. Olmo se dostává k balonu a teď už přihrává před sebe, kde byl Baena. Španělská kombinace může pokračovat, ale Češi se teď zvládnou dostat k míči díky dobré práci Sáčka. Ambros ještě startuje na pravé straně Krále, ale k němu už stačil vyběhnout protihráč. Bude z toho out, ale pro český výběr, který bude vazovat z pravé strany poblíž polící čáry. Pátá minuta, začala Španělsko-Česko stále 0-0 ve fotbalové Lize národů. Připomínám, že Španělé v tomto ročníku nejprve vyhráli v Anglii 3-2 a doma zdolali Chorvaty 4-1. Češi nejprve podlehli Chorvatům 1-2 a poté Anglii 0-2. Španělé u balónu u svých stoperů hraje Lenormand, který má po pravé ruce volného Fresnedu, ale balon si zašla pošlápl před hložkem a vrací ho Laportemu. Ten má po levé ruce volného Fresnedu, ale míří pomalým krokem k půlící čáře. Musí si dávat pozor na Ambrose, kombinace přes Olma, který si vyměnil míč s Rodrym, a Španělé ukazují to, v čem jsou možná nejlepší na světě. Kombinace v několika hráčích na malém prostoru. Teď u balonu Lamine Yamal, který táhne míč do středu hřiště a předává ho Rodrymu. Postupná taková uspávací taktika Španělů, ale teď pozor na krásnou průnikovou přihrávku a Španělé se dostanou do zakončení. Byl to Dani Olmo, který ještě může střílet jednou, dvakrát. Byla ta střela sražená, česká defenziva si poradila, ale naštěstí to zvládli tedy Češi, ale Ondřej Linger následně balon ztrácí a opět Češi budou bránit. Šestá minuta, Španělsko-Česko 0-0.
1: A Češi stále v tom obraném bloku, teď je u balonu a konkrétně 15 španělského týmu a tedy Alex Baena, který posílá míč na pravou stranu hřiště, kde už je připravený také na obrané polovině, respektive na obraném pozici Fresneda, ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamine Yamal, ten je u balonu, je hlavačka, gól! Španělé vedou 1-0. Antonín Kinský neměl nárok na tuto střelu a Lamina Yamala z hranice pokutového území. Tento mladičký Španěl natáhl levačkou a balón poslal na vzdálenější tyč českého gólmana. Češi prohrávají okamžitě na startu zápasu v Lize národů se Španělskem 0-1. To není ideální začátek zápasu, který si určitě nepředstavovali. Ať už čeští fotbalisté, anebo třeba španělský kouč národního týmu Santi Denia, to je opravdu rychlá ztráta. Šestá minuta, Lamine Yamal je mužem, který je teď opěvován na stadionu Foviedu, kde je 30 tisíc španělských, převážně španělských fanoušků. Podle našich informací by tu a měla být také hrstka těch českých, zhruba 200 fanoušků, pokud se naše informace nemýlí, a dorazili sem do Španělska podpořit český národní tým. Mezitím Španělé slaví, možná se mi uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport, jak budou vyvolávat jméno toho gólového střelce, a tedy Lamina Yamala. Mezitím ale už polovina 7. minuty a Češi znovu rozehrávají Španělsko-Česko v Lize národů 1-0.
0: Po pravé straně teď peláší Matěj Radosta, který se ještě zvládl dostat k míči a mohl by centrovat do 16, tam ale není nikdo z jeho spoluhráčů. Král se dostává k míči, ještě vrací na Radostu, ale ten nečekal tu přihrávku, míč končí v zámezí. Lamine Yamal potvrdil, proč se o něm mluví jako o jednom z nejlepších fotbalistů světa. Na rohu velkého vápna z pravé strany dostal jen trochu prostoru, česká defenziva ho nedostoupila. Yamal si balon připravil na svoji silnější levačku, no a na zadní tyč balon zakroutil velice přesně. S tou ranou nemohl Antonín Kinský v brance Čechů dělat vůbec nic a od té doby tedy Španělé vedou v domácím zápase s Čechy 1-0 a teď navíc budou u míče, budou vazovat z levé strany, kde už je připravený s míčem v rukou Fran Garcia, který má před sebou volného Pedriho. Ten trochu zariskoval v přihrávce, ale nakonec to zvládl. Laport v kombinaci s Rajou a těžiště hry se přenáší na pravou stranu, kde je Fresneda. Rodri se dostává k míči a Yamal sklepává do středu hřiště pro Olma, který se dostal pod tlak Chaloupka, ale zvládl se kolem ní obtočit a Španělé mohou opět vyrazit do polootevřené defenzivy českého týmu. Hrát může Fran Garcia, který ještě dává Baenovi, ten mu vrací pozornost. Přidávka pod sebe, tam je Daniel Mo, který pálí, ta rána byla zblokovaná, ještě Pedri, po něm Rodri, z matky v 16 Čechů, kteří se osvobodili jen dlouhým nákopem, který ale neřeší v podstatě vůbec nic, protože Španělé jsou opět u míče a v úvodu zápasu tedy kazí minimálně a balon prakticky nestrácí. Devátá minuta začala tady na stadionu v Oviedu. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání fotbalové ligy národů. Španělsko vede nad Českem 1-0, v 16. minutě se prosadilo po asistenci Olma Lamine Yamal.
1: Bylo to v 6. minutě, protože aktuálně je teprve 9. minuta, ale to nevadí, stále platí, že Španělé vedou nad Českem 1-0 a to, že je Lamine Yamal jediným střelcem tohoto duelu. Právě Španělé jsou teď u balonu na ofenzivní polovině hřiště, je to na pravé straně právě Yamal, ale byl zády k brance a tak si pomáhá přihrávkou jen zpátky na obránce, a to konkrétně Fresnedu, a následně může hrát také Laport, který ještě dává balon také na Le Normand a po něm hraje také Lamine Yamal a po něm přihrávka zpátky před pokutové území Čechů. Tam je několik Španělů, ale ti se teď nedohodli, a tak může hrát ještě Pedri, který ale už je trochu dál od 16 českého fotbalového národního týmu. Přihrávka od Pedriho na levou stranu hřiště, kde byl připravený Fran Garcia, ale neudržel ten balon úplně ideálně, a tak přihrává jen na stoperskou dvojici španělského národního týmu. Byl to Lenormand, který se teď dostal k balonu, a přihrává ještě na Laporteho. Je tam také kapitán španělského národního týmu Rodri. Španělé se snaží tlačit do 16 českého národního týmu, ale chtějí to udělat pozvolně, hodně to vykombinovat tak, aby následně tu cestu měli co nejlehčí. Autové vhazování Španělů z pravé strany hřiště, polovina 10. minuty a Španělé vedou po gólu Lamina Yamala nad Českem 1-0.
0: Španělé se užívají míče, Pedri je s balónem ve středu hřiště, otáčí ho na pravou stranu, kde má znovu prostor Yamal, který si za nohou balón zpracoval, parádička hvězdy Barcelony. Yamal zůstává u míče, motá slámu, přihrává pod sebe, ale tam sice našel Fresnedu, ale tomu úplně nevyšel krok. Teď táhne další útočnou akci Čechu Linger, který ale přihrává pod sebe Slámovi a teď Češi nesmí chybovat v rozehrávce, ale to napadání Španělů je hodně intenzivní, nicméně Češi se z toho dokázali dostat. Alex Král má míč ve středu hřiště a teď se Češi dostali na pravou stranu, kde už je Radosta, ale nedostal se přes Frana Garciu, který ale nedostihl nakonec ten balon na hrací ploše, takže Češi budou vhazovat. Z pravé strany 11. minuta, přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi prohrávají v Ovědu se Španěli 0-1 od 6. minuty, kdy se prosadil Lamine Yamal, teď ale budou vhazovat z poloviny Španělů. U míče je Michal Sáček, který čeká, kdo ze spoluhráčů se mu nabídne. Samozřejmě by se nabízel Adam Hložek, kterého taky teď oslovil Sáček. Hložek dobře sklepl pod sebe na Radostu, ale ten je v obležení hned. Trojice hráčů ještě kombinuje se Sáčkem, ten to nemá o nic jednodušší. Michal Sáček to zatím bere na sebe a centruje do pokutového území, ale nakonec trefil prostor, kde stál připravený golman David Raja, španělská golmanská dvojka za Unajem Simonem, která dnes ale dostala příležitost v základní sestavě. Španělé budou opět kombinovat z vlastní poloviny, 11. minuta pomalu končí. Španělsko-Česko 1-0.
1: A výstavba hry španělských fotbalistů znovu začíná u stoperské dvojice, tedy ve složení Laporta, ten nakopává balon až na Lamina Yamala, ten už běží do pokutového území. Dloubáček, který ale nakonec končí jen vedle české branky. Uf, uf, Antonín Dvický už byl překonán, ale míč naštěstí z kopačky Lamina Yamala nezamířil přesně do české branky. To už vypadalo hodně nebezpečně. Lamin Yamal byl v podstatě úplně sám za českou obranou, překonal i brankáře Kinského, ale naštěstí se netrefil do české branky a tak stále platí v polovině 12. minuty, že Češi prohrávají v uvozovkách jen ve Španělsku a 0-1. Španělé ale nicméně jsou stále u balónu na ofenzivní polovině na pravé straně hřiště. Bude připraven kapitán Rodri, který tam bude rozehrávat po foulu Čechů na levé straně hřiště. Nakonec Rodri odchází od balónu a přenechá ho a naopak svým spoluhráčům. Bude to Lenormand, který rozehraje teď na konci 12. minuty. Španělé vedou nad Českem v Lize národů 1-0.
0: Právě Lenormand je teď u balónu a přihrává po své levé ruce, kde je volný Laport, ten vrací do středového kruhu Lenormandovi. Opět kombinace mezi oběma stopery, kteří si už několikrát teď vyměnili balón. Nakonec Lenormand vyzývá ke spolupráci brankáře Raju, který se rozlíží kolem sebe. Španělé se nikam neženou a pravý obránce Fresneda, který dnes hraje první zápas v národním A týmu, je u míče, kombinuje s Olmem. Češi zatažení v bloku na útočné polovině, ale jsou tři hráči. Lamin Yamal se dostává k míči, sklepává pod sebe na Fresnedu. A k balónu se opět dostane také Lenormand, který má znovu po levé ruce volného Laporteho. Češi se trpělivě posouvají po dráze letu míče, ale k balónu to mají skutečně hodně daleko a Španělé v tomto utkání zatím tedy prakticky nekazí. Rodri operuje v pozici mezi stopery, vyměnil si balón s Olmem, po něm už Lenormand. Na pravé straně opět prostor pro Yamala, ke kterému teď rychle přiběhl Sláma. Yamal se balónu nezbavil, následně tedy až přihrál pod sebe. Španělé stále hledají skulinku, kudy by mohli zahrozit. Tak tu vidíme, co teď, protože Rodri má před sebou dost prostoru a blíží se 16 soupeře. Na levé straně Alex Baena, který táhne balón do středu hřiště, pálí a Kinský je připravený. Ta rána Baeny šla přímo do středu hřiště. Antonín Kinský teď si nedával na čas a volí dlouhý nákop směrem na Radostu. Češi ale svého soupeře nepřekvapí. Španělé se znovu dostávají k míči, konkrétně to je Dani Olmo a Španělé si míče budou vážit a rozvinou další kombinaci poměrně v klidu. Polovina 14. minuty. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi prohrávají v Oviedu s domácími mistry světa ze Španělska 0-1.
1: Fresneda se dostává k balonu až u českého rohového praporku, tedy na obrané polovině Čechů, kam ho vyslal Lamin Yamal takovým bochánkem a nakonec toho bude rohový kop pro český, respektive pro španělský fotbalový národní tým. Potom, zatímco Slama byl posledním mužem, který se dotknul balónu. Bude to právě Lamin Yamal, tedy zatím jediný gólový střelec v tomto zápase, který už si nasměřoval cestu k pravému rohovému praporku a už si tam postavil také balón. Mezi tím se španělští fotbalisté formují v českém vápně. Levačka Lamina Yamala, která kroutí balón ke Kinskému, ten zasahuje, ale nelapil ten balón do svých rukou, jen ho vyhazuje před sebe a tak Španělé můžou hrát i nadále. Teď je to připravený Lenormand, který ale hraje ještě společně také s Olmem a teď se už Španělé trochu vyšachovali z nebezpečných pozic, ve kterých byli, a tak naopak musí tu výstavbu hry začít znovu. Na pravé straně je to připravený kapitán Rodri, který centruje do pokutového území na levou stranu hřiště. Tam je Baena, ale už je ve velkém úhnu a tak se snažil nejspíš centrovat před branku na Roberta Fernandéze, ale tam byl připravený gólman Antonín Kinský, který tentokrát ten balon už dokázal zalepit do svých rukou a tak rozehrává na levou stranu hřiště. Tam je připravený Sláma, ten vrací ještě zpátky na kapitána Krejčího a Krejčí dává před sebe, jenže Češi nejsou úplně v komfortní pozici. Španělé opravdu hodně presují, balon se dostává ke Kinskému a proti němu jsou tam dva Španělé, ale Kinský to vyřešil, otočil se. Naštěstí teď pro český manšaft z toho nebylo větší ohrožení a tak Češi můžou hrát na pravé straně hřiště. Je to Sáček, po něm Král, ale Král z jedničky vrací právě na Sáčka. Češi ale stále jsou na obrané polovině. Že by teď už to vypadalo, přes levou stranu hřiště se dostává balón k Lingrovi, který tak může hrát. Španělé se zatáhli na svou obranou polovinu. Polovina 16. minuty. Španělé vedou v Lize národů nad Českem 1-0.
0: Češi možná nejdelší časový úsek v tomto zápase aktuálně drží balón. Španělé běhají bez něj a na to samozřejmě nejsou zvyklí. Češi jsou ale na vlastní polovině. Teď hezká průniková přihrávka Chaloupka a Češi se dostali až na levou stranu, kde je Lingr v souboji 1-1 s Lenormandem. Tandemový náběh od Slámy. Lingr to bere na sebe a pálí z velké dálky a také hodně nad. David Raja v brance Španělů mohl zůstat naprosto klidný, ale aspoň zakončení českého týmu. Takže mírné pozitivum ve výkonu Čechů, kteří prohrávají od 6. minuty tady v Ovědu s úřadujícími mistry světa i Evropy ze Španělska 0-1 a to po krásné brance Lamina Yamala. Španělé už rozehráli Raja u míče, také Španělé hrají na velké riziko. Teď Pedri otáčí těžiště hry na levou stranu, kde se k balónu dostává Fran Garcia, ten si vymění balón s Baenou. Španělé se dostávají do středu hřiště, kde operuje kapitán Rodri. Lamin Yamal znovu v náběhu na pravé straně, Sláma ho má za sebou tedy aktuálně a to by mohlo mrzet. Teď ale u míče Dani Olmo, který ještě se snažil vrátit míč do náběhu Pedrimu, ale ten se nakonec balón nedostal. Češi ale v zápětí balón ztrácejí, protože ho neudržel Ondřej Linger a tak bude pokračovat kombinace Španělů, kteří teď mají míč přímo ve středovém kruhu, kde je Laporte, ten se rozlíží kolem sebe, pro míči se běhl další barcelonská hvězda Gavi, hvězda podobná jako Lamin Yamal. Španělé stále u míče, opět se dostává Pedri, tedy k míči, omlouvám se, Gavi dnes není vůbec v nominaci, protože je zraněný. Na levé straně Fran Garcia opět může hrát Pedri, který teď míří s míčem k pokutovému území. Stále Pedri pálí, je přízemní rána, Češi hodně dlouho couvali a Antonín Kinský musel zasahovat, šel na zem, ale ze střelou Pedriho si poradil. 18. minuta, Španělé stále vedou v Lize národů nad Českem na domácím stadionu v Ovědu 1-0.
1: Nepochopitelně se mi teď zdálo, že česká obrana couvala před tím španělským útokem, ale pojďme se věnovat tomu, co se děje na hřišti, protože to vypadalo, že Španělé půjdou do útoku, ale na pravé straně si pomohl Lenormand nedovoleným zákrokem a tak se Češi alespoň na malou chvíli osvobozují, budou nakopávat z obrané poloviny hřiště. Pro míč teď běží Antonín Kinský, který tedy má hodně práce od začátku zápasu, inkasoval podle mě hned z první střely na branku, ale následně už si připsal také několik úspěšných zákroků. Můžeme připomenout, že končí 18. minuta a Češi prohrávají tady v Ovědu na půdě mistrů světa ze Španělska 0-1. Právě Kinský se dostává v balónu po přihrávce od kapitána Krejčího. Následně hraje na pravé straně také defenzivní hráč Chaloupek. Ten už nakopává na pravou stranu hřiště, kde je rozeběhnutý Radosta, jenže ten si nerozuměl s balónem. Šajtlí si srazil balón jen mimo hřiště a tak Španělé hází aut do nebezpečných končin před brankáře Raju. Tam byli hned dva čeští hráči, ale tento atak nakonec vyústil jen na pravé straně hřiště, kam Španělé přenáší hru a tak může hrát teď kapitán Rodri už na útočné polovině Španělů. Pravačkou posílá balón na levou stranu hřiště, tam je Baena, který může hrát ještě také s Garciou a Baena následně zapojuje do hry také stopera Laporta. Laporte teď ještě do středu, kde je připravený kapitán Rodri. Teď už je to taková ta tradiční příprava španělského útoku, kdy se objeví nějaká skulinka v české defenzivě, třeba ji najde Lamin Yamal, který je aktuálně u balónu proti němu, ale vystoupili dobře Češi a tak ve středu může jít dopředu teď Lukáš Ambros, který se přes pravou stranu dostává ještě k Hložkovi, právě Adam Hložek dostal balón a následně ještě Matěj Radosta, jenže ten už si neporadil s Laminem Jamalem, který tedy zabojoval po ztrátě míče dozadu a vybojoval ho zpátky pro španělský národní tým. Začala 20. minuta hry a Španělé vedou nad Českem v elitní skupině Ligy národů ve třetím kole této soutěže 1-0.
0: Poté, co Radosta ztratil balón, tak Adam Hložek zlostně máchl rukama. Samozřejmě Češi velmi dobře vědí, že pokud ten balón ztratí, tak se k němu dostanou dost možná opět za dlouho. Teď Španělé kombinují na levé straně, kde je Baena, pod sebou má volného Frana Garciu, ale zapojuje do kombinace Rodriho. Jeho průniková přidávka na Olma, který se snaží obtočit kolem Chaloupka, ale Štěpán Chaloupek se vrátil do souboje a přihrává Radostovi v souboji dvou hráčů s teplickou přítomností v případě Radosti a minulostí v případě Chaloupka. Nicméně Češi následně balon ztratili a opět tedy můžou hrát Španělé. Raja teď hodně vysoko ze své branky, po něm může hrát Lenormand a zahraje si také druhý ze stoperů Emerick Laporte, který má před sebou Adama Hložka. Pro balonci teď se běhl Olmo, který už s ním míří za postranní čáru, ale Alex Král ho nechce pustit před sebe. Hraje tedy Lenormand a Španělé to zkouší z pravé strany, ale přihrávka Lenormanda na Jamala nebyla přesná. Hra tak může Sláma, který to nakonec zvládl přihrávkou na Hložka. Ten dobře sklepává pod sebe, uvnitř středového kruhu je Král, který je atakovaný Olmem, ale nakonec to zvládl. Češi jsou teď hodně přesní na balónu. Král se dostává obratem znovu ve středovém kruhu k míči a pod sebou má volného Ladislava Krejčího. Teď už se hraje polovina 21. minuty. Češi stále prohrávají ve Španělsku 0-1, ale teď jsou velice schopní v kombinaci. Uvidíme, co vymyslí Alex Král, ale Češi jsou vytlačovaní blíže svému brankáři. Krejčí může hrát s míčem u kopaček proti němu Olmo. Snaží se Krejčí nastartovat Slámu. Tomu vyšlo, ale Slámovi úplně nevyšlo. Naopak zpracování vrhu se mu pod nohy pravý obránce Fresneda a Češi budou vhazovat v končící 21. minutě za stavu 0-1 z pohledu českého národního týmu v zápase ve Španělsku ve fotbalové lize národů. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Je to Sláma, který hraje na Ambrose a ten okamžitě rozehrává na pravou stranu hřiště. Tam je Linger a následně připravený také Radost, který má před sebou poměrně hodně prostoru, nachází ale za sebou ještě Alexe Krále. Alex Král a následný pokus o centr do pokutového území Španělů, ale tam byli připraveni hráči z Pyrenejského poloostrova a zabránili tak tomuto útoku. A tak už se znovu řítí na českou obranu španělská vlna, mimochodem mexická vlna, ta je teď v Ochozech tady na stadionu v Ovědu, kde je 30 tisíc fanoušků. Španělé s balónem těsně za polovinou hrací plochy, je to kapitán Rodri, který hraje ještě před sebe, kde byl připravený a také Olmo, a Olmo následně může hrát na pravou stranu hřiště, kde je Lamine Yamal. Lamine Yamal ale nejde úplně do rychlosti, naopak ze stoje vrací balón zpátky pod sebe a tak si zahraje Pedri a po něm samozřejmě také Laporte. Laporte levačkou posílá balón na levou stranu hřiště, tam je Baena, ale proti němu dobře vystupuje teď na pravé straně Sáček a tak Španělé musí hrát znovu až na tu stoperskou dvojici ve složení Laporte Lenormand a následně si zahraje na pravé straně obrany také Fresneda. Fresneda ale nevidí úplně nějakou situaci před sebou a tak vrací zpátky právě na Lenormanda. Je to ale znovu teď Fresneda, který může hrát a následně zkažený balón od Fresnedy na levé straně hřiště, tam míč vystihl sice Linger, ale Češi okamžitě o balón znovu přišli a tak už se Španělé dostávají ještě blíže, než kde byli před malou chvílí. Je to Rodri, který teď dává takový bochánek na pravou stranu hřiště, tam byl Lenormand a následně si zahraje nejspíš také Laporte. Končí 23. minuta tohoto duelu, Španělsko vede nad Českem 1-0.
0: Sledujeme tradiční obrázek, Španělé kombinují, Češi se posouvají za balónem a snaží se vyplňovat nebezpečné prostory. Španělé se teď vytlačili až na vlastní polovinu, kde jsou oba stopeři, Lenormand u balónu, po něm už může hrát Laporte, kterého se snaží atakovat Ambros. Laporte zvládl přihrávku na levou stranu, kde je Fran Garcia. I Španělé dokáží udělat chybu, to teď ukázal Dani Olmo a Radosta míří do obrany Španělů hodně neohroženě, ale jeho následná přihrávka na Hloška už přesná nebyla. Španělé se ubránili, Garcia respektive Raja a jeho nákop na Jamala, který se ale nestihl pro balón vrátit, takže může hrát Linger, který se pomalu ale jistě dostává k 16 španělského týmu. Macek si zapojuje do kombinace a zahraje si také Jiří Sláma, který v úvodu zápasu samozřejmě musel především bránit Lamina Jamala, který je v 6. minutě otevřel skóre do tohoto zápasu. Teď se hraje minuta 24. Češi ale stále u míče, konkrétně Chaloupek, po něm Sáček a úplně na kraji pravém hřiště je Radosta, který přihrávkou utrefil před sebou stojícího Garciu. Češi budou vazovat, konkrétně to bude Michal Sáček. Ta aktivita českých hráčů v náběhu teď není taková. Alex Král se nakonec utrhl ve středu hřiště, musí si dávat pozor na chybu, která přišla. Baena ale také nepřihrál přesně a tak mohou hrát Češi, kteří se dostali na vlastní polovinu až ke kapitánovi Krejčímu. Teď už přihrávka na levou stranu, kde je Sláma, proti němu Jamal. Sláma si balon před Jamalem zastavil a předal ho následně až Lingrovi, který byl povalený na zem, ale nepíská se. Nicméně Adam Hložek může ve hře pokračovat. Je na levé straně, přihrávka mu nevyšla. Zápětí se k míči dostává Jamal a opět tedy mohou kombinovat Španělé. 25. minuta je ve své polovině. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté v Lize národů prohrávají ve Španělsku 0-1.
1: Je to Pedri, tedy záložník Barcelony, který posílá balón na levou stranu hřiště. Tam je Fran García, ale ten otáčí směr a balón znovu jen do středu hřiště. Tam je kapitán Rodri a po něm může hrát také Baena, který dává takový banánek za českou obranu, jenže nebyl úplně nejrychlejší Dani Olmo, který se řítil za balónem a tak ten míč skončil teď v náruči brankáře českého týmu Antonína Kinského. Ten už vyhazuje na pravou stranu hřiště. Tam byl Sáček a následně ve středu hřiště povalený na zem Lukáš Ambros a bylo to s faulem, jak ukazuje rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias, a tak se teď Češi na malou chvíli můžou oddechnout. Je to Chaloupek, který posouvá balón na levou stranu hřiště, kde je Krejčí. Krejčí ale následně nachází jen před českým vápnem českého golmana Kinského. Ten ve středu přihrává na Krále. Král posouvá přes pravou stranu na Sáčka, ale Sáček a jeho přihrávka následná na Matěje Radostu. To už nebylo úplně to nejpřesnější, co jsme v tomto zápase viděli. Španělé tu přihrávku vysekli a tak se dostávají k míči. Je to Laport, který může hrát na obrané polovině. Španělé nikam nespěchají. Končí 26. minuta, vedou nad Českem 1-0. Je to právě Laport, který aktuálně u balonu levačkou posílá míč už na útočnou polovinu. Tam je připravený Garcia, ale Garcia zatím nevidí žádnou skulinku v české obraně a tak přihrává jen zpátky na Lenormana. Lenormana přes Jamala dopředu na Daniho Olma. Dani Olmo už je před 16. českého týmu. Chtěl ale centrovat, protože byl ve velkém úhlu a to je zblokovaný míč, který tam na levé straně hřiště zblokoval Sláma, pokud se nepletu, a následně z toho tady bude rohový kop, druhý v tomto zápase v podání španělského národního týmu. Ten balón trefil jednoho z českých hráčů, upřímně nevidím ideálně z komentátorské pozice Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, ale vypadá to, že český hráč bude v pořádku, že by to byl Chaloupek, ne, tak to byl nakonec Roman Macek, který se tam stáhl na levou obranu českého národního týmu. Nicméně Roman Macek je už na nohách a tím pádem se přesouvám více do 16 českého národního týmu. Rohový kop Španělů připraven z pravé strany hřiště. To bude Baena, který se postará o rozehrání právě rohového kopu. Řek rozhodčí Papidas už dává také prostor k tomu, ale to nebyl dobře zahraný rohový kop. Laport hlavičkou nenašel branku českého týmu, přestřelil a tím pádem na startu 28. minuty stále platí, že Španělé vedou v Lize národů nad Českem 1-0.
0: Jediným střelcem zatím Lamine Yamal, který se prosadil v 6. minutě krásnou ranou spoza vápna a křížem na vzdálenější tyč. Právě Yamal před malou chvílí znovu ukázal svou genialitu, když patičkou vybídl ke spolupráci Olma a následně Španělé z této situaci vybojovali rohový kop. Teď jsou ale u balonu Češi, konkrétně Krejčí, který byl ale pod tlakem a levačkou poslal míč do zámezí, takže daroval míč Španělům, kteří budou vazovat z pravé strany. Fresneda má pod sebou volného Lenormanda, takže se nikam domácí opět hnát nebudou. Teď už může hrát na ose hřiště Laport, ten má po levé ruce volného Frana Garciu. Pokračuje kombinace hráčů ve španělské obraně, až teď si pro pro balon si běhl Pedri, který má před sebou hned dvojici českých fotbalistů. Pedri dává míč na levou stranu, kde Baena startuje Frana Garciu, ten je pod tlakem radosti, ale ještě centruje do pokutového území, nicméně Češi se ubránili před 16. Dobrá práce od Alexe Krále, který se teď odstavil dokonce Rodriho a byl faulovaný a donutil k nedovolenému zákroku aktuálního záložníka Barcelony a Češi tak mohou na malou chvíli vydechnout. 29. minuta se hraje tady na stadionu v Oviedu, třetí zápas českých fotbalistů pod koučem Santim Deniou. Češi prohrávají ve Španělsku v Lize národů 0-1. Kinský brankář národního týmu přidává na pravou stranu, kde je Chaloupek, ten se rád konstruktivně nakonec si krásně povodil Daniho Olma, nicméně ten se v zápětí k míči dostal a teď může s balonem postupovat směrem vpřed a fauloval ho Roman Macek, takže Španělé se dostanou k míči a za malou chvíli budou rozehrávat už z poloviny českého týmu. Končí 29. minuta, s vámi je stále přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, Španělsko-Česko v Lize národů 1-0.
1: A tady v Ovidu jsou u balonu aktuálně španělští fotbalisté, tedy domácí na pravé straně hřiště na polovině. Je to teď Lamin Yamal, který dostává přihrávku právě z té poloviny zmiňované od Lenormana, ale Lamin Yamal nezvládl pravačkou zpracovat ten balón ideálně s kosmetickou přesností a tak utekl ten míč až do zámezí. Je to out pro český národní tým. Z levé strany hřiště rozehrává Sláma, který se měl ještě dostat od přihrávky po Lingrovi hned do hry, ale ta Lingrova přihrávka nebyla úplně přesná a tak se naopak míč dostává znovu ke kopačkám španělských fotbalistů. Je to Pedri, který chtěl hledat Yamala, ale úplně se mu to nepovedlo. Sláma vystihl tu přihrávku a naopak dopředu teď můžou jít Češi z pravé strany hřiště. Se řítil do útoku Radosta, jenže si nedal úplně ideální první dotek. Měl to dost těžké, byl tam proti němu natlačený ještě Fran Garcia, tak se míče nezmocnil. Naopak ten balón odcestoval jen k brankáři španělského týmu Rajovi, který je u balónu ještě stále teď po přihrávce s Laportem. Právě Raja u míče před vlastním pokutovým územím levačkou přihrává na pravou stranu hřiště. Tam je Lenormán a Lenormán se kouká před sebe na celé hřiště. Nakonec ale našel jen svého stoperského kolegu Laporta. Laport může hrát ještě zpátky na Lenormána. Španělé jako kdyby teď úplně neviděli další možnosti. Až teď brankář Raja ve středu hřiště našel Pedriho, ale ten přišel o balon a tak dopředu můžou jít Češi z levé strany hřiště. Tam nabíhal Adam Hložek, to měl být faul, zdálo se alespoň z komentátorské pozice. Hložek skončil na zemi, ale vypadá to, že se nic pískat nebude. On ten kontakt přišel ještě před pokutovým územím, takže by se nemělo jednat úplně o penaltu. Každopádně Lingr už se teď zvedá ze země, protože dopředu jdou Španělé. Končí 31. minuta zápasu, Češi stále prohrávají ve Španělsku 0-1.
0: To byl hodně podezřelý zákrok, skvělá práce Lukáše Ambrose ve středu pole, který odzbrojil následně Daniho Olma a následně tedy vysunul i Ondřeje Lingra, který se dostal za záda defenzivy Španělů, faul se ale nakonec nepískal. Teď pojďme na opačnou stranu hřiště, protože Španělé jsou u míče, konkrétně je to právě Olmo, který už je v pokutovém území, je vytlačovaný sáčkem a končí na trávníku, ani tentokrát se sice nepíská, ale Češi by chtěli vhazovat a to jim rozhodčí nepovolí, protože je z toho out pro Španěly, kteří tedy pokračují v kombinaci, konkrétně Baena na levé straně hřiště, ve středu pole je Rodri, ale míč se dostává k Laportemu, ten teď kombinuje s Baenou, vyměnil si s ním míč, Rodri se zapojuje do kombinace. Teď je to znovu složité pro české fotbalisty dostat se k míči. Hra se přesouvá na pravou stranu, kde je Fran Garcia a po dalším čase zase může hrát Lamin Yamal, který se kličkou zbavil Slámy a poslal balon směrem vzad, kde byl připravený Lenormand. Španělé to dost možná zkusí opět zleva, ale teď mají míč ve středu hřiště, kde je Olmo, který se dostává přes Krále a přihrává na levou stranu. Tam je Fran Garcia, proti němu Chaloupek, zpětný pas na Olma, pokračuje tlak španělského celku Baena, po něm Rodri, který dává Pedrimu ještě přihrávka zpětná na Daniho Olma, který vypálil ze druhého dotyku skvělý zákrok Antonína Kinského, který teď chytil jednoznačný gól. 33. minuta, Španělsko-Česko v Lize národů 1-0. V 6. minutě se prosadil Lamin Yamal a teď mohl skórovat Dani Olmo, ale Antonín Kinský zatím dnes drží naděje českého týmu.
1: Řekněme ale na rovinu, že Dani Olmo netrefil tu střelu úplně ideálně, jak by asi chtěl, přece jenom mířil právě do středu, kde byl připravený Antonín Kinský. Lewandowski, který předvedl fantastický zákrok, to jednoznačně. Teď už ale je připravený rohový kop Španělu, pravačku a nad hlavou má zdvihnutou Lamin Yamal, který posílá pravačkou už balon také do pokutového území, ale tam nejsou Španělé odražený. Balon, který ještě pálí teď, ale Antonín Kinský připravený u pravé tyče, zpracoval si balon do koše a český tým tak bude rozehrávat. Byla to střela, kterou tam vyslal Fran Garcia z levé strany spoza pokutového území. Kinský už rozehrává, ale úplně nepovedený nákop na levou stranu hřiště. Sláma sice vyskakoval, ale nedoskočil na balon a tak míč skončil mimo hřiště. Autové vhazování teď pro španělský národní tým. Balon ve středu hřiště, kde je u něj Laporte a přihrává také doleva, kde je ještě Fran Garcia. Fran Garcia si pomáhá s Bajenou, který přes střed se snaží proniknout někam dál k útoku na český tým a nakonec předává balon jen na kapitána Rodriho a právě Rodri bude hrát ještě společně také s Dani Olmem. Olmo ten zpracovává míč a předává ho na obranou stoperskou dvojici, tedy Lenormand a Laporte, po něm hraje ještě Bajena, který se teď úplně přesunul z levé strany hřiště u balonu, ale Olmo na ofenzivní polovině španělského týmu, na levé straně naopak teď vytažený obránce Fran Garcia, který už je před pokutovým územím. Fran Garcia se snaží dostat do pokutového území, to se mu sice nepovedlo, ale Michal Sáček byl posledním mužem, který se dotknul balónu a tak to bude rohový kop. A to v začínající 35. minutě, kdy Češi prohrávají v elitní skupině Ligy národů ve Španělsku 0-1.
0: Rok Španělů bude rozehrávat Alex Baena, křídelník Atletika Madrid, který patřil na letním mistrovství světa do základní sestavy pozdějších vítězů turnaje. Baena už je připravený kroutit míč směrem k brance, to je dobrý centr na hranici 16. Jde Yamal, který se míč zpracoval, ale už to měl trochu na dlouhou nohu. To byl viditelně nacvičený signál Španělů, ale česká defenziva si i se štěstím nakonec poradila, ale Češi v zápětí opět balon ztrácejí. Lingr ho nedokázal udržet, na jeho obranu měl to složité. Rodri teď může táhnout další útok Španělů, už se blíží 16. Ještě dává Olmovi, ten už je v pokutovém území. Přidávka na Fernandeze, ještě Rodri, doběhnutý balon a Rodri zvyšuje na 2-0 ve prospěch Španělů. Odražený míč, který vyplaval před malým vápnem, kde se nejlépe zorientoval vítěz zlatého míče za rok 2024, aktuálně záložník Barcelony a kapitán Španělů Rodri, který má na adresu jmenovku Rodrigo. No a Španělé vedou v ovědu nad českým týmem 2-0. Je to hodně složité chytit Španěly, když rozjedou tu svoji kombinaci. Je to v podstatě ťukes na malém prostoru z jednoho doteku. Španělé už mohli předtím, než pálil Rodri, otevřít skóre, respektive dát druhý gol v tomto utkání, ale Olmo se neprosadil. Nicméně poté se míč dostal, tedy ten odražený k Rodrimu, který zachoval chladnou hlavu a propálil Antonína Kinského. Ten z bezprostřední blízkosti neměl vůbec žádnou šanci zasáhnout a tak platí, že Španělé, úřadující mistři světa i Evropy, v polovině 36. minuty v Lize národů vedou nad Španělskem, respektive nad Českem 2-0. Úplně to nevypadá, že by Češi měli přerušit tu španělskou sérii 40 zápasů bez porážky v základní hrací době nebo prodloužení, Karle.
2: Možná Deniova past, uvidíme, přáli bychom si to, ale samozřejmě to tak úplně aktuálně nevypadá. Češi už rozehráli, je to brankář Kinský, který se dostává k míči a posílá ho na levou stranu, tam je Krejčí, který ještě dlouhým nákopem chtěl najít v útoku Lingra, to se mu ale úplně nepovedlo, byl tam připravený Fresneda a tomu následně pomohl také náběhem Pedri a následně se Španělé dostávají k míči. Je to Raja, ale který teď zazmatkoval, tedy španělský golman, ale Češi nemůžou hrát, protože by byli v offsideu, byl to Lingr, který tam byl za španělskou obranou a tak se do hry nemohl zapojit, naopak do útoku teď míří Španělé a ten útok vede Lamin Yamal z pravé strany hřiště, ještě nahrává do pokutového území, tam je Baena, střílí, výborný Kinský, který teď pravačkou se dokázal vyšroubovat na balon a bude z toho tedy španělský rohový kop. Teď sekvence zápasu, kdy měli Češi šanci, ale nakonec Španělé sebrali balon a zaútočili do otevřené obrany z pravé strany hřiště, to byl Lamin Yamal, který posílal balon ještě do pokutového území a tam to byl Alex Baena, který si bere balon do svých rukou. I teď končí 37. minuta zápasu a Španělé vedou nad Českem už 2-0.
0: A Češi budou opět bránit, protože Španělé mají k dispozici rohový kop u rohového praporku. Už je opět připravený Lamin Yamal, ale má tam ještě Olma na rozehrávku na krátko, tak uvidíme, jakým způsobem to Španělé vyřeší, ale mohli by to klidně vyřešit. Nakonec centr přímo do pokutového území, snad to Yamal dokonce zkoušel na branku, ale tomu hrubě nevyšlo, takže i takový hráč, jakým je Lamine Yamal, který je v 19 nejmladším mistrem světa i Evropy v historii, tak zkrátka má situace, které mu nevyjdou. Já jsem čekal, že si to rozehraje s Olmem, protože by tam byla situace 2-1, z Čechů bránil Jan Ambros. Veškeré vzrušení zbytečné, 38. minuta, Španělsko-Česko stále 2-0 v elitní skupině Ligy národů. Připomínám, že Lamine Yamal otevřel skóre v 6. minutě a před malou chvílí v 35. minutě přidal Španělům gólovou pojistku Rodri. Antonín Kinský za malou chvíli bude rozehrávat, už mu odpočítává hlavní rozhodčí, trvá mu to skutečně hodně dlouho. Kinský a jeho dlouhý nákop směrem na Hloška, který teď svede souboj s Rodrim. Oba dva hráče balon přeletěl a poté svého spoluhráče Rodriho zajistil Lenormand. Češi se ale v zápětí dostávají k míči, jsou hodně pod tlakem na levé straně a chybují. Chybují, Lukáš Ambros posílá balon do zámezí a Španělé tedy budou vhazovat z pravé strany, což bude znovu práce pro Fresnedu, který má pod sebou volného Rodriho, zahraje si také Lenormand. Španělé hrají na velké riziko. David Rea si k sobě nechal přiběhnout Hloška, ale nakonec to zvládl. Španělé v poklidu otočili těžiště hry na levou stranu a stále si užívají úspěšnou kombinaci. Teď ale chybují v rozehrávce a hrát může Hložek na pravé straně, snaží se ještě procedit míč obloučkem na Ambrose, ale toho před sebe nepustil Lenormand. Teď série ztrát na obou stranách, uvidíme, co Češi, kteří ale balón ztratili taktéž, nicméně ještě tou přihrávkou balón otřeli o svého soupeře, takže vazovat bude Michal Sáček z pravé strany, končí 39. začíná 40. minuta. Španělsko-Česko v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve fotbalové lize národů 2-0.
2: Jsou to Španělé, kteří jsou u balónu, ačkoliv u něj byli ještě před malou chvílí Češi, ale Rodri přišel o míč a tak můžou hrát právě čeští fotbalisté. Král ve středu hřiště nemá úplně ideální nabídku, teď se chytil do takového španělského trojúhelníku, nakonec z něj ale dokázal vyslat balón alespoň zpátky na obranou polovinu, kde je Kinský a následně může hrát také kapitána Krejčí přes levou stranu na Slámu, jenže Sláma poslal teď balón v úmyslu nejspíš do běhu Ondřeji Lingrovi, jenže Ondřej Lingr vůbec v žádném náběhu nebyl a tak to byla jen snadná past pro španělské fotbalisty, konkrétně Fresnedu, který si sebral ten balón a poslal ho zpátky na gólmana Raju. Španělé se tedy zmocňují balónu na konci 40. minuty, kdy vedou nad Čechy 2-0 a je to Yamal, který na polovině hřiště může hrát s míčem, ale proti němu vyběhl Sláma a dokázal mu míč společně také s Lingrem sebrat. Právě Lingr teď bojuje o míč a vybojoval ho pro český tým a to pomocí autového vhazování, protože to byl Fresnina, který se dotkl v tom souboji jako poslední balónu a tak balón má už ve svých rukách Jiří Sláma, který se rozlíží těsně před polovinou hrací plochy, komu přihraje právě balón a stále se nemůže rozhodnout a tak řecký sudí už si dává pravačku nad svou ruku a začíná odpočítávání. Sláma nakonec se snažil přihrát na Ambrose, ale ten byl velice dobře a úzce bráněn španělskými fotbalistami u míče, tak teď je to záložník Pedri, který může hrát na levou stranu. U něj je Garcia ale vrací zpátky právě na záložníka Barcelony, tedy Pedriho. Pedri, který posouvá míč ještě přes pravou stranu hřiště na Lenormana a následně se do hry zapojuje také Lamine Yamal. Po něm ještě rozeběhnutý Dani Olmo, ten je ve velkém úhlu, ale centruje do pokutového území, kde by chtěl být Bayern. Krásně zpracoval balon v 16. Česka, nakonec se z ní trochu vyběhl, ale Španělé stále v poměrně velké šanci. Teď to bude střela z pravé strany hřiště od Fresnedy. Ne, Fresneda se snažil ještě přihrávat do pokutového území, teď ale odražený balon, který končí až ve středovém kruhu. Je to 42. minuta zápasu, Španělé tlačí a vyhrávají aktuálně nad Českem 2-0.
0: Jejich tlak může pokračovat, teď si dobře Fran Garcia narazil se svým spoluhráčem a může centrovat z levé strany balon do 16, kde se ještě snažil dostat do zakončení jeden ze španělských fotbalistů, konkrétně to byl Alex Baena, ale byl překvapený, že ta přihrávka prošla až na něj a v podstatě se ten míč jen odrazil od jeho nohou směrem k brankáři Kinskému, který dnes mimochodem zažívá debut v reprezentačním Ačku. Čeští fotbalisté u míče, konkrétně Chaloupek, po pravé ruce má volného Sáčka, který táhne míč více do středu hřiště, ale už byl pod tlakem a tak vrací pod sebe Chaloupkovi. Jeho další průniková přihrávka na Ambrose, který hezky sklepl pod sebe Královi, takže Čechům občas výjdou takové pasáže, kdy si vymění 5-6 přihrávek, ale poté přijde ztráta, jako teď chyboval Roman Macek. Španělé mohou pokračovat ve hře. Pedri si seběhl pro balón, ale stále na polovině Španělů na levé ruce, respektive po levé straně, na levé straně po levé ruce má Garciu, ten vrací Pedrimu a Teď může hrát další hráč španělského týmu a distributor většiny domácích akcí, kapitán Rodri, který dal ten druhý gól v tomto utkání. Španělé zůstávají u míče a jakoby lákali svého soupeře. Pedri se dostává k míči, opět sklepává pod sebe. Tam je volný Le Norman, po něm Laporte a na levé straně u kraje hřiště je Baena. Pod sebou má volného Frana Garciu. Španělé teď vůbec nikam nespěchají. Zdá se, že chtějí hlavně dohrát ten poločas bez inkasované branky. Snaží se opět jakýmsi způsobem českou defenzivu uspat a pak zahrozit, ale Češi se teď dostávají k míči. Hložek a po něm Linger uvnitř středového kruhu byl zatažený za dres Danim Olmen, takže Češi by teď mohli zahrozit, ale rychlá rozehrávka z toho nebude. Dá se samozřejmě pochopit, že Češi při tom běhání bez balonu chtějí především také chviličku ušetřit cenné síly. Teď už Češi rozehráli, Král a po něm na pravé straně Sáček, ale je pod tlakem a tak volí zpětnou přihrávku až na brankáře Kinského, který bude tedy skládat další útočné plány a bude kombinovat se svými obránci. 44. minuta se hraje tady na stadionu v Ovědu, pomalu ale jistě se bude blížit závěr prvního poločasu utkání fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem. Domácí vedou aktuálně 2-0.
2: 0-2, to bylo z pohledu českého týmu také poslední utkání, které hráli ve Španělsku, a to před více než 4 lety v Lize národů, ale to bylo samozřejmě po 90 minutách. Aktuálně Češi prohrávají o dvě branky už v polovině zápasu a to ještě nejsme úplně v té polovině. Balon teď na pravé straně, má ho u nohy Španěl Lamine Yamal a snaží se udělat v uvozovkách Jiřího Slámu, nakonec přihrává před sebe. Yamal se chtěl hned dostat k balonu zpátky, to se mu ale nepovedlo a tady je český protiútok. Hložek ale nechal balón za sebou a tak je ten protiútok silně přibržděn a bude se začínat až od brankáře Antonína Kinského. To je škoda. Kinský posílá pravačkou balón na polovinu hřiště, tam chtěl být Radosta, jenže mezi Radostou a chaloupkem teď byli Španělé a tak můžou zautočit. Z levé strany je to Baena, který už je v pokutovém území, ještě Yamalova střela, do které se chtěl poslat s kluzem Olmo, ale nakonec balón skončil jen mimo branku českého národního týmu a bude to odkop od branky Antonína Kinského, který už si jde pro balón. Lamine Yamal to tam teď udělal pěkně, byl to Dani Olmo, který tam skluzoval ještě v pokutovém území českého týmu, ale nakonec se k tomu balónu nedostal, míč tak vycestoval mimo hřiště. Antonín Kinský už si staví balón a bude tak odkopávat. Za 15 vteřin skončí základní hrací doba prvního poločasu a my budeme samozřejmě znát také to nastavení, které se dozvíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělsko vede nad Českem 2-0.
0: Dlouhý nákop Antonína Kinského, Španělé se ale v zápětí dostávají k míči, Olmo končí na trávníku, jen jedna minuta nad rámec základní hrací doby v prvním poločase, těch přerušení zase tolik nebylo, takže hlavní rozhodčí neměl důvod nastavovat víc. Španělé jsou u balónu na své polovině a zřejmě už se budou snažit ho Čechům, respektive ten míč, tedy nepůjčit. Španělé se dostávají k balonu na pravé straně, kde je obránce Fresneda, po něm Rodri, který je uvnitř středového kruhu, po levé ruce má volného Laporteho, ale Rodri zatím s balonem postupuje směrem vpřed. Fresneda sklepává pod sebe a teď už Lamine Yamal opět na pravé straně hřiště, táhne míč do středu hřiště. Lamine Yamal se to dává na levačku, ještě se snažil oslovit Fernandeze, ta přidávka přesná nebyla, ale k Yamalovi se v zápětí balon odrazil a Španělé mohou dále kombinovat. Lukáš Ambros teď na trávníku, má nějaké zdravotní problémy, takže hra je přerušená a zřejmě tam byl nějaký nedovolený zákrok jednoho ze španělských fotbalistů. První minuta a jediná nastavená minuta prvního poločasu právě teď vypršela. Na malou chvíli by tedy úvodní 45 minutovka měla skončit. To nejpodstatnější, Španělé vedou v Lize národů nad českými hráči 2-0 a první poločas skutečně právě teď končí. Na velkoplošné obrazovce je tvář Lamina Yamala, který je jednou z hvězd tohoto utkání. Právě tento ofenzivní klenot Barcelony otevřel skóre v 6. minutě parádní ranou z hranice 16. Více z pravé strany zakroutil míč na zadní tyč. Španělé byli od té doby aktivnější. Dalo se to čekat, že mistři světa nebudou pouštět české hráče příliš do hry. No a druhý gól domácích přišel v 35. minutě. Opět rychlá kombinace, která vyústila v centr z levé strany. Podraženému míči se následně dostal Rodri, který před něj tedy vyplaval v podstatě před malým vápnem a Rodri pak neměl výraznějších problémů prostřelit Antonína Kinského. Suma sumárum, po prvním poločase tedy Češi v Ovědu prohrávají se Španěli 0-2 a my se vám společně s Karlem Schambergerem přihlásíme po poločasové přestávce se začátkem půle druhé zhruba za 13-14 minut.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport. Děkujeme našim reportérům Karlu Schambergerovi a Lukáši Michalíkovi. Budeme se těšit samozřejmě na druhý poločas. Ten úvodní si teď zhodnotíme s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, ještě jednou vítej ve vysílání. Hezký večer.
4: Dobrý večer.
3: Tak když se na to podíváme, Češi prohrávají v Oviedu se Španělskem 0-2, ale čisté kontro proti Španělsku drželi 6 minut. Angličané a Chorvaté ti to vydrželi jenom 2 minuty, takže pozitivum.
4: Tak určitě je to malinký pozitivum, nicméně ten gól stejně přišel brzy, samozřejmě určuje tenhle ten první gól celý ráz toho zápasu. Já si nemyslím, že by Španělé nějak zmatkovali, kdyby nešli do vedení brzo, ale samozřejmě vědí, že opravdu málokrát inkasujou a je obvyklý, že dohrajou ten zápas na nulu, moc gólů nedostali ani na mistrovství světa, takže já si myslím, že to vedení pro ně je pohodlný a ten druhý gól samozřejmě jim dodal úplně klid a myslím si, že teď budeme sledovat prostě pořád stejný obrázek. No.
3: No, když jsem zmiňoval, že Angličané a Chorvaté to vydrželi 2 minuty a Češi 6 minut, tak ve všech třech případech to skóre otevřel Lamine Yamal. Já jsem přemýšlel, Pavle, jak se tě na Yamala zeptat nějak originálně, ale vlastně mě nic nenapadlo. Asi bychom si mohli nahrát nějakou univerzální odpověď o tom, jaký to je fenomén. Co myslíš?
4: Určitě, je to tak, dá se s tím souhlasit už teď. Já jenom připomenu, co nám říkal Pavel Vrba o Messim, prostě jo. Samozřejmě všichni víme, že většinu těch situací řeší levou nohou. Jo, je to hlavně ta levá noha, která zakončuje, je s ní nepříjemný, je s ní schopnej vás obejít. Jo, a tohle je to samý, vlastně víte, co asi přijde, co asi můžete očekávat, ale on to udělá tak dokonale, tak rychle, že se to prostě velmi těžko brání, no a pak jsou z toho chvíle krásný góly, no.
3: Když jsme u Lamina Yamala, tak ty si, Pavle, v tom předzápasovém studiu se tak ptal do éteru, jak asi Češi budou bránit Lamina Yamala, jestli na to bude Jiří Sláma v uvozovkách sám, nebo jestli mu bude někdo pomáhat, tak jak bys zhodnotil to, jak se Češi snaží Yamala bránit?
4: No, tak je tam takový ten hluboký blok, samozřejmě vidíme, že on je tak vyspělej, že když cítí, že nemá rychlost proti jednomu hráči nebo má špatnou pozici, tak prostě ten balon tak jako ledabyle odevzdá, ale jakmile cítí jenom malou šanci na to, že by mohl vytvořit nějakou situaci, ať už pro sebe nebo pro spoluhráče, no tak jde a řeší to ať už obejitím nebo nějakou přihrávkou, nebo tam měl takovou tu zapatou, jak to tam posunul do křídla. To jsou prostě věci, které dělají ty hráče geniální a vlastně ty víš, co může následovat, ale je to velmi těžký ubránit a zatím samozřejmě to vypadá, že se úplně do hry nedostává, no ale má nevím, myslím si, 3 zakončení, jednu takovou nebo dvě takové finální přihrávky, z které góly nebyly a jeden gól, no takže asi tak.
3: Čeští fotbalisté prohrávají v Lize národů ve Španělsku v Oviedu po prvním poločase 0-2 po gólech Yamala a kapitána Rodriho. Pavle, teď k českému týmu, tak koho pochválit, koho nepochválit a jaký máš dojem z té české hry?
4: No, já bych určitě pochválil Alexe Krále, teda pro mě překvapivě. Myslím si, že neskazil moc balónů, je v tom středu hodně vidět, dokáže se dostat do dobrých pozic a jak jsem říkal, nekazí, což proti Španělům si myslím, že velký plus. Řekl bych, že v obě ty křídla mě se celkem líbí, jak Linger, tak Radosta, prostě určitě jsou takový nebezpečný. Linger tam měl pěknou střelu, Radosta zase ty náznaky takový té rychlosti, té dravosti a tyhle ty 3 bych možná vypích, jinak si myslím, že je to takový podobný, samozřejmě spousta těžkých situací, jak celá obrana, tak i třeba Roman Macek měl těžší situace, si myslím, než Alex Král, ale je to i o tom, jakou pozici si ten hráč vybere a já bych vypích tyhle ty 3 hráče.
3: Ještě jedna otázka v poločasové přestávce na našeho experta a bývalého reprezentanta Pavla Horváta. Ty jsi říkal, že od druhé půle můžeme očekávat stejný obrázek. Je něco, co můžou Češi změnit nebo udělat jinak, aby to tak nebylo, aby se ten obrázek hry trochu změnil nebo aby měli Češi zkrátka šanci na to třeba v utkání bodovat?
4: Tak určitě bude záležet na tom, co nám dovolí Španělé, samozřejmě, ale ale já si myslím, že jakýkoliv nějaký zběsilej pressing, prostě viděli jsme to tam v některých situacích, kdy třeba Pedri se otočí na půl metru a přenese tu hru a pak je to opravdu fičák. Úplně nějaký bezhlavý pressing bych nedoporučoval, protože to pak by mohlo hrozit tím, že budeme dostávat spoustu gólů. Samozřejmě chápu tu touhu, nechceme jenom prohrát a chceme určitě i ohrozit španělskou bránu, ale myslím si, že ten průběh toho zápasu bude hodně podobný jako teď.
3: Tak to jsou rady od Pavla Horváta, snad český trenér ze Španělska Santidenia poslouchá a rozumí. Pavle, díky a budeme se těšit po utkání.
4: Díky, naslyšenou.

21 hodin 43 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný sobotní večer. Zápas fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem je v poločase. Španělé vedou 2-0 po trefách Lamina Yamala a kapitána a vítěze zlatého míče Rodriho. Samozřejmě náš přímý přenos bude pokračovat zhruba za nějakých 5 minut. No a pokud náhodou jste nešťastní z toho výsledku průběžného, že Češi prohrávají 0-2, tak můžete být rádi, že dnes večer nejste fanoušci chorvatského národního týmu, protože Chorvati prohráli v té stejné skupině doma v Rijece s Anglií 0-7. Je to nejhorší porážka Chorvatska v historii. Češi tedy zatím prohrávají ve Španělsku 0-2. Můžeme se podívat i do Ligy B, Ligy národů. Tam jsou taky dvě utkání v poločase. Severní Makedonie prohrává se Skotskem 0-1 a Švýcaři vedou nad Slovinci 2-1. No a v Lize C, Ligy národů, Finsko porazilo Albánii 2-1, Bělorusko přehrálo San Marino 4-0, Estonsko zdolalo Lucembursko 1-0 a Islandci poradil s Bulharskem, vyhrál na domácím stadionu 3-0 a už za malou chvíli druhá půle zápasu té elitní skupiny mezi Španělskem a Českem v našem přímém přenosu přímo z Ověda. Teď Vance Joy a Riptide.

0: 21 hodin 6 a 40 minut posloucháte radiožurnál Sport a za chvíli budete poslouchat taky druhý poločas a přímý přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Španělskem a Českem. Češi hrají poprvé v novém ročníku venku, doma v Edenu prohráli s Chorvatskem i s Anglií, teď hrají tedy ve Španělsku, prohrávají po prvním poločase 0-2 a dál vás budou přenosem provázet Karel Schamberger a taky Lukáš Michalík.
1: Zatím máme dost času, hráči obou týmů jsou zatím tedy v útrobách stadionu, hráči, kteří nastoupili v základní sestavě do tohoto zápasu. My aktuálně můžeme sledovat náhradníky. Jsme zvědaví, jestli hostující kouč Santi Denia nebo jeho dobrý kamarád a bývalý kolega z mládežnických týmů Španělska Luis de la Fuente sáhnou o poločasové přestávce do sestavy. Samozřejmě španělský

0: kouč nemá příliš důvodu k tomu, aby nějaké změny udělal, jen možná proto, aby dal šanci zase nějakým jiným hráčům. Pojďme si připomenout to nejdůležitější. Španělé vedou nad českými fotbalisty 2-0 v elitní lize národů. V 6. minutě otevřel skóre Lamine Yamal, který se po přihrávce Olma dostal k míči lehce za hranicí 16. z pravé strany, navedl si to na svoji silnější levačku a ranou do protějšího rohu branky otevřel skóre. Poté měli Španělé tlak, měli logicky více šancí, nebo logicky, protože to jsou úřadující mistři světa a Evropy, takže také velcí favorité tohoto utkání, ale druhý gol přidali tedy až v 35. minutě, kdy předvedli hezkou kombinaci na pravé straně, po ní vyplaval míč uvnitř pokutového území k úplně volnému Rodrymu, který z prvního dotyku nedal Antonínu Kinskému v brance Čechům vůbec žádnou šanci. Můžeme se podívat do statistik, které vyznívají ve prospěch Španělů. 1,70% držení míče, 20 doteků ve vápně oproti 0 na kontě Čechů. Střely celkem 13-1 ve prospěch domácích, střely na branku 7-0. Karle, zatím velká dominance a vidíme střídání.
1: Dvě na španělské straně ze hry odchází obrovská mladá hvězda španělského národního týmu Lamine Yamal. Místo něj už na hřišti je Muñoz a odešel z trávníku také Alex Baena. Naopak na jeho místo se postaví Pino, takže to jsou dvě změny, které učinil trenér aktuálních mistrů Evropy i mistrů světa Luis de la Fuente. Španělé budou mít k dispozici výkop ve druhém poločase. Ve středovém kruhu už jsou připraveni dva španělští hráči, je to Roberto Fernández, hrotový útočník, který nám toho v prvním poločase až tolik neukázal, ale přece jenom trhal českou obranu a následně měli tedy k dispozici více prostoru třeba záložníci. Začíná druhý poločas v elitní lize národů. Češi prohrávají ve Španělsku 0-2. Jsou to Španělé, kteří začínají s balónem na kopačkách. Obránce Laport rozehrává hned na pravou stranu hřiště, kde Lenormand a po Lenormandovi může hrát také Fresneda, který posílá balón jen zpátky na stoperskou dvojici. Je to Laport, který si zpracovává míč a levačkou ho posílá až na českou obranou polovinu, jenže to byl až moc daleký balón a tak docestoval až k brankáři českého týmu Antonínu Kinskému. Ten si zpracovává míč pravačkou placíkou, hezky posílá následně balón na pravou stranu, kde je Chaloupek. Chaloupek se snaží vystoupit a dává na volného Krále, který ve středu hřiště zpracovává míč, posouvá ještě více napravo, kde byl připravený Sáček, ale ten vrací hned zpátky na Krále a Král může jít dopředu. Je to Radosta, který se dostává k míči, sympatická kombinace českého týmu, jejím strujcem hlavně Alex Král, který ale na pravé straně hřiště přišel o balón a tím pádem se k míči znovu dostávají Španělé. Máme za sebou úvodní momenty druhého poločasu, začíná 47. minuta zápasu a Španělé vedou nad Českem 2-0.
0: Jiří Sláma teď příkladně zabojoval, o to tej se snažil Ondřej Lingre, který byl nakonec faulovaný na levé straně, takže Češi budou mít ojedinělou možnost zahrozit po standardní situaci, tak uvidíme, jak se toho chopí svěřenci kouče Santiho Denny, samozřejmě do pokutového území míří všichni urostlí hráči a dobří hlavičkáři, včetně Štěpána Chaloupka nebo kapitána Ladislava a Krejčího. Češi budou za malou chvíli tedy rozehrávat z levé strany. Tak uvidíme, kdo se chopí exekuce této standardní situace. Nejspíš to bude Lukáš Ambros, který už zvedá obě své ruce nad hlavu. Češi už jsou seřazením před pokutovým územím. Centr letí do pokutového území, ještě odražený míč pro české barvy. Radosta ještě může hrát Hložek, ale teď se na malou chvíli ubránili. Španělé ještě sedral do zakončení. Byl to Ondřej Linger, ale nakonec se do něj nedostal, takže defenziva Španělů si poradila a David Raja okamžitě rozehrává na pravou stranu, kde je Fresneda, ale musí s míčem postupovat směrem vzad, protože se k němu včas stihl vrátit Ambros, ale Španělé jsou tentokrát přesní. Lenormand a po něm Laport, teď už může hrát ve středu hřiště Pedri, aktuálně se tady v Ovědu hraje 48. minuta a domácí mistři světa i Evropy vedou nad českými fotbalisty v elitní skupině Ligy národů 2-0, Španělé stále kombinují na vlastní polovině, k balónu se dostává Lenormand, po pravé ruce má volného Fresnedu, který si teď zasekl Lingra a následně skončil na trávníku a byl faulovaný. Podle názoru hlavního rozhodčího, kterým je řekl Fotias, to znamená, že Španělé budou rozehrávat sklidové pozice, ale pozor, protože Ivan Fresneda má nějaké zdravotní komplikace, záda nebo rameno, těžko říct, odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, nevypadá to s ním vůbec dobře, ale předpokládám, že to ještě zkusí, protože na nohou je 49. minuta. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Španělsko-Česko ve fotbalové lize národů 2-0.
1: A je to Pedri, který rozehrává balón právě na Fresnedu a přes něho se míč dostává až k španělskému brankáři Rajovi. Ten byl napadán Adamem Hloškem a tak musel rychle rozehrát na levou stranu hřiště. Rozehrávka Španělů, ale přesná a také velmi rychlá. Teď se valí španělská vlna z levé strany hřiště. U balónu je Muñoz, který může hrát ještě do středu hřiště. Olmo u balónu teď připravený na hranici 16, dává ještě na Rodriho. Rodri přes pravou stranu hřiště nachází znovu a Muñoze. Muñoz může hrát, je před pokutovým územím Čechů, dal si daleký balón, míč nebyl ale prý ještě mimo hřiště a tak před českou brankou teď zakončoval jeden ze španělských fotbalistů. Antonín Kinský měl opravdu hodně práce, byl to Roberto Fernández, který se dostal do zakončení a Kinský musel utemovat prostor na levé straně branky, zvládl to a tím pádem teď drží balon ve své moci, už ho pokládá také na zem, také proti němu se rozeběhl Olmo, ale Kinský to zvládl a rozehrál na pravou stranu hřiště, kde byl připravený Sáček a po něm ještě může hrát také Radosta Češi na ofenzivní polovině hřiště. To nebyl obrázek, který byl tak často k vidění v prvním poločase, tak doufejme, že se ho dočkáme ve druhé půli častěji. Je to Král, který může hrát ještě na Krejčího, který aktuálně posledním můžeme v poli českého týmu a rozehrává na levou stranu hřiště, kde je Sláma, to je míč do pokutového území, jenže tam nebyl žádný z Čechů, ale ještě pokračuje ta kombinace po aktivní snaze o balón, jenže tam přišli teď Češi o míč, Ambros byl obrán o míč a naopak na pravé straně hřiště je to Muñoz, který se řítí na českou branku. To je špatná přihrávka od Viktora Muñoze na levou stranu hřiště, kde byl Pino. Tím pádem se Španělé trochu zahnali a zpomalili ten svůj útok. Je to Rodri, který bude hrát. Začíná 51. minuta zápasu. Češi prohrávají v Oviedu se Španělskem 0-2.
0: Španělé mají míč na pravé straně Fresneda a kombinuje s Pedrim. Ten zapojuje do kombinace Olmo, který mu z prvního dotyku balon vrátil. Španělé se vytlačili blíže půlící čáry. Lenormand má balon už tedy před půlící čárou. Po něm se do kombinace zapojuje také Fernández, ale teď už se vytlačili španělští fotbalisté na vlastní polovinu, kde jeden ze stoperů, tedy Lenormand, po pravé ruce má volného Fresnedu o balonci pohybem řekl Olmo, který kombinuje s novým mužem na hrací ploše, kterým je Pino. Olmo opět může hrát a teď také Pedri. Španělé nikam nespěchají a Češi se jen tedy posouvají v podstatě po dráze, ale tu míči ani nějak aktivně nenapadají, buď na to nemají síly, anebo zkrátka nestihnou Španěli dostoupit. Domácí mají míč teď na pravé straně, kde je Fresneda, po něm se k balonu dostává Muñoz, který vyběhl do druhého poločasu za Lamina Yamala, ten dal první gól tohoto zápasu. Teď se hraje 52. minuta, Češi prohrávají v Oviedu se Španěli 0-2 a brání se teď dlouhý pás na nabíhajícího Muñoze, který se dostal za záda Jiřího Slámy, tak uvidíme, co Muñoz předvede. Další zpětný pas na Olma, který je na hranici 16, ještě si může počkat na další pohyb Muñoze, který teď přichází, ale je to teď trochu statické z pohledu Španělů, kteří mají míč na pravé straně, Fresneda, po něm Rodri a čeští fotbalisté marně nahánějí své soupeře, kteří teď nechybují. Pedri si krásně chtěl narazit s Olmem na poslední chvíli, ale do jeho přidávky vložil svoji nohu Alex Král a teď vybojoval faul na svoji osobu Lukáš Ambros, který už je na nohou, Češi budou pokračovat ve hře. Končí 52. minuta. Tady na stadionu v Oviedu čeští fotbalisté hrají třetí zápas v aktuálním ročníku elitní skupiny Ligy národů. Doma prohráli s Chorvaty i Angličany a aktuálně v Oviedu prohrávají se Španěli 0-2.
1: A je to kapitán českého týmu, tedy muž s kapitánskou páskou na levé paži Ladislav Krejčí, který rozehrává na brankáře Kinského. Ten posouvá přes pravou stranu ještě na Radostu, ale ten neměl úplně prostor na to hrát více dopředu, tak vrací jen Sáčkovi a ten ještě na brankáře Kinského. Právě Kinský je teď zhruba nějakých 7 metrů před pokutovým územím vytažený, dává na levou stranu, tam je Sláma. Sláma poradí si se španělským nátlakem, neporadí. Vypadalo to ještě chvilku, že by mohlo zabojovat o balón, ale nakonec jsou to aktuální mistři světa a Evropy, kteří se zmocnili balónu a tak budou na obrané polovině kombinovat. Lenormand připravený k tomu, aby přihráli ještě na brankáře Raju, ten aktuálně není pod nátlakem českého ataku, a tak si může počkat s balónem na pravé noze, kam nakonec rozehraje. Je to dlouhý nákop až na českou polovinu, ale tam nebyl úplně připravený Roberto Fernández, a tak se Češi dostávají k míči Král, který je na ofenzivní polovině. Špatný první dotek po neúplně přátelské přihrávce od Romana Macka, a tak se Španělé znovu musí dostat do útoku a Češi musí znovu bránit na levé straně hřiště. Už je to tady připravený Piňo, který vyvápně ještě po něm Pedri. Ten už je ve velké šanci, ale nenašel odhodlání ke střele, a tak Španělé stále kombinují v pokutovém území. Teď pozor, co bude z tohoto zákroku Štěpána Chaloupka. Doufejme, že jen odkop od branky, ačkoliv tedy Piňo se skácel na zem a v jeho grimase v obličeji je vidět, že by si žádal pokutový kop, ale to bylo nejspíš málo. Češi budou rozehrávat od své branky. Končí 54. minuta tohoto zápasu. Domácí Španělé vedou v Lize národů v elitní skupině nad Českem 2-0.
0: Piňo se snažil hodně šikovně obtočit kolem Štěpána Chaloupka, ale poté, co se kolem něj prosmíknul a viděl, že ten balon bude končit v zámezí, tak ochotně spadl. Ale teď pozor, šance pro český tým. Radosta má míč na pravé straně, ještě dává pod sebe, hledá Krále, ten to měl k míči, ale hodně daleko, protože se včas k němu, a respektive lépe řečeno před něj, dostal Rodri, který se následně tedy k balónu dostal. Velká škoda, protože takových nadějně rozjetých breaků Češi v tomto utkání moc neměli a dá se předpokládat, že ani moc mít nebudou. Španělé teď jsou u míče, konkrétně na pravé straně. Fresneda si vymění míč s Muñozem. Opět může hrát Fresneda, ten má pod sebou volného Laporteho a také Lenormána. Právě druhý jmenovaný je teď s balonem u kopaček a posouvá ho před sebe, kde je Pedri, ten si vyměnil míč s Rodrym. Španělé se dostávají do obtížné situace, dokonce byl Pedri v takovém českém trouhelníčku, ale poradil si společně s Fresnedou, ten se opět dostává k míči, dlouhý nákop Fresnedy podél postranní čáry, kde ale Muñoz nepřehlavičkoval slámu a ten neriskuje a posílá dlouhý pas až na brankáře Kinského, kterého atakuje Fernández. Kinský si musí dávat pozor, ale nakonec to zvládl přihrávkou na Chaloupka a ten zapojí do kombinace také kapitána Krejčího. Krejčí teď nikam nespěchá, Kinský opustil pokutové území a teď hlasitě diriguje své spoluhráče, stále a Ladislav Krejčí, který se s balónem blíží k levé postranní čáře, pak se ho zašlápl a vrátil ho Kinskému. Češi to zkoušejí teď z pravé strany. Radosta se dostává k míči, přidává do středu hřiště, kde byl Hložek, ale přihrávka na něj nebyla přesná. A teď pozor na rychlejší protiútok Španělů, ale Alex Král si teď dobře splnil své defenzivní povinnosti a Češi se opět dostávají k míči. Polovina 56. minuty, Španělsko-Česko stále 2-0. Dlouhý pas na levou stranu, kde je Linger už poblíž rohového praporku, snažil se dostat se přes Fresnedu a ten bude vhazovat za malou chvíli. Linger se hodně diví, Fresneda vypadal docela přesvědčivě, když reklamoval, že by měli vhazovat Španělé, a rozhodčí na tu hru přistoupili. Teď dvojnásobné střídání českého týmu.
1: Ryan Nadery poprvé v českém dresu, debutant tedy za národní tým, půjde do tohoto zápasu, už je připraven u postraní lajny společně také s Lukášem Červem ze hry. Naopak odchází Roman Macek a společně s ním jde ze hry také Lukáš Ambros. Ryan Nadery, to je muž, který ve středu se připojil k českému národnímu týmu. On má bulharského otce a českou matku, narodil se ale v Německu a vybral si, že chce reprezentovat právě český národní tým. Jenže se nestihli právě až do úterka vyřídit potřebné dokumenty k reprezentaci. Až v úterý se to zvládlo a následně se tedy ve středu Ryan Nadery připojil k týmu. Teď už je v sobota a v obědu nastupuje poprvé ve své kariéře za český národní tým. Španělé jsou ale u balónu a konkrétně je to ve středu pole Olmo. Byl tam ale faul Ladislava Krejčího a tak se Španělé můžou jen v chůzi posunout o pár metrů na české polovině a sformovat tak nějaký další útok. Bude to kapitán Rodri, který si teď levačkou posunul balon a naopak ho posune jen na krátko, ano, na Fresnedu, takže rozehrávka jen na blízkého hráče. Rodri přihrál na Fresnedu a následně je to kombinace ve středu hřiště. Laport, který přihrává ještě doleva, tam je Garcia. Garcia dává před sebe, tam je Piňo a Španělé můžou jít dopředu. Je to dobrá kombinace teď Garci přes několik českých hráčů. Do hry se zapojuje také Olmo, ten je tak 5 metrů přes 16, ale je tam teď také Muñoz, který pálí z pravé strany pokutového území, netrefil přesně. Kinský ani nemusel zase zasahovat, teď jde za svou branku. Vypadá to, že to bude další střídání, tentokrát na španělské straně se tam teď připravuje Mikel Merino, ale nejspíš se s tím ještě počká. Češi budou rozehrávat od své branky. Polovina 58. minuty. Stále platí, že Češi prohrávají, a to 0-2 ve Španělsku.
0: Po straní čáry se připravuje také Fermín López, takže jestli půjdou Merino s Lópezem, tedy s Fermínem lépe řečeno, za malou chvíli do hry, tak to rozhodně nebude pro Španěly žádné oslabení. Češi teď jsou u balónu, konkrétně Alex Král musí si dávat pozor na chybu, protože je před pokutovým územím českého týmu. Zpětný pas Nakinského, který volí dlouhý nákop na Naderyho, ten se poprvé dostal k míči, snažil se hrudí sklepnout pro Michala Sáčka, ale hrudí poslal míč do zámezí, takže Španělé budou vhazovat z levé strany, konkrétně to bude Fran Garcia, který má pod sebou volného Laporteho, ten nikam nespěchá. Lenormand teď před hranicí 16 na ose hřiště převzal přihrávku a Španělé otočí hru na pravou stranu, kde je volný Fresneda, tak je to správně, který natáhl míč do středu hřiště a hra se přesunula na levou stranu v náběhu Olmo, který v tomto utkání velmi dobře trhá obranu, poté může hrát Pedri ve středu hřiště, teď podporuje rozehrávku španělského celku také Fresneda, španělská kombinace pokračuje, míč léta z kopačky na kopačku, teď ho má Pedri a po něm Olmo na pravé straně v náběhu Muñoz, kterému to teď snažil ještě balon dát Pedri, ale na poslední chvíli Antonín Kinský vyrazil ze své branky a Muñoz už se k míči nedostal a česká defenziva v tuto chvíli může být v klidu. Končí 59. a začíná 60. minuta. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté prohrávají v Lize národů ve Španělsku 0-2 a teď Antonín Kinský předvedl prachbídnou rozehrávku z klidové pozice, poslal míč do zámezí. No a za malou chvíli, možná dokonce už teď, bude následovat španělské střídání, tak zřejmě si ještě tedy počkáme, protože vhazuje Fresneda.
1: Ano, bude to Merino a také López, Fermín López, kteří přijdou do hry, ale to až za několik málo momentů. Španělé totiž pokračují v kombinaci na obrané polovině hřiště. Na levé straně je to Laporte, který dává ještě do středu na kapitána Rodriho. Ten už tam má rozeběhnutého Olma, který se posouvá do pokutového území. Je to hrotový útočník Roberto Fernández, který ale ještě vrací. Už byl hodně zahnaný také českými obránci, byl to Chaloupek, který se tam o to postaral, a tak Španělé teď na pak musí začít úplně od začátku, od poloviny hrací plochy na pravé straně. To začne Fresneda tuto kombinaci, ale přihrává jen na stopera Lenormana a do hry se zapojí také kapitán Rodri, stejně jako po celou dobu. Teď je to Ryan Nadery, který tam začal docela aktivně presovat, ale Španělé zatím nepřišli o balón a bude to Rodri, který nespracoval teď, ale byl to faul nejspíš českého týmu, jak teď ukazuje řecký sudí, kterým je Vasilis Fotias. Úplně jsem tam neviděl, kdo byl dohrán, ale nejspíš to tak bylo. Je to Olmo, který tak teď rychle rozehrává a chtěl hrát ještě na Roberta Fernandéze. Češi ale zvládli tento pokus o rychlý atak ubránit. A tak naopak sami můžou zaútočit, jenže to Bellinger musel být rychlejší než Fresneda, to ale není. A tak se Španělé dostávají pohodlně k míči. Je to David Raya, brankář španělského národního týmu, který zpracovává míč a rozehrává na levou stranu, tam je Laporte a po něm hraje také Lenormand, po něm Pedri. Na obrané polovině Španělům vyhovuje tento stav, vyhrávají v 61. minutě nad Českem 2-0. Užívají si ovace 30 tisíc fanoušků tady v Ovědu. Teď ale pozor, Lukáš Červ vystihl přihrávku Španělů na obrané polovině a tak dopředu a můžou jít právě Češi, jenže no, Červ šel dopředu, ale Češi nebyli úplně blízko balónu, byli to španělští obránci, kteří se tam zvládli na poslední chvíli sformovat, a tak se Češi do vyložené šance úplně nedostali. 62. minuta zápasu, Španělé vedou nad Českem 2-0.
0: Velká chyba Lukáše Červa, měl před sebou rozběhnutého Adama Hloška, ale tu přihrávku neposlal přesně a dal tak šanci Španělům dostat se k míči. Už možná 2-3 minutky stepují Fermín a Merino u postraní čáry, zatím se stále tedy nemohou dostat na trávník Antonín Kinský a jeho dlouhý pas na Radostu, který se dostal do souboje s pravým obráncem Franem Garciou, oba skončili na trávníku. Garcia chtěl odpískat faul, který tedy nakonec přichází, takže Španělé už okamžitě rozehráli a hrát může Emerick Laporte, který míří s míčem k půlící čáře. Rozehrávku Španělů teď opět podporuje Pedri. Španělé to zkoušejí z pravé strany, kde je Muñoz. Proti němu Sláma. Muñoz si chtěl narazit s Olmem, ale toho teď velmi dobře odstavil Červ. Přihrávka do středu hřiště, kde může hrát Ondřej Linger, který končí na trávníku po souboji s Fresnedou. Češi okamžitě rozehráli. Král dává pod sebe na Chaloupka. Ten má po pravé ruce volného sáčka, ten se musí dávat pozor na ztrátu, kombinuje s Radostou, který už je znovu pod tlakem. Španělé okamžitě po ztrátě míček chtějí balon získat zpět a Češi se vyhnali až k brankáři Antonínu Kinskému. 63. minuta, Španělsko-Česko stále 2-0. Ve fotbalové lize národů za Španěly se v prvním poločase trefili Jamal a Rodri. Domácí jsou u míče, konkrétně je to Rodri, který teď rozvíjí další útočné snažení Španělů. Nakonec si balon zašlápl, posílá ho pod sebe, vyměnil si ho s Lenormánem, je pod tlakem Naderiho, ale zvládl to. Španělé mají míč na levé straně, kde je Pino, pod sebou má volného Frana Garciu. Španělé nikam nespěchají, za každou cenu útočit nechtějí, když nemají pozici připravenou, a tak se neváhají vytlačit až k vlastnímu brankáři Davidu Rajovi a budou to zkoušet znovu a znovu dokola. 64. minuta, Španělsko-Česko ve fotbalové lize národů 2-0, ale teď pozor, protože Češi mohou vyrazit směrem vpřed. U míče je Hložek, který ještě prostrkává na Radostu, ten se může dostat do zakončení, ale dal si špatný dotyk a nakonec se do zakončení nedostal. To je škoda, Karle.
1: To je opravdu velká škoda, protože si myslím, že jsme viděli teď možná největší šanci českého národního týmu v tomto zápase. Každopádně neskončilo to ani střelou. Jsou to Španělé tedy, kteří se dostávají k míči, rozehrávají na obrané polovině. Zmiňovali jsme to, ten tlak Španělů už opravdu není tak drtivý. Španělé, jelikož vedou 2-0 nad Českem, tak se nikam nepotřebují úplně hnát za každou cenu, aby se vystavovali riziku ztráty balónu, a spíš si kombinují na obrané polovině, stejně jako teď, kdy Linger vystihl přihrávku, tam byl Pino a tím pádem se Češi dostávají k míči. Na pravé straně Chaloupek a po něm může hrát ještě Sáček, je tam také Radosta, který ale vrací balón zpátky na Chaloupka. Tak teď naopak, že by Češi zkusili pozvolnou rozehrávku, uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Je Krejčí u balónu na levé straně hřiště, zkusil si udělat takovou obtočku kolem míče a nakonec přihrál zpátky jen na Kinského. Je to Chaloupek, který se dostává také do hry a následně na útočné polovině už je Radosta. Jenže to je přesně to, o čem jsme mluvili společně s Lukášem Michalíkem. Po takové kombinaci přijde úplně jednoduchá chyba, tentokrát z kopačky Matěje Radosty, který přihrál jen do běhu španělských fotbalistů. Byl to konkrétně Pedri, který tam běžel na levé straně hřiště, a tak se dostávají k míči aktuální mistři světa i Evropy Španělé. Jenže i ti kazí, Fresneda nezvládl přihrávku na pravé straně hřiště, a tak naopak je to Ryan Nadery a jeho první kontakty s balónem v dresu českého národního týmu neúplně pozitivní tedy pro něj, protože přihrávka z levé strany hřiště do středu, kde byl Adam Hložek, nedopadla vůbec dobře. Španělé se dostávají k míči a také teď už na útočnou polovinu z levé strany hřiště. Je to Pino, který se snaží probít více k pokutovému území Čechu, a to se mu daří přes přihrávku na Olma. Právě Dani Olmo u míče a přihrává ještě na pravou stranu, kde je Muñoz. Muñoz už je na hranici pokutového území, hraje tam také ještě Dani Olmo. Dani Olmo vrací na Pedriho, to je příprava Španělů, českého týmu, k tomu, aby mohli zaútočit, aby a mohli zasadit nějaký ostrý centr nebo přízemní přihrávku do pokutového území, ale zatím tu skolinku nevidí, a tak hraje na pravé straně Fresneda a po něm také Muñoz. Muñoz vrací zpátky na pravého obránce Fresnedu a ten vyhání španělský tým až na obranou polovinu, a tak bude hrát také Laporte. Španělé se tedy trochu sami vyhnali z té dobré pozice, naopak Nadery teď velmi bojovně zabojoval o míč na pravé straně hřiště, vybojoval ho a dokonce byl foulován. To se diví teď záložník Barcelony Pedri, myslel si, že nefouloval, že naopak na něj byl ten faul, ale Ryan Nadery dobré první minuty, alespoň tedy bojovné, doufejme, že ne přemotivované. Aktuálně tedy 67. minuta zápasu a přichází to na námi už několikrát zmiňované střídání.
0: Ano, ze hřiště odcházejí Pedri a také Dani Olmo a na trávník přicházejí Merino a Fermín. Takže velká kvalita v sestavě Španělů rozhodně zachovaná a samozřejmě oba dva nově příchozí hráči budou mít také velkou chuť, takže další komplikace pro český národní tým, který na stadionu v Oviedu v lize národů prohrává se Španěly 0-2. V 6. minutě se prosadil Lamine Yamal, v minutě 35. pak také Rodri. Češi teď ale budou vazovat z pravé strany, kam se natlačili díky Naderimu. Vazovat dobrých 10-15 metrů z pravé strany od rohového praporku bude Michal Sáček, který si bere pořádný rozběh, ale nakonec to nebude aut přímo do pokutového území. Vyměnil si balon s Adamem Hloškem, který se teď snaží uvolnit. Udělal to dobře, ale míří s míčem blíže brance českého týmu. Nakonec ale dobře balon vyměnil s Radostou a následně vypálil z hranice 16. Skákavá rána, ale neudělala Rajovi žádné problémy. Ten se snaží teď vysunout na pravé straně Muñoze, který se dostal za svého strážce, kterým je Lukáš Červ. Muñoz to zatím bere na sebe, táhne míč do středu hřiště a přihrává teď dobrý centr na levou stranu, kde je Piňo, a ten už může volejem pálit a vedle, těsně vedle, tedy letěla tato rána. Bylo to opět něco mezi zakončením a centrem. Byl to takový přízemní pokus, který ještě mohl někoho chytit na zadní tyči, ale Španělé tentokrát nebyli úplně důslední při tom dobíhání. Nicméně Piňo se ocitl ve velké příležitosti. 68. minuta končí tady v Oviedu a čeští fotbalisté ve třetím utkání aktuálního ročníku Ligy národů prohrávají se Španěli 0-2. Antonín Kinský bude rozehrávat, po obou stranách má stopery, ale nakonec volí dlouhý nákup na Naderiho, ten ale nebyl přesně to dar míč pro Španěly, kteří tak mohou znovu kombinovat. Fresneda, po něm Le Norman, Rodri si opět zbíhá do pozice mezi oba stopery, tak aby pomohl rozehrávce úřadujících mistrů světa, a po něm už může hrát Merino, který roztahuje hru na levou stranu. Španělé jsou stále úspěšní v kombinaci, až teď velmi dobře z českého pohledu zabojoval Chaloupek a teď mají Češi míč na pravé straně. Naderi ještě dává pod sebe na Hloška, teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce, ještě Sláma, který se dostává k míči, může vypálit, Sláma pálí. Gól! Jiří Sláma, hrdinou okamžiku, jablonecký obránce, dává svůj první reprezentační gól v 69. minutě na půdě úřadujících mistrů světa i Evropy. Možná, kdybyste to řekli Jiřímu Slámovi před 14 dny, tak by vás osočil z toho, že si z něj děláte legraci. Teď Jiří Sláma snižuje v Oviedu z pohledu českého týmu na 1-2 a byla to tedy parádní křižná rána po přičuknutí od Adama Hloška. Je zkrátka znát, že i Španělé jsou leckdy bohorovní a do defenzivy ne úplně 100%.
1: Celá ta akce ale začala na pravé straně u Ryana Naderiho, který vybojoval balon a následně rychlou, ale také přesnou přihrávkou našel právě Adama Hloška, a já bych vyzdvihl Ryana Naderiho, protože to vypadá, že to může být velmi zajímavé jméno pro Santiho Deniu, tedy pro českého trenéra, respektive španělského trenéra českého národního týmu, abychom byli přesní. 70. minuta, Češi stále prohrávají v Oviedu, ale tentokrát se Španělskem už jen 1-2 po tom, co se trefil Sláma. Španělé už rozehrávají na levé straně hřiště. Teď je to připravený Garcia, který může hrát na polovině hřiště, nachází ještě Laporta. Laporta nákopem na levou stranu chce najít Piňa. Piňo se dostává k míči a následně může hrát ještě před ním Merino. Následně to ale byl balón, který skončil jen v zámezí, a to zásluhou Štěpána Chaloupka, který se teď ještě trochu vzteká na své spoluhráče, vyříkávají tam něco, protože to byl právě Chaloupek, který se dotkl balónu jako poslední, tak to bude rohový kop, o ten se postará nově příchozí muž na hřišti, který je na trávníku jen 3 minuty, nebude to roh. Video rozhodčí nakonec tedy odhalilo, že Štěpán Chaloupek se balónu opravdu nedotkl, a tak nakonec hlavní sudí z Řecka Fotias ukazuje rukou na branku českého týmu, ve které je Antonín Kinský, ten už si bere míč do svých rukou, tak aby mohl rozehrávat, pokládá ho na zem a rozhlíží se, kam nakonec míč pošle. Má ve vápně také Ladislava Krejčího a Štěpána Chaloupka, a právě druhý zmiňovaný Chaloupek je mužem, který dostává přihrávku, dává ještě rychle na Krále. Král hezky teď ho Hložek se snažil patičkou, jenže bohužel za cenu ztracení balónu, a právě ta ztráta teď přišla, ačkoliv tedy Hložek hezky za nohou poslal balón, tak nebylo to úplně přesné a také razantní, a tím pádem končí balón na kopačkách španělských fotbalistů, kteří tedy budou moct znovu kombinovat. Na startu 72. minuty Španělé vyhrávají v Oviedu nad Českem 2-1.
0: Ale Češi jsou ve hře po té, co se prosadil krásnou ranou v 69. minutě. Sláma, teď pozor, obrovská šance českého týmu po chybě ve španělské rozehrávce, byl David Raja mimo branku a jeden z českých fotbalistů to zkoušel z velké dálky, tak aby trefil odkrytou bránu, ale to se mu nepovedlo. Teď pojďme na opačnou stranu, protože Španělé se snaží zahrozit, ale Češi to zvládli velice dobře. Teď dobrá práce Michala Sáčka, který se v zápětí opět dostává k míči. Má to složité v souboji s Piňotem, ale nakonec to zvládl. Dlouhý nákop Štěpána Chaloupka na Naderyho, který teď tentokrát neskrotil. Docela obtížný míč a tak mohou hrát Španělé. Konkrétně Rodri ve středu hrací plochy má po pravé ruce volného Fresnedu a ještě více na křídle je Muñoz, křídelník Liverpoolu, má proti sobě hrdinu nedávného momentu, tedy toho snižujícího gólu Jiřího Slámu. Muñoz přihrává do středu hřiště, Fermín se dostává poprvé v tomto utkání také k míči, po něm Muñoz a další zpětná přihrávka na Fresnedu. Češi by chtěli, určitě by chtěli ten zápas ještě víc zdramatizovat, ale je znát, že zase tolik sil už nemají. Je to samozřejmě hodně náročné neustále běhat bez balonu. Na pravé straně Muñoz, který si teď snažil prosmíknout kolem Slámy, to se mu na první dobrou povedlo, ale pak dobře zajistil svého spoluhráče Linger, který ale podle názoru hlavního rozhodčího fauloval a následovat bude standardní situace Španělů. Ještě předtím ale české střídání. Na trávník míří Michal Sadílek, dohráno má Alex Král, takže střídání opět ve středu hrací plochy a ještě uvidíme jedno střídání. Matěj Radosta má dohráno a na trávník míří Pavel Bucha, záložník amerického Cincinnati, který v tomto reprezentačním okně dostane poprvé příležitost. Tak si to pojďme zrekapitulovat. 73. minuta končí. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ze zápasu fotbalové ligy národů. Španělsko-Česko 2-1. Španělé po první půli vedli 2-0 po brankách Jamala s Rodrim, ale v 69. minutě krásnou křižnou přízemní ranou snížili Jiří Sláma.
1: A jsou to Španělé, kteří jsou aktuálně u míče, po rozehrávce na ofenzivní polovině se zahnali, ale jen právě na obranou polovinu a hrát tak můžou Češi po tom, co Pavel Bucha hned po příchodu z lavičky zabojoval a byl Ryan Nadery faulován. Nejspíš ano, ukazuje hlavní sudí foty a za tím pádem Češi budou mít k dispozici poměrně zajímavou situaci. Balón tak zhruba nějakých 15 metrů od půlící čáry už na té ofenzivní polovině. Michal Sadílek samozřejmě ještě s maskou na obličeji, protože on si zlomil nos v předchozím zápase ještě za Slavii. Je to Sadílek, který nakopává balón do poktového území. Na zadní tyči připravený Krejčí sklepává balón jen pro Lingra. Lingra ale vrací jen na Jiřího Slámu, který už je hodně utopený na polovině Španělů, stále ale Češi u balonu. Na levé straně hřiště je to Linger, který může hrát společně s Krejčím. Linger vrací zpátky na Slámu na levé straně hřiště. Teď kombinují Češi. Je to Sadílek, který se na polovině hřiště dostává do hry a následně na pravé straně hřiště může hrát také Bucha, ale teď to Češi zkazili na malou chvíli. Byli Španělé u balonu. Češi ale se vrací k míči a tak je to Krejčí, který může ve středu hřiště hrát na Sadílka. Právě Sadílek hraje ještě na Sáčka. Sáček může hrát společně se Sadílkem, Sadílek a po něm také Krejčí. Teď už na obrané polovině hrají Češi, na levé straně Sláma. Sláma před sebe dává ještě na naběhnutého Lingra, jenže ten nebyl úplně v rychlosti a tím pádem byl odstaven od balónu. Autové vhazování pro Španěly, a to konkrétně pro Fresnedu, který právě ten aut proti Lingrovi vybojoval. Sympatická minutka, řekl bych, z pohledu českých fotbalistů, ale stále platí, že i teď na konci 75. minuty prohrávají Češi tady v Oviedu, tedy ve Španělsku 1-2.
0: Ale stále je o co hrát z pohledu českého týmu a to jsme si před zápasem přáli, byť Španělé teď opět tedy drží míč na vlastní polovině. Kapitán Rodri znovu režíruje rozehrávku španělského týmu. Přihrávka na levou stranu, kde je v náběhu Fran Garcia, který se ale musí zaseknout míč před proti hráči a Španělé se znovu snaží hlavně nechybovat a míč létá z kopačky na kopačku na pravé straně. Teď může hrát pravý obránce Fresneda, který přidává do středu hřiště, tam Fermín pohybem oklamal Červa, stále Fermín Lopez, který míří teď už k pokutovému území, jedna klička, druhá, Červ se do toho souboje vrátil, přichází pas na pravou stranu, kde je Muñoz, ten to také zkuší proti Slámovi, 1-1, nakonec ne, narážečka s Fermínem, ale Češi to zvládli velmi dobře, své spoluhráči zajistil Ladislav Krejčí, který následně svoji předávku otřel o Fermína a Češi budou vhazovat z levé strany. Končí 76. minuta zápasu v Oviedu. Španělé vedou nad českými fotbalisty 2-1, ale zajímavá podívaná především tedy ve druhém poločase. Sláma zatím jediný střelec českého gólu v tomto utkání bude vhazovat. Jeho aut na Lingra, který je přímo před ním, ten se dostal do kleští dvou španělských protihráčů, ale stále neúnavně bojuje, ale Ondřej Linger následně z mého pohledu tedy faulo svého protihráče, kterým byl Fresneda, ale Španělé dost možná budou pouze vhazovat, tak nakonec ne. A je tu další střídání španělské. Počkáme si na to, kdo odejde. Dohráno má se 16 jeden hráč, kterým je v tuto chvíli kapitán Rodry. To jsem trochu překvapený, ale své si splnil, vítěz Zlatého míče rok 2024. A na trávník míří Martin Zubimendi, záložník Arsenalu, 28 180 něco jsem zaznamenal na velkoplošné obrazovce. To je tedy návštěva tohoto zápasu. Vyprodáno není úplně. Mysleli jsme si, že bude. Kam se vměstnali?
1: Kam se ztratili ty 2000 volných míst, protože já bych tady napočítal volných sedaček v obědu opravdu jen pár, možná jednotky, možná desítky, ale to je prostě oficiální číslo, tak se ho pojďme držet, 28 tisíc a Španělé pokračují ve hře. Teď už jsou na balonu na obrané polovině, 78. minuta utkání v elitní skupině Ligy národů. Španělé vedou nad Českem 2-1, jsou to právě Španělé. Port konkrétně, který je teď u balónu na obrané polovině a zahraje si právě také nově přichozí Zubamendi, který může hrát společně také ještě na Merina, který se dostal k balónu. Merino, po něm ve středu hrál ještě právě Laport, který se stal kapitánem potom, co odešel Rory. Teď ale pozor, česká snaha o napadání. Michal Sadílek se tam vytáhl až k brankáři Rajovi, ale Španělé to zatím zvládli. Teď ale dobře, sláma na levé straně hřiště a byl faulován. Ano, myslí si to i řecký sudí Fotias, který teď písknul do píšťalky, ačkoliv se diví Muñoz na levé straně hřiště, tak to byl faul a Češi budou rozehrávat. To už je zajímavá pozice pro alespoň nějaký ostrý centr do pokutového území, nebo třeba rozehrání na krátko a následnou rychlou kombinaci. Bude to maskovaný muž, ten je Michal Sadílek, který si teď vzal balón a míří k místu přestupku. Muñoz bude jediným mužem ve španělské zdi, kterého si tam postavila brankář Raja. Sadílek to bude mít na levou nohu, takže bude kroutit balón do pokutového území a tam už také míří, je to hlavička Ladislava Krejčího a nakonec Raja. Gól! Češi vyrovnávají a nebude to offside. Ne, je to gól, je to opravdu gól, ne, Ladislav Krejčí.
0: Ne, je to žlutá karta pro Krejčího, takže.
1: Takže faul.
0: Nejspíš faul. Santi Denia se teď hodně zlobí. Je v komunikaci se čtvrtým rozhodčím. Ten gól ale platit nebude. To je už teď jisté. Ladislav Krejčí za ty opravdu bouřlivé protesty následně uviděl žlutou kartu, ale není se čemu divit. Já tam žádný faul neviděl, abych se přiznal tedy. Teď si to jdou celé ještě vysvětlit hráči českého týmu s hlavním rozhodčím, ale samozřejmě může zasáhnout video.
1: No, doufejme, že hvist nezazněl ještě předtím, než balon přesáhl branku, ale vypadá to, že řecký sudí Vasilis Fotias je opravdu neoblomný a bude se rozehrávat a tak, ačkoliv pro chvilkovou radost Češi stále prohrávají. Tady ve Španělsku 1-2 a to už v polovině 80. minuty. Ono by to ale evidentně mohlo jít. Je to španělský gólman Raja, který nakopává na pravou stranu hřiště. Tam je Muñoz a ten nespracoval ten balon ideálně. Češi zasáhli do hry. Byl to Sláma na levé straně hřiště, který se zapojil do hry a tak to bude teď auto vazování právě pro tým Luise de la Fuenteho, tedy pro tým Španělska. Jenže Krejčí byl úspěšný při napadání a dokázal vybojovat alespoň na malou chvíli balon. Je to Sadílek, který ještě může hrát další faul a tentokrát z české strany, nejspíš to byl Ondřej Linger. Řecký sudí teď ukazuje, uklidněte se, možná jsou Češi teď trošku na koni a tak i za cenu faulu občas jdou do toho souboje, ale není se čemu divit, protože na startu 1.80. minuty jsou v kontaktu a prohrávají ve Španělsku na půdě mistrů světa 1-2.
0: Teď se ale budou bránit z pravé strany, bude rozhrávat standardku Fermín López, který centruje do pokutového území, tam se ale nejvýše vyšplhal Ryan Nadery, který bude samozřejmě i při defenzivních standardních situacích hodně platný, pokud bude pomáhat, protože měří 193 cm hodně urostlý útočník. Teď hlavou odpravil míč do zámezí. Španělé budou vhazovat z poloviny českého týmu a z levé strany, kde drží míč v rukou Fran Garcia, který čeká, kdože se mu nabídne. Nakonec je to Merino, který se snažil ještě míč sklepnout pod sebe, ale Češi se dostávají k míči. Dlouhý pas na Deryho, který ještě dobře hlavou prodloužil balon za sebe. Češi mají míč ve středu hřiště. Teď se trochu vytlačili až ke svým obráncům, ale důležitě důležité je, že jsou stále u balonu. 82. minuta, Španělsko-Česko stále 2-1 ve fotbalové lize národů a teď dobrá pasáž českého týmu, který kombinuje dlouhý pas Chaloupka, který míří na Naderyho. Teď pozor, protože Češi se dostávají k míči na levé straně, byl v náběhu Linger, ale nakonec k němu Češi ten balon nedali a teď se dostávají k balonu Španělé, kteří končí na trávníku. Tedy jeden z nich, to byl jednoznačný faul, který byl potrestaný žlutou kartou a je to Michal Sadílek, který si vyšlápl na jednoho ze svých protihráčů a bude muset trochu schudnit emoce v tom samotném závěru zápasu. 82. minuta se hraje tady na stadionu v Ovědu a stále to není beznadějné z pohledu českého týmu. Na stadionu úřadujících mistrů světa i Evropy a prvního týmu žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Španělsko-Česko aktuálně 2-1.
1: Bohužel Španělům se toto zdržování a rozsekávání toho konce zápasu hodí do karet aktuálně více, právě proto, protože vedou nad Českem 2-1, ale vypadá to, že teď už by mohl míč do hry poslat Laporte. Děje se tak na pravou stranu hřiště, kde byl Fermín, ale ten se k míči vůbec nedostal. Naopak je to Linger, který může hrát, ale jeho přihrávka na Chaloupka nebyla vůbec přesná. Chaloupek pro ní musí běžet až k brance, ve které je teď Kinský, který se dostává do hry také na levé straně, chce najít slámu, to se mu nepovedlo, povedlo tak na půl, co z toho bude, autové vhazování pro Španěly, ukazují řečtí sudí a tak se toho držme, bude to tady Fresneda, který bude mít k dispozici autové vhazování, po něm ještě může hrát Lenormand, ale Fresneda se dostává do hry okamžitě na zpátek, byl to Holožek, který tam chtěl vypíchnout jednu z přihrávek, to se mu ale nepovedlo, naopak Španělé chtěli jít dopředu, ale přihrávka na Roberta Fernandeze byla až moc dlouhá, došel si pro ní brankář Antonín Kinský, který zpracovává ten balón. Ty hodiny a sekundy čas teď nesmyslně a velice rychle pro české fotbalisty ubíhá. Je to 84. minuta a Češi prohrávají 1-2 z levé strany hřiště. Se teď řítil do útoku Linger, ale ten balón byl až moc dlouhý. A tak stále platí. Češi hrají ve Španělsku 1-2 v 84. minutě.
0: Míč vyváží španělský stoper Laporte, který teď předává balon pod sebe. Španělé teď nikam pochopitelně nespěchají, snaží se rozestavit tak, aby mohli svému soupeři co nejvíc ublížit. Merino teď operuje mezi stopery, předává na levou stranu Laportemu, který vrací Merinovi, který je teď v pozici posledního hráče Španělů, nepočítáme-li samozřejmě brankáře Raju. Další španělské obehrávání, tentokrát na pravou stranu, kde Fresneda. Češi teď nějak aktivně nenapadají, ale Pavel Bucha se teď snaží natlačit na Laporteho tak, aby měl méně variant. David Raja, kudy rozehráč, Španělé to i tak zvládli. Muñoz ještě balon špičkou prostrčil na Fernandéze, který byl viditelně zatažený za dres Ladislavem Krejčím. To je taxativní žlutá karta, což znamená, že je to druhá žlutá karta, protože tu první uviděl Ladislav Krejčí před malou chvílí za protesty po té, co neplatil vyrovnávací gól Naderyho. No a Ladislav Krejčí tedy míří pod sprchy a to je velká komplikace do samotného závěru zápasu. Češi budou dohrávat o 10. Rychlé dvě žluté karty v časovém sledu, respektive dvě žluté karty v rychlém časovém sledu a Ladislav Krejčí má v tomto utkání dohráno. Teď ještě Santi Denia uviděl žlutou kartu od hlavního rozhodčího Fotiase, ale to nejpodstatnější, Češi tedy budou dohrávat ve Španělsku o 10. A to aktuálně prohrávají v úvozovkách jen o gól, tedy 1-2 a ještě se snažili dostat k nějakému závěrečnému náporu. Ten teď bude opravdu hodně složitý se k němu dostat. 85. minuta Španělsko-Česko ve fotbalové lize národů 2-1.
1: A Španělé teď můžou hrát tedy proti oslabenému manšaftu na pravé straně hřiště. Je to Fresneda, který hraje ještě na Muñoze. Muñoz se ale nežene nikam dopředu, naopak vrací míč jen zpátky na pravého obránce Fresnedu. Češi to budou mít určitě těžké, hrají bez kapitána Ladislava Krejčího, který byl před několika vteřinami vyloučen z tohoto zápasu a tak na levé straně hřiště kombinují stále Španělé, je to Laporte, který ještě dává na Garciu, Garcia ve středu pole se snaží hrát s Merinem, je to Merino, který může jít dopředu, má před sebou poměrně otevřenou českou obranu, chybí v ní právě Ladislav Krejčí, na pravé straně může hrát Muñoz a následně také Fresneda, který ještě kombinuje společně s Muñozem a do té kombinace se teď zapojí také Fermín. Španělé kombinují s balónem na kopačce, ale zatím to nevypadá na nějaký pokus o útok na levé straně hřiče. Možná Piňo, že by se teď urval v úvozovkách ze řetězu, nevypadá to, že by chtěl prohánět českou obranu na levé straně hřiště, ale stále zůstává balón u Piňa a následně také Merino může hrát společně s aktuálním kapitánem Španělska Laportem. Laporte ale dává ještě do středu, tam je Merino, který může hrát napravo, tam je Muñoz, ten má otevřenou branku, ale nakonec jen těsně míjí. Antonín Kinský to měl teď obrovsky složité, nakonec nemusel vůbec zasahovat a Muñoz se dostal k balónu uvnitř české šestnáctky a následně si mohl vybrat, kam vlastně balón pošle. Snažil se o střelu po pravé ruce brankáře českého týmu Antonína Kinského. Tam nakonec balon také mířil, ale jen o několik centimetrů minul pravou tyč Kinského branky. Je tu poslední střídání českého týmu v tomto zápase. Ze hry odchází Adam Hložek, místo něj naopak přichází Martin Vítík. To je nejspíš tedy reakce právě na to vyloučení Ladislava Krejčího v závěru tohoto duelu. Pojďme si shrnout to nejpodstatnější, a to je, že Češi aktuálně na konci 87. minuty prohrávají ve Španělsku v Lize národů 1-2.
0: A budou se bránit i dál, protože Fermín teď předvedl velmi dobrou individuální akci, snažil se nasadit na poslední chvíli jesle Sadílkovi, to se mu nepovedlo, ale Španělé pokračovali ve hře autovým hodem a teď se mohou snažit otočit těžiště hry na levou stranu, kde je opět aktivní Piňo. Proti němu Sáček, který to udělal velice dobře, nejenže před sebe Piňota nepustil, ale ještě vybojoval autový hod. Sáček dnes hraje velmi slušný zápas, bych řekl, na to, že je to jeho druhý start v reprezentačním Ačku, navíc po 7 letech. Sáček bude vhazovat, ve středu hřiště má Červa, který tady trochu přisvítil z prvního dotyku, poslal míč na nabíhajícího Naderyho, ale nebylo to úplně konstruktivní, ale v zápětí se dostávají Češi k míči, Linger bojuje ale hned proti trojnásobné přesile a to je hodně složité. Následně Ondřej Linger, zdálo se mi, že udeřil jednoho z protihráčů, tak věřme tomu, že to nebude přímá červená karta, 89. minuta, aktuálně tedy Češi prohrávají v objedu 1-2 a Ondřej Linger dostal žlutou kartu za ten zákrok. Španělé okamžitě rozehráli, na pravé straně Fermín, který si krásně balon zpracoval, nepustí před sebe Chaloupka, Španělé to zvládli. Fresneda ale teď v obtížné situaci ještě zkouší Zidanovku, poté co s obtížemi míč zpracoval a teď Fermín se dostal kolem dvou českých protihráčů, ale na poslední chvíli mu vystavil stopku Lukáš Čer, který to udělal skvěle a teď se mohou Češi trochu nadechnout, aspoň ještě k jedné akci. Nicméně nepřesná přidávka na Vítíka a teď pozor na rychlejší protiútok a teď to byl jasný nedovolený zákrok Štěpána Chaloupka, který byl pozdě v souboji, ale Španělé pokračují, konkrétně Muñoz, Španělé dostali výhodu, ještě odražený míč pro Martina Zubimendiho, Španělé dávají třetí gól v tomto utkání a definitivně rozhodují tento zápas a to je opravdu velká škoda. Předtím tedy Štěpán Chaloupek předvedl kriminální zákrok. Nakonec je to tedy Mikel Merino, který dorazil ten míč do sítě a je třetím střelcem Španělů v tomto utkání. Nicméně Štěpán Chaloupek nejprve byl pozdě v souboji s Fermínem. Nicméně hlavní rozhodčí citlivě ponechal Španělům výhodu. Muñoz mířil z úhlu sám na Kinského, neprostřelil ho, Kinský předvedl dobrý zákrok, ale dobíhající Mikel Merino už neměl výraznější problémů dopravit míč do odkryté branky. 3-1 pro Španěly, krátce před koncem zápasu, aktuálně se tady v Ovědu hraje už 90. minuta, navíc Češi hrají bez vyloučeného Ladislava Krejčího, asi je o vítěz rozhodnuto.
1: Ano, podle mě je konec nadějí, které vykřesal pro český tým Jiří Sláma v 69. minutě, kdy snížil z českého pohledu ve Španělsku na 1-2, ale následně přišla v 85. minutě druhá žlutá karta pro Ladislava Krejčího a to znamená červená karta. Já sleduji na hrací ploše hlavního rozhodčího, který tam teď ještě rozdává nějaké tresty. Úplně nevím komu a za co. Jsou tam oba kapitáni. A tedy Laporte za španělský národní tým a Michal Sadílek, který dostal pásku po Ladislavu Krejčím, tedy za Česko. 4 nastavené minuty, to je jisté, to teď ukázal čtvrtý sudí, kterým je Žřek Vergetis, ale My stále koukáme na hlavního sudího, že by se ještě třeba řešil ten gól, který Španělé dali, kdo ví. Antonín Kinský dostal žlutou kartu za protesty, je teď ukázáno tady v obědu na velkoplošné obrazovce. Hlavní sudí Vasilis Fotias už se vrací spíš na polovinu hřiště a vypadá to tedy, že se bude pokračovat ve hře. Upřímně úplně nevím, co se tam ještě řešilo. Za to byl ten jasný faul Štěpána Choloubka na pravé straně hřiště, anebo ještě něco víc, ale vypadá to, že se bude prostě pokračovat. Ano, druhá nastavená minuta tohoto zápasu začíná, je to 3-1 pro Španělsko nad Českem v elitní divizi Ligy národů.
0: A připomeňme si, že od 85. minuty Češi hrají v oslabení bez vyloučeného Ladislava Krejčího. Teď nepřesnost v rozehrávce českého týmu, Štěpán Choloupek už toho má taky dost, teď už si protahuje levé lítko, Španělé vhazují z pravé strany, Fresneda má pod sebou volného Lenormana, teď už může hrát druhý ze stoperů jihoevropanů v tomto zápase, kterým je Emerick Laporte. Ten má před sebou volného spoluhráče, kterému teď přihrává do středu hřiště, je to konkrétně Merino, ten otáčí hru na pravou stranu, tam je znovu Fresneda, aktivní Merino se opět dostává k míči, teď si vyměnil míč s Fermínem, do kombinace se zapojuje také Zubimendi. Španělé mají míč už na levé straně, kde je Pino v kombinaci s Franem Garciou. A svěřenci kouče De La Fuenteho už se nikam hnát nebudou. Do konce nastaveného času zbývají přesně 2 minuty. Hlavní rozhodčí řekl Fatias nastavil minuty 4 a Španělé kombinují a zřejmě ten zápas budou chtít dohrát za stavu 3-1, což je ten stav aktuální. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. S největší pravděpodobností Češi prohrají i třetí zápas v elitní skupině Ligy národů, ale teď si musí dávat pozor, aby nedostali ještě další gol. Martin Vitíko zvládl, ale následně chyboval v rozehrávce. Fermín už je v pokutovém území, padá na trávník po souboji s Vitíkem, ale offside z toho nebude, respektive penalta z toho nebude, protože té situaci předcházel offside ještě žlutá karta pro Fermína. Minuta a půl do konce 4minutového nastavení, Španělsko-Česko 3-1.
1: Je to tak, bude to Antonín Kinský, který bude teď rozehrávat minutku a čtvrt před koncem nastavení druhého poločasu. Žlutou kartu dostal také Španěl Fermín, ale to už teď nehraje asi v závěru tohoto duelu úplně velkou roli. Antonín Kinský vyhání své spoluhráče až na ofenzivní půlku, balon letí až na vysokého ofenzivního hráče Ryana Naderyho, který si připisuje v tomto zápase debut za český národní tým na pravé straně hřiště. Teď ještě může kombinovat Pavel Bucha, Češi stále u balónu, ale Španělé napadají a tak Češi musí hrát s balónem i na obrané polovině, tam je Červ, po něm hraje také gólman Kinský, poslední půl minuta zbývá do konce nastavení druhého poločasu, Češi prohrávají ve Španělsku na půdě aktuálních mistrů Evropy i mistrů světa, tedy na půdě Španělů 1-3, na pravé straně hřiště je to Vítík, který hraje ještě společně s Buchou, Bucha to vypadá, že si poradí s míčem, ještě přihrál na Sáčka, který následně vidí také Martina Vítíka. Právě Martin Vítík si teď s balónem může trochu pohrát a popoběhne do středu hřiště a následně dává ještě na levou stranu. Tam byl Choloubek, ale ten okamžitě vrací zpátky na Vítíka. Choloubek se také ještě chvilku držel za levé stehno. Nejspíš po tom celém odehraném zápase má také nějaké křeče. Češi ale přišli o balón v závěru úplného nastavení, tedy toho 4minutového, protože teď už hrajeme 10 sekund přes, abych byl přesný, už uběhlo to 4minutové nastavení druhé půle a tak Španělé na kopačkách, s míčem na kopačkách nejspíš budou chtít dohrát tento zápas na pravé straně, je to teď Muñoz, který ještě možná chce provětrat českou obranu, povede se mu to, nejspíš nepovede, je to zastavená akce kvůli útočnému faulu právě Muñoze, ten přišel až k brankáři Antonínu Kinskému, ten nemusel zasahovat, protože se jednalo o faul a to je vše. Čeští fotbalisté prohrávají i ve třetím zápase v elitní skupině Ligy národů. Na půdě aktuálních mistrů světa ze Španělska padly 1-3. Prvně otevřel skóre už v 6. minutě Lamine Yamal, hvězda, mladá záložník, nebo chcete-li útočník, prostě ofenzivní hráč z Barcelony, který se opřel do balónu zhruba z hranice 16 a z první střely na branku českého týmu. To byl hned gól, bylo to 1-0 v 6. minutě. Následně to byl kapitán Rodri, který zvýšil na 2-0 v 35. minutě. Druhý poločas, ale v něm Češi ukázali, že můžou i aktuálním mistrům světa alespoň trochu vzdorovat. Bylo to jednoznačně dáno tím, že Španělé trochu slevili z toho svého tlaku, ze hřiště odešli Lamine Yamal a také Baena, ale vše to vyvrcholilo v 69. minutě, kdy dal gól Jiří Sláma, ale to bylo z českého pohledu v podstatě vše, protože o nějakých 15 minut později v 85. minutě přišla druhá žlutá karta pro Ladislava Krejčího po protestech a gólu Ryana Naderiho, kterému předcházel prostě faul, je to názor hlavního řeckého sudího Vasilise Fotiase, a tak to byla žlutá karta pro Ladislava Krejčího pro protesty. Následně Ladislav Krejčí, nedovolený zákrok, druhá žlutá karta a červená karta, no a od té doby už to bylo v podstatě rozhodlé. Byl to ještě Merino, který upravil na konečných 3-1 v 89. minutě. Lukáši, chceš něco dodat?
0: Není co dodat, Karle. Bylo to naprosto vyčerpávající. Já to jenom tedy zrekapituluji. Češi prohráli i třetí zápas v elitní skupině Ligy národů po porážkách v Edenu s Chorvaty a Angličany. Prohrávají také v Oviedu s úřadujícími mistry světa i Evropy ze Španělska 1-3 a poslední zápas tohoto reprezentačního okna sehrají v úterý v londýnském Wembley proti Angličanům, kteří si dnes poradili v Rijece s domácími Chorvaty 7-0, takže čeští fotbalisté se mají opět na co těšit. I tento zápas nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu z Ověda. Přejeme hezký zbytek večera.
1: Dobrý večer.
2: Děkujeme našim reportérům a taky přejeme do Ověda krásný večer. No a my si ten zápas, který tedy Češi prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3, rozebereme taky s naším fotbalovým expertem a bývalým reprezentantem Pavlem Horvátem. Pavle, ještě jednou hezký večer.
3: Dobrý večer.
2: My jsme se trochu báli, aby to náhodou nedopadlo, jako to dopadlo s Chorvaty, kteří dnes v té stejné skupině prohráli s Anglií 0-7 v Rijece, ale nakonec to tak vůbec nebylo. Porážka 1-3, navíc určitě i hodně nervózních momentů pro Španěly. Tak co na to říkáš?
3: Jo, tak já si myslím, že je to zase dobrá zkušenost. Zrovna jsem přemýšlel v průběhu té druhé půle, jaký štěstí mají ty naši hráči, jako opravdu s tím, jak sbírají ty zkušenosti, protože tohle jsou prostě zápasy, kde jednoznačně sbíráš zkušenosti a kde jednoznačně, byť to třeba nedopadne výsledkově dobře, tak v těch dalších kariérách z toho budou čerpat. Jenom k tomu zápasu, myslím si, že vítězství Španělů je sice zasloužený, ale vůbec nebylo tak lehký, jak se očekávalo. Já jsem čekal, že prostě budou lepší, než tomu tak bylo třeba v té první půli. Ale musím říct, že jsme se bavili.

0: jedinému českému gólu, tak ten dal Jiří Sláma, levý obránce, o kterém by se asi hezky točil nějaký dokument, protože on před 5 lety přemýšlel, jestli náhodou neskončit s fotbalem a nejít třeba ještě studovat. Nakonec se rozhodl i s přispěním svého okolí, že u fotbalu zůstane. No a letos dostal první pozvánku do reprezentace a teď skóroval na stadionu mistrů světa a mistrů Evropy. To je příběh.
1: No to je nádhera, schovat kopačky, balón, dres, všechno, to je jasný, ale prostě tohle je fotbal, nebo to je sport, myslím si, že je to zase nějaký příklad pro ty ostatní borce, který třeba teďka se potácejí někde ve třetích, ve druhých ligách a mají takovýhle sen, tak proč ne, proč házet flintu do žita, jak se říká. Samozřejmě je každý zápas lepší. První zápas si myslím, že bylo to takový hodně opatrný. Hodně jsem si říkal, že asi to byl trošku jako omyl, že vlastně až třetí v řadě, když si vezmem ty možnosti na levém bekovi u nás, ale tenhle zápas mu vyloženě vyšel a vyšperkoval ho gólem a myslím si, že ukazuje, že prostě to v něm je.
0: Stále si hodnotíme zápas fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem. Češi prohráli 1-3, ten jediný gól, jak jsme zmiňovali, vstřelil Jiří Sláma a potom jsme si chvíli mysleli, že to bude 2-2 v 79. minutě. Češi zahrávali standardní situaci a Ryan Nadery skóroval z dorážky, mimochodem v samostatné historii první muž nenarozený v Česku, který reprezentuje Česko, je narozený v Německu, ale má českou matku, takže i český pas. Jenomže ta branka nebyla uznaná kvůli faulu nějakému při tom náběhu. Jak si to, Pavle, viděl? Já si vůbec nejsem jistý.
1: No, tak Lukáš Červ tam dělal takový blok jednomu ze Španělů. Myslím si, že to byl Lenormand, ale myslím si, že to je na hraně, no, že samozřejmě rozhodčí to viděl a odpískal to. Jinak si myslím, že ta standardka byla skvěle kopnutá, Láďa Krejčí se prosadil a Nadery prostě to, co od něj asi čekáme. Ta spolupráce s Adamem Hloškem nebyla vůbec špatná. Myslím si, že tady prostě to malinký faul byl a bohužel na téhle úrovni, obzvlášť proti těm silnějším soupeřům, tak bych jedno přísloví, který je trošku sprostý, ale to sem nepatří, tak prostě ten silnější tým má malinkou výhodu a tady se to projevilo, ale nic to nemění na tom, že ty naši střídající hráči byli znova dobrý. Já bych jenom rovnou teda přeskočil k těm jednotlivcům. Ondra Linger výbornej, prostě Adam Hložek výbornej, jo, Alex Král druhou půli malinkou se ztratil, ale nic to nemění na tom, že odehrál první půli výborně a no, celkově to prostě stálo za to a bylo to dobrý.
0: Ještě jeden důležitý moment přišel v 85. minutě. Ladislav Krejčí dostal červenou kartu, respektive druhou žlutou. Tu první za nesportovní chování, když si u rozhodčího stěžoval u neuznaného gólu. Tu druhou žlutou za držení soupeře. Dalo by se mluvit o nějakém problému v disciplíně u Čechů, když přihlédneme k tomu, že v tom minulém utkání Ligy národů v Edenu proti Anglii se zase nechal vyloučit Pavel Šulc?
1: Určitě to bude téma, nicméně tady to dokážu pochopit, samozřejmě ty hráči na tom hřišti úplně nevidějí ty záběry třeba, co jsou v televizi, nebo nemůžou se na to podívat opakovaně. Samozřejmě cítili křivdu, takže Láďa Krejčí i s tou kapitánskou páskou, která ho trošku opravňuje k tomu, aby debatoval s rozhodčím, tak tady určitě tam lítaly nějaký zprostější slova, rozhodčí vytáhl kartu a ten druhý žlutý faul byl prostě jasný, takže tam ta červená karta přišla, ale že by to byla úplně jako problém s disciplínou, to si nemyslím.
0: Říká Pavel Horvát, bývalý reprezentant a pětinásobný mistr české nejvyšší soutěže. Když si to, Pavle, teď shrneme, tak jsme v polovině elitní skupiny Ligy národů. Češi prohráli nejprve tedy v Edenu s Chorvatskem a s Anglií a teď ve Španělsku. Všichni tito soupeři čekají národní tým ještě jednou. Co od toho zbytku čekat? Boj o třetí místo a záchranu v té elitní skupině? Nebo spíš další zžívání se s novým trenérem Santim Deniou ze Španělska a jeho fotbalovou filozofii?
1: No, asi tu druhou variantu. Já si myslím, že porazíme Anglii nebo Španělsko je trošku jako sci-fi, ale může se to v jednom zápase třeba stát. Nicméně určitě to bude o tom, že z těchto těch

0: prvních zápasů bude spousta poznatků a budou se dělat spousta rozborů, ať už skupinově nebo individuálně, a samozřejmě to by mělo těm hráčům znova pomoct k tomu, aby byli lepší.
1: To říká Pavel Horvát o utkání mezi Španělskem a Českem v Lize národů. Češi prohráli v Oviedu 1-3. Pavle, díky za tvé postřehy a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Díky, hezký večer.
1: A v tuhle chvíli se taky loučíme i s posluchači Radiožurnálu.

0: 22 hodin 52 minut, dál posloucháte radiožurnál Sport a ten nejdůležitější sportovní výsledek už jste slyšeli, ať už v našem přímém přenosu nebo potom v hodnocení s naším expertem Pavlem Horvátem. Španělští fotbalisté vyhráli v Lize národů i po třetí a tentokrát doma v Ovědu porazili Česko 3-1. Můžeme si připomenout taky střelce branek, skóre otevřel Lamine Yamal, v prvním poločase se prosadil taky kapitán Rodri, potom Jiří Sláma snížil na 1-2 v 69. minutě, ale v 89. Mikel Merino upravil na 3-1, krátce předtím ještě dostal druhou žlutou kartu český kapitán Ladislav Krejčí. To je tedy výsledek z té elitní skupiny. Ten druhý výsledek z české skupiny Ligy národů je hodně překvapivý. Ne to, že by Chorvati prohráli s Anglií, to se asi i očekávalo, ale Chorvati prohráli s Anglií doma v Rijece 0-7. Nejvyšší porážka v historii chorvatského národního týmu. Takže Španělé zatím 100% s třemi vítězstvími. Stejně na tom jsou v Lize B Ligy národů Švýcaři, kteří vyhráli i po třetí, porazili Slovinsko 2-1, Severní Makedonie podlehla Skotsku 0-2. A teď míříme do Ligy C Ligy národů. Tam Finsko porazilo Albánii 2-1, Bělorusko přehrálo San Marino 4-0, Estonsko udolalo Lucembursko 1-0 a Island si doma poradil s Bulharskem a zvítězil 3-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Blíží se pomalu, ale jistě 23. hodina, takže je čas se rozloučit. Přejeme vám krásný zbytek večera a ještě po 23. hodině vám nabídneme reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Věřím, že si to užijete a že si je poslechnete. A pokud třeba s naší sportovní stanicí rádi usínáte, tak vám přejeme dobrou noc.

0: Radiožurnál 23. Zprávy a Denisa Hergeslova.
1: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 tisíc aut, většinou Škodovky. Volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů pro západní aliance dosavadního premiéra. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí zápas, tentokrát ve Španělsku 1-3. Zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný ke korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů pro západní strana sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Z průzkumu pro veřejnoprávní stanici LSM vyplývá, že dostala přes 35% hlasů. Na druhém místě podle odhadů skončilo s víc než 11% populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Kolem 11% se v průzkumu pohybují taky levicoví progresivisté nebo proruská strana Suverénní moc. Ve Spojených arabských emirátech vyšetřují útok při letu z Dubaje do Tel Avivu jako teroristický čin. Podle generálního prokurátora použil kopilot k napadení kapitána Sekeru. S víc než 180 lidmi na palubě se pak pokoušel s Boeingem 737 zřítit.
3: Úřady ve Spojených arabských emirátech zadrženého muže identifikovali jako občana Ománu. Podle deníku Wall Street Journal to byl 29-letý Hamam Hamani. Před zaměstnáním v aerolinkách Fly Dubai mu prý v jeho domovské zemi zakázali létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Vyšetřovatelé dosud neznají motiv jeho činu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že se pilot zřejmě zradikalizoval. Netanyahu taky slíbil tvrdou odplatu těm, kteří za útokem stojí. V nemocnici v Saudské Arábii dál zůstává pobodaný indický pilot Smit Machar. Díky tomu, že otevřel dveře do kabiny, mohla skupina cestujících útočníka spacifikovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: V Karlovarském kraji se šíří nepůvodní druh bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce zaznamenali v Česku poprvé před 4 lety u Nebanic na Chebsku. Od té doby její výskyt potvrdili na desítkách míst v regionu. Vědci z Akademie věd teď znovu provádí terénní monitoring a zaměřují se na lokality na Chebsku v blízkosti řeky Ohře. Pokračuje Alena Fornůstková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
4: Je to vlastně hmyzožravec, to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
1: V případě nálezu uhynulého jedince by ho lidé měli vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Ovejedu 1-3.
5: Skóre otevřel z první střely na českou branku hvězdný Španěl Yamal. Trefil se z hranice pokutového území. Češi se po většinu prvního poločasu jen bránili. Ještě do poločasu inkasovali od vítěze zlatého míče Rodriho. Ve druhé půli Češi zabrali proti Španělsku, které polevilo. Na 1-2 snížil senzační obránce Jiří Sláma, jenže tlak Čechů skončil vyloučením kapitána Krejčího a bylo rozhodnuto. Na konečných 3-1 zvýšil Merino. Čechy teď čeká přesun do Anglie, kde v úterý odehrají proti domácí reprezentaci poslední zápas v této reprezentační pauze. Věda Karol Schamberger, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Anglie zvítězili v Chorvatsku 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší porážka v historii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na trase Praha, Karlovy Vary a omezení na Pražském okruhu. Z Prahy do Karlových Varů několik nehod se zvěří, na trase opatrně. Jedna na D6 z Prahy do Karlových Varů u sjezdu na Valeč, 83. kilometru. Je to mimo kamery, kolona se tam netvoří. Další střet se zvěří je na silnici 6 mezi Bochovem a Karlovými Vary u Stružné. Podle policie je místo nehody průjezdné s opatrností. Na silnici 35 z Hořic do Jíčína, pozorně za obcí Ostroměř. Auto tam opět srazilo zvěř, následky blokují jeden pruh a je tam hustší provoz v obou směrech. Dálnice teď bez kolon i na Pražském okruhu ve víkendovém omezení mezi sjezdy na Bestec a Lochkov. Kvůli údržbě v tunelech se jezdí jen v tubusech se třemi pruhy obousměrně na Ruzini i kde jedničce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
7: Krásný pátek všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásný den všem, kteří nás posloucháte, kteří máte rádi Kilometry Jiřího Ješka. Ve studiu Radiožurnálu Sport vítám Martina Charváta. Martine, krásný den.
8: Krásný den.
7: A velmi rád vidím po velmi dlouhé době taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
9: Krásný den, krásný pátek a je před námi nádherný i víkend babího léta, tak doufám, že si to všichni užijeme.
7: Já ten tady vtípek na úvod byl, protože včera jsme natáčeli věnči Kilometry Jiřího Ješka s Pavlem Bittnerem, Martinem Hačeckým a určitě se později či dříve dostanou i k našim posluchačům, ale ne dnes. Dnes jsme moc rádi, že si sem zase dorazil za námi přímo do budovy Českého rozhlasu a domluvili jsme se, že se ještě vrátíme k mistrovství světa, které se konalo v Kanadě, v Montrealu a já bych možná začal otázkou na tebe, jak bys hodnotil ten mužský závod bez Tadeje Pogačara. Je to ten takzvaný slon v místnosti, tak jak se ti to takzvaně líbilo? Oblíbená první otázka.
9: No, já si myslím, že to byl jako jeden z nejotevřenějších závodů vůbec profesionální cyklistice za dlouhou dobu. Samozřejmě tady Pogačar by tomu dal úplně jiný formát, možná i třeba větší mistrovský lesk, ale dalo to šanci jiným. Vyhrál zaslouženě Brandon McNulty, který nejenom tím, že v pravý čas zaútočil, ale i vlastně zúročil převahu Američanů v tomhletom závodě, kteří v konci měli vlastně největší početní převahu a dá se říct, že to tak jako česky řečeno umlátili čepicemi, protože kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak by asi za chvíli nastoupil Quinn Simmons a nebo Matteo Jorgensen a asi by to dopadlo podobně. Brandon McNulty vlastně zúročil znalost toho okruhu montrealského, kde se každý rok vlastně jezdí Grand Prix Montreal, což je jeden z těch profesionálních závodů v klasickém kalendáři vždycky na konci léta a Brandon McNulty, já mám pocit, že ho loni vyhrál, je to tak?
7: Ano.
9: Takže on věděl asi, kde má nastoupit a nastoupil v pravý čas. Byl to šílený závod, jako 273 kilometrů na tom náročném okruhu, jako klobouk dolů a myslím si, že budeme mít o čem mluvit dneska.
7: Jak se líbil závod bez Tadeje Pogačara Martinu Charvátovi?
8: Ono těžko říct, jestli by to s Tadejem Pogačarem teoreticky mohlo být lepší, když to bylo naprosto spektakulární, ale vlastně těžko říct, že by to s Pogačarem při tom, kdyby Pogačar předvedl očekávatelný výkon, mohlo být lepší vzhledem k tomu, že by to vlastně mělo jednoznačného favorita a velmi pravděpodobně asi dominanci jednoho člověka dříve, než přišlo rozuzlení toho závodu, který tam byl. Takže vlastně s Tadejem Pogačarem by ten závod podle mě tak dobrý, jak byl, těžko mohl být, když si ale odmyslíme tu cyklistickou úroveň, která by ale byla zase jako vyšší, protože těžko říct, jak by s Pogačarem to jako nemohlo být vyšší.
9: Rozhodně musím říct, že by asi bylo jiné obsazení nastupních vítězů a teď nemyslím jenom tady Pogačara, ale ten jeho styl závodění, to znamená, že by prostě nastoupil nějakých 80 kilometrů do cíle a jel by neskutečné vaty, tak by třeba za sebou odvezl někoho, kdo je na to zvyklý, typu Isaac Del Toro, možná Paul Sexas. Tihleti mladíčci by si s ním třeba vystřídali a jelo by se nějaké jakoby takové pravidelnější tempo a možná by jim to vyhovovalo. Takhle ten závod nejdřív tvořila francouzská reprezentace, která se snažila pro Paula Sexase udělat ten závod co nejtěžší. Jako odpravili podle mě půlku toho pelotonu i půlku těch favoritů, protože třeba Remco Evenepoel říkal, že to tempo, které rozjeli Francouzi, tak jemu vlastně uřízlo nohy.
7: No a když se tě na to, Jirko, zeptám, když ti do toho skočím, promiň, je to tak, oni ten okruh jeli snad 12krát a vlastně, když ho jeli poprvé a ten peloton tahal Bruno Armirai za Francii pro Paula Sexase, tak to byl ten nejrychlejší okruh, což je trošku zajímavé, pro mě asi překvapivé, já bych třeba čekal, že pak, když bude nějaký nástup nebo v závěru toho závodu, i když je to po 6 hodinách, rozumím, že jsou ti závodníci čím dál unavenější, takže tam bude ten nejrychlejší okruh, ale Francouzi prostě ten závod pojali tak, že oni jsou hlavní favoriti a že to všem chtějí udělat tak těžké, jak je to jen možné.
9: No, mě to trošku připomínalo třeba taktiku týmu Decathlon na Vueltě. Vlastně taky francouzského týmu, i když jako třeba Bruno Armirai je s Vismy, ale jako ta taktika byla podobná a vlastně odpravila na Vueltě i toho Felixe Gala, pro kterého to na té Vueltě bylo rozjeté. A tady já si myslím, že to bylo přehnané tempo a že to popravilo nejenom teda Remka Evenepoela, ale že to popravilo i toho Paula Sexase, že prostě takhle mladý závodník na takhle náročném jednorázovém závodě, který má přes 270 kilometrů a když ten závod byl takhle těžký, tak prostě jemu to do toho mladého těla podle mě hráblo do těch rezerv tolik, že on sám přiznal chybu. Až teda jako na můj vkus se příliš bičoval za ten nezdar, protože sám říkal, že je to ostuda, jak jel a že jako byla to školácká chyba, že málo jedl, málo pil a že ho to asi dohnalo, protože ke konci bylo vidět, že ho prostě trápili křeče, ale já si myslím, že to je daný tím věkem, že prostě v tomhle věku člověk na takovýhle těžký závod musí dozrát.
8: No dobře, tak když se vrátíme k tomu nástupu Francie, myslíš si, že kdyby to neudělali, jsme ve fázi kdyby, ano, kdyby to neudělali, takže potom nastane takové to postupné odpadávání, kdy projedou cílem, potom byl ten dlouhý kopec, takže v každém kopci někdo trochu škubne, potom další kolo, zase někdo, takhle se to bude postupně trhat, protože tím pádem z jejich pohledu to takové to, tak to už roztrhněme, ať potom jedou jenom proti sobě ti nejlepší, tak vlastně dává smysl.
9: No, já mám ale jako opačný názor na to, Martine, protože já si myslím, že tohle právě byla taktika těch Francouzů, že oni pojedou tak vysoké tempo, že v každém kole budou odpadat ty lidi jakoby dozadu. To znamená, že to bude taková vylučovačka a že vždycky, kdo na to nemá, tak v tom kole prostě z toho pelotonu odpadne, až tam zbydou jenom ti nejlepší, Paul Sexas, Isaac Del Toro, Mathieu Van Der Poel. Ale kdyby to ty Francouzi neudělali, tak naopak si myslím, že než aby někdo odpadal ze zadu toho pelotonu, tak spíš budou lidi odjíždět. Bude odjíždět Matthew Van Der Poel, bude odjíždět s ním třeba Wout van Aert, že ta taktika byla spíš daná, aby někdo nezačal útočit hned na začátku, aby se nestalo to, že odjede silná skupinka, ve které třeba Paul Sexas nebude a pak by to měli hrozně těžké dohánět. Jo? Takže oni se snažili spíš ten závod udělat tak těžký, aby tam zbyli opravdu jenom ti favoriti, které by si pak už třeba Paul Sexas hlídal.
8: Ale to se jim ale ve výsledku vlastně stalo.
7: No, ale oni to udělali takovým způsobem, že když ten Bruno Armirai vlastně skončil po té hodině a půl, kdy jel vepředu on sám, neuvěřitelná čísla, a vlastně způsobil to, že těch 90 minut nikdo nedokázal nastoupit, protože z toho jeho tempa v podstatě nešlo nastoupit. Tak v okamžiku, kdy mu ale došla energie, tak bylo do cíle strašlivě daleko a Francouzi neměli vlastně už ani oni sami nikoho dalšího, kdo by to po něm v tomhle tempu mohl převzít. V tom okamžiku, kdy Bruno Armirai skončil, tak vlastně zavládlo bezvládí, do cíle bylo strašně daleko a najednou se všichni jako koukali na Francouze, co teda dál, protože když Bruno Armirai přijel dopředu, tak v tom pelotonu bylo 7 nebo 8 Francouzů a ve chvíli, kdy on skončil, tak za prvé už jich tam nebylo 7 a za druhé ti, kteří tam zbyli, tak byli popraveni. My jsme viděli vlastně do několika minut potom, co on skončil, tak vlastně Parepenter skončil, že už všichni odjížděli na stranu, odstřihávali jim čísla a myslím si, že jestli on dostal takhle zadání, tak za mě je to trochu chyba Tomase Fecklera a jestli ne, tak to musela být nějaká špatná komunikace, protože to opravdu bylo tak zběsile rozjeté, že to vlastně všechny zabilo.
9: A pak z toho začal nastupovat Mathieu Van Der Poel a začal se ten závod tvořit najednou jako na těžce selektivní, jenom mezi těmi největšími favority. A bohužel na to doplatil i Wout van Aert, doplatil na to ten Remco Evenepoel, který prostě se z toho tempa, které rozjeli Francouzi, vlastně až do konce nespamatoval. Hmm. Bylo to takové furt nahoru, dolů, on se furt jakoby vracel do těch předních skupinek, nevracel. Kdo na tom byl výborně, byl Isaac Del Toro, ale zase, stejně jako Paul Sexas, oni se snažili ve svém mladém věku ten závod nějakým způsobem zkoušet jako roztrhat, aktivně jeli, ale já nevím, jestli si třeba Isaac Del Toro nevěřil, protože mně přišlo, že on, kdyby tou formou, kterou měl, nastoupil v tom kopci, který na tom okruhu byl, ten nejtěžší kopec, kdyby jel takhle rychle celý ten kopec, tak ta jeho energie by mu umožnila v tom kopci se prostě odpojit, vzal by sebou jednoho, dva lidi a už by je nikdo neviděl. Ale ten Isaac Del Toro, já nevím, jestli to byla, že si nevěřil, nebo jestli to byla prostě nějaká neskušenost, on nastupoval vždycky v posledních 200 metrech až na horizontu a tam už jako nikoho, tam už ten rozdíl neudělá. Jo, on kdyby jel celou dobu, tak ten rozdíl udělal, protože měl neskutečnou formu, ale prostě ji nedokázal použít, no a nakonec to skončilo tak, že v těch posledních dvou kolech rozhodujících tam byly už prostě skupinka polomrtvých závodníků, z nich jako pak už bylo o tom, kdo nastoupí v ten pravý moment, v momentě, kdy ostatní jsou popraveni a nemůžou na to reagovat, a to jako využil Brandon McNulty.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
7: Já nás ještě vezmu kousek zpátky, protože přijde mi, že vlastně po tom, co zavládlo to bezvládí, tak já bych ještě začal u Matějeho van der Poola, protože on byl tím, kdo to prostě vlastně celé zase roztrhal a zničil, protože to bylo nějakých, řekněme, řádově 100 kilometrů do cíle, možná 90. My jsme na možná takovéhle věci v éře tady je Pogačara zvyklí, ale klidně to můžu hodit, Martine, na tebe. Jak ty, nebo nevím, jestli se chceš vlastně vyjádřit k tomu, ale mně to přišlo strašně zajímavé, jak byly kontrastní prostě postoje těch závodníků, že na jednu stranu šlo se dostat k fantastickému úspěchu, dojet třeba druhý, spoiler, a vlastně být relativně pasivní, nebo v těch závěrečných fázích prostě našetřit síly až do toho úplně posledního okruhu, anebo ten, kdo skončil třetí, to prostě naopak se snažil roztrhat, dostat se vlastně před ty favority a prostě byl neuvěřitelně aktivní, být strašně vidět. A přijde mi jako skvělé, že vlastně v tom závodě byly evidentně různé cesty k tomu, jak dospět ke skvělému úspěchu. A opravdu si myslím, že jako to nemuselo dopadnout, že ten, kdo vyhrál, vyhrál, kdo byl druhý a kdo byl třetí, byl třetí. Tak když se zastavím u van der Poola, tak překvapilo tě to třeba, že takhle začal?
8: Na jednu stranu ano, na druhou stranu vlastně jistým způsobem ne, když si vezmeme, že týden předtím se vydal na solo více než 150 kilometrů, tak jestli už jede jenom 100 v uvozovkách, tak to vlastně vypadá relativně pohodově. A jak si říkal s tím spoilerem, ještě bychom se vlastně podobným způsobem mohli dostat k Matci Pedersenovi, který to vzal vlastně úplně podobným způsobem a najednou se tam vynoří v posledním okruhu s tím, že si tam na to našetřil, nebo v rámci možností nejspíš, protože já jsem ho neviděl většinu závodů. Ale tak jako odhaduje člověk, že si tam nejspíš jako nechal asi nějaké síly. Ale když necháme tu linku Wout van Aert, pardon, Matěj van der Poel a jeho nástup vlastně i s Woutem van Aertem, tak ten jeho nástup podle mě byl daný tím, co se říkalo před závodem po velké ceně Montrealu, tedy že mladí a lehcí muži zkrátka budou mít velmi pravděpodobně, pokud se to nechá na závěrečných okruzích, dostatek síly vůči své hmotnosti a také i vzhledem ke svému věku na to, aby ho porazili, tak to prostě zkusí, což je hezké a zejména, a to mě zase osobně dostávalo spolu s Isaacem Del Torem ke stejné myšlence, že zatímco Matěj van der Poel v závodě bez vysílaček se umí orientovat, tak jsem si nebyl jistý, jestli Isaac Del Toro tam naopak není ztracený. Neznám, nevím, jaké dostává informace během běžných závodů, ale jestli náhodou v závodě kdy neví, kolik jsou před ním, jestli si to neumí dopočítat, jestli to nepočítá, jak to tam vlastně má, tak jestli tohle nebyl ten důvod, proč jel tak vlastně zvláštně možná, nebo netakticky.
7: Jak když to řeknu legračně, omlouvám se, a teď to vůbec nechci zesměšňovat, podle mě van der Poelovi se to strašně dobře počítá, když je první v tom závodě. Já si myslím, že on se na to dívá úplně jako takhle, že jo, protože pak ty rozestupy, anebo on navíc nemá týmové parťáky, což je teda stejné jako jako vlastně Del Toro, děkuju, ale třeba právě ta dynamika belgického dua, kdy oni vlastně nevědí, jo, ten druhý Wout van Aert tu chvíli prostě neví, jak je na tom Remco Evenepoel, Remco neví, jak je na tom Wout, který je před ním, jako je to extrémně zajímavé bez těch vysílaček.
9: No to chci říct, že právě ten závod ještě jakoby byl okořeněný tím, že tam nejsou ty vysílačky, ti závodníci najednou spolupracují s lidmi, se kterými vlastně závodí a soupeří během roku, protože jsou z jiných profesionálních týmů a teď najednou se ty koalice tvoří strašně těžko. Spousta lidí říkalo, že Isaac Del Toro, když odjel Brandon McNulty, tak Isaac Del Toro přestal závodit, protože si uvědomil, že jeho týmový parťák Brandon McNulty z týmu UAE Emirates, sice soupeř v tomhle závodě, ale jinak týmový parťák, má šanci dostat duhový trikot mistra světa, takže už přestal potom být aktivní, což jako může být pravda a vůbec bych se nedivil, zvlášť poté, co pro Isaaca Del Toro vlastně třeba předváděl jeho týmový úplný boss a vlastně kapitán toho týmu Tadej Pogačar na Tour de France, takže ta týmová jako souhra tam musí nějaká určitě být. A když Isaac Del Toro věděl, že asi ve Sportu ten závod stejně nevyhraje, tak aspoň potom teda už nechal ty síly, aby Brandon McNulty o ten trikot nakonec nepřijel, když prostě byl ten první, který nastoupil. A další věc je, že v tom závodě potom jako nejlíp se orientovali ti zkušení. Michael Matthews, Matthew Van Der Poel, Mats Pedersen, Tom Pidcock, kteří vlastně ty vysílačky jakoby nepotřebují. Jsou to výborní klasikáři, výborní závodníci na ty jednorázové závody. Giulio Ciccone, další prostě zkušený závodník. Ben Healy. Jo, to jsou lidé, kteří nepotřebují taktiku, kteří prostě jenom útočí a jenom to zkoušejí. A je vidět, že prostě v té první patnáctce tam nebylo jméno, které by člověk řekl, že tam nepatří. Jo. To byl tak selektivní a tak spravedlivý závod, že samozřejmě můžeme si říkat, jestli Brandon McNulty je opravdu ten mistr světa, protože to není to jméno, o kterém by jako cyklistika asi řekla, jo, tak tenhle ten člověk poveze hrdě ten bílý trikot s duhou uprostřed celou sezónu, protože já si fakt nedovedu představit, a teď teda jako zase skáču asi na další téma, ale já si nedovedu představit tu příští sezónu, že Brandon McNulty, který je vlastně domestik v tom týmu UAE Emirates, bude jezdit v duhovém trikotu pro Bidony, Tadej Pogačarovi nebo Isaacu Del Torovi.
7: Teď to tak rok měly ženy, že jo? No. Jo, tam prostě Magdalena Valier, Kanaďanka, která byla mistryně světa, vlastně to její kariéru jako nějakým způsobem jako neposunulo. Je otázka, jestli to tým UAE teď nějakým způsobem zkusí využít. A třeba Brandon McNulty bude dostávat víc šancí v závodech, ve kterých není Tadej Pogačar, ale myslím si, že na té hierarchii, pokud Tadej Pogačar bude na startu, věřme tedy, že se uzdraví, že ten jeho pád jako nebude znamenat nějaký razantní pokles formy, tak si myslím, že se nic jako že se nic nezmění. No.
8: No ironie je, že on dostane prostor, ale v časovce, ve které ten dres nemá.
7: Ne, já jsem myslel, že pojede, rozumím ti, já jsem myslel, že pojede třeba na jiné závody, víš, že mu jakoby dají víc jiný kalendář, než má tady Pogačar, aby mohl jezdit víc na svůj výsledek a Brandon McNulty třeba v těch týdenních závodech, protože je skvělý časovkář, tak si myslím, že má na to, aby zajel dobrý výsledek, ale jako shodneme se na to, že je to mistr světa zasloužený, ale že to jako neznamená, že teď bude vyhrávat jako ty další závody. No,
9: právě, že to bude jako trošku jakoby krok zpátky po tom, co světovým šampionem byl tady Pogačar a je prostě krásný, když člověk v duhovém trikotu vyhrává ty nejelitnější závody, že to je prostě jako úplná výkladní skříň té cyklistiky a teď prostě na UCI v marketingovém oddělení si drbou hlavu a říkají, tyjo, tak co s tím Brandonem McNultym, jak tohle využijem, protože on, jestli dostane v týmu UAE Emirates šanci na nějaký etapák, aby ho jel na sebe, tak to bude třeba okolo Polska, čímž jako nechci říkat, že to je podřadný etapák, ale prostě v té hierarchii jako fajn, ale jinak prostě ten Brandon McNulty je pro ten tým důležitý v tom, že prostě je to elitní domestik, elitní tahoun na těch rovinách, skvělý časovkář, možná dostane šanci i v nějakém jako jednorázovém závodě, které taky umí vyhrát, ale prostě jako je to škoda, no. A zase pro jeho osobní jako kariéru, já si myslím, že to je zasloužený výsledek, protože to je neskutečný dříč a je to takový to jméno, který jako nevidíte, je to taková ta černá práce, ale jako on si to zasloužil a jel fakt skvěle a jako asi v ten pravý moment prostě vyhrál takovýhle závod. Měli jsme víc titulů mistra světa v historii za posledních 25 let. Byly tam jména, která jako se dá říct, že vyhrávali náhodou a pak celý rok vozili ten trikot, ale přesně jim to moc tu kariéru nezměnilo. No.
7: Jako otevírá to spoustu zajímavých témat. Já chci jenom připomenout to, co jsme tady taky už jako hodněkrát řekli, že to jedna věc, kterou to jasně ukazuje, je, jak kvalitní lidi v týmu tady je Pogačara jsou jen pomocníci. To tady prostě neříkáme poprvé a je to fakt, je to pravda. Ten tým je nejbohatší a prostě má vynikající scouting a dokáže lidi, kteří by v jiném týmu, menším týmu, mohli mít ambice na to být lídrem, aby pomáhali. A prostě tohle je jeden z nich. Jelo se na něj částečně a on to dokázal jako proměnit v nejlepší den jeho života, což bylo pak jako vidět v těch reakcích po závodě. A vlastně jenom se chci ještě vrátit, když jsme si povídali, Jirko, před mistrovstvím světa, tak my jsme zmiňovali ten americký tým, ale já si pamatuju, co jsme tady řekli. Pamatuju si, co jsem řekl já. Tři fantastičtí lidé, fantastičtí cyklisté, ale umíš si, Jirko, představit, že by Quinn Simons jel na Brandona McNultyho? Tohle přesně jsem řekl a já si zatím stojím, já si to představit nedokážu. A on to vlastně jakoby neudělal úplně takhle přímo, ale tím, že tam byli ve třech a tím, že tam byli ve třech pak snad nějakých devíti lidech, tak to sehráli jako absolutně dokonale a já prostě smekám, jenom chci ještě říct, dám ti slovo, chci říct jedno jméno, Matteo Jorgensen. Už prostě možná zapomenutý, opominovaný, prostě měl zdravotní problémy, nevyšla mu tour, ale co on tady předváděl, tak myslím, že Brandon McNulty by to tričko měl rozstřihnout na půl, možná na třetiny a kousíček poslat Matteu Jorgensenovi, protože Američani to udělali fantasticky.
9: Je pravda, že jak jsme tady říkali, že si nedovedem představit žádný vlastně národ, žádný stát, žádný ten reprezentační tým právě pro to mistrovství světa, že budou vlastně bez pochyby opravdu parťáci na ten jeden den, přestože jsou jinak soupeři celý rok v těch profesionálních týmech. Ale teď zpětně si to uvědomuju, že jestli některý národ by takhle měl fungovat, tak to jsou právě Američani. Že oni mají to národní cítění, já to znám z toho paralympijského sportu, znám to z jiných sportovních disciplín a vůbec třeba jak funguje tým, já nevím, třeba ta dráhová reprezentace, když je mistrovství světa, tak prostě oni tohle to dokážou. Oni jako mají to, tu hrdost národní tak velkou a...
7: A myslíš, že jim pomohlo, že to bylo za rohem? Že to bylo jakoby poblíž, oni to taky nemají tak často, prostě. Mně to přijde pořád, že je cyklistika evropský sport. Myslíš,
9: je, to,
7: že ne?
9: je to možný, ale zase fakt si myslím, že prostě jim to sedlo jako týmově, že Michael Creed, který jako ten tým vede, tak je neskutečný motivátor, já jsem s ním závodil párkrát, je to prostě takový ten typický Američan, který prostě we are great, we gonna win, jo, a oni byli jako silově, početně, prostě nejlepší a fakt si myslím, že kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak mohl okamžitě nastoupit Quinn Simons, který tohle to umí úplně stejně a Matteo Jorgensen, který tam pokrýval všechny ty nástupy neskutečným způsobem, tak jim prostě jim dvou potom jako to vítězství zařídil a bylo by jedno, jestli by nastoupil ten Quinn Simons nebo Brandon McNulty, oba na to měli neskutečně. Tohle to třeba nejsem si jako fakt schopnej tvrdit, že by to zvládli Belgičani. Jo, že kdyby najednou Remco Evenepoel a Wout van Aert byli v této situaci a byl tam s nima, já nevím, ještě někdo, tak podle mě by takhle jako spíš by jeli proti sobě a spíš by to bylo jako kdo první nastoupí. Byla by to taková ta situace jako kdysi, kdo to z našich posluchačů bude pamatovat v týmu Quickstep, když prostě v klasikách oni jeli Paříž-Roubaix nebo Flandry a bylo tam v první skupině 7 závodníků z Quickstepu a nastupovali prostě neskutečně brzo jenom proto, aby ten, kdo je první nastoupí, ty ostatní už ho nesměli sjíždět. Tak takhle prostě několikrát Zdeněk Štybar přišel o skvělý výsledek, protože prostě někdo z těch jeho parťáků nastoupil o 2 vteřiny dřív, než chtěl Zdeněk Štybar a on už ho nesměl sjíždět a vlastně ten člověk vyhrál, protože oni dokázali to, ten peloton už potom uhlídat. No.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
8: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se o mistrovství světa v cyklistice, především o tom mužském silničním závodě. Jedno téma nastolím a trochu už jsem to naznačil, ale vrátíme se k němu a chtěl bych ho více probrat, protože už jsme to tady zmiňovali několikrát, a sice roli vysílaček v tomhletom závodě. A sám si Jirko řekl, že vpředu v závodě bez vysílaček nakonec jsou ti nejlepší, ti, kteří jsou zkušení. Závodí se na okruzích, takže faktor a argument bezpečnosti v tomhletom závodě není pro vysílačky až tak velký, možná vzhledem k tomu, že ten okruh byl opravdu krátký, za plného obsazení podél bariér, tak bych řekl, že téměř až nulový. Tak myslíš si, že opravdu by vysílačky v těch závodech, které budou takto koncipované, byly tak nutné, protože jejich vliv, a to pozitivní, v tom smyslu chaosu pro diváka absolutně jako skvělé situace, byl velký?
9: Já jenom jako naprosto souhlasím a jako byl bych i za to, kdyby se dali jezdit třeba jednorázový závody takhle na těch okruzích. Samozřejmě máme ty největší klasiky, prostě Paříž-Roubaix vede jako z Compiègne do Roubaix, jo. Tam těžko to uděláme na okruzích.
8: Ano.
9: Ale kdyby světová cyklistika přišla s nějakým novým jakoby jednorázovým závodem, který by byl podobný typu mistrovství světa, že by se jelo prostě na 15-10-kilometrovém okruhu a byl to takhle selektivní závod a někdo chtěl uspořádat prostě takovouhle novou klasiku, tak tam to má naprosto jako odůvodnění, protože přesně všechny ty argumenty, pro které hovoří pro vysílačky, ať je to bezpečnost, ať je to třeba rychlá pomoc při defektu, tak tady na těch okruzích krátkých se to dá vyřešit těma stacionárníma depama, kde prostě ten závodník tam prostě dojede, je tam vždycky nějaké auto, které prostě ten defekt vymění, a co se týče informací, tak mohou fungovat ty týmy prostě s nějakou cedulí jako na biatlonu nebo jakémkoliv jiném sportu, kde se dokážou ty odstupy nějakým způsobem ukázat. Ale jinak jakoby ta taktika, to přemýšlení, tak samozřejmě jako bez těch vysílaček je to samozřejmě strašně zajímavý a dává to velkou šanci těm zkušeným závodníkům. No.
7: Určitě tady to dává smysl na městském ohrazeném okruhu, jak ty jsi to řekl, jenom mě v souvislosti s tím vlastně napadlo, že bych třeba v tom případě, pokud by závod vypadal takhle, škrtnul auta, což jsme viděli v tom juniorském závodě, kdy tam ten Španěl řidič proletěl cílem a jel podle odhadu asi 150, pak za to dostal teda pokutu, vyloučili ho z celého toho šampionátu, ale ten okamžik, i když jako vlastně na začátku vypadal docela úsměvně, tak člověk si říkal, jako stačilo opravdu, aby on dopadl a jako škubnul rukou, anebo aby, já nevím, to auto je plné věcí, že jo, Jirko, to ty víš líp než já, tak jako aby ho cokoliv praštilo, tak skončil v lidech, vletěl by do nich jako stovkou a byli by tam prostě mrtví. Tak si říkám, jestli tohle, a vlastně je to jako strašně zajímavá myšlenka, protože my jsme zvyklí na to, že ten cyklistický závod nějakým způsobem vypadá, a vlastně ten servis, který závodníci mají, zdá se mi, že jako vlastně pořád roste, jo? Že prostě ty občerstvovačky se trošku jako regulují, to je pravda, ale to, že si jezdí, nebo že jim jezdí ti jejich domestici dozadu pro věci, to je taky zajímavá věc, prostě jestli vlastně by se neměli třeba, já nevím, vzít toho jídla víc na záda, anebo si prostě vzít tu pláštěnku taky na záda, holt, my všichni ostatní obyčejní lidé to tak děláme, tak nevím, proč oni by nemohli. Určitě je to zajímavé, jenom si říkám, jestli prostě bez těch vysílaček on ten chaos opravdu vypadá krásně, když je to v tomhle trošku sterilním prostředí, když je to jednou za rok, a říkám si, že přesně jak jste oba dva i jako řekli, že vlastně kdyby tohle se dělalo na nějakém normálním závodě, tak já bych se toho strašně bál.
8: Má to řadu podmínek, ano, jednoznačně, řada podmínek je velká, ale sám si Karle naznačoval v minulých dílech, že se objevují situace, kdy se pořadatelé závodu snaží od někud vjet a vlastně na stejné místo dojet. Už se to kolikrát objevuje i na Grand Tour, že projedeš několikrát, jednou, dvakrát, třikrát, to povětšinou bývá, stejný okruh, tak aby si zabezpečoval menší okruh, menší vzdálenost na tom závodě, pro pořadatele samozřejmě také výhodné.
7: A pro fanoušky extrémně výhodné.
8: Navíc. Takže tohle je možná ten způsob, kdy se všechno posouvá dopředu, ale říkám si, jestli v takových situacích není možné z hlediska technologií udělat naopak krok zpět. Ale je to samozřejmě za hrozné řady podmínek a za dlouhé řady podmínek, co by se muselo stát, aby to takto mohlo být.
9: Ne, ta cyklistika se bude muset vyvíjet jako každý jiný sport, bude muset samozřejmě i třeba jít naproti těm divákům. Spousta lidí, ale i z cyklistiky, říkalo třeba z těch majitelů, těch profesionálních týmů na tenhle ten závod, na to mistrovství světa, říkal, jak chcete přinutit lidi, aby koukali 7 hodin na cyklistický závod. Jo? Že jsou to závody zbytečně dlouhé. Já si to nemyslím, já jsem fanoušek a pro mě 7-hodinový závod, pokud je takhle atraktivní, tak já u toho klidně vydržím. Jsou fanoušci kriketu, který vydrží u test eventu celý týden, jako u jednoho zápasu. Jo? Takže asi v tom ten problém není. Ale pokud se budou zakládat nové závody, které budou chtít mít jednorázovky, které budou chtít mít prostě nějak jinak se odlišit od těch klasických Paříž-Roubaix, kolem Flander a Strade Bianche, tak já bych byl proto udělat to přesně takhle na tom krátkém okruhu někde ve městě a bez těch vysílaček, ať prostě i ty profesionální týmy jednou za čas zkusí fungovat právě bez těch technologií.
7: Když to malinko dám na stranu, jenom mě na to přivedla teď ta tvoje myšlenka, jak cyklistika musí bojovat o diváky a snaží se o to, tak možná budu střílet trošku do vlastních řad anebo do řad kolegů v televizích. Já jako fanoušek tohohle sportu vidím prostě obrovský prostor ke zlepšení v tom, jak ten přenos je pojatý. Bylo to vidět na časovce, kde mi to přijde opravdu, Jirko, jako absolutně zoufalé, kdy v dnešní době se mi zdá, že ti závodníci dělají to stejné, co já dělám doma. Já se dívám na televizní obrazovku a v ruce mám mobil, protože ta televizní obrazovka mi prostě neposkytuje informace, které tou dobou jsou veřejně známé. A já prostě v roce 2026, když se dívám na jednoho závodníka, jak jede, tak ano, to je nudné. Já to uznávám, prostě sledovat jedno kolo, minutu a pak je prostřih režiséra, který tu má větší štěstí a tu nemá větší štěstí na někoho jiného. A mezi tím propásnu spoustu lidí na mezičasech. Přitom prostě ty kamery tam jsou ta data k dispozici. A my je jako fanoušci tohohle sportu prostě nedostáváme. Snad jako s výjimkou jedné prostě placené verze jako jednoho streamovacího poskytovatele, kde to jako částečně tímhle správným směrem jako vystupuje. Ale prostě my to vůbec nevidíme. A na tom mistrovství světa teď zrovna, jak Martin říkal, je to na okruhu. Tam se vlastně děje tolik věcí zároveň a my o nich nevíme. My vlastně nevíme, jaký závod jel Mats Pedersen, kterému nechybělo vůbec moc a on ho mohl vyhrát. Ale to je přece pro boha úplná šílenost. Ten závod se jel 6,5 hodiny a opravdu tam jako chybělo takhle malinko, aby Pitcock s Chikonem dojeli McNultyho. Tím pádem by podle mě se k ním dojelo těch dalších 7 lidí, sprintovalo by se a Pedersen mohl být mistr světa, jo. A my jsme koukali 6,5 hodiny na závod a my bychom vůbec nevěděli, co ten Mats Pedersen dělal.
9: Přesně tak, jako stejně jako nikdo nevěděl, že Tomáš Pitcock a Matias Vacek měli pád, jak ten pád vypadal. A tohle jsou věci, které toho fanouška zajímají. Nejenom nás jako z České republiky, protože v tom byl Matias Vacek, ale vůbec prostě pro ten vývoj toho závodu je to klíčový. Ale prostě jako i v tomhle tom se bude muset pořád jako ten sport rozvíjet, no.
8: Tipuju, že drony půjdou tímto směrem.
9: Jo,
8: osobní tip je, že tímto směrem jako to celé může jít a že zmizí motorky a tím pádem se budou závodníci schovávat za dron. Ne, to si dělám legraci, ale že zkrátka nastane tahle situace, kdy drony mohou vyřešit to, co si Karle naznačil, jenom ještě mobilní signál, přenos a podobně ještě asi není úplně
7: ale je to
8: na
7: další
8: takové úrovni. A ta cena, pardon, cena ještě asi.
7: Ale je to, Martine, další podpůrný vlastně asi argument, proč to možná půjde tímhle směrem těch okruhů, protože zase ten dron vlastně operátor, nějaký člověk tam musí být poblíž a zase je to věc, kterou prostě na tady nějakém městském okruhu provedeme velmi snadno. Napadá mě, viděl jsem krásný záběr dronu na Tour de France, ale bylo to v té časovce asi loni, závěrečná Donis a prostě bylo tam jedno místo, kde oni dopředu, tam byl ten člověk připravený, ale že jo, dělá se to jako na závodě z bodu A do bodu B výrazně obtížněji. A je pravda, jako všechno to nahrává, že se to tímhle směrem bude prostě posouvat z hlediska bezpečnosti, financí, nějaké organizace. Asi jo, asi prostě cyklistika si bude muset připustit, že jedna věc, krásná věc je historie a druhá věc je, že prostě bojuje se o diváka. No.
9: Jo, je to tradiční sport, pořád se odkazuje k té době Eddieho Merckxe a já nevím, ještě možná předválečné cyklistiky, kdy byly etapy 400 kilometrů. Tohle to prostě z toho se bude muset asi trošku ustoupit. Navíc třeba pro mě, jako pro závodníka tyhle ty akce v těch městských okruzích, jako to je nejlepší, protože ty diváky vidíš několikrát, oni vidí tebe několikrát, je tam skvělá atmosféra, dá se to krásně zabezpečit, ty bariéry vlastně můžou být kolem celé té trati. Najednou jsem teda myslel během toho závodu a já jsem to pak jako našel řešení, kam chodí na záchod ty závodníci, protože když máš vlastně tu trať obsypanou těmi plůtky a všude jsou lidi, tak bylo tam jedno místo, které jsem pak našel, že tam byly jako ty toaletní budky, tojtojky.
8: Bylo na začátku toho stoupání.
9: A bylo tam paraván, za který si mohou jenom prostě na malou odskočit ty závodníci, že nejsou vidět, protože třeba v tom ženském závodě juniorky do 23 let, tak ty holky prostě si taky musí odskočit. Ty závody byly extrémně dlouhý i pro ty ženské kategorie. Pro ženy to byl vlastně nejdelší závod v historii. Tak i tohle to se musí řešit. A to, že sice třeba muži měli prvních 100 kilometrů po rovině a pak se teprve najelo na ty okruhy, tak dobře, tak si ty si potřebuješ odskočit po nějakých 50 kilometrech, protože to tělo reaguje tak, že jak se začne ten závodník v tom závodě hýbat, tak samozřejmě se začnou vyplavovat ještě ty zbytky únavy z posledních tréninků, z posledních závodů. A jako na tu malou se ti chce vždycky po té první hodině, možná někomu i dřív, ale pak, když ten závod trvá 7 hodin a ten závodník správně pije, tak pak ještě na těch okruzích taky musí minimálně jedno.
8: A vážně šli, Jirko?
9: No, já jsem právě nikoho neviděl, no, ale jako ono...
8: Možná tam byl jenom Pedersen.
9: Možná v ten moment, kdy jako najeli na ten okruh a ty Francouzi to takhle rozjeli.
8: Aby ses nevrátil přece.
9: Tak už se nevrátíš a je pravda, že když se jede to tempo, tak se ti přestane chtít, jo, protože prostě jako máš úplně jiný starosti, jo. Ale pak teda jako nechápu, že když dojel do cíle, abych okamžitě jel na záchod, já bych jako už nevydržel. A já teda jsem vždycky hodně pil a málo jsem se potil, takže já jsem byl schopný si jít odskočit jako 3x za jeden závod. A jako přesně, jako na kole se to v tomhletom prostředí vlastně dělat nedá, protože prostě ty lidi jsou všude a ty nemůžeš jako močit před lidma. A vlastně jako zastavit si v kopci na začátku stoupání, toho nejtěžší, on tak jako sorry, tak to už, jako, to už pak nemusíš jet dál, to už tam můžeš zůstat.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
8: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, bavíme se o mistrovství světa v silniční cyklistice, konkrétně o závodě mužů, tom hromadném závodě mužů. Ještě zpátky k samotnému průběhu závodu. Čím si vysvětlujete to, jak skončili Belgičani? Jak skončila dvojice, především Wout van Aert a Remco Evenepoel?
9: Oba řekli po závodě, že neměli svůj den, jo, což se může stát, jako prostě se probudíš do blbýho dne.
8: I na komunikaci.
9: Ale jako podle mě Remka fakt zařízlo to tempo těch Francouzů a Wout van Aert podle mě to zkoušel, ale bylo vidět, i když prostě jel s tím Mathieu van der Poelem, tak bylo vidět, že prostě tam není ten tah. A pak teda, když se Remco Evenepoel vracel do té skupiny s Woutem van Aertem, tak Wout van Aert dokázal přepnout do toho módu, že mu teda pomůže. Ale podle mě jako spolu ne úplně dobře komunikovali. A jako samozřejmě bez vysílaček je to těžký a ty můžeš těžko vědět, jak se cítí tvůj parťák, který je půl minuty za tebou v jiný skupině a ty nemáš šanci od něj nějak říct. Možná chyba i v komunikaci toho belgického týmu, toho těch pomocníků, kteří určitě na trati byli, na těch bufetech, vždycky se dá říct, hele, Remko se vrací, nadechnul se zpátky, tak na něj počkej, jestli ty se necítíš na to, že vyhraješ, tak se tam vrát a počkej mu, nebo minimálně nebuď aktivní v té první skupině, ať si to Remko může dojet a pak mu pomož. Ale přišlo mi, že každý si jede ten závod tak nějak jako sám na sebe. No.
7: Nakonec 12. 28. místo. Já jenom zkusím ti taky odpovědět, Martina, ale jenom chci říct jednu věc, která vlastně navazuje i na to téma komunikace. Mě hodně pobavil Thibonis, který když odstoupil, tak prostě v cíli okamžitě dával rozhovor s Porze, což je v pořádku. A v tom rozhovoru v průběhu toho závodu řekl, že mu Remko řekl, že dneska nemá dobrý den. A jako jsme zase u mistrovství světa bez vysílaček, ale prostě tahle informace jako zazněla do éteru nějakých 70 nebo 80 kilometrů před cílem a to mi teda přišlo taky, že je jako hodně zvláštní. prostě dobře, tak ho neměl, ale jakoby posílat to prostě ven, když se ještě pořád závodí, mi přišlo jako přinejmenším na zdvednout obočí. A já se prostě ven, když se ještě pořád závodí, mi přišlo jako přinejmenším na zdvednout obočí. A já se přiznám, že Remco Evenepoel byl jako v

0: tempo někoho jiného a nástupy, tak on buď teda jde a tím pádem vybouchne a je konec, a protože tohle nechce, tak ty lidi nechává odjet a pak je jako postupně sjíždí. No ale vede to prostě v závodě, kdy nemá informace dostatečné, kde je daleko, že prostě je to vlastně mimo jeho kontrolu, no. A podle mě pro Wouta van Aerta se ukázalo to, co jsme taky řešili předtím, jestli to pro Mathieu van der Poela a Wouta van Aerta náhodou není moc těžké. A myslím si, že pokud Wout van Aert řekl, že to nebyl jeho nejlepší den, tak odpověď u něj byla, že pro něj to prostě moc těžké bylo, no.
1: A zároveň on to sám říkal. Ano. On říkal jako tenhle okruh, jako když jsme tam najeli v tomhle tempu, tak jsem věděl, že jako se svojí váhou tam nemám co dělat, no.
2: Zároveň, když se podíváme, jak se to posledních 60-70 kilometrů u těchto dvou vyvíjelo, tak když už z nich někdo něco pro někoho dělal, tak to byl Van Aert pro Evenpoola, což vlastně v tom, co si naznačil, Karle, že ještě před koncem závodu a v průběhu se Evenpoolu svěří, že to úplně nevidí, tak by přece mohlo být spíše obráceně.
0: No on to neví, to je právě ono, ty nemáš ty vysílačky, to je přesně ono, tohle je přece odvrácená strana té stejné mince, protože když všichni známe I'm gone, I'm dead, tak to je informace, kterou tady Pogačar dává svým kolegům. Adame, jeď si pro třetí místo, na mě se vůbec neohlížejte, já si nějak dojedu do cíle. A tady ta informace nemůže zaznít. A Wout van Aert prostě je vepředu, tam ho dropne Mathieu van der Poel, on je najednou vepředu, ale není vepředu. Remco to neví, že Wout van Aert už není úplně vepředu, a Wout van Aert neví, že Remco má trošku problémy a že by měl třeba zastavit okamžitě a pokusit se Remka dotáhnout dopředu. On to prostě neví. Ty, jakmile ty informace nemáš, tak je to jako na nějakém tvém instinktu, ale je to na tvém jako odhadu toho, co se děje jinde, no.
1: A já to hodím i trošku do toho charakteru těch závodníků. Wout van Aert jako je ten typ, který fakt jako v téhle fázi jeho kariéry, zvlášť potom, co konečně vyhrál Paříž-Roubaix, a když věděl, že jako asi tenhle závod nevyhraje, tak je přesně ten typ, který fakt jako rád pomůže, protože prostě má ten tah, je na to zvyklý, vlastně celý rok to dělá v tuhle tu práci ve Vismě, pokud nejede zrovna nějakou klasiku sám na sebe, tak prostě on tohle umí. Já si nedovedu představit, že by Remco Evenpool jako s jeho charakterem někomu někdy pomáhal. Jo, prostě on je sólový hráč, toho dělá vynikajícího v těch profilech, kdy buď jede časovku, nebo se mu podaří v takovémhle jednorázovém závodě včas ujet, a pak, jak už je tam sám, tak on přepne do toho časovkářského módu a už nikomu nedá čuchnout. Jo? Kdežto tady, on je přesně taky ten typ, že když se mu úplně nedaří, ty jsi to říkal dobře, Karla, že když on prostě musí jet ne podle sebe, ale podle někoho, tak za chvilku začne být vzteklej, protože prostě začne být naštvaný, že mu tamhle někdo jako najednou nastoupil, začne mlátit
0: nebo někdo vjel do cesty.
1: Nebo mu někdo vjel do cesty, nebo naopak někdo netahá, když potřebuje se někam vrátit. Jo, já to chápu, tyhle ty emoce, já jsem je měl taky, já jsem taky nadával buď na hlas, nebo sám pro sebe, ale spíš na hlas, když se mi něco jako nelíbilo v tom závodě, když někdo jel moc rychle, nebo naopak jako zase nestřídal. Jo. Znám to, dokážu to pochopit, mám proto jako nějaký vnitřní jako pochopení, ale zase prostě je to ten typ, který fakt jako těžko by pomohl. On by radši podle mě odstoupil a řekl dobře, tak dneska se mi nejede dobře a odstoupím, než aby třeba Woutu van Aertovi pomáhal. No. Což nemyslím, že je prostě špatně, jako jeho tohle ten egoismus dovedl až jako na to mistrovství světa, nebo vyhrál díky tomu olympiádu v Paříži, jak časovku, tak silniční závod. Tady se také jako předpokládalo, že po tom, co vyhrál tu časovku, tak jestli pojede takhle, tak by ten nedělní závod s hromadným startem klidně mohl vyhrát taky, ale prostě bohužel.
2: Belgie je vyřešená, co Slovinsko bez Pogačara, protože Primož Roglič vypadal, že mu zbylo nějaké to závodění po Vueltě.
0: To mě to zahřálo u srdce. Ta pasáž, i když nakonec nebyla tak dlouhá, tak já jsem měl strašnou radost. Vypadal výborně, vypadal, že si to užívá.
1: Jo, tak rozhodně. A jako myslím si, že ta letošní sezóna, jeho představení na Vueltě, tak stejně tak i tohle to bylo strašně fajn, ale je vidět, že prostě zatím tady tam je velká mezera. A i když teď nás čeká vlastně mistrovství Evropy ve Slovinsku, tak tím, že tam nebude ten Tadej, tak jako nikdo nepředpokládá, že bohužel jako že by Roglič oblékl třeba modrý dres s těma hvězdičkama pro nejlepšího závodníka v Evropě. To prostě asi už ne. No.
0: 58 závodníků nakonec dojelo do cíle, bohužel ani jeden Čech. Ten pád Matyáse Vacka už jsme zmínili, kvůli tomu vlastně Matyáš ani neodstartuje na tom evropském šampionátu. Možná ještě, Jirko, bych to vzal úplně obecně z toho českého pohledu, protože strašně se to jako těžce hodnotí, že jo. A slyšeli jsme od Petra Kaltofena,

0: tam česká výprava odlétala, že ty ambice vlastně byly v podstatě v každém závodě a ono to bohužel nedopadlo doslova ani v jednom, protože ta top ten, já vím, vůbec to nemyslím špatně na kohokoliv, ale bohužel to prostě neklaplo, je to zklamání.
1: Hele, já si nemůžu říct, že by to bylo těžký hodnotit, já myslím, že to je úplně jednoduchý hodnotit, je to zklamání. Prostě se to jako nepovedlo a teď si to pojďme zanalyzovat, proč. Já jsem nečekal, jako, že by to bylo extra něco, protože prostě během toho roku to nenadpovídá ty výsledky. A my tam prostě nemáme Báru Bukovskou ani v těch juniorkách, která by byla schopná předvést něco jako Viktorie Chladoňová pro Slovensko a prostě vyhrát ten silniční závod, což je prostě naprostá bomba. Ale my jsme měli dřív jako závodníky, kteří byli schopni vyhrát mistrovství světa juniorů a pak se z nich stali skvělí profesionálové. Tak jako je fakt teďko na české cyklistice, aby si zhodnotila v těch silničních závodech, jako kam chce jít dál, protože takhle to prostě nejde. Samozřejmě výsledky by nám asi udělal ten Matyáš Vacek, protože on byl zklamaný ze svojí časovky a já si myslím, že tak do té doby, jak jel, než měl ten pád, jak jel ten silniční závod, tak on by tam byl minimálně v té desítce. Teď nechci jako říkat, co by kdyby, ale on jel pozičně skvěle, vypadal na tom kole skvěle. Myslím si, že měl tu ambici jako napravit si tu reputaci po té časovce nepovedené, kdy měl prostě taky špatný den a to se mohlo během toho týdne změnit, ale bohužel prostě k tomu nedošlo a nikdo jiný jako holky, juniorky super, dobrý, ale jako pořád to není to aspoň ty stupně vítězů. A to prostě jako nemějme malý cíle mě trošičku totiž vadí, když jsem poslouchal některý experty třeba v tom vysílání, že říkali, jo, že to je vlastně fajn a že to je super, že tam ty dresy jsou někde vepředu, tyjo, je to málo, jako pojďme si říct, že to je prostě špatně. Máme, ta cyklistika tady má velkou tradici v téhle zemi, máme tady týmy, máme tady jako skvělý závody, zvlášť těch juniorských kategorií. Máme tady excelentní závody, které pak nám vyhrávají borci, ze kterých je potom tady Pogačar nebo Fabien Cancellara. A když tady ta struktura je, tak si pojďme říct, že tohle je fakt jako neúspěch a jako pojďme to hodně zanalyzovat a říct si, jak to dělat líp. No.
2: Ono ani navíc nejde o ten profil, protože být jiný profil, ať to bude pro vrcháře přímo, ať to bude takhle pro klasikáře, ať to bude pro sprintera, tak by to vlastně z českého pohledu ve všech těch ohledech bylo stejné.
1: Jako podle mě, a teď to nechci, aby to vyznělo špatně vůči jako domácí scéně cyklistický, ale pokud chtějí už ty junioři jako myslet tu cyklistiku vážně, tak prostě sorry, ale v této situaci musí do těch týmů. Mám radost, že ta Bára Bukovská prostě se rozhodla jít touhletou cestou, že Václav Ježek má před sebou neskutečný kontrakt, protože ho beru jako prostě největšího talenta v těch 23. A je škoda prostě tady zůstávat v tom rybníčku, pohodlným sice, ale jako objíždět pořád stejných 5 závodů českého poháru je prostě málo.
0: No teď i na tohle téma Kristýna Zemanová, ano. Že jo? Jakoby to je vlastně taky závodnice, u které se roky říkalo, že ty nabídky dostává, ale že chtěla zůstat v České republice, tak i Kristýna Zemanová, teď nevím přesně, co za tím bylo, snad se to dozvíme. Moc rád bych se jí na to zeptal, ale rozhoupala se a vlastně přestupuje taky do zahraničí.
1: Haleluja, jako konečně, protože jako talent má obrovský, měla před sebou neskutečnou kariéru a teď už mě přišlo, že tenhle rok, jako kdy zůstávala v týmu VIF Cycling, jako super tým, jako tady na poloamatérský úrovni pro holky v České republice, ale jako z tohohle prostě jako nešlo nikam růst, jo. A je super, že ten tým tady je, ale jakože prostě z něj konečně se ta Kristýna rozhodla jít do toho nejlepšího týmu, jak na cyklokros, a bude s Bárou Bukovskou v té struktuře vlastně toho týmu Fénix pro silniční závody. Tyjo, haleluja, konečně.
2: No ale je to vlastně v té ženské cyklistice. Ať už bychom se podívali na novou smlouvu Julie Kopecký, tak ty přestupy jsou v ženské cyklistice a u mužů je to v současnosti především tedy o Matyasi Vackovi a pak snad Pavel Bittner se tím vítězstvím také naladil na to, že to půjde znovu vítězit.
0: A ono je tohle, Jirko, strašně těžké. Já jako s kamarády ze Slovenska jsme se vlastně bavili o Viktorii Chladoňové, což ty si řekli, prostě úplně fantastické, to je neuvěřitelné, pořád jí je ještě, myslím, 19 let. Ale vlastně i tam oni to vnímají, že to je prostě příběh jedné holky, že to nemá vlastně nic společného s tím, jak je organizovaný profesionální sport, s tím, jak se vyhledávají, s tím, jak se vypiplávají talenty. Tohle je prostě jedna holka se skvělou rodinou, která dostala tu podporu a využila ji naplno. Prostě svůj talent rozvíjí fantastickým způsobem, je ve Vysmě, teď mistrně světa do 23 let, ale že by někdo vlastně byl spokojený s tím, jak to celé, jak se pracuje prostě s těmi mladými cyklisty, to ani tedy u východních sousedů, kterým jinak i jako já chci moc pogratulovat, tak to lidi nejsou. No.
1: Jo, sorry, ale to je úplně stejná situace tady u nás. Jako my si můžeme říkat, jako, že tady se staráme o ty juniory, o ten růst. My tady vytváříme jako skvělý kadety v porovnání s Evropou. Jo, pak v prvoročáci junioři pořád jako z tohohle těží, ale v momentě, kdy oni by teprv měli začít, tak už jsou unavení z toho, že prostě my z nich děláme mistry světa v kadetech a v juniorech, ale to důležitý je 23 a potom přechod do těch elitních kategorií a to pořád tady nemáme. Já se těším na to, jak bude produkovat nový závodníky ten projekt Zdeňka Štybara, Czech Cycling Academy, protože právě třeba Václav Ježek je jako prvním hmatatelným důkazem, že ta podpora toho nejlepšího coachingu, který jsem prostě Zdeněk Štybar je schopný dosáhnout, tak těch nejmodernějších přístupů, takže už třeba na něm se podepsalo a fakt jako ta letošní sezóna, kdy on už v tomhletém struktuře byl, Václav Ježek, tak ho neskutečně jako posunula a teďko s tím novým kontraktem doufám, že prostě se rozvine dál, protože by to byla strašná škoda o tenhle ten talent přijít a že to bude cesta prostě jako vytvářet podmínky pro to, aby ty závodníci potom mohli do těch nejlepších týmů, protože prostě tady z České republiky, sorry, to jako nepůjde, no.
2: A je to vlastně ale pořád systém, kdy ty si hledáš talent, ne že ten talent si vlastně najde ten sport, jo? Že pořád je to vlastně celé tak trochu zvrácené, byť záslužné, výborné, skvělé, ale vlastně celý ten postup je obrácený, než by vlastně měl být nastavený.
1: No a tak zase na druhou stranu, když se podíváme do historie, tak jako my tady nemůžeme tvořit ty obrovské akademie pro tolik závodníků, zvlášť tak náročným sportu, jako je cyklistika, kde opravdu ti závodníci by měli růst až kolem toho 17. roku, že do té doby bych je nechal dělat klidně paralelně dva sporty do 16 let, jako a dobře, jako jezdí základy v cyklokrosu, na dráze, na silnici, ale do toho dělej ještě třeba gymnastiku nebo fotbal, hokej, to je jedno. A pak teprv, až když jako se rozhodneš, že chceš se věnovat té cyklistice, tak až v těch, já nevím, 17 letech tomu dej maximální bomby a pak teda využij nějakou podporu těch nejlepších těch. Ale jako Zdeněk Štybar, jako zásluha jeho rodiny, jeho táty, lidí, který jako potom potkal v Dukle a tak dále a šel, ale nejdřív hned jak to šlo, tak šel ven a už šel tou cestou té zahraniční cyklistiky. Roman Kreuziger to samý, jo, takže prostě jako podle mě je cesta jít co nejrychlejc ven a tam se snažit prosadit.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Začali jsme Kilometry Jiřího Ježka mistrovství světa, tak mistrovství světa také skončíme. Závodil jsi někdy v Indii?
1: Tak to je možná země, jedna z mála zemí, kde jsem nezávodil a vůbec si to nedo představit, ale tím, že jsem závodil v několika podobných exotických destinacích, takže vím, že se závodí na kole kdekoliv, jak v Africe, tak třeba v Latinské Americe, je to šílené, ale věřím, že mistrovství světa v Indii nakonec bude úspěch, protože jako kde se už jako rozhodne, že tam ten závod bude, tak stejně jako ve Rwandě, kdyby mi řekl někdo 20 let zpátky, že bude mistrovství světa ve Rwandě, tak bych tomu taky nevěřil a ten loňský šampionát byl vlastně boží, jako byl hezký, tak v té Indii to bude, minimálně bude spoustu lidí podél trati.
0: Martine, krátce to můžeš dovysvětlit, že tam bude mistrovství světa silniční cyklistice.
2: Přesně tak, v roce 2031 tuším, že teďko z hlavy.
0: Nebo možná 30 dva.
1: A to těch Indů bude ještě víc. Takže tam bude obsypáno kolem těch tratí.
2: Teď jsem se nebyl jistý, rokem každopádně mají více než 5 let na to minimálně ty silnice postavit, kdyby náhodou nebyly.
0: Tak to je velká novinka, velká neznámá, ale taky docela za dlouho ještě to příští mistrovství ve francouzských Alpách. Absolutní nesmysl, pokud jde o jako těžkost té trati, prostě něco podobného. V roce 1980 vyhrál Bernard Hinault a vyhrál to o minuty, dojelo to pár lidí, tak uvidíme, co za rok. Každopádně, už teď se na to můžeme začít těšit. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, já jsem si to moc užil, moc děkuji, že jste tu byli, pánové, se mnou. Martin Charvát, přeju krásný zbytek dne.
2: Hezký den.
0: A moc děkuji Jirkovi Ješkovi.
1: Krásný víkend.
3: Šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa. V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
4: Doufám, že budu maximálně dobrý v formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
3: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka. Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
6: Rusko znovu vyzvalo diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev. České zastoupení zatím zůstává. Šéf vězenské služby v americkém Tennessee rezignoval po nezdařené popravě ženy odsouzené za vraždu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i 3. utkání. Mistrům světa Španělům podlehli v Ovědu 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů. Je neděle 4. října, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Denisa Hergeslová.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinérie.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinerie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy v rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
8: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
9: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
8: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomarjovové vizitkou současného kabinetu.
10: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
8: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumů ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle takzvaných exit pólů získala podporu od třetiny voličů. Sčítání všech odevzdaných hlasů začalo v celé zemi s několika hodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů.
11: Do lotyšského parlamentu se mohlo podle průzkumu ve volebních místnostech dostat až 6 ze 14 stran.
12: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
11: Oznámil současný premiér Andris Kulbergs, který vede stranu Jednotná listina. Velkou voličskou podporu považuje za znak, že voliči chtějí změnu. Až do květnového pádu vlády Evy Kyselinu totiž Jednotná listina působila v opozici. Volební účast v Lotyšsku byla nejnižší v novodobé historii. K urnám nepřišlo ani 51% oprávněných voličů, přestože mohli využít také předčasnou nebo korespondenční volbu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: V americkém státě Tennessee odstoupil po nezdařené popravě Christy Pajkové šéf vězenské služby. Odsouzená žena po dvou dávkách smrtící injekce upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Letos je to už druhá nepovedená poprava v Tennessee. Guvernér státu zastavil všechny další naplánované na letošní rok a nařídil nezávislé prošetření.
13: Christa Pajková dostala trest smrti za trýznivou vraždu spolužačky Colleen Slemerové, kterou v roce 1995 s dalšími dvěma lidmi umučila. Pajkové bylo 18, Slemerové 19. Soudy opakovaně zamítly její odvolání a Pajková se měla stát první ženou popravenou v Tennessee po více než 200 letech. U popravy byla i matka zavražděné. Popsala, že Pajková i po injekci mluvila, smála se a zvedala hlavu. Teď leží v bezvědomí v nemocnici a je napojená na plic ventilaci. Už v květnu se v Tennessee nepodařila poprava jiného vězně. Tomu Kat nedokázal najít žílu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Paříží prošel pochod za práva sexuálních menšin. Zúčastnili se ho 100 000 lidí. Organizátoři upozornili například na diskriminaci transosob nebo rostoucí nenávist vůči homosexuálům. Někteří účastníci protestovali taky proti vzestupu krajní pravice ve Francii.
14: Lidé na pochodu hrdosti nesli duhové vlajky symbolizující LGBTQ+ komunitu nebo transparenty s nápisy Milujeme, koho chceme nebo Jsme slyšet. Nechyběly ani vlajky trans komunity se světle modrou, růžovou a bílou. Organizátoři pařížského Prideu chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci, například u lékařů nebo v zaměstnání. Jedním z témat je taky snazší dostupnost testů na pohlavně přenosné choroby nebo dostupnost léků, které snižují riziko přenosu viru HIV. Historie pařížského pochodu hrdosti sahá do 80. let. Letos se poprvé kvůli červnové vlně veder přesunul na říjen. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si večer v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová.
15: Zdena Herfortová!
16: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
17: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
18: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
17: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
6: V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si v sobotu připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí.
19: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, že jdu přes tu zahradu, okolo toho sadu. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
20: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba. Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
21: Oproti Jedličkovi se to dost rozrostlo. On začínal s 10 chlapci. My máme přibližně 200 žáků nebo klientů.
20: Říká Radek Musílek, mluvčí Jedličkova ústavu. Ten dnes klientům kromě vzdělání nabízí mimo jiné i volnočasové aktivity nebo různé terapie. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Sport.
6: Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santin Deniou. V elitní skupině Ligy národů totiž prohráli i třetí zápas. Tentokrát v Ovědu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Jediný gól národního týmu dal ve druhém poločase obránce Jiří Sláma. V seniorské reprezentaci debitoval brankář Antonín Kinský.
0: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
6: Poslední utkání v této reprezentační přestávce čeká české fotbalisty v úterý v Londýně proti domácí Anglii. Tavriece deklasovala Chorvatsko 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší prohra v historii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Prahy a nehoda na Jičínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh stojí osobní auto. 11. kilometr vpravo na krajnici s policií a za šípkou posádka u auta a za svodidly. Na silnici 35 z Hořic do Jičína stále pozorně za obcí Ostroměř. Auto tam srazilo zvěř a následky blokují jeden pruh. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy směr Praha je nové omezení. U exitu 46 Kosmonosy na půl kilometru zavřený pravý pruh. Je to před opravovaným úsekem mezi kilometry 46 až 40, kde se jede obousměrně dvěma zúženými pruhy. Teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť, teploty 23 stupňů, na horách kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Vladimírem Krocen.
22: Proč je v Česku víc než 1000 obcí, kde jsou letošní komunální volby předem rozhodnuté? Jaký efekt by mohlo mít rozhodnutí států skupiny G7 uvolnit z rezerv 100 milionů barelů nafty a ropy? A jaké vzpomínky provází letošní ročník pochodu po místech spojených se jménem Václava Havla před jeho pondělními nedožitými devadesátinami? Za týden touto dobou se bude chýlit k závěru hlasování v prvním kole senátních voleb a ve volbách komunálních. V nich se zhruba 190 tisíc kandidátů a kandidátek uchází o více než 60 tisíc míst v obecních zastupitelstvech. Jak upozorňuje nová analýza společnosti PAK Research, kandiduje tak každý 640. dospělý v Česku, což je evropský primát, pokud jde o podíl populace, který se uchází o hlasy. V přibližně tisícovce obcí je ale složení zastupitelstv známé předem, protože v nich kandiduje přesně tolik osob, kolik je zastupitelských křesel. Takzvané nesoutěživé volby se letos konají v 55% obcí do 200 obyvatel a v 39% obcí, kde žije od 200 do bezmála 500 obyvatel. Vyplývá to ze studie, jejímž autorem je sociolog a analytik PAK Research Matyáš Levínský. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: Co mají společného zmíněné obce? Většinou je to ten nízký počet obyvatel?
23: Ano, to je jejich hlavní znak. Pro malou obci to je vlastně jejich hlavní definující, definuje to jejich charakter. A nacházíme tyto obce ve všech krajích České republiky. Ať si jedná obce bohaté nebo chudé, tak vždy je to ten počet obyvatel, který určuje tu nesoutěživost těch voleb.
22: Vy upozorňujete, že od roku 2010 se zdvojnásobil počet občanů, kterých se týkají takzvané nesoutěživé volby. Čím to je?
23: Tak je to tím, že je to v čím dál více obcích. Máme to, postupně se to rozšiřuje z menších do větších obcí. V roce 2010 byl medián nesoutěživé obce, takže měli v mediánu 180 obyvatel. Dneska už to taková obec má 260 obyvatel. Takže stoupá ten počet těch nesoutěživých obcí a to je z mnoha důvodů. A vlastně jedním z nich je i to, že
22: pardon. Co vás na tom pobavilo?
23: Pobavilo mě na tom to, že vlastně je to částečně dáno i tím, že klesá respekt vůči politickému řemeslu, takže starostové mluví o tom, že nejsou vlastně... lidé si jich neváží. Zároveň se s tím pojí i to, že jsou velmi nízké odměny a zvyšují se požadavky občanů na to, co po státu chtějí. A v těch malých obcích nejsou kapacity a nejsou finance na to občanům tyto služby nabídnout.
22: No a pak je možná i otázka, o čem mohou vlastně zastupitelstva těch obcí rozhodovat.
23: Ano, přesně tak. My hodně v PAK Research mluvíme o mateřských školách, kde je ten problém, že v polovině obcí je nemáme. Jestli můžu doplnit, tak náš titulek byl, že v desetině obcí není ani mateřská škola, ani volná volba, takže nerozhodují vlastně ty obce o ničem a nelze je ani demokraticky zvolit.
22: No a je to tedy jeden z těch hlavních důvodů toho klesajícího zájmu ucházet se o křesla v těch samosprávách, ta omezená působnost zastupitelstev?
23: Určitě to hraje roli. A vlastně ta působnost v té obci závisí přímo na její velikosti, takže je pro nás těžké rozhodnout, zda se jedná o efekt velikosti nebo té působnosti, ale můžeme říct, že v obcích, kde mají mateřskou školu, je o jeden procentní bod vyšší šance, že budou mít soutěživé volby.
22: A jaké další faktory se tady na tom klesajícím zájmu o tu komunální politiku podílejí? Je to zejména, jak jste říkal, že je to hodně práce za málo peněz?
23: Ano. Jsou tam vlastně dva jevy a to první je, že administrativa v obci 150 obyvateli je zhruba stejná jako v obci, kde je 1000 obyvatel, ale ty odměny se výrazně liší, takže jste za to mnohem méně placeni. Zároveň existuje mnohem, v těch větších obcích je mnohem více takzvaných uvolněných zastupitelů, to znamená zastupitelé, kteří to dělají na plný úvazek a ne vedle své jiné hlavní práce.
22: Kdybych tedy tu otázku vlastně otočil, jak posílit zájem o místa v zastupitelstvech i v těch malých obcích?
23: Tak prvním krokem by bylo omezit komplexní administrativu, kterou obci teďka musí řešit, tím, že by se některé komplexní agendy, jako například splňování směrnic GDPR nebo odpovědi na 106, takže žádosti o informace, přesunuly na nějakou meziobecní úroveň a tím pádem bychom odbřebenili ty starosty, které vlastně zajímá hlavně to, co se reálně děje v jejich obci. Měli bychom zastupitele, které řeší opravdu to, kde mají dopad, že oni vědí, kde v té obci je potřeba opravit chodník nebo zateplit školku a nemuseli by řešit nějaké ty agendy, které jsou více abstraktní a kde je potřeba mnohem víc znalosti toho tématu. A pro ty zastupitele je velmi těžké se vlastně za ty 4 roky naučit všechno tu expertízu a potom, když oni nejsou zvoleni znova, tak celé tohleto know-how bohužel zanikne.
22: Česko je poměrně unikátní, pokud je o počet obcí. Je to více než 6 000, včetně měst. Bylo by podle vás na místě jejich postupné slučování?
23: Tady musím být velmi opatrný. V PAK Research odmítáme nucené slučování obcí. Má to velmi špatnou konotaci s komunistickou minulostí a s střediskovými obcemi, ale myslíme si, že by bylo na místě, aby stát podpořil dobrovolné slučování obcí. Za A tím, že by financoval ty jednorázové náklady, které vzniknou při sloučení obcí, a za druhé tím, aby změnil, jak funguje takzvané rozpočtové určení daní, takzvaný RUD, který určuje, jak rozdělujeme 400 miliard korun mezi jednotlivé obce. A současně je systém nastaven tak, že pokud se dvě menší obce sloučí, tak existuje možnost, že nakonec přijdou o finance na obyvatele a to by se z našeho pohledu mělo určitě změnit tak, aby systém motivoval ty nejmenší obce, aby se slučovaly. Protože právě tam vidíme velký nedostatek jak v tom, jak dokážou nabídnout služby, tak v tom, jak fungují a vlastně podporují, nebo lépe řečeno nepodporují lokální demokracii.
22: Sociolog a analytik PAK Research Matyáš Levinský. Děkuju vám. Naschledanou.
23: Děkuju. Naschledanou.
22: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Shodli se na tom v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném předsednickou Francií. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že Evropa souhlasila s okamžitým uvolněním části svých zásob nafty. Spojené státy totiž vyzvaly Německo a Francii, aby pomohly snížit rostoucí světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Washington zároveň pohrozil, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty z USA. Naším hostem je Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: Evropská unie se včera ústy mluvčí Evropské komise důrazně ohradila proti výhrůžkám Trumpa ohledně zákazu vývozu nafty, pokud by tedy Evropa neuvolnila část svých zásob paliva. Dá se krok G7 teď chápat jako ústupek Trumpově nátlaku?
1: Já si myslím, že nenutně, protože G7 jako taková debatovala o uvolňování zásob. Je pravda, že Francie, když přišla s návrhem, tak počítala s 50 miliony barely, což je zhruba polovina toho, na čem se nakonec dohodli. Takže nevnímal bych to jako ústupek, spíše jako logické vyústění současné situace, které se shodou náhod sešlo s požadavkem amerického prezidenta, který ten požadavek dost možná i načasoval právě proto, že věděl, že něco takového se chystá, aby to vypadalo, že vyhrál.
22: A co to může způsobit na světovém trhu s ropou?
1: Ano, velmi pravděpodobně to krátkodobě povede k uvolnění tlaku. My vidíme, že cena ropy je stále lehce nad $100, ale právě po ohlášení všechno toho záměru, že se uvolní 100 milionů barelů těch strategických rezerv, tak cena dieselu na velkoobchodním trhu klesla zhruba o 8%, přestože cena ropy se příliš nehla. Ono to ukázalo, že se alespoň krátkodobě uvolní ten tlak na ty rafinační kapacity, respektive tlak na ten nesoulad nabídky a poptávky na trhu s naftou, a v tuto chvíli vidíme nějaký opač cen, který by se měl propsat právě i do totemu čerpacích cen z České republice.
22: Země G7 vyzvaly Irán, aby upustil od blokády Hormuzského průlivu. To se asi ale v dohledné době stěží stane.
1: No, je to tak asi jako, že můžeme, jako s proměnutím to, můžeme Irán vyzvat k čemukoliv i my dva, jo, to je jako možné, ale celé to stejně stojí na dohodě USA s Iránem. Irán teď minimálně podle posledních vývojů trošku ustupuje, je ochotný Hormuz otevřít, klade si nějaké podmínky, které ale v tuto chvíli Donaldu Trumpovi nestačí. A ten bude potřebovat velmi pravděpodobně před nadcházejícími volbami ve Spojených státech amerických velké vítězství, které se snaží ještě ideálně načasovat na čas voleb. Jo, já se nechci hrát na politologa, ale celé to tak trošku působí, že Donald Trump v tuto chvíli najednou nespěchá a potřeboval by se s tím vítězstvím ještě pár dní počkat. Každopádně provoz Hormuzu je poblíž, vlastně předválečně obvyklým úrovním před válkou, což trhu pomáhá. Nicméně ta ropa, jak říkám, je pořád na $100, protože trh je opatrně optimistický, protože už jsme v minulosti viděli několikrát, že se jednání ztroskotala a vlastně to proudění té ropy nebylo obnoveno. A rád bych dodal, že to není jen o ropě, to je o těch rafinačních kapacitách, takže spíše by nám pomohlo, kdyby Hormuzem plynula hotová nafta z rafinerii na Blízkém východě, než samotná ropa, která sice je pod tlakem, ale není v tuto chvíli ten hlavní problém.
22: Současně G7 tvrdí, že zachová sankce vůči Rusku a zároveň se bude snažit, aby se co nejméně projevovaly na trzích s palivy. Máte představu, jak to chtějí udělat?
1: No, ono je to vcelku jednoduché, protože Evropa od roku 2023 v podstatě ruskou naftu nekupuje, jenomže tu ruskou naftu si koupí Brazílie, Indie, Čína. No a tyto země, co nasytí svou poptávku, svůj zájem o ropu nebo o naftu z Ruska, no tak pak dále nesoutěží na globálním trhu třeba o barely z Blízkého východu, které kupuje například Evropa, případně barely ze Spojených států amerických. Takže jako Evropa technicky nemusí kupovat ruskou ropu, ale už jenom to, že se ta ruská ropa dostane na trh, no tak to uvolňuje ty cenové tlaky. Takže jenom abych to zhrnul, z mýho pohledu je to spíše politické prohlášení, že nemáme v plánu se podvolit tomu tlaku a z Ruska nakupovat. Nicméně on z toho Ruska nakupovat někdo bude, což pojí části poptávky, tím pádem se ceny na globálním trhu mohou dostat jako do té rovnováhy.
22: Čínské rafinerie pozastavily na říjen vývoz ropných produktů. Jak to přispěje k dalším zvyšováním cen ropy?
1: No, to bude problém, respektive už je. Čína je dovozcem ropy, ale má velké rafinační kapacity. No a tím, že omezí vývoz, no tak na tamním trhu v Číně dojde k nějakému, řekněme, pozitivnímu šoku na straně nabídky, která posílí a tamní ceny pohonných hmot budou s nejvyšší pravděpodobností klesat. Jenomže ty barely hotových produktů, co Čína produkuje, no tak budou na světovém trhu chybět. No a když něco chybí, tak je nějaký nedostatek a tak nenutně, jako že by to vůbec nebylo, ale spíše to bude hůře dostupné, no a to vede k růstu ceny. Takže tam tlak, který teď vyvolal uvolnění, řekněme, těch strategických rezerv, částečně utlumí právě čínské rozhodnutí omezit jejich export.
22: Hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka, děkuju vám, naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, přeji hezký den, naschledanou.
22: Pondělí uplyne 90 let od narození prvního českého prezidenta, dramatika a vůdčí postavy protikomunistického disentu Václava Havla. Nedožité jubileum připomíná v těchto dnech a týdnech řada akcí z celé série pořadů Českého rozhlasu. V neděli nabídneme od 10 hodin dopoledne na Radiožurnálu celodenní speciální vysílání hovorů z LAN s řadou exkluzivních hostů. My se v dalších minutách vydáme do míst, která jsou s Václavem Havlem taky úzce spojená. Několik organizací dnes pořádá další ročník pochodu z Trutnova na Hrádeček. Jedním z pořadatelů je i Regionální institut paměti národa, tedy neziskové organizace, která zaznamenává i svědectví z období někdejšího komunistického režimu. A takto například vzpomínal bývalý politický vězeň Karel Hádek na setkání s Václavem Havlem v Trutnovském pivovaru, kde dramatik pracoval jako pomocný dělník v roce 1974.
4: On byl dost opatrný, že jo, protože on věděl, že ho tam každý špehuje a tak dále. No, tak určitou záruku ve mně měl, že jsem nepřišel z nebe, ale z kriminálu, že jsem seděl za politiku. A my jsme se bavili o Ludvíkovi Vaculíkovi, o všem, jestli si to nějak ověřoval, kdo jsem, nebo to netuším. Prostě tak jsme se zčuchli, takže jsem chodil každou chvíli na Hrádeček, že jo. Součas s Olgou jsme se tam bavívali, byl takový zajímavý zase povídání o politice, o všem možným a tak dále. To je taký zážitek. Vzpomínám na to, jak jsme se spolu bavili, jak jsem ho tam fotil, kde vznikla ta fotografie, kde se pítal přes rameno, že jo. Průšvih, který vznikl, já jsem ho tam fotil u cisterny. Nezjistili teda, kdo to fotil, asi to nevím, ale nezjistili, že na něj Vašek Havlo byl z toho průser, jo.
22: Tolik někdejší politický vězeň Karel Hádek z rozhovoru pro Institut paměti národa, jehož východočeský tým zaznamenal i vzpomínku architekta Miroslava Masáka, bývalého poradce prezidenta Havla, na časy, které společně strávali za dob totality na Hrádečku.
5: To byly akce různého druhu, že jo, prostě my jsme většinou končili nahatý, ale lezli jsme po stromech a říkali jsme tomu splývání s přírodou, že jo, prostě. Ale co mě utkvělo a samozřejmě co mělo velký význam, byly takzvané Vaškovy špalky. Špalek byl Vaškův hodinu a půl trvající prostě projev filozofických úvah na daný téma, jo? Nějaký téma, to prostě bylo, to bylo vždycky jak půlnoci, když už jsme měli trochu za sebou, že upito, ale bylo to hrozně bezvadný. A tak to jsou moje tak asi nejsilnější zážitky, jinak z těch společenských akcí tam bylo spousta, ve Stodole byly koncerty, že Plastic Pimple a další prostě tam teda byly.
22: Architekt a bývalý poradce prezidenta Havla Miroslav Masák. Zdravím jednu z pořadatelek dnešního putování z Trutnova na Hrádeček, Radku Severovou, spolupracovnici platformy Síť aktivních občanů Hradec Králové. Dobrý den.
7: Dobrý den.
22: Tak jaký je zájem o letošní pochod?
7: No, určitě větší než v minulých ročnících, je to bezvadný, vyšlo nám krásné počasí, sešlo se nás několik desítek, teď momentálně jsme ještě teda v lese, takže je nás kolem 40 a další lidi se k nám vlastně mají přidat ještě v penzionu pod Hrádečkem a pak přímo na Hrádeček, takže určitě účast je velká.
22: Jaké vzpomínky z archivu paměti národa se už představili zájemcům o ta změněná místa spojená s Václavem Havlem na Trutnovsku?
7: Paměť národa je spolupořadatelem dnešní akce a jejich vzpomínky jsme pouštěli v minulosti. Dneska zatím jsme ještě žádnou jejich nahrávku nestihli pustit, ale pouštěli jsme si přímo pana Václava Havla, protože jsme pokládali za důležité slyšet i jeho hlas a využili jsme k tomu úžasný archiv Českého rozhlasu, takže za to moc děkujeme a podporujeme veřejnoprávní média.
22: My děkujeme taky. Jakou tradici má ta akce? Jací zájemci se jí zpravidla účastní?
7: Tato akce, když jsme to počítali dneska ve vlaku, tak jsme je organizovali po sedmé a účastní se vlastně lidi všech generací. Máme tady rodiny s dětmi, máme tady staršího pána nebo víc starších lidí, takže určitě napříč všema generacema.
22: No jak byste řekla, že oslovuje...
7: Studenti jsou, taky jsem zapomněla, pardon.
22: Oslovuje z vašeho pohledu odkaz Václava Havla tu dnešní mladou generaci?
7: Právě ano, to jsou ty studenti, na které jsem zapomněla. Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý náš to, že jsme součástí Evropské unie, NATO a je veřejné nebo je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují a že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
22: A jaký je váš osobní vztah k místům, která dnes obcházíte a samozřejmě tedy k osobnosti Václava Havla?
7: No tak k místům tím, že jdeme po sedmé a často se tady schází výborní lidé, tak už k těm místům člověk jako za ty roky získal osobní vztah. Jinak k Václavu Havlovi, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si vybavila vzpomínku, kdy mi můj dědeček vyprávěl o uměle vytvořeném jazyku, kterým se měli všichni lidé domluvit. A já jsem tomu jako dítě moc nevěnovala pozornost. A teprve později jsem se vlastně uvědomila, že se jedná o ptidepe z hry Václava Havla Vyrozumění. A tak se vlastně člověku jakoby spojujou ty střípky. Já jsem ročník 77, kdy vznikla charta. A myslím si, že i vlastně ten význam té charty, která teď bude mít výročí, je obrovský. A no, asi stačí.
22: Tak popřeju vám šťastné putování. Zastihli jsme vás na tom pochodu z Trutnova na Hrádeček. To byla Radka Severová, spolupracovnice platformy Síť aktivních občanů Hradec Králové, jedna z organizátorek pochodu. Děkujeme a mějte se hezky, naschledanou.
7: Já taky děkuju, naschledanou.
22: Tolik publicistika.
8: A moderoval Vladimír Kroc, tady tu sobotní. Teď už je neděle 4. října na hodinách minuta po půl jedné. Přejeme klidnou noc. Denisa Hrdeslová a zprávy.
9: Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovou podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce. V Praze policisti na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků. Jednoho řidiče zadrželi. Brazilci dnes volí prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení ve velkém dopadá na změny klimatu způsobené člověkem a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO, oznámil to řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. Řecko se teď snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Nizozemský pilot Red Bullu Max Verstappen ovládl kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu vozů Formule 1, která se jede v Malajzii. Druhý byl Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí skončil jezdec Red Bullu Isaac Hadjar. Ten ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne o 5 příček. Na jeho místo se posune lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na silnici 35 na Jičínsku a nebezpečí u Brna. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh stojí osobní auto. 11. kilometr vpravo na krajnici, označené šipkou a kužely. Dálnice teď bez kolon. Na silnici 35 z Hořic do Jičína blokuje pruh nehoda. Její šetření mezi obcemi Ostroměř a Vojice. Auto srazilo zvěř a následky blokují jeden ze dvou pruhů. Jede se tam kivadlově. A na Brněnsku nebezpečí v obci Lelekovice v ulici Tišnovka. Hrozí defekt, na vozovce je rozsypané sklo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. Teď už vás v nočním radiožurnálu přivítá Jiří Štefl.
8: No, my jsme rádi, že dnešní noční zprávy má Denisa Hergeslová, profesionálně podané každou půl hodinu, no a číst můžete taky na irozhlas.cz. Začínáte s námi první říjnovou neděli, je 4. října, teď už 5 minut po půl jedné. Ať se vám dobře poslouchá.
3: Noční radiožurnál
10: a Jiří Štefl.

0: I aktuální tvorbu zpěváka Bruna Marse jsme zařadili do dnešního ročního radiožurnálu. Za 3 minuty bude 1:15. A první výlet vědci znovu vyrazili na Chebskom a do dalších částí Karlovarského kraje mapovat výskyt bělozubky tmavé. Drobný hmyzožravec připomíná rejska a jeho původním domovem je severní Afrika. V Čechách tenhle nepůvodní druh odborníci zaznamenali poprvé v roce 2022 v Nebanicích u Chebu. Od té doby tam bělozubku tmavou pravidelně monitorují. Letos 4 týmy hledají nové lokality jejího výskytu a vracejí se i na místa sledovaná v minulých letech.
1: Půjdeme zkontrolovat pastí, co máme teďka nastražené. Mrkneme se, jestli se nám tam něco chytlo.
2: Bioložka Alena Fornůstková otevírá podlouhlou plechovou krabičku.
1: Takže tady je první z nich, takže vidíme, že tam je bělozubka tmavá.
2: Je to taková malá myška?
1: No, ona to není úplně myška, je to vlastně hmyzožravec, a to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak a vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
2: Bělozubky vydávají slabé pisklavé zvuky. Jejich komunikaci zkoumá Irena Schneiderová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Vždycky jednotlivé ty druhy mají trochu druhově specifické hlasy. Takže předpokládáme, že by měla jít rozeznat na základě svýho repertoáru nebo těch jednotlivých typů hlasů od těch ostatních druhů.
2: Jak se to dá použít?
3: Například při monitoringu těch zvířat, takže bychom mohli vlastně takto neinvazivně vlastně zjišťovat, jestli ta bělozubka někde žije nebo ne.
2: Podle Aleny Fornůstkové bělozubky nejčastěji žijí v okolí lidských sídel.
1: My často najdeme na zahradách kolem rodinných domů nebo na farmách. Často se nás lidi ptají, jestli je to škůdce, ale právě tím, že je to hmyzožravec, tak spíš té zahradě pomáhá.
2: Vědci zaznamenali první výskyt bělozubky tmavé v Čechách před 4 lety.
1: Ona vlastně původem je severoafrický druh, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou. Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou. Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny se můžeme setkat, když je to vlastně druh,

0: Tohle byl Moby, možná ještě vzpomínáte na letošní léto, kdy Moby vystoupil na festivalu Colors of Ostrava. Můžeme se podívat taky do budoucnosti. Festival tenhle týden oznámil prvního headlinera, bude jim Robbie Williams, tak tedy příští rok v létě v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Radiožurnál bude u toho, teď se ale pojďme podívat opravdu hluboko do historie. Uplynulo 100 let od chvíle, kdy v tehdejším Radiožurnálu zazněla první sportovní reportáž. 3. října 1926 ji s utkání Slávie s Maďarskou Hungárií odvysílal Josef Laufer. V té době působil jako funkcionář pražského klubu a ke komentování se dostal vlastně náhodou.
1: Byl jsem šatně s mužstvem Hungárie a jejich vůdce. Náhle se rozlétly dveře a kolega z výboru zahřmí na mě. Pepíku, jen tu není, nepřišel jí. Nic platno, musíš jít k mikrofonu ty. Zbláznil jsi se, co pak já někdy mluvil do rádia? Mráz mi přeběhl po zádech, já a mluví do rádia.
2: Vzpomínal Josef Laufer na to, jak se stal v historii rozhlasového vysílání prvním evropským reportérem přímého přenosu sportovního zápasu.
1: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
2: Zde hřiště SK Slavia na Letné, u mikrofonu Radiožurnálu Josef Laufer. To byla historicky první slova vyřčená do rozhlasového éteru z fotbalového zápasu v našich zemích. Bohužel záznam se 3. října 1926 z první sportovní reportáže nedělal. Po prvním polčase navíc tehdejší ředitel rozhlasu vysílání ukončil s tím, že už nikdy žádný další přenos nebude. Posluchači se ale vzbouřili a dopisy i telefonáty se dožadovali dalších a jejich přání byla vyslyšena. V roce 1934 tak právě Josef Laufer nechyběl u stříbra československých fotbalistů na mistrovství světa. O 14 let později si posluchači mohli u rádia poprvé vychutnat také přímé přenosy z olympijských her. A v následujících letech tak mohli u rádia s dalšími legendárními reportéry Karlem Malinou nebo Alešem Procházkou slavit třeba zlaté olympijské medaile gymnastky Věry Čáslavské nebo českých hokejistů.
3: Jaká je přesně soustředěná, vidí nádherně, ještě ani ta chybička. Diváci žasnou, soustředují se na věrku, závěrečná řada, prohnuté sáto vzad, poklek, úklon na diváků a závěr se staví věrky Záplavské. Nádherné, přátelé, nádherné, diváci šílí.
4: Gól! Česká republika vede 1-0 v 9. minutě poslední třetiny autorem gólu. Obránce Petr Svoboda.
2: Na začátku 60. let se díky sportovním přenosům také zrodil jeden z fenoménů rozhlasového vysílání. Pořad s mikrofonem za sportem přežil i přes různé obměny až do dnešního dne.
5: S mikrofonem za sportem.
2: Obliba sportovních rozhlasových reportáží vedla až ke vzniku ryze sportovní stanice. Radiožurnál Sport začal vysílat 21. května 2021. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: jedna hodina v noci. Teď zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Rusko znovu vyzvalo diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinerie. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne.
3: Kyjevským městským službám se už podařilo částečně zprovoznit jižní most, opakovaně zasažený ruskými proudovými drony. V provozu jsou i ostatní mosty přes Dněpr. Při ranním útoku na severní most byly zraněni dva lidé, napsal starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. Situaci ve městě předtím označil za dramatickou. Ruský nepřítel podle něj záměrně devastuje Kyjev, ničí městskou infrastrukturu, bytové domy, sociální i kulturní zařízení a znovu energetiku. Rusko útočilo i na jihu země. Raketodrony zasáhly nákladní loď pod vlajkou Libérie, kotvící v jednom z černomořských přístavů. Jeden námořník zahynul, oznámila zpráva přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
1: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě v listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nemá. Nezávislá divadelní scéna v Brně se poprvé spojila do jednoho projektu. 15 profesionálních souborů uspořádalo Festival nezávislých divadel. Začne dnes. Odehraje se v bývalé káznici, uvnitř bytu nebo literárním salonu. Cílem nového festivalu, který skončí příští neděli, je ukázat pestrost brněnské alternativní tvorby, doplňuje ředitelka Evalie Tavová.
5: Myslím, že hlavním cílem festivalu je dát vlastně vědět brněnskému diváctvu, že existujeme, a pomoct právě diváctvu, které se třeba zajímá tady i o menší, komornější představení nebo něco třeba alternativnějšího někdy taky, tak to může tady najít.
1: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Ovědu podlehli španělským mistrům světa 1-3. Ve druhém poločase nastoupil taky Ryan Nadery. Útočník skotských Rangers se narodil v Německu bulharskému otci a české matce. Nadery se rozhodl pro českou reprezentaci a proti úřadujícím světovým šampionům oblékl dres národního týmu poprvé.
6: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám se to.
1: Český tým čeká v úterý v Londýně poslední duel této reprezentační přestávky, a to proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D1 u Prahy omezení a v Brně uzavírky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh odklízí osobní auto. Na 11. kilometru je neprůjezdný odstavný pruh, na místě odtahovka a taky silničářské značení. Na D1 v Brně a v okolí jsou nová omezení uzavírky. Například na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště údržba zavřela pravý pruh. Je to mezi kilometry 187 až 185,5. Provoz je slabý, kolona se tam netvoří. A v Brně připomínáme i zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na exit 196 dálnici D1 do Ostravy. Dá se to objet přes město, auta nad 12 tun mohou u zavírku objet sjezdem z D2 u Břeclavy přes Hodonín, Veselý nad Moravou a po dálnici D55 kolem Uherského Hradiště a Zlína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě, i během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu vám dělá společnost Jiří Štefl.
8: A to 6 minut po 1 hodině, je neděle 4. října. Jestli ještě nemáte plány na dnešek, tak vás zveme do zahrady Lánského zámku, kde si dnes během dne připomeneme speciálním vysíláním 90 let od narození Václava Havla. Za chvíli k tomu řekneme víc.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Adam Scott ve vysílání víkendového radiožurnálu 5 minut a bude čtvrt na dvě. V téhle půl hodině třeba ještě David Koller nebo taky David Guetta.
1: Slyšet Havla.
2: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.
0: A teď Václav Havel, ten miloval New York a rád se procházel jeho ulicemi. A tak není divu, že se část oslav jeho nedožitých 90. odehrávala právě tam. Na gala večer pořádaný centrem Václava Havla se do New Yorku sjeli mezinárodní hosté z různých dálek. Dagmar Havlová přiletěla z Prahy, Alice Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, přijela vlakem z Washingtonu. Přišli krajané, diplomaté i ochránci lidských práv. Ti všichni se setkali v České národní budově, aby si připomněli odkaz Václava Havla jako člověka i jako politika. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová byla u toho.
3: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky. Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně. Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
4: A jak ve světě prostě sílí autokratický myšlení, tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám a v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
3: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
5: Milovala New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co by říkal na světě, kterém žijeme dnes.
3: Podle ní by chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
5: A především, abychom nestráceli naději.
3: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil.
6: Well, President Havel and mom were very good friends.
3: Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou.
6: They were democracy fighters.
3: Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem.
6: She would be certainly very troubled by everything going on in the world.
3: Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii.
6: And people expressing their opinion through strong democratic processes.
3: Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Jenom díky a i dnes budeme ve vysílání Radiožurnálu vzpomínat na Václava Havla a vy můžete s námi, zveme vás totiž do zahrady Lánského zámku, kde přivítáme třeba Magdu Vášárejovou nebo Ladislava Špačka. Speciální hovory z Lán vysíláme dnes živě mezi 10. a 18. hodinou a vy můžete být na místě u toho, vstup je volný.
1: Slyšet Havla.
2: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.

0: Lukáš Krpálek bude znovu největší nadějí českého juda na světovém šampionátu, který ode dneška hostí azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit svou úctyhodnou sbírku 5 medailí z mistrovství světa.
1: Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá. A teď akorát to zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek.
2: Lukáš Krpálek tentokrát nevolil přípravu v Japonsku, jak tomu bývalo v minulosti, ale jezdil na soustředění po Evropě. I tam ale našel pro trénink velmi těžké soupeře.
1: Když jsme byli na soustředění v Bratislavě, tak tam jsem se tahal ne úplně s oblíbenýma soupeřema, ať už z Azerbajdžánu, z Turecka. Můj neúplně oblíbený soupeř Kokauri, se kterým tu bilanci nemám úplně dobrou, tak s tím jsem se tam potkával. Další azerbajdžánský judista Nasibov, který má 180 kg, tak musím říct, že i ty zápasy s ním byly velmi náročný, velmi těžký. To byla super příprava na tyhle ty zápasy s těma těžkýma váhama.
2: Věří Lukáš Krpálek, který poslední soustředění absolvoval doma v Čechách. Oproti minulosti se totiž výrazně zvedl nejen celkový počet judistů, ale mezi domácími borci má Lukáš Krpálek stále větší konkurenci v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
1: Ta základna začíná být velmi slušná i v té těžké váze, kdy vlastně, když jsme měli teď ten vlastně závěrečný kemp, tak se tady sjeli všechny těžké váhy z České republiky, čili Slováci, a musím říct, že to byl velmi slušný kemp. Za mě tohle samozřejmě super.
2: Pro Lukáše Krpálka bude mistrovství světa v Baku už jeho 13. šampionátem. Tituly získal v letech 2014 a 2019. Medaily vybojoval naposledy před 3 roky, a to stříbrnou. Teď chce další, ale adeptů na ní je opravdu hodně.
1: Těch soupeřů tam bude skvělých opravdu spousty, ať už Korejec Kim, Rus Tasoev, Gruzínec Tušišvili, Japonec Nakano. Bude těch soupeřů opravdu spousty, který bude velmi těžké porazit. Ale udělám maximum pro to, abych každého toho soupeře, který se přede mě postaví, tak aby ho porazil a abych minimálně odcházel s tím, že jsem na té žínce nechal všechno a že jsem tam nemohl udělat víc.
2: Říká Lukáš Krpálek. Toho čekají zápasy v sobotu 10. října. Před ním se na tatami v Baku postupně od pondělí postaví i Tereza Bodnárová, Husnidin Karimov, Renata Zachová, Adam Kopecký a David Klamrt. O průběhu všech zápasů českých judistů vás budeme informovat. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Antena Texas ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli aktualizace zelené vlny s Milanem Glistou. Šťastnou cestu, dobře dojďte. Na hodinách je 1:30. A zprávy má Denisa Hergeslová.
1: Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořelo tam od včerejšího odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu zhruba 6700 metrů čtverečních. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. Z plameny bojovalo celkem 29 kusů techniky a taky drony. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Ty předběžně vyčíslili škodu na 300 tisíc korun. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumů ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle takzvaných exit pollů získala podporu od třetiny voličů. Sčítání všech odevzdaných hlasů začalo v celé zemi s několika hodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů. Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují. Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný. Sport. Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Oviedu se Španělskem 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za úřadující mistry světa skórovali Jamal, Rodri a Merino. Češi zakončí reprezentační přestávku úterním zápasem v Londýně proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0 a v tabulce je o 3 body druhá za 100% Španělskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Lanžhota a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Břeclav na kilometru 54,5, kousek za omezením. Vše je vpravo na krajnici, místo teď plynule průjezdné. Na D5 se z Plzně do Německa je hlášené odstavené osobní auto. Pozorně projíždějte za zavřeným sjezdem na Nýřany na kilometru 95,5. A na Pražském okruhu je víkendové omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli úpravám povrchu vozovky v tunelech se jezdí jen v tubusech se 3 pruhy obousměrně na Ruzini i k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
0: 4 minuty po 1:30 neděle 4. října. Z hudby za chvíli Jana Kirchner, legendární píseň od Metallica a teď taky Izrael Kamakavivole.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

i slova tužbom. Všetko je tu cudzie.

0: Jana Kiršner ve vysílání víkendového radiožurnálu na hodinách 3/4 na 2. Běda mužům, kterým žena vládne, tohle slyšela údajně už kněžna Libuše. No tak snad takhle nikdo nebude hodnotit starostky 3 obcí v Česku, kde budou mít lidé ve volbách k dispozici jedinou a navíc výhradně ženskou kandidátní listinu. Mimochodem čistě ženských seskupení kandiduje v Česku rovná 100, zatímco mužských 2x tolik. My vás teď ale vezmeme do újezdu u Plánice, obce na Klatovsku, kde obklopená jen dalšími ženami vede kandidátku současná starostka Kateřina Vladařová.
1: Mě to tady holky napsali totiž, jo?
2: Vám napsali, co máte odpovědět?
1: Ano, ano. Proč máme kandidátku čistě jenom ženskou?
2: Říká nezávislá starostka Kateřina Vladařová.
1: Prostě jsme si řekli, že když už máme tu možnost si vybrat, tak tentokrát to zkusíme bez chlapů, ale zatím nám to funguje, protože už to máme prověřené 2 roky.
3: Před 2 lety byli v zastupitelstvu i muži, ale jeden to vzdal, museli se konat nové volby a tak to dali dohromady jenom ženy.
1: Je to lepší a my jsme hlavně ty chlapy tady měli i kvůli jako technickým záležitostem a zjistili jsme, že vlastně si s tím poradíme sami.
2: Jo?
1: Daleko líp.
3: Žen na kandidátkách postupně přibývá. Letos tvoří 35% všech kandidujících, zatímco před 1/4 stoletím jich bylo necelých 28%. O mužích přitom starostka újezdu u Plánice Kateřina Vladařová mluví ráda 28%. O mužích přitom starostka újezdu u Plánice Kateřina Vladařová mluví ráda.
1: Já chlapi miluju, já jsem bezbřehá optimistka.

0: Já jsem tady chvíli, fakt ne. Až důchodu sem jezdím, no, takže vlastně... Tady je vlastně 51 chloup chloupářů a 52 chloup, nevím, co jsou stále bydlící.
1: Jo, máš je v práci a ten druhý umřel.
2: Jelikož ty chlapy tady nejsou, tak si ženský musí poradit, proto jsou tam ženy, no.
3: Jakože chlapy...
2: Jakože chlapy vymřeli. Bohužel je to tak. Ta věkový průměr tuzigené vesnice, které je tady, já nevím, 60 plus.
3: Lenka je chalupářka z Plzně.
2: Takže těžko potom a mladí, kteří jsou tady, tak nemají zájem.
4: Takže si to vzali na bedra ženy a je vidět, že nechtějí zůstat jen u úřadování. Zařídili opravu střechy obecního úřadu, novou kotelnu, postavili dvě dětská hřiště a pořádají kulturní akce, třeba posezení s hercem Josefem Dvořákem nebo koncert Odysseji.
5: Snažíme se tady rozvíjet prostě nějakou kulturu, no, protože nás mrzí, že prostě i starší občani, ale i ty mladí prostě sedějí doma. Jo, takže se snažíme tady vymýšlet něco, aby jsme vytáhli prostě ven, aby se zapojili do nějakého kulturního života.
4: A protože v újezdu nemají stálou hospodu, zastupitelky vybudovaly aspoň samoobslužný bufet pro pocestné.
5: A ještě se nestalo, že dělám jakoby pravidelný inventury a ještě se nestalo, aby mě chyběly peníze v kase. Ne. Já věřím v dobrotu lidí. Já jsem bezbřehá optimistka opravdu, co se lidí týče a všeho.
4: Stejně bezbřehý optimismus sdílí starostka i ve vztahu k mužům. Akorát s nimi příští 4 roky v zastupitelstvu nepočítá. Z újezdu u Plánice na Klatovsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
1: Noční radiožurnál.
2: To jsou informace z Česka i zahraničí.
1: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
2: Včetně dopravního zpravodajství.
1: A příjemná hudba.
2: Noční radiožurnál.
1: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
2: Radiožurnál.
1: S vámi i každou noc.
3: Dvě hodiny v noci. Denisa Hergeslová a zprávy.
4: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 tisíc aut, většinou Škodovky. Šéf vězeňské služby v americkém Tennessee rezignoval po nezdařené popravě.